18. ovečka a 19. ovečka a 20. ovečka a 21. ovečka. Už spinkáš. Dobrou noc.

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno, jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý jako po koupání. Všichni, co byli zalezli, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: U maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví. Blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty, Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila, vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. No, to jsi neměl říkat, modroočko. Každou maminku bolí, když jí někdo pohání děti. Nemyslí si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovous Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo?
3: Zívl
2: Bělovou se Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek. Otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
4: Jak vodník střílel z kanonu. Jednou se takhle vodník Žblaboňka vracel ze vsi a sotva vyšel z lesa, vidí, že dole na louce u rybníka odpočívají královští vojáci. Celý regiment husarů a kanonýrů. Měli krásné červeno-bílé uniformy, polehávali v trávě a tam, kde se vlévá do rybníka potok, se popásali jejich koně. A všude kolem stály vojenské vozy a taky kanóny. Ale než vodník přešel pole, zavřeštěla najednou polní trubka. Tak pronikavě, až se na kraji lesa poplašeně zvedlo hejno divokých holubů. Vojáci vyskočili, začali hned sedlat, zapřahat koně a s velikým troubením a bubnováním táhli zase dál. Když vodník dorazil k rybníku, byli pryč. To je dobře, oddychl si. Aspoň tady večer nebude žádný randál. A už chtěl skočit do rybníka, když tu najednou zůstal stát, jako když do něj hrom udeří. Koukal na louku a nechtěl věřit svým očím. Na louce stál kanón. Ale hrom do stavidla, skoprněl Žblabuňka. To se mi snad jenom zdá. Oni tady ten kanon zapomněli. Chvilku na ten opuštěný kanon koukal, ale jen tak z dálky. A pak povídá, no nic, však oni se zase pro něj vrátí. Vlezl do rybníka a šel spát. Ráno se probudí a vykoukne z vody. A hrom do police! Kanon stojí na louce a nikde nikdo. Jenom hlaveň se temně leskne, jak se na ní po ránu usadila stříbřitá rosa. Vodník čekal do oběda, ale když se ani potom vojáci neobjevili, šel se na ten kanon podívat zblízka. Stál na dvou loukoťových kolech a jeho tlustá bronzová hlaveň mířila přímo na rybník. A pod ním v trávě ležela kamenná koule a malý soudek střelného prachu. Vodník kanon zvědavě okukoval, obcházel a ošahával. A nakonec ho otáhl do rákosí, aby ho náhodou někdo nenašel. Však se u toho taky pořádně zapotil. A tu kamennou kouli a soudek střelného prachu schoval taky. No, takový kanon se může ještě někdy hodit, funěl od té námahy. A jak se tam tak kolem toho kanonu motal, položil svoji fajfku nahoru na hlaveň, aby mu nepřekážela, takhle dozadu, do takové mističky. A z fajfky vypadl žhavý uhlík a zapálil v tom kanonu naládovaný prach. Najednou to vzadu zasyčelo a vyprskl malý obláček bílého kouře. Vodník to ještě chtěl rychle uplácat kloboukem, ale už bylo pozdě. Blesklo to a v zápětí se ozvala hrozná rána. Kanón vystřelil a koule s hvízdáním letěla přímo do vsi a tam urazila starostovi komín na chalupě. 1000 pulců rohatejch, zalomil žblabuňka rukama. To jsem tomu ale dal. Je já na ten kanon vůbec šahal, bědoval. Co teď? Rychle polil kanon vodou, aby ho vychladil a znovu naládoval tím střelným prachem ze soudku a nakonec nacpal do kanonu ještě tu kamennou kouli. To, aby to nikdo nepoznal, že z toho kanonu vystřelil. A šup už seděl na vrbě a vykukoval skrz ty svěšené haluze, co se bude dít. Z mlýna vyšel mlynář, kouknul na oblohu a zavrtěl hlavou. Obloha byla modrá a bez mráčku, ale mlynář by za to nic nedal, že před chvílí slyšel, jak zahřmělo. Vodník seděl na vrbě ani nedutal. Za to ve vsi bylo boží dopuštění. Celá ves stála u starostovy chalupy. Starosta sám pobíhal kolem a obhlížel tu škodu. Nikdo nevěděl, co se děje, proč ten komín najednou spadl. Ale když našli za chalupou kouli z kanónu, hned se vědělo, co se stalo.
3: Hned mi sem pošlete našeho policajta, křičel starosta. To se musí vyšetřit.
4: Policajt přiběhl. Měl na sobě fedrpuš, přes rameno pušku s bodákem a ještě po cestě si zapínal kalhoty.
3: Poslouchaj, řekl starosta a vzal si policajta stranou. Někdo nám tady střílí z kanónu. Vyšetřete to.
5: Já právě vyšetřuju ty zlodějny ve vsi,
4: řekl rozpačitě policajt a škrábal se za uchem.
3: To má čas, vykřikl starosta. Napřed se musí zjistit, kdo mi ustřelil komín. Konečně je to můj komín a já jsem starosta.
4: Podle rozkazu, salutoval policajt, ale víte, já právě vyšetřuju, kdo nám tady ve vsi krade a...
3: Poslouchaj, řekl starosta. Oni jsou ducha chudého, ale bohatého na horlivost. Vy to zvládnete, odchod.
4: Policajt zasalutoval a šel vyšetřovat. A když ve vsi nic nenašel, dostal se při tom svém vyšetřování až k rybníku.
6: Žblabuňka seděl na vrbě, hlavu v dlaních a pořád bědoval. Že já na ten kanon vůbec jenom šál, že já ho tam nenechal stát. Mohl jsem dělat, že ho vůbec nevidím, jako by tam vůbec nebyl.
4: Policajt přišel k vrbě a zaklepal pažbou pušky na kmen.
5: Dále,
4: vyhrkl vodník.
5: Tedy chci říct, co se děje?
6: Jsem tady ohledně toho střílení z kanónu, řekl důležitě policajt. Víte o tom něco?
4: Vodník slezl z vrby.
5: To jsem byl, prosím, já,
4: špitl zkroušeně.
5: Ale vystřelil jsem jenom malonko.
6: Jo, malonko, zavrčel policajt. Ustřelil jste starostovi komín.
4: Tvářil se úředně, ale bylo vidět, že je rád, že vůbec něco vyšetřil. Potom vytáhl papír. Musím napsat hlášení. Kde je ten kanón?
6: Vodník zavedl policajta do rákosí a byl jako zmoklá slepice.
4: Tady, prosím, řekl a rozhrnul rákosí.
6: Tady je.
4: A ukázal na kanón, který se po té hrozné ráně zabořil až po nápravy do bahna.
6: Tak to rychle se píšeme, řekl policajt. Nemám moc času, chytám ve vsi zloděje. A takový policejní protokol, podotkl důležitě, není žádná jednoduchá věc. Jméno?
5: Vodník Žblabuňka,
4: řekl zvadle vodník.
5: Někdy taky Hastrman.
6: Narozen?
5: Ano,
4: řekl vodník. A policajt napsal do rubriky narozen ano.
6: Pohlaví?
4: Zeptal se ještě.
5: Mám,
4: zašeptal stydlivě vodník. Když sepsali protokol, policajt povídá.
6: Tak, teď tady ještě musím napsat, jak se to stalo. Jak se to stalo?
5: Takhle,
4: řekl vodník a vytáhl fajfku z pusy.
5: Takhle jsem položil fajfku na tu hlaveň od kanónu.
4: A vodník položil tu svoji fajfku nahoru na hlaveň kanónu. A fajfka se zase překotila a vypadl z ní žhavý uhlík. A v tu chvíli to zase prasklo, vyletěl malý obláček dýmu a bum. Zahřmělo to, jako když bije hrom. A kanón vystřelil podruhé. Z kanónu vylítla koule a letěla zase do vsi. A na střeše starostova domu zrovna opravoval kominík ten ustřelený komín. Koule z kanónu mu zahučela kolem hlavy a spadla za chalupou do zahrady. Kominík se leknul, ztratil rovnováhu a spadl do komína a vypadl u starosty ve světnici z pece. A tam zrovna kradli ti zloději. Když viděli, jak se z pece valí oblaka sazí a něco černého leze ven, mysleli, že si pro ně přišel čert. Padli na kolena a prosili, že už nebudou nikdy krást a že všechno vrátí, jenom aby je neodnášel do pekla. Kominík hned zavolal starostu. Ten byl rád, že už ty zloděje konečně mají a hned je zavřel do vězení. A v tu chvíli se zrovna taky vrátil od rybníka policajt a hned starostovi hlásil, kdo to tady z toho kanonu střílí. Vodník zatím seděl u rybníka na vrbě a pořád lamentoval.
5: Že já jenom na ten kanón šahal. Kdybych vystřelil jenom jednou, to by mi snad odpustili, ale já vystřelil hned dvakrát.
4: A najednou kouká, policajt se vrací k rybníku a za ním jde dokonce sám starosta.
5: Vodník zbledl. To je ale nadělení,
4: zavzdychal.
5: Už ty pro mě jdou a teď mě určitě zavřou.
4: Ještě se namočil v rybníku, aby ve vězení tak rychle nevysknul a pak tam zkroušeně stál pod vrbou a čekal, až si ho odvedou.
6: Tak jsme tady,
4: řekl starosta a policajt úředně zasalutoval.
5: Já vím,
4: vzdychl Žblabuňka a ještě naposledy se podíval na rybník. Potom natáhl ruce před sebe, aby mu na ně nasadili pouta.
6: Jajak, matře,
3: smál se starosta. Už to mám tady pro vás připravené. To víte, že dostanete za ty zloděje odměnu.
4: A už sázel do těch vodníkových natažených dlaní zlaťáky. Bylo jich rovných 10.
3: Ale počkat, jeden si vezmu zpátky, řekl. To je za ten ustřelený komín.
4: A pak mu ještě připnul na kabát medaily zasloužilý kanonýr a poklepal mu na rameno, až to začvachtalo. Když odešli, přešlapoval žblabuňka dlouhou dobu pod vrbou a divil se, že místo vězení dostal ještě odměnu. Až později od mlynáře se dozvěděl, jak to vlastně všechno bylo. Celá ves ho chválila a všichni se divili, jak to mohl vědět, že ti zloději jsou právě u starosty. Jenom policajt po vsi roztrušoval, že Hastrman vlastně vůbec střílet nechtěl a že vůbec nevěděl, kam ta koule letí. Ale nikdo mu to stejně nevěřil. Vodník věděl své, ale byl raději sticha. Hned druhý den se objevili u rybníka královští vojáci a ten zapomenutý kanón si zase odvezli. Žblabuňka byl rád, že to vzalo takový dobrý konec a nějakou dobu se ve vsi raději moc neukazoval, aby se ho někdo náhodou na nic neptal. Jenom když se mu zase někdy u rybníka objevili vojáci, honem koukal, jestli tam snad něco nezapomněli. Třeba zase nějaký ten kanón.

0: Bonifác a bratránci. Byl jednou jeden cirkus plný pilin a muzikantů a v tom cirkuse měli lva Bonifáce. Byl to velice slušný lev, takový dobrák, samá ochota, nic se mu nemuselo říkat dvakrát, představení nikdy nepokazil a tak ředitel cirkusu často říkával ostatním lvům: z Boniface byste si měli vzít příklad, je to vzorný lev. Děti ho měli rádi, psali mu dopisy: milý Boniface, nemohu na tebe zapomenout. A mohli se utleskat, když chodil po rukou, cvičil prostná a dělal hvězdice, což dokáže málo který lev. Opakovat, opakovat, volali chlapečkové a holčičky a Bonifác, ten dobrák, dělal hvězdice, cvičil prostná a chodil po rukou do nekonečna a ještě se přitom usmíval. Ředitel cirkusu si s Bonifácem dobře rozuměl, chodíval s ním na procházku a kupoval mu v ovocnářství banány, které měl Bonifác moc rád. Jednou tak spolu jdou po městě, je krásné letní dopoledne, všude plno dětí a Bonifác povídá: co to, že je na ulici tolik dětí? Jak to, že nejsou ve škole? Proč by byli ve škole, říká ředitel. Je léto, mají přece prázdniny. Prázdniny, vzdychne Bonifác. Já ještě nikdy prázdniny neměl. A ředitel jde, chvíli mlčí a pak povídá: no dobrá, jsi vzorný lev, dejme tomu, že bych tě poslal na prázdniny. Ale kam bys, prosím tě, jel? Kam jinom než k babičce, povídá Bonifác. To je přece jasné. Podívejme se, myslí si ředitel. Zapomněl jsem, že i lvy mají babičky, a tak řekne: dobrá, jeď si, ale 1. září ať si zpátky. A Boniface může radosti zbláznit, s něčím takovým vůbec nepočítal. Prázdniny jsou prázdniny, co může být krásnějšího. Řekne tedy řediteli: děkuji, udělal jste mi velkou radost. A běží si zabalit kufr, koupit lístek do Afriky a nějaký dárek pro babičku. V obchodním domě je lidí jako much, ale když se u pultu objeví lev, všichni mu udělají místo a prodavač se ptá, co si račte přát, kartáč na hřívu nebo pastu na ty nádherné zuby. Ani hřeben, ani pastu, řekne lev Bonifác. Jedu na prázdniny k babičce a chci koupit dárek. Rozumím, rozumím, kývne prodavač a zamyslí se. Mohl by to být vlněný šál, bačkory nebo brýle. Na co šál a na co bačkory, diví se Bonifác. V Africe je přece horko, jak jste se učil zeměpis, ale brýle, to by šlo. Myslel jste brýle proti slunci, že ano? Ovšem, řekne prodavač, ale měl bych tady ještě tohle. A vytáhne zelený župan. Je na něm všechno možné. 4 lístky a kapradí a růže a babočky admirálové. Je to župan, jaký se hned tak nevidí. Pravý župan pro starou lvici. A Boniface nerozmýšlí, koupí ho a jde na nádraží. A pak jede vlakem, dívá se z okna na domky a na zahrádky, mává na děti a děti se dívají a myslí si: hele, stěhuje se cirkus. A vůbec je nenapadne, že to nejede cirkus, ale jeden šťastný lev, který cestuje jen tak na prázdniny k babičce. A potom jede lodí, hází rohlíky žralokům, opaluje se na palubě a myslí na to, jak to bude krásné, až se bude chodit koupat, až nebude mít žádné představení ani odpoledne, ani večer, jak se každý den krásně vyspí a bude jíst banány a povídat si s babičkou. A jak tak přemýšlí, loď zastaví, někdo volá: Afrika, vystupovat, ale v Bonifáci je doma. Všechno je tu trochu jinačí, myslí si. Tady jsme si hrávali s pankrácem a servácem a teď je tady trafika. A jde po cestičce mezi stromy hustým pralesem, kufr je těžký, říká si, už abych tam byl. ale nakonec se přece dočká. Vidí v dálce zahrádku a na zahrádce starou lvici v houpací židli. Jde tedy tichounce po špičkách, jak dovedou chodit jenom lvi, a pak udělá bav, ale pořádně. Babička se otočí, spráskne pracky a řekne: jsi to ty? Jsi to vůbec ty, Bonifáci? Ani bych tě nepoznal, kde se tady bereš? A oba mají ohromnou radost. Bonifác vybalí dárky, babička si nasadí brýle a oblékne župan. Vypadá krásně, vypadá jako lvice, která kouká z růží a čtyřlístků. Moc jí to sluší a říká: no ne, s tím se musím pochlubit. A volá na všechny strany hlasitě jako stará lvice: pojďte se podívat, přijel Bonifác a přivez mi nádherný župan a brejle. A než bys řekl švec, je tady nejmín 200 lvů, sami příbuzní, strýčci a tetičky a plno docela maličkých bratránků, plno docela maličkých legračních lvíčků, a všichni vítají Bonifáce, prohlížejí si brýle a župan a ptají se, co je tohle a co je tamto, a ukazují na květiny a motýly. A Bonifác říká: to jsou čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové, tohle v Africe není, přivezem to z ciziny, kde jsou cirkusy a obchodní domy. A co tam, prosím tě, Bonifáci, děláš? Ptá se jeden lev přes druhého, protože to všechny opravdu zajímá. A Bonifác jim vykládá, že chodí po rukou, cvičí prostná a dělá hvězdice. A protože lvi koukají a nevědí, o čem je řeč, tak jim hned jednu takovou hvězdici ukáže. A lvům lezou oči z důlků, v životě nic takového neviděli, říkají si: to není možné, to není samo sebou, tohle přece dokáže málo který lev. A malí bratránci volají: opakovat, opakovat, výborně, my chceme ještě. A mohou se utleskat a Bonifác, když vidí ty maličké legrační bratránky, jak je to baví, jak se smějí, jak jsou celý pryč, dělá hvězdice znovu a znovu, chodí po rukou a cvičí prostná, a malí bratránci vůbec nechtějí spát a ráno jsou tu zas. A tak Bonifác, ten dobrák, má představení od rána do večera, nemá čas ani na koupání, ani na banány a myslí si: nedá se nic dělat, prázdniny, neprázdniny, jsem vzorný cirkusový lev. A tak se usmívá, jak umí nejlíp, a malí bratránci tleskají znovu a znovu a mezi sebou si říkají: budeme mu posílat dopisy, jak se nám to líbilo. Jo, jo, jo. Jen co se ve škole naučíme psát.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: O pekle. Peklo. To je vlastně velké společenství čertů. A mezi nimi jsou samozřejmě čerti i čertice, a to malí a velcí, hubení a tlustí, mladí a starší, oškliví a hezcí, hodní a zlí. A nad nimi, jak jinak, má největší moc sám pekelný Lucifer. Lucifer je ten největší, nejsilnější, nejmazanější a zná také nejvíce čertovských kouzel. Samotné peklo, neboli čertovské doupě, je ukryto mnoho metrů pod zemí a je v něm pekelné vedro, ve kterém si ta čertí cháska libuje. Mastí karty, hrají v kostky, chrápou nebo z dlouhé chvíle pouštějí kouř z nosu. Vchod do pekla vypadá jako obyčejná díra do země, nejspíše v nějaké hoře, ale kde je vchod, nikdo z nás lidí už neví, protože to je mezi čerty velké tajemství a znají ho jen a jen oni. Ani ten z lidí, kdo se do pekla dostal a měl to štěstí, že se zase z pekla vrátil, to nemůže vědět. Čerti, jak každý dobře zná, dopravují své oběti do pekla tak, že je zastrčí do záplatovaného pytle, ze kterého není nic vidět, a velkou rychlostí s nimi letí do pekla. Občas se při letu pytel rozhoupe, jak zavadí o nějaký ten kopec nebo větev, a to potom chudák v pytli je samá modřina a boule. Do pekla se většinou dostane jen člověk špatný a zlý, ale jsou také případy, kdy se tam dostane omylem i člověk nevinný. První, co v pekle člověk pocítí, je velké horko a strašný zápach síry. Všude planou ohně, které provází smrdutý kouř. Každou chvíli se udělá otvor ve stěně a z něj vyšlehne plamen. Každému lidskému červu, jak nás lidi čerti nazývají, se při příchodu do pekla dostane řádného přivítání. Vysvléknou ho ze šatů, polijí ho smolou a důkladně vyválejí v černém peří a prachu. Takto vymouděného ho předvedou před samotného vládce pekla Lucifera. Ten mu přečte všechny jeho pozemské hříchy a odsoudí ho k přiměřenému trestu. A ten je věčný. Tresty v pekle jsou různé. Od nejlehčích, jako je třeba zapalování ohňů a přikládání pod kotle, až po ten nejtěžší, a to je koupel v kotli, ve kterém je vroucí smola. To se potom ti špatní lidé vaří v kotli věčně. Peklo samotné, to je prostě mnoho pekelných komůrek s vroucími a kouřícími kotly pospojovanými pekelnými chodbami. Lucifer ze svého křesla a opřen pařáty o opěradla vidí všechno, co potřebuje. Když položí levý pařát na opěradlo, vidí před sebou ve velkém obraze život v pekle. Když položí na opěradlo pravý pařát, vidí život na zemi. A tedy i všechny lidské hříchy na světě. Jakmile nějaký ten hřích zjistí, Lucifer pokyne čertovskému písaři a ten okamžitě hřích i se jménem toho, kdo se ho dopustil, zapíše do knihy hříchů. Čerti o nás lidech vědí všechno. Luciferovi ovšem někdy připadá, že v pekle je hříšníků moc málo a to potom posílá čertovskou cházku na zem, aby nás lidi pošťuchovala a donutila nás udělat něco špatného. Čerti se dostávají na zem i z jiných důvodů. Tak třeba jsou tam posíláni z trestu. To musí potom třeba 40 let strašit na nějakém známém hradě nebo ve starém mlýně. Pro čerty je takový trest nepříjemný, protože to jsou tvorové od přírody líní a každá práce jim smrdí. I když je to třeba jen obyčejné strašení. Jak uvidíte, život v pekle bude jistě pěkně pestrý. Příhod z pekelného života je k nespočítání. A tak vám budu vyprávět jen ty, co zatím ještě nikdo nezná. Sám jsem je totiž na vlastní uši slyšel od čertí babičky. A když čertí babička té umouněné čertovské omladině začne vyprávět, všichni rohatí caparti poslouchají a ani nedutají. Tak si hezky udělejte pohodlí a pěkně poslouchejte. Jak se stavělo peklo? Za dávných časů, kdy ještě peklo neexistovalo, čerti a čertice lítali ve vzduchu jen tak. Moc jich tou dobou na světě ještě nebylo, snad nějakých pár stovek. Kotle na hříšníky měli buď volně v přírodě, to se ovšem moc špatně udržoval oheň, protože jim ho déšť neustále zhasínal, nebo ve skalách, a to už bylo lepší. Přespávali v komínech nebo v děrách, či přímo u kotlů. Několik čertů dokonce spávalo na stromech. Když potom přišla velká zima a napadlo plno sněhu, čertovská cházka brblala, že je moc zima a že by chtěli do tepla. Když si uhodili takové mrazy, že jednomu z čertů přimrzli k hlavě uši a od té doby špatně slyšel. Když ostatní hudrovali, že chtějí do tepla, tak jim špatně rozuměl a začal brblat, že chce také do toho pekla. Všichni se mu začali smát, ale ten nejmoudřejší řekl. Vždyť má pravdu, postavíme si peklo, kde bude pořádné teplo. A jak si řekli, tak také udělali. Ale protože nikdo z nich nevěděl, jak se takové peklo staví, začali snášet na velkou hromadu všechno, co kde našli nebo ukradli. Jeden čert přinesl rezavý hrnec, druhý starou bačkoru, třetí celý strom i z kořeny, další nabíral v potoce do drápů vodu, ale ta mu pořád utíkala. Jeden dokonce přinesl vystrašenou kočku. A když do večera všechno snesli, byla toho pěkná hromada. Ale k ničemu. Tehdy nejmoudřejší z čertů jménem Lucifer prohlásil. Stavět neumíme, ale každý z nás umí udělat do země díru, kde přespává. Zkusíme spojit síly. Všichni společně vyhloubíme v zemi velkou díru, z ní povedou chodby do dalších děr a to bude naše peklo. To se ostatním velice zalíbilo. A jelikož jim byla pořádná zima, na nic už nečekali a začali vrtat do země hned. Za týden už měli hlavní díru hlubokou 50 metrů a v ní ještě vyhrabali jeskyni pro toho z nejchytřejších z čertů Lucifera. Po práci je Lucifer pozval k sobě a všichni se radili, jak a kde vrtat dál. Do roka a jednoho dne vyrostla vedle pekla z vyházené

Dobrý večer, děti. Říká se, že nikde člověku nechutná tak jako u maminky. Taky to většinou platí, i když některá maminka není třeba nějaká zvláštní kuchařka a člověk se nají líp například u babičky. Ale pozor, maminka je maminka a to, co pro vás dělá, dělá s láskou. Ten večer, o kterém bude řeč, se maminka chystala, že upeče koláče. Vy už jste spali v postýlkách a maminka udělala těsto, dala do toho kvasnice, aby pěkně nakynulo a odstavila to do tepla. Zatím si s tatínkem povídali, co ten den prožili. Dívali se taky v televizi na zprávy a divili se, co lidi dělají za blbosti. Pak už dělala maminka ty koláče. Sázela je na plech a dávala do trouby. To už byl v televizi film o tom, jak k nám přiletěli nějací mimozemšťani a chtěli se s náma kamarádit. Ale my jsme na ně byli zlí a tak oni pak byli taky takoví a to jsme se teprve nestačili divit. Ale už nám nebylo asi pomoci, na to jsme měli myslet dřív. A byly tam děti, které na to upozorňovali, ale jak už to bývá, nikdo je neposlouchal. Všichni si mysleli, že jsou ti ze všech nejchytřejší. A pak to tak dopadlo. A taky tatínek říkal, to snad není pravda, naše děcka by jim mohli poradit, kdyby se jich zeptali. A to už je co říct. Toto řekl. A maminka zasprý, vždyť je to jen film, prosím tě. A tatínek, ale ze života, to by se klidně mohlo stát. A pak by jsme se taky divili. A maminka, možná ty by se zdivil, já ne, já už se nedivím ničemu. A tatínek, ale budeš se divit, až zjistíš, že se ti pálí buchty. A maminka, snad koláče, ne? A tatínek, to je jedno, něco se tu prostě pálí. A maminka, Ježíš Maria, to jsou koláče. A běžela k troubě a na poslední chvíli vytáhla koláče z trouby a ani nebyly moc spálené, jen trochu chycené. Ale to má tatínek právě rád. Maminka jen vydechla. No to se divím, vždyť tam byli jen chvílku. Tatínek nesměle poznamenal. Vidíš a pak, že se ničemu nedivíš. A maminka, aby ty jsi mě nechytal za slovo. Dala do trouby další plech a dívali se dál. A ti mimozemšťani už postupovali celou zemí a každého všude uspali takovými paprsky, co jim zářili z očí a takto všude, kudy prošli, vypadalo jako v té pohádce o šípkové růžence, kde všichni spali a spali a spali. A tak ti mimozemšťani uspali celou Ameriku, všechny lidi tam, každého zrovna při tom, co dělal. Takže třeba toho jejich prezidenta uspali s otevřenou pusou, protože zrovna mluvil do televize něco. A druhý plech byl hotov. A pak šli dál a ruský prezident zrovna trénoval zápas a jeho protivník ho zvedl do vzduchu, že s ním praští o zem. Ale už nepraštil, protože oba v tu chvíli usnuli. A náš pan prezident byl právě na horách. Akorát se rozjel na lyžích z kopce. A daleko nedojel. Zrovna při třetím obloučku švil patičkou a v tom na něj mimozemšťani mrkli těma paprskama a už usnul, jako by skameněl. A to už se dopekla třetí dávka. No a tak dál stuhli i prodavači v obchodech, učitelé v mateřských školkách, hornice v dolech, zdravotní bratři v nemocnicích, kominice, květináři, vyšívači a švadlenové, boxérky i fotbalistky, i děti. Všichni. A mimozemšťani se blížili k obrazovce, jako by se dívali dovnitř do bytu, do místnosti, kde seděl tatínek a maminka právě vyndávala z trouby poslední čtvrtý plech. Najednou se obrazovka vyboulila, jako by byla z nějaké gumy a opravdu vstoupili mimozemšťani a už se chystali.

chystali uspat maminku s tatínkem a to měla maminka zrovna ten čtvrtý ještě horký plech v ruce. Ale tatínek se jen tak nedá a ještě než ty bytosti stačili něco udělat nebo říct, už je předběhl a povídá. Vítám vás u nás doma a jestli teda máte taky to zažívací ústrojí, tak si račte posloužit, tak dobré koláče nikde nedostanete. A dáte si čaj nebo kávu? A maminka už cukrovala koláče a rovnala je na tác a nabízela mimozemšťanům. Tyhle jsou s tvarohem uvnitř a tyhle s ořechama, jestli to smíte, a ty s marmeládou, jeste, dejte si na co máte chuť. Oni jedli, jestli se to tak dá říct, protože to do sebe házeli vrchem hlavy. A tam, co máme pupík, odtamtud se ozývalo prosím čaj a prosím kávu. Znělo to trochu divně, nějak jako prosím čau, prosím krávu, nebo tak nějak, ale tatínek s maminkou rozuměli. A koláče si ty osoby taky chválili, nějak tak jako ulala, olororo, vyráželi obdivné parara a avaláre. No, byla velká spokojenost a už jich tu bylo plno, pokyvovali hlavami, házeli si do nich vrchem ty koláče a lili kávu a čaj a pupíkem chválili. Až už nic nezbylo, rozloučili se s tatínkem a maminkou a pravili. Vidíme, že tu jsou tady na zemi též dobří a spravedliví lidé a kvůli vám to tu nezničíme. Děkujeme za pěkné pohoštění a vracíme se domů na okraj vesmírného trichtýře. A zmizeli zpátky v televizoru a šli zase pospátku dál a dál a všichni ožívali, i hokejistky, zednice, prodavači v galanterii, uklizeči a prezidentky i prezidenti. Na obloze se objevil ohnivý nápis Polepšete se. A pak taky díky za vynikající koláče, čaj a kávu. A pak ti vesmířané zmizeli. Maminka se dívala na ty prázdné plechy a povídala smutně. Co budou ty nebohé děti ráno snídat? Vždyť já jim nemám co dát. Ale tatínek ji uklidnil. Vždyť je tu chleba a něco k tomu se taky najde, tak co? A pak skočíš. A zítra večer musím do cvičení, tak tě nebudu rušit a můžeš pár koláčů upéct, když už máš volno a takhle to dopadlo. Tak to byla maminka ráda, že to tatínek tak pěkně vymyslel. A pak ještě celý pokoj i s kuchyňským koutem důkladně oba uklidili, pořádně vytřeli zem, která byla plná jakéhosi slizu po těch cizích stvořeních a pak šli spát. Už byli moc unaveni. A maminka říká, to byl dobrý nápad, tatínku, nabídnout jim pohoštění, to nás všechny zachránilo. A dala mu pusu na dobrou noc a v tu ránu usnuli. A vy už běžte taky spát, ať jste zítra tak šikovní a vlastně i silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli, nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak, hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
1: Přesně tohle mi řekl můj táta.
0: Co?
1: No, že svět je malý.
0: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválníci tam sedělíš od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich? Že je to Kulich?
2: Tohle, že je Kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5. Mezulánku. 5. Protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je. A není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucala při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať jich bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: To jednou vyšla hospodyňka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat si Písek.
4: No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
3: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
4: A teď se na našeho Cipíska podívám.
3: Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos.
4: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
3: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
4: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
3: Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Žáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl cipíska čím natírat po koupelí. Rumcaj se dal došít i střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Rumcaj se rozběhl domů.
4: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl.
3: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána.
4: Rumcaj stiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí.
3: Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by cipíska nezaslechl od někud z lesa Žáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Žáholci, aby se poohlídl po cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla cipíska?
5: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
4: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
3: Ale když si pro cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
5: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
3: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky.
4: A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jednou přišla Víla a Málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalinky a tence hrály a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Víla a Málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. A Málka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla a Málka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky. Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi Víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla a Málka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc, vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Dopůl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška,
dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.

0: jak plavůňka utěšovala sedmi krásku. Jednou cupitala malá víla plavůňka v rozkvetlé louce od jedné květiny ke druhé a učila je, jak mají vonět, jak se mají modrat, červenat a nebo bělat.
1: No co pak je to?
0: Napomenula mateří doušku.
1: Co pak takhle se červená?
0: Mateří douška se zastyděla a začervenala se.
1: No vidíš,
0: zasmála se plavůňka,
1: teď už je to lepší.
0: A jak tak pobíhá po louce, najednou zaslechla nějaký pláč. Rozhlíží se, odkud se to naříkání nese. A tamhle u lesa stojí tam o samotě útlá květina, hlavu smutně skloněnou a z bílého květu jí kanou slzy a sjíždějí po jejím tenkém stonku do trávy.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zeptala se plavůňka. Kytička vzdychla.
1: Někdo mi ukradl vůni.
0: Zašeptala a z květu se jí znovu vykutálely slzy jako skleněné korálky.
1: Zatočil se kolem mě a najednou byla vůně pryč.
0: Malá víla si stoupla na špičky a přičichla ke květině.
1: A opravdu,
0: květ je krásně doběla rozkvetlý, ale nevoní.
1: A který vítr to byl?
0: Chtěla vědět plavůňka.
1: Ranní, polední a nebo večerní? Večerní.
0: Vzlikla sedmi kráska.
1: Takový ten malý s těma velikýma ušima. Tak, toho já znám,
0: řekla plavůňka.
1: To je ten nejmenší, ale nejdrzejší. Je to pěkný rošťák. Ale nic se neboj,
0: utěšovala sedmi krásku.
1: Já už to dám nějak do pořádku. No, jenom jestli.
0: Zašustila smutně listy květina a skanula jí slza, až to cinklo. Plavuňka přivolala motýla, který tam jen tak zbůh darma poletoval po louce a stejně neměl co dělat, usadila se mu na zádech mezi křídly a přikázala.
1: Teď mě zaneseš za večerním větrem. Co pak jsem nějaký tenhle, aby se na mě jen tak z ničeho nic lítalo?
0: Brblal motýl, ale nakonec přece jenom vzlétl a malá víla ještě konejšivě zavolala na sedmi krásku.
1: A ty už nebreč a pěkně tady čekej.
0: Zakroužili nad loukou a letěli k lesu. Tam hned u prvních smrčků stál košatý, rozložitý dub. V husté, rosochaté koruně na tlusté větvi poléhával večerní vítr jako na kanapy a čekal, až se smrákne a nastane jeho větrná hodina. Motýl s plavůňkou na zádech se z posledních sil dotřepotal do koruny dubu. Usedl na větev, na které se povaloval večerní vítr a musel se opřít o sosák, aby neupadl. Tak ho ten let s vílou vysílil. Plavůňka sice skoro nic nevážila, byla lehčí než šepot probouzejících se květin, dokonce lehčí než samotné komáří písknutí, ale i tak to bylo na křehká motýlí křídla moc. Malá víla nacupitala před toho ušatého větrného nezbedu. A podívejme se. Večerní vítr má sedmikrásčí vůni přehozenou kolem krku jako šálu.
1: Jestli pak víš, proč jsem tady?
0: Zeptala se.
2: To tady nevím, ty motýlí poletucho.
0: Ušklíbil se přidrzle večerní vítr a zahýbal velikýma průsvitnýma ušima.
1: Já nejsem žádná motýlí poletucha,
0: řekla káravě malá víla.
1: A nedělej, že mě neznáš. Já jsem přece plavůňka a jdu si pro vůni, kterou si dole na louce vzal sedmi krásce.
2: A jakou vůni?
0: Udělal překvapené oči večerní vítr a tím jedním velikým průsvitným uchem se snažil nenápadně vonavý šál přikrýt.
1: No, tu, co máš kolem krku,
0: ukázala plavůňka.
1: A jestli ji nevrátíš, tak se asi rozlobím,
0: řekla významně, nadzvedla obočí a dala si ruce v bok. Ale večerní vítr taškář se jenom rozesmál.
2: Co vítr jednou vezme, to už nikdy nevrátí. S tím se, plavůňko, musíš smířit. A sedmi kráska taky.
1: Tak, to se tedy ještě uvidí.
0: Zakabonila se malá víla. Vyhoupla se na motýla, který se mezi tím už zase trošku zmátořil a letěla zpátky.
1: Není s ním žádné pořízení,
0: řekla na louce sedmi krásce. Rozhodila závoj, usedla pod uplakaný květ a přemýšlela, co teď. Zdrchaný motýl, který stál opodál a už se zase musel podpírat sosákem, jak se mu podlamovaly nohy, toho využil a nenápadně potichu odešel. Vlekl se vyšlapanou broučí cestičkou, táhnul za sebou svěšená křídla a potichu si brblal. Tak teda na tuhle louku už nikdy nepřiletím, ne. No to by tak hrálo, aby se na mě lítalo. Já jsem tady, prosím, pro ozdobu, že? A ne nějaký taxík.
1: Já to věděla.
0: Zašumněla sedmi kráska a zase jí ukápla slza. Ale plavuňka se najednou rozesmála.
1: Už to mám. Teď už vím, jak tu tvou vůni dostaneme zpátky.
0: A než si sedmi kráska otřela slzy, byla plavuňka pryč. Jenom to zašustilo a mezi stébly trav zaplápolal vílin dlouhý závoj. Plavuňka proběhla trávou a u lesa na mechovém kopečku se zastavila. Vyňala ze záhybu pavoučího závoje flétnu, podívala se k nebi a jemně zapískala. Na obloze se objevil vypasený bouřkový mrak. Když spatřil malou vílu, spustil dolů tenký pramínek deště, obejmul plavůňku něžně v pase a pomalu ji zvedal nahoru. Malá víla potom přitiskla svou hebkou tvářičku k naducanému obláčku a zašeptala.
1: Tamhle na dubu sedí večerní vítr a zlobí. Zaprš na něj trochu.
2: No jo, tak jak si přeješ, plavůňko?
0: Zabrumlal mrak a spustil malou vílu opatrně zase zpátky na zem. Pak poodlétl nad dub a zapršel. Tlusté kapky deště zabubnovaly večernímu větru na hlavě.
2: Co to je?
0: Zablekotal vítr a vytřeštil oči.
2: Všude svítí slunce a na mě prší.
0: Plavůňka se vyšplhala po drsné dubové kůře až do koruny stromu, prošla se po větvi kolem zmoklého večerního větru, tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodila.
1: To je asi tím, že prší jenom na tebe. Protože svou vůní lákáš dešťové mraky. Kdyby stojk nevoněl, určitě by na tebe nepršelo.
0: Vítr překvapeně pomrkával, povíval průhlednýma ušima a načechrával si schlíplou čupřinu.
1: A ty bys tu vůni nechtěla?
0: zeptal se opatrně.
1: No, kdybys mi slíbil, že už nikdy, ale nikdy žádné květině vůni nevezmeš, možná, že bych si ji i vzala.
0: Dělala na oko drahoty plavůňka.
2: Tak si ji vezmi, rozhodl se večerní vítr a rychle si odmutával vonavou šálu z krku. Já totiž déšť nemám rád.
1: Ale teď mi musíš slíbit ještě, že už to nikdy neuděláš,
0: řekla plavůňka.
1: A přísahaj na 1000 hříchů a na chroustí svědomí.
0: Když to všechno vítr slíbil a odpřísáhl, stočila plavůňka vůni do ruličky a sešplhala z dubu. Utíkala k sedmikrásce, rozvinula ruličku vůně a přehodila ji přes její smutně svěšenou hlavu.
1: Tak, tady máš tu svoji vůni zpátky,
0: zatleskala radostně ručkama. Sedmikráska se přes závoj slz vděčně rozzářila.
1: Děkuji ti, plavůňko, děkuji,
0: řekla, až se zajíkla a rychle vsoukala vůni do květu.
1: To ti nikdy nezapomenu. Rádo se stalo,
0: usmála se malá víla.
1: Ale stejně dávej si lepší pozor.
0: A od té doby se sedmikráska od rána až do setmění otáčí a opatrně se rozhlíží. A na noc, když jde spát, si raději svůj květ zavře a vůni si do něj schová. To, aby jí tu vůni zase nějaký ten vítr nezbedník nevzal.

skleněný vrch. V jedné zemi byl kopec celý ze skla a na tom kopci žili čtyři panny, jedna hezčí než druhá, a měli šaty schované ve skořápkách z ořechů. O skleněném vrchu slyšel jeden šikovný mládenec a řekl si, že se na ten kopec půjde podívat. A šel. Chodil dlouho, vyptával se lidí, ale o skleněném kopci nikdo nevěděl. Tak šel pořád dál a dál, až přišel ke slunci. A ptal se, milé sluníčko, svítíš vysoko na nebi, daleko dohlédneš, všechno vidíš. Jistě si zahlédlo i kopec celý ze skla. Pověz mi, kudy k němu vede cestička? Povídá na to slunce, milý mládenečku, svítím tak vysoko, že nade mnou už není nic. Ale o skleněném vrchu nevím. Poradím ti však, kmotr vítr fouká po celém světě, možná bude o skleněném vrchu vědět on. Běž a optej se ho. Mládenec poslechl a přišel tam zrovna na noc. Lehl si pod pícku a čekal. Vítr foukal po světě, jenom větrová žena byla doma. Po půlnoci se vítr vrátil domů a hned povídá, čichám, čichám člověčinu. Mládenec vstal, povídá, milý větříčku, ty foukáš po celém světě, pověz mi, kde najdu skleněný vrch? Vítr na to, milý mládenče, vypravil ses na dalekou cestu, skleněný vrch je, ale nikdo na něj nedojde. I kdyby kočka měla 99 drápků, přece se na skleněný vrch nedodrápe. No, když ale jinak nedáš, já půjdu zítra ráno zas do světa foukat a zanesu tě tam. Celý příští den foukal vítr po světě a na noc zanesl mládence na skleněný vrch mezi čtyři krásné panny. Ty se hned mládence vyptávali, za kterou z nich přišel, kterou z nich si vezme za ženu. Mládenec si vybral tu nejmladší, protože byla ze všech nejkrásnější. Ale ty panny měly matku čarodějnici. Viděla mládence na skleněném vrchu nerada a zavřela ho do skleněného chlívku. Na tom skleněném vrchu bylo všechno ze skla. Večer mu přinesla nejmladší dcera večeři, pravila, mládenče, matka ti posílá večeři, ale ty ji nejes, v tom jídle je jedovaté koření. Mládenec poslechl, vyklopil večeři z misky do kouta na zem a poslal misku zpátky čarodějnici, že jako všechno snědl a bylo to moc dobré. Ráno za ním ta nejmladší pana přišla znovu a řekla, mládenče, matka ti uložila těžkou práci, půjdeš do lesa a celý les musíš skleněnou sekerou skácet a rozřezat skleněnou pilou a polena musí být narovnána do sáhů dřív, než přijde večer a sluníčko zajde za skleněný vrch. Mládenec vzal skleněnou sekeru a pilu a šel do skleněného lesa. Les byl veliký a konce neměl. Zatěl do prvního stromu a sekera se mu v ruce rozletěla. Začal řezat pilou a všechny zuby se vylámaly, protože byly skleněné. Sedl si pod skleněný vrch a zaplakal. Nejmladší pana mu přinesla do lesa svačinu, ale on byl tak zarmoucený, že neměl na jídlo ani pomyšlení. Pana pravila, netrap se a jez. Mládenec se najedl, položil jí hlavu do klína a usnul. Panna měla na ruce skleněný prstínek. Stáhla jej z prstu, obrátila na druhou stranu a znovu navlékla na prst. A rázem byl les pokácený. Mládenec spal a o ničem nevěděl. Panna ho vzbudila a řekla, vstávej, mládenče, ještě tě čeká moc práce.
Mládenec otevřel oči, rozhlédl se kolem dokola a srdce mu poskočilo radostí. A povídá paně, tak já teď půjdu s tebou domů. Pana mu to vymlouvala, ty pak počkej, až slunce zajde, jinak by tě matka a sestry zabili. Sotva slunce zapadlo za skleněný vrch, vydal se mládenec na cestu. Když přišel domů, čarodějnice se ho zeptala, už si tu práci vykonal, mládenec se zasmál a řekl, už. Tak běž spát, řekla čarodějnice, ráno tě čeká ještě těžší práce. Ráno druhého dne přišla pana zase za ním a povídá, milý mládenče, půjdeš vylévat skleněné moře skleněným náprstkem. Do večera musí být moře prázdné, aby mohl sedlák orat na mořském dnu skleněným pluhem skleněnou zem. Mládenec šel, nabíral skleněné moře do skleněného náprstku a vyléval skleněnou vodu. Nabíral a nabíral, ale vody neubývalo. A nakonec mu spadl náprstek do moře. Sedl si na břeh skleněného moře a plakal. Nevěsta mu přinesla snídani, ale jemu do jídla nebylo. Nic se nestarej a jes, povídá mu ta krásná pana. Mládenec se najedl, položil paně hlavu do klína a usnul. Ona ho výskla ve vlasech a když se ujistila, že tvrdě spí, stáhla z prsteníku skleněný prsten, obrátila jej na druhou stranu a zase navlékla na prst. A moře bylo rázem bez vody. Vstávej, vstávej, mládeče, povídá zase ta pana ze čtyř nejkrásnější. Probuď se, ještě tě čeká spousta práce. Mládenec otevřel oči a vidí, moře je suché. Velice se zaradoval. A na suchém dnu leží náprstek, který mu vypadl z ruky. Mládenci spadl kámen ze srdce, povídá své vyvolené, tak já teď půjdu s tebou domů. Ale ona řekla, aby počkal, až slunce zajde za skleněný vrch. Sotva slunce zapadla, mládenec šel domů. Čarodějnice se optá, už si tam moře přelil? Mládenec řekl, už. Tak jdi spát, řekla čarodějnice. Na třetí den zasvítání přišla nevěsta za mládencem a povídá, dnes nás matka všechny čtyři přikryje závojem a ty musíš pod tím závojem uhodnout, která se vjá. Jestli to neuvádneš, budeš o hlavu kratší. Nic se ale neboj, přejď přes závoj rukou, já vystrčím jehlu a kde se o ní píchneš, tam budu já. Čarodějnice nabrousila sekeru a povídá mládenci. Tady jsou moje čtyři dcerky zahalené závojem a teď uhádni, která je tvoje, pro kterou jsi přišel na skleněný vrch. Mládenec udělal, jak mu poradila nevěsta, přejel rukou po závoji a píchl se do prstu, až mu vyskočila kapička krve. Honem schoval ruku do kapsy a zvolal. Tady je ta moje. Teď už čarodějnici nezbývalo nic jiného, než aby tomu mládenci dala svou krásnou dceru za ženu. A na skleněném vrchu byla svatba. Sluníčko na ní svítilo a vítr na ní foukal, až tu zlou čarodějnici ze skleněného vrchu odfoukl a dodnes nikdo neví, kam ji zanesl.

0: Ve vsi jménem Počernice se děly divné věci. Od jistého dne, a to si nikdo nedokáže vzpomenout, který to přesně byl, začaly děti příšerně zlobit, ženské se příšerně hašteřit a muští se začali strašně rvát. Na místo pozdravu na sebe děti vyplazovaly jazyky, ženské dělaly dlouhé nosy a muští si vlepili pořádnou facku. Bylo to od té doby, co se nedaleko Počernic v hustém lese na vrcholku nejvyššího stromu usadila čarodejnice. Každičkou noc vylétala na koštěti do vsi a plivala na všechno jedovatou slinu. Když už to nešlo dál, muští se dohodli, že na bábu uspořádají hon, že si na ní v noci počíhají. Vzali si palice, nože a sekery. Kdo byl členem mysliveckého svazu, tak si nabil flintu. A když se setmělo, číhali všichni na návsi a čekali, až čarodejnice přiletí na svém velkém koštěti. Pokaždé je ale v noci přemohl spánek. Vzbudili se ráno tak, jak číhali, jeden ve stoje s palicí u pasu, druhý v kleče s vytaženou kudlou a třetí v leže s flintou namířenou do vzduchu. Zasažení jedovatou slinou. Rozhodli se, že na čarodejnici nastraží pasti. Natáhli průhledné sítě vedoucí od jednoho komína k druhému a vyhloubili obrovskou jámu, jako když neandrtálci lovili mamuty a přikryli ji větvemi. Ráno však v síti našli starou bačkoru, co někdo v noci ze zlosti vyhodil z okna. A v jámě? Starou kočku, paní Mátlové. Paní Mátlová však neměla jen starou kočku, ale i malou, roztomilou vnučku Aničku. Anička přijela k babičce do Počernic na prázdniny a nedokázala pochopit, co se tam děje. Když na ní kamarád Kuba na místo pozdravu vyplázl jazyk a babička ji na přivítanou na místo upečených buchet vlepila pár facek, nezačala plakat a volat mamince, aby ji okamžitě odvezla domů, ale rozhodla se, že se za čarodejnicí vypraví a zkusí si s ní promluvit. Vzala si hřebínek, pěkně si učesala vlásky, aby šla na návštěvu hezky upravená. Hřebínek strčila do kapsy a vypravila se za čarodejnicí. Šla hustým, tmavým lesem, asi tak 2 kilometry, možná i víc, až uviděla ten nejvyšší strom a na něj chýši zavěšenou jako veliké ptačí hnízdo. Haló, jste tam? Zavolala Anička pevným hláskem. Z chýše se ozvalo zachrochtnutí, potom mlasknutí a nakonec se vyklonila nečesaná hlava. Z černých očí šlehaly plameny zlosti. Co tady chceš? Klid se odsuď! Zaskřehotala hlava. Přišla jsem si s vámi promluvit, řekla Anička a z chýše se ozval huronský smích. Baba se smála, až šišky ze stromů padaly a ptáci vylekaně z hnízd vylétali.
1: Cože? Co je to za povedený vtip? Řekni to ještě jednou,
0: zařvala baba. Chci si s vámi promluvit, paní, prosím, zopakovala svoji prosbu Anička. Baba se přestala smát a zasyčela.
1: Tak takovou drzost jsem ještě nezažila a to jsem na světě 150 let. No dobrá, jak chceš.
0: A vyhodila z výšky dlouhé lano. Jehož konec přistál Aničce přímo pod nohama.
1: Tak na co čekáš, les?
0: Křikla baba. Anička začala šplhat po laně přesně tak, jak se to naučila v hodinách tělocviku. Měla z tělocviku jedničku a šplhat uměla jako opička.
1: No tak ven s tím, co po mně chceš?
0: Zaburácela baba, když Anička vlézala do chýše a vytřeštila ohnivé oči. Říkala jsem si, že když děláte takové ošklivé věci, nemáte asi žádné kamarády. A bez kamarádu je člověku smutno, to já znám. Tak jsem se rozhodla, že vás navštívím a trošku vás potěším.
2: Babě zaplápolali oči.
1: nevěděla, co na to říct. A tak raději přiložila polínko do ohně, co hořel pod kotlem. V kotli vařila lektvar z divých bylin zvaný jedovatá slina.
2: Bylinám baba rozuměla, a lektvary vařit uměla.
1: Už se chystala nabrat trošku jedovaté sliny z kotle a pokropit jí Aničku, když Anička řekla: máte krásné kudrnaté vlasy.
2: Co?
1: Vybuchla baba a odvrátila se od kotle.
3: To snad nemyslíš vážně?
1: Dovolíte, řekla Anička a vytáhla z kapsy hřebínek, kterým si ráno učesala vlásky, a začala babu česat. Baba držela a vrnila u toho jako starý kocour. Když je svážeme do uzlu a ozdobíme je květinou, budete vypadat úplně jinak, řekla Anička a ozdobila.

0: vypadám špatně. Ta holka nelže. Už musím, zavolala Anička a svezla se po laně ze stromu dolů. Babička by měla strach, zítra se zase zastavím. Ale dnes v noci raději nikam nelétejte, přece jenom na koštěti to fouká. Byla by škoda toho účesu. Baba něco zavrčela a rukama si přejela upravené vlasy. Tu noc byl ve vsi klid. Na druhý den ráno na sebe děti vyplazovaly jazyky o něco méně, ženské se hašteřily o něco méně a dělaly na sebe dlouhé nosy o něco kratší a muští se poprali jen tak, po lehoučku. Anička si vzala jehlu a niť, co měla babička ve skříni v košíku na šití, natrhala na zahrádce kytici planých růží, aby nešla na návštěvu s prázdnou a upalovala do lesa. Baba už jí vyhlížela. Plameny v očích už měla o něco menší a hlas nejméně o tóninu jemnější.
1: Máš hřeben? Řekla. No tady, tady mi vyklouzl pramínek vlasů. Musím se přičísnout. A co takhle vyspravit si šaty? Navrhla jí Anička. On na místa, kde jsou díry, našijeme růžové květy, co jsem vám přinesla z babičiny zahrádky. O trošku je zabereme a zkrátíme. Baba se nadchla. Začala ochotně s Aničkou přešívat svoje šaty a do večera měla šatičky jako víla. Nasedla na koště a šup nad studánku. No skoro se nepoznala. Myslela, že vidí studánkovou vílu. Tak jí to slušelo. Celý večer si prohlížela šaty a v noci raději nevylétala z chýše, aby je vítr neponičil a neutrhal růžové květy. Další den bylo už ve vsi veseleji. Všem se ulevilo a babička dokonce upekla k snídani buchty. Po snídani Anička běžela k domku, který stál v Potoční ulici číslo 14 a léta už v něm nikdo nebydlel. Pan starosta rozhodl, že se tam může navstěhovat kdokoliv, kdo by byl obyvatelům Počernic k užitku. Dveře byly zamčeny a ze zámku trčel klíč, aby si ten, kdo by se chtěl do domečku nastěhovat a být počernickým k užitku, mohl odemknout. Anička opatrně vytáhla klíč ze zámku, strčila si ho do kapsy a pospíchala za čarodejnicí. Ta už na ní netrpělivě čekala.
0: Tak co pro mě máš za překvapení dneska?
1: Pravila docela normálním hlasem, takovým, jaký mývají docela normální paní. Vypadala nejméně o 130 let mladší. Vlastně už nevypadala jako stará čarodejnice, ale spíš jako krásná víla.
0: Anička jí skočila kolem krku, no nemohla si pomoci a vykřikla: Ty jsi krásná!
1: Čarodejnice sedala do pláče. Přišlo jí líto, že jí to vlastně ještě nikdo nikdy neřekl. Že jí ještě nikdo nikdy nechytl kolem krku. A přitom je to tak krásné.
0: Plakala tak dlouho, až jí slzy uhasily plameny zlosti v očích a zůstala po nich jen jiskřička radosti. Promiň, ale tahle špinavá chýše už se k tobě nehodí. Co takhle přestěhovat se do domečku se zahrádkou? Zeptala se Anička, když si čarodějka osušila své krásné černé oči. Líp by ti to tam slušelo. Na zahrádce bys mohla pěstovat léčivé byliny.
1: A namísto smradlavých lektvarů vařit voňavé čajíčky.
0: Co ty na to?
1: A Anička vytáhla z kapsy klíč a podala ho čarodejnici. Tedy krásné paní, co už čarodejnici vůbec nepřipomínala.
0: Potoční ulice číslo 14. A na koštěti tam raději neléť. Bylo by to podezřelé, volala Anička, když sjížděla po laně dolů na zem. O měsíc později si lidé vyprávěli, že v Potoční ulici bydlí nová paní, která má čarokrásnou zahrádku s bylinkami, ze kterých vaří čajíčky na všechny nemoci a míchá mazání na odřená kolena, rány a bolesti. O to, když má někdo v Počernicích rýmu, angínu nebo chřipku, nemusí do města na polikliniku k doktorovi. Od té doby

0: Kuby se v Počernicích žije krásně. Ta nová paní používá koště jen k zametání a stará se o zdraví a dobrou náladu všech obyvatel. Lidé se na sebe usmívají, zdraví se a ve všem si pomáhají. A Anička, když přijede za babičkou na návštěvu, tak si hraje s Kubou. A nikdy se nezapomene zastavit na čaj a chvilku povídání v Potoční ulici číslo 14. Má si toho s tou novou paní tolik co povídat. A taky mají společné tajemství, které nikdy nikomu neprozradí.
1: Žili v jednom kraji, v jednom lese, v jednom domku tři medvědi. Jeden byl velikánský, druhý veliký a třetí docela malý. Však se i tak jmenovali. Medvědisko, medvěd a medvěďánek. První spal velikánským spánkem, druhý spal velikým spánkem a třetí spal docela malým spánkem. Když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jeden měl velikánský hlad, druhý měl veliký hlad a třetí měl docela malý hlad. První si nabíral kaši z velikánské misky velikánskou lžící. Druhý si nabíral kaši z veliké misky velikou lžící. A třetí si nabíral kaši z docela malé misky docela malou lžící. Jeden přitom seděl na velikánské židli, druhý na veliké židli a třetí na docela malé židli. A když kaši posnídali a neměli hlad, začaly se jim oči klížit a šli zase spát. Jeden měl velikánskou postýlku, druhý měl velikou postýlku a třetí měl docela malou postýlku. První usnul velikánským spánkem, druhý usnul velikým spánkem a třetí usnul docela malým spánkem. A když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jenomže jednou moc přiložili do kamen a kaše byla horká. A tak, že se půjdou projít do lesa, než kaše vystydne. Jeden se procházel velikánským krokem, druhý se procházel velikým krokem a třetí docela malým krokem. Dívali se po korunách stromů, dívali se po medu a tak není divu, že zakopli o pařez. První zakopl o velikánský pařez, druhý zakopl o veliký pařez a třetí zakopl o docela malý pařez. A když se zvedli, šli zase domů. Jenomže mezi tím přišla k jejich domku babka. Být mnohem hodnější, než byla, mohla to být docela hodná babka, ale nebyla. Byla to zlá babka Chňapka. Přišla a nezaťukala na dveře, protože na dveře ťukají jenom hodné babky. Babky Chňapky lezou do domků oknem a chodí na návštěvu jen tehdy, když nikdo není doma. Tak babka Chňapka vešla do domku oknem a uviděla na stole tři misky s ovesnou kaší. Být to hodná babka, pěkně by počkala, až někdo přijde a pak by také poprosila o misku ovesné kaše. Jenomže to byla babka Chňapka, která si všechno bere a na nic se neptá. Hned se postavila k velikánské misce, popadla velikánskou lžíci a nabrala si kaši. Byla horká. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, řepa, řapík, hřib, já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, ryzec, kotrč, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k veliké misce a velikou lžící nabrala ovesnou kaši. Byla studená. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, břečťan, vřes, chřest, tak já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, chrpa, choroš, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k docela malé misce a docela malou lžící nabrala ovesnou kaši. Nebyla horká ani studená ale bylo jí málo. Babka Chňapka se rozlobila, už nic neřekla a posadila se na velikánskou židli. Byla tvrdá. A to jí tak rozlobilo, že řekla řeřicha křen řetkev tuřín a posadila se na velikou židli. Byla měkká. A to jí tak rozlobilo, že řekla brukev celer ringle hrách a posadila se na docela malou židli. Ta nebyla ani tvrdá, ani měkká, ale byla malá. Babka Chňapka prosedla sedátko, spadla na podlahu a to jí tak rozlobilo, že už nic neřekla. Zvedla se z podlahy a vyšla po schůdkách do ložnice. Stála tam velikánská postýlka a veliká postýlka a docela malá postýlka. Babka Chňapka se uložila do velikánské postýlky. Měla těžkou peřinu a to babku tak rozlobilo, že řekla břečťan vřes chřest řetkev tuřín a uložila se do veliké postýlky. Měla lehkou peřinu a to babku Chňapku tak rozlobilo, že řekla chrpa chroš ringle hrách a uložila se do docela malé postýlky. Ta neměla ani těžkou peřinu, ani lehkou peřinu. A tak v ní babka Chňapka usnula. Jenomže mezitím přišli z lesa medvědisko, medvěd a medvěďánek. Hned se hrnuli ke svým miskám. Medvědisko k velikánské, medvěd k veliké a medvěďánek k docela malé. A tu medvědisko spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikánským hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěd spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěďánek spatřil svou misku a docela malým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujídal kaši, až mi ji snědl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko se rozhlédl po sednici a tu viděl, že jeho velikánská židle je odstrčená a velikánským hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěd se rozhlédl po sednici, viděl, že i jeho veliká židle je odstrčená a velikým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěďánek se rozhlédl po sednici. Viděl, že jeho docela malé židli chybí sedátko a docela malým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl, až mi ji proseděl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko, medvěd i medvěďánek vyšli po schůdkách do ložnice. Medvědisko se tu rozhlédl. Poznal, že jeho velikánská postýlka je rozestlaná a velikánským hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěd poznal, že jeho veliká postýlka je rozestlaná a velikým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěďánek poznal, že jeho docela malá postýlka není prázdná a docela malým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal a ještě tam spí. A bylo to tak. V medvěďánkově posteli spala babka Chňapka. Když ji medvědi probudili, ještě se vám rozlobila, skokem z okna vyskočila, spadla rovnou do trní. Do trní a do lopuchů. Šeptá se od ucha k uchu, že tam dodnes trčí. A naši tři medvědi už o ní nic nevědí.

0: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku?
1: Samozřejmě.
0: Ano?
1: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
0: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
1: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
2: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tati? A pumpky teprv ne.
1: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
0: Ona by se mu potila hlava, viďte?
1: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
2: Kdo?
1: Slunce.
0: Jak to veliké?
1: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
0: Vím.
1: To si neumíš ani představit.
2: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tati?
1: Do kredence? do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
0: No, leda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
1: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
2: Ono není celé?
1: Kdo?
0: To slunce.
1: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
2: Jsi říkal, že je to kus?
1: Protože je tak obrovské.
0: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se musela...
1: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
0: Ne.
1: 300 tisíc zeměkoulí.
2: Z jednoho slunce, tati?
1: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
0: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
1: Kdo by nebyl kulatej?
2: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranatej, že ano?
1: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
2: Ano, tati.
1: No, konečně.
0: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
1: Pořád na téhle témáničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
0: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
1: No tak co?
0: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
1: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
2: Jak by pak byla velká země koule?
0: No?
1: Ta? Ta by byla mrňavá.
0: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble,
1: vidíte? Ještě o hodně menší.
0: Jako budík?
1: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
0: Jejde.
2: Takže by to nešlo, vej, tati?
1: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
0: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble?
1: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
2: Ale nám se nechce, tati.
0: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
1: Tak ho, Máničko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
2: Ale hlavně, aby se vešlo tatuldovi do kredence.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda.
5: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
4: Bude průvan, namítl Hylík. Hrozně to venku fouká.
5: To je dobře. To je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
4: Dědo, takhle nemluv. Bolí tě něco?
5: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Těda se rošťácky usmál. Hihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
6: Tak já ji někdy ve městě čmajznu,
5: zaradoval se Hejlík. Už je pozdě.
6: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
5: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší jsi mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu a snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře. Hejlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu, dneska ho čekala velká svatba. Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí. Hejlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Hihlíkův děda. S Bohem, chlapče, řekl tiše. Díky, pane Ekone. Jak je vedchý, jak jemně se usmívá, viděl jen Hihlík. Egon slyšel to s Bohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.
7: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosukus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali, dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pácem, kam pak místním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, Černá Blata, Sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žavý koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i provodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem.
1: Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzul k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat.
0: Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalendě vypravovávali všichni hajní vůkol. Jsem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fořti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně, řekl mu jenom: ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astromanská, nečesaná. Ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahením bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička. Nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích. A povídá: tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbradosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To jako myslíš tam dolů? Ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová, a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně vyvát, crnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si crnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala.
1: No dobře, krať si, dokud ti hlída ženáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství. Rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci. Ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan Sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kůňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém částku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské faldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem,
0: že všem tekly od smíchu slzy z očí.
1: Podhrází rák, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád.
0: A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku, a ta byla jako tatínek, tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a umilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastříhnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal. A dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí, studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom. Ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julinko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já... zapípala Julinka tichonce. Co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích Bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Juninčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucher na zdušník oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi, příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho pro boha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě setsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špecie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl upěnlivě, ale když sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez Hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla A třeba, že Kádě vypařovali vratičem, Libečkem, Chebdím, Tolitou, Laskavcem i Devětsilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec Kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty letnínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsuny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sledovničtí shlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával, veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu vinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich rukapání měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, otče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, pijte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí, dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že ji mohl na černidlo prodávat. Jenom ta bílá skvrna, ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: A teď ještě jednou.
3: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Ledový náhrdelník na motivy norské pohádky. Byla jedna krásná, ale pyšná princezna. Žila v zemi dlouhých nocí a říkalo se o ní, že je právě tak tvrdá a chladná jako led. Snad to byla pravda. Protože jednoho dne se ta princezna rozhodla, že chce z ledu vyrobit náhrdelník. Bude velký ples, oznámila výrobcům šperků. Přijede mnoho hostů a bude zářit mnoho svící. Přijede i princ ze sluné země. A já chci plát víc než všechna světla, víc než slunce v jeho vlasti. Chci být ze všech dívek nejkrásnější. Chci něco, co žádná nemá. Ani zlato, ani perly se nelesknou tak jako čistý led. Proto mi z ledu vyrobíte náhrdelník. Do 3 týdnů jej musím mít. A jestli nesplníte můj rozkaz, váš život skončí. Klenotníci se polekali. Náhrdelník z ledu? Což pak je něco takového možné? Ale královský rozkaz je rozkaz nejpádnější. Nikdo by se neodvážil neuposlechnout.

0: týdnů mnoho nechybělo. Tu povstal nejstarší z nich a pravil.
1: Přátelé, jste mladí a bude-li nejhůř, můžete uprchnout ze země. Mé nohy už by daleko nedošly, proto vezmu odpovědnost na sebe. Zajdu za princeznou a pokusím se ji přivést k rozumu. Jestli se mi to nepodaří, položím hlavu za vás, za všechny. A vy si můžete najít živobytí jinde ve světě.
2: Jsi šlechetný,
0: řekli ostatní klenotníci.
3: Ale snad bychom měli odejít i hned. Jak bys chtěl přivést princeznu k rozumu?
1: To dosud nevím,
0: přiznal stařec.
1: Musím o tom přemýšlet.
0: Za pár dní se starý klenotník dal ohlásit u princezny. Nesl obrázek a na něm byl namalován ten nejúžasnější klenot. Náhrdelník z rampouchů a ledových kapek.
4: Ano, to je přesně to, co jsem chtěla,
0: vykřikla princezna.
4: Kdy bude hotov?
1: Za pár dní,
0: uklonil se klenotník.
1: Prosil bych jen, abys ty sama, vzácná paní, vybrala rampouchy a kapky, z nichž má být šperk zhotoven.
0: Princezna kývla. Oblékla kožešinový plášť, přes hlavu přehodila vzácný šál, vyšla do královské zahrady. Lámala střechýly, sbírala rukou v teplé rukavici zmrzlé kapky na keřích. Když měla z kvostů plný košík, vešla do paláce, kde na ní čekal klenotník. Schodila plášť, odložila šál a tu vidí, že se led v košíku mění ve vodu.
4: Co to má znamenat?
0: Vykřikla. Starý klenotník stál u stěny a jen se usmíval. Led tál. A s ním tála i princeznina pýcha. Sklonila hlavu a vzala starého muže za ruku.
1: Ve světle svíc bude zářit tvá krása, princezno,
0: řekl stařec.
1: To, co je chladné, se musí rozpustit v ohni lásky. Ty nepotřebuješ šperky, ale člověka, který má upřímné srdce.
0: Po těch slovech opustil starý klenotník královský palác. A princezna? Netrvalo dlouho a provdala se za prince ze slunné země. Vzal si ji bez jediného šperku.

0: lžíci na boty?
1: Ne, my tak velkou lžíci nemáme. My boty nejíme.
2: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek.

0: nikde nikdo, ale Hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, někde v oříšku, volá Hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se víla Amálka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšků. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kulí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla víla Amálka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. Amálka po nich došla pod borovici. Pizi Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal.
1: Máte to marné.
0: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
2: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
0: Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizi Zubka a řekl,
2: pořídím to na dvakrát.
0: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka a Amálce to náručem. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizi Zubka. metl si to přes paseku za blechou.
2: Medvěd zadupal a šel po svém medvědím.
0: Ohříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutálel.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, Hanko Kinichová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně. Co to děláš?
2: Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat
2: jako ptáček, ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a utrávení, si na mě vzpomenete.
0: Tuhle
2: sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslel, že si hraješ na kosa.
2: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
2: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
2: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
2: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
2: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
2: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já si úplně všechno umím.
2: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdvíháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
2: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: Hrajeme si na parník.
2: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5 a 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x.
0: To znamená,
2: dvakrát.
0: Že sílí
2: jednou.
0: Svaly, veď?
2: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
2: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš,
2: to se myslím,
0: zajímavé?
2: Že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
2: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Snožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva, a běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
2: Snožmo.
0: Pět, šup, šup, šup. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
2: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zdvihali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
2: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky, dřep, hopinky, hop.
2: Ty by se to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
2: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.
1: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči, odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
3: proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
1: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
4: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
1: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil. Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
5: Stop!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: Doufám, že budete spokojeni. Řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to?
3: Nezdá se vám to divné?
0: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkali například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
3: Na palouku jsou i houby a porůvky.
2: A na obloze vysí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.
4: Tyky kalendář! Dnes je 23. srpna.
5: A svátek má Sandra.
4: Jméno Sandra pochází z italštiny. Víš, z jakého jména?
5: Ne.
4: Ze jména Alessandra. No a tam se používá i mužská podoba jména. Zní Sandro.
5: Nebo Sádro.
4: Ne, Sandro. A Sandra se vykládá jako ochránkyně. Takovou Sandru to bych tedy chtěl za kamarádku, že by mě ochraňovala. Bych si dal líbit. Sandry, všechno nejlepší. Posílám vám pohádkovou písničku.
6: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
7: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
8: Čarodějka s korunkou. Pan král ležel na zádech pod pruhovanou peřinou a vzdychal. Někdy jen tak jemně. Aj, aj, aj. A někdy taky. Je mi ne. Barborka ležela pod podobnou peřinou a otráveně se dívala do stropu. Na rozdíl od tatínka jí bylo všecko jedno. Honza ležel na trávníku za chalupou v Poříčí a díval se do modrého nebe s kadeřavými obláčky. Ale to bylo někde úplně jinde a jeden o druhém zatím nevěděli. Pan král utrápeně povzdechl a převrátil se na bok. Ne, že by to nějak pomáhalo. Barborka byla na to, aby se převracela na bok, trochu moc líná. A tak dál ležela na zádech. Honza se obrátil na bok a zašustili pod ním noviny. Byl to velice oblíbený pohádkový zpravodaj. Honza se tu dočetl, že do Jestřebích hor se přistěhoval od Jičína starý drak Kulajda. Takový drak důchodce, kterého už nebavilo práce s rytíři a spouštět hrůzu na pocestné. Pořídil si tedy se slevou starší ojetý drakomobil a jezdil od města k městu. Kde byla nějaká pouť, posvícení nebo zabíjačka, tam za malý poplatek dělal dětem kolotoč. Bylo v tom zpravodaji, že hledání pokladu loupežnického hejtmana Moučky Matyáše pokračuje. Zatím bez úspěchu. A byly tu i inzeráty nabízející amulety a čarodějné bílí, zaříkávání i ušknutí všeho druhu. a na poslední stránce, pěkně v rámečku, stálo velkými písmeny. Král provdá dceru s bohatou výbavou. Hrdinové vítáni. K doptání v Bukovici číslo 17. To by bylo něco, řekl si Honza. Taková venkovská princezna by nebyla k zahození. On sám měl už draků plné zuby. Už se viděl, jak ho královští sloužící obskakují. Honzova maminka zrovna dodělávala buchty. Honza si je narovnal do tlumoku, přihodil pár žvíkaček, zamával rodnému poříčí a pelášil na vlak. Když bude mít štěstí, bude v Bukovici za půl hodiny. Sotva nastoupil do vagónu, přistoupil k němu štětinatý dědek. Honza koukal, že je to vlastně jeho starý známý, Hejkal Šramota, co dřív strašil lidi v lesích na Trutnovsku. No to víš, to hulákání v lese mě už dost namáhalo, přiznával Hejkal, sotva se přivítali. A taky naši páni přišli na to, že v lese se ani hejkat nemá. Děsí to prej nejen lidi, ale taky zvěř, a to je ještě horší. Takhle vyvolávám akorát stanice a kontroluju lístky. Ale taky je s tím někdy trápení. Zahučel a z ničeho nic se rozkřikl, až to ve vagónu zadunělo. Nejdrzejší jsou trpaslíci. Chtělo by se jim jezdit na poloviční lístek, ale co pak to jde? Trpaslík je jednou trpaslík, starý bůh ví kolik let. Kam by pak ty dráhy přišly? A oni se ti, darebové, sotva mě zahlédnou, schovávají pod lavice a na poličky, kam se dávají kufry, lezou lidem do tlumoků a do kabátů, no rejdí po vagónu jako zběsilí, že se jich člověk ani Hejkal nedopočítá. Trochu si postěžoval, že v lese u Trutnova bylo přece jenom líp, jenže hulákat po lese nesmí. Tak nakonec vzal tu práci u dráhy. Když pak vyvolává Náchod, Hronov, Kozínek, police nadmetují, to podle toho, na které trati má právě službu, lidé si naopak libují, že takový Hejkal je nad všechny nádražní tlampače a nad rozhlas, kterému někdy není ani pořádně rozumět. Než se nadáli, byli v Bukovici. Honza vystoupil a pustil se ušlapanou cestou mezi poli. Ani se nenadál a došel k malému rybníčku, kde se dělo něco nekalého. Dvě podivná chlapiská s vyholenými lebkami se smála a poskakovala a třetí se právě chystal s velikým rozmachem něco hodit do vody. Honzovi to všechno bylo nějaké divné a ozval se v něm dávný smysl pro pořádek a spravedlnost. Co pak to tu máte? Povídá. A jak se na něj ten největší z kolohnátů škaredě podíval, bezděčně sevřel sukovici. No, tak si jen pochlup, co to tady vyvádíte. Přidal Honza na hlase a zamával klackem, který by stačil i na draka. Kolohnát se zarazil a ostatní dva se notně ošívali. Jakoby při pohledu na ramenatého mládence měli už zaděláno na útěk. Tak bude to, vykřikl Honza. A ten habán, očividně velice nerad, pustil balík v plátěném pytlíku na zem. Jak pytlík dopadl, lítostivně v něm cosi zamňoukalo. Že by nějaké zvířátko? A tak to tedy ne, povídá Honza. Zatočil sukovicí, habán se polekal, ještě ze vzdoru do pytlíku kopl a v zápětí se už dal na útěk a ostatní dva za ním. Utíkali podél kolejí k Hronovu, až zmizeli. Honza se sehnul, rozvázal tkaničku, kterou byl pytlík zavázán a do trávy u jeho nohou vypadl čert. No, tedy čert. Spíš by se mělo říct čírtě, protože Honzovi sahal sotva po kolena. Ledva se trochu otřepal a promnul si uslzené oči, zasypal Honzu mektavou vděčností. Děkuju ti, kamarádem, moc krát ti děkuju, breptal udýchaně. Už jsem měl na mále, ti darebové mě chtěli hodit do vody. A víš, co je to voda pro čerta? Já se ti odměním. Možná tomu nevěříš, ale když přijde na to, i čert může být vděčný. Kdybys něco potřeboval, pomohu ti. A co pak tady hledáš? Znám tu kde koho, ale tebe ne. Kde jsi se tu vzal? Honza mu svěřil, že má namířeno do Bukovice. A co tam hledá? že tam nějaký král vdává svoji dceru. V Bukovici, divil se čert, to jsem teda blázen. Žádný zámek v Bukovici není a kde by se tam vzala princezna? Všechny ty rozmazlené holky máme v evidenci. Ale tak to bylo v novinách, povídá Honza. Třeba tam mají nějaké větší hospodářství, krčil rameny. Podívej se, taková popelka taky nebyla ze zámku. Začínala přebíráním čočky a hrachu a kam to nakonec dotáhla? Až na královnu. No jo, popelka, pohodil čertík hlavou. To byla ještě jiná doba. Ale jestli chceš, já ti tu princeznu pomůžu najít. A tak šli. V Bukovici jako vymeteno. Domečky pěkné, ale zámek žádný. A zeptat se nebylo koho. Až najednou Honza kouká, na jednom domě je výstavná cedule a na té stojí psáno velkými písmeny. Pečivo a mouka, denně čerstvé zboží. A pod tím menším písmem král Alois. Tak, takhle to je. Popotáhl Honza trochu zklamaně. To je mi teda pěkné království. To se v těch novinách nepsalo. No ale, když už jsme tady. Vystoupil pár schodů ke vchodu do krámku a čert ho poslušně následoval. V krámku, třeba že zvoneček nahlas zacinkal, jako by nikdo nebyl. Až se pohnul jeden zamoučený pytel opřený vzadu o stěnu a povídá.
9: Račte si přát.
8: On to byl sám pekař, jenže tak tlustý a tak zamoučený, že se od těch velkých pytlů nedal na první pohled rozeznat. Honza na to povídá. Máme čest s panem králem? Když král přisvědčil, Honza pokračoval. Víte, četl jsem v pohádkovém zpravodaji.
9: Jo, ten inzerát,
8: řekl pan král a jeho hlas zněl teskně jako ševelení smuteční vrby.
9: Tak vy taky. To je těžká věc. Já ten inzerát snad vůbec neměl dávat,
8: pravil pan král, který vlastně ani nebyl králem, tím korunovaným.
9: Ale co mám dělat?
8: Drmolil nešťastně a zamoučněné koutky úzce mu chvěly.
9: Já jsem člověk poctivej a živnostník zachovalej a tak vás musím předem varovat. Ona Barborka není, nebo aspoň nebejvala špatná holka. A tu výbavu od nás zaručeně dostane, jen co půjde z domu. Jenomže k tomu vám musím napřed něco říct.
8: Honza a s ním i ten diblík nestačili zírat. Pan král se jim svěřil, že Barborku poslal na prázdniny k tetě do lesů na Hejšovině.
9: Sestra mé ženy je totiž lesní čarodejnice. Ono v každé rodině je něco. A nám se přinatrefilo tohle. Barborka se u té báby, Bůh mi odpust, ale jinak to říct nemůžu, naučila trochu čarovat.
8: A v Bukovici, co se vrátila, se jí už nechce líbit, že tu není žádný kulturní a společenský život. A že by si chtěla vzít nějakého prince, který by ji odtud odvedl.
9: Jenže to je právě to, stěžoval si pan král, že se jí teď z princů žádný nelíbí. A jak se jí nelíbí, tak ho těmi kouzly, co se přiučila od tety, promění. Pánové, řekl pan král, já už mám plný dvorek drůbeže a nevím, co s tím. Ona z těch princů nadělala kohouty a slepice. Co pak můžu jen tak z ničeho nic zaříznout nějakého prince? Nebo je nutit, aby snášeli vajíčka?
8: A jak to dělá? Stačí, že si nasadí takovou čarodějnou korunu a každé kouzlo se jí na to tata splní. No co, neskusíme to, otočil se Honza na čerta. Horší než s paní Krucajdou to nebude. S tou jsem se nakonec docela dobře domluvil. Pan král byl z toho celý na měko. Prý kdyby se to povedlo, že jim bude rohlíky a dalamánky vozit zadarmo až do Poříčí celý rok. Když vstoupili do světnice, nejdřív ze všeho bylo vidět obrovskou postel, na ní ještě větší peřinu a dvě nohy čouhající spod peřiny. Dobrý den, pozdravil Honza hezky zvučně. Ani si nevšiml, že v tu ránu čertík někam zmizel. peřina se pohnula. Nohy na jednom konci zmizely a na druhém se vynořila rozcuchaná hlava s obrovskýma rozespalýma očima. Co je? Proč mě nenecháte spát? Ozvalo se nevrle a hlava se zase schovala pod peřinu. No, nazdar, řekl si Honza. Při pohledu na děvče ho napadlo, že by bylo asi lepší stát proti rozlobenému drakovi, protože ta holka byla protivná už na první podívání. V tom ho něco zatáhlo za nohavici. Co pak chceš? Obrátil se na čerta, který tam stál a culil se jako batole. No nevím, co je tady k smíchu, mračil se Honza. Já pro tebe něco mám, usmíval se potutelně čertík. Vždyť jsem ti to říkal, ty mě, já tobě. A taky teď říkám malej, ale mazanej. A podával mu malou korunku. Opravdu spíš tak pro děvčata. Já jsem jí sebral, sotva vystrčila hlavu. Romský dílo, ulevil si Honza. To bychom teď mohli... Nemáš nějaký nápad? No, šeptal mu čert, ale musel hodně povyskočit. Co kdybychom, když ze všech těch princů nadělala drůbež... Honza si nasadil korunku, vyslavil zaklínadlo, co mu čertík napověděl, a na polštáři seděla rozčepířená tlustá slepice. Zlostně kvokala, otáčela na Honzu vyčítavě své krhavé oči, ale nic víc nemohla. A teď odčarujeme ty chudáky, co běhají po dvoře. Pane králi, prohlásil slavnostně, když se vrátili do obchodu. Budete mít na čas o jednu vypasenou slepici víc. Dávejte si na ni pozor. Za nějakou dobu by mezi tou havětí mohla přijít k rozumu. A tu korunku někde dobře schovejte. Třeba se vám ještě bude hodit. A inzeráty do novin už radši nedávejte. Pan král jim poděkoval v skutku královsky. A s těmi rohlíky to prý platí. Na dvoře se najednou hemžili rytíři, princové, hrabata, dokonce i jeden místokrál a honem po vesnici scháněli auta, taxíky, povozy a bričky, aby se co nejrychleji dostali pryč. No, a co s tebou? Povídá Honza čertovi. Trefíš vůbec domů? Takovej malej. Malej, ale mazanej, šklíbil se čertík. Neboj se, peklo se už z dálky pozná počuchu. Říkávalo se ve starých dobách. Čin čertu dobře, peklem se ti odmění. To však musí být už hodně stará moudrost. Tihle dva se loučili jako nejlepší kamarádi.

0: Gigi básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretiny a motýl Emanuel dělal závaží, aby se květ klonil panence k ruce. Slunce zářilo a kopretinový prášek jiskřil panence do očí. Kdyby tak byl slunečník, řekla panenka. Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. Zhora se ozval jemný hlas. Dovolíte, krasavičko, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala a vznáší se nad ní cizí motýl. Na hlavě má zlatý cylindr a na křídlech vzácný vzorek. Panenka se mile uklonila. A Emanuel spadl žárlivostí z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá, kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Snesl se k Emanuelovi, prohlídl si ho ze všech stran a řekl makové panence, pro boha, váš společník neví, že černý cylindr se už dávno nenosí? Emanuel se styděl, smekl černý cylindr a položil ho do trávy pod kopretinu. Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda. Ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná. A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani nepodíval a šel rovnou k panence. Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a budu vám dělat deštník i slunečník. Panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel zatím smutně, nízko při zemi, letěl do světa. A vysoko na nebi vyšel měsíc. Kambák, měsíčku, povídá Emanuel, protože chtěl zamluvit své neštěstí. Ale tuhle nad kopeček trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou konví. Když on je tam, tropický Ibrahim, tak proč ho nevyženeš? To nejde. Ještě nikdy se nepopral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíc se zamyslel. Ale vrať se domů, já tam za chvíli přijdu taky a cestou možná tou svou velikou kulatou stříbrnou hlavou něco chytrého vymyslím. Emanuel se vrátil domů, přikrčil se za kopretinu a díval se, jak Ibrahim sype panence zlatý prášek do tváře. Pak se spolu dali do tancování. To už se na ně zhora díval měsíc. Chvíli se díval, potom pokýval velikou stříbrnou hlavou a začal ze stříbrné konve rozlívat rosu. A ta rosa padla rovnou na Ibrahima. Brrr, řekl Ibrahim a hned pustil makovou panenku z náruče. A měsíc kropil ze stříbrné konve a Ibrahim jektal, jsem motýl tropický, kde pak studená rosa? To už mu splihla křídla a scházela z něho všechna krása. Měsíc vychrstnul zbytek z konve a v té chvíli Ibrahim už nebyl k rozeznání od hromádky starého listí. Je tma, jsem úplně sama a nešťastná, řekla maková panenka. Tak si, panenko, umí tváře, řekl Emanuel a podal jí svůj cylindr plný rosy. Panenka si omila zlatý prášek z obličeje
a řekla Emanuelovi, že se už na nikoho a na nic vůbec nepamatuje.

0: Obrácená země. Jednou si hráli kluci na indiány. Běhali po lese v čelenkách ze slepičího peří a s pokřikem sváděli spolu prudké boje s klacky a šiškami.
1: Když byli v nejlepším, začalo se stmívat. Nastala podvečerní hodina, ve které kouř z komínů píše na nebe jídelní lístek k večeři. Otvírají se okna kuchyní a hlasy maminek, jako flétny, svolávají své děti domů.
0: Ze všech koutů se zbíhají střapatí, ježatí a kudrnatí indiáni, co mají ušmudlané nosy, pusy utrmácené od povyků, mlsné a ospalé.
1: Jenom jejich náčelník, Franta Šimůnek, pihovatý jako vdoleček sypaný perníkem, a jeho bratr Martin se z lesa ještě nevrátili.
0: V lese je tma jako v domě bez oken.
1: Slyšíš? Volají nás k večeři, pobízí Franta Martina.
0: Počkej, našel jsem klíč, vydechl jako ze sna Martin.
1: Tak ho zahoď a jde se domů.
0: Ale je na něm nápis.
1: Ukáž.
0: Jemes enecárbo do čílk.
1: Co to je za nesmysl? Zkus to přečíst pospátku.
0: Klíč od obrácené země.
1: Kde to může být?
0: Víš co, Franto? Půjdem tu zemi hledat.
1: Jde se!
0: Dlouho šli kluci černým lesem.
1: Nohy je bolely, ale zvědavost byla svěží a hnala je před sebou, jako by měli kolečka.
0: Po mnoha hodinách přišli na kraj lesa.
1: Mezi dvěma borovicemi stály dveře.
0: První se z údivu vzpamatoval Martin. Ukáž, třeba se dají odemknout naším klíčem.
1: Jaký div? Dveře se kolem klíče sami otočily a v tom okamžiku rostly všechny stromy v lese kořeny vzhůru.
0: Franta s Martinem udělali krok
1: a stáli také na hlavě. Kdyby tu tak byli ostatní kluci, ti by koukali, vzpomněl na svůj indiánský kmen Franta. Však se bylo čemu divit. Na loukách kvetly motýly a květinky kolem nich poletovaly. Vítr tekl až bluňkal, voda zase foukala. Velryby kroužily v oblacích. Pampelišky, poměnky a chudobičky rostly na stromech.
0: V jednom tulipánovém stromořadí potkali kluci babičku.
1: Šla proti nim po hlavě. Občas jí dělali kotrmelce, pak přes ní skákalo švihadlo. Ptala se jich, jestli by si s ní nezahráli na honěnou.
0: Řekli babičce, že by z takového honění mohla mít smrt.
1: Vyplázla na ně jazyk, vylezla si na fialkový strom a trucovala.
0: Potom se Franta s Martinem dověděli, že v obrácené zemi vypadají holčičky jako stařenky. A opravdové babičky jsou mladinké a nosí dlouhé copy s červenými mašlemi.
1: Lidé tam přicházejí na svět jako stařečkové a odcházejí jako miminka.
0: Kluci potkávali cestou mnoho lidí.
1: Všichni chodili po hlavách a přemýšleli nohama.
0: Některé lidi nosila aktovka.
1: Některé lopata, kufr, žebřík nebo váleček na těsto.
0: Lidi se nemuseli nic učit. Práce za ně všecko udělala sama.
1: Uměla číst, psát, počítat, vařit, šít i umývat nádobí.
0: Práce za lidi také jedla.
1: Ale to se klukům vůbec nelíbilo. Vzpomínali na máminu večeři, která jim doma vystydla, a měli už pořádný hlad.
0: V jedné vesnici stál na věžičce kostelíček a nedaleko pěkná hospoda. Franta s Martinem do ní vlezli.
1: Komínem.
0: protože v obrácené zemi se do domů chodilo vždycky komínem a kouř se vypouštěl dveřmi.
1: Na obráceném stole bylo prostřeno k jídlu. Sotva vzal Franta do ruky lžíci, snědla lžíce polévku a knedlíkové švestky chtěli sníst Frantu.
0: Martin poprosil hospodského aspoň o kousek chleba s máslem. Práce za hospodského namazala máslo krajícem a podala na něm talířek hladovým klukům.
1: Jenomže čím toho, kdo v obrácené zemi víc sní, tím je hubenější.
0: A tak byli kluci po obědě kost a kůže.
1: Zatoužili vrátit se domů.
0: Vzali sebou na cestu kousek chleba do kapsy. Než se nadáli, měli v kapse z chleba mouku a z mouky obilí. Kluci obilí z kapsy vysypali.
1: Jen se dotklo pole, vyrostly z něho bochníky.
0: Bochníků bylo plné pole a chtěli kluky sníst.
1: Naštěstí se tu objevili papíroví draci a přivázali kluky na papírové provázky.
0: Kluci se vznesli tak vysoko, že z té výšky zahlédli svůj rodný domek a v něm mámu, jak si pro ně utírá slzu. Sotva kluci máminu slzu uviděli, pustili se papírových provázků a bác. Spadli každý zrovna před svůj talíř s vystydlou večeří.
1: A když všecko spolikali a nikomu nic nenechali, šli spát.
0: Hádejte, o čem se jim bude zdát.

0: Malý Jirka volá ze dvora.
1: Mamí, náš ládíček si hraje na kohouta.
0: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
1: Když on ládíček nekokrhá, ale jíží žaly.
2: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.
3: Máme tady čtvrtou radu.
4: Jak si umíš chovat, když jdeš nakupovat?
2: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
5: Jo, bez placení.
4: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musí zaplatit.
3: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
2: No, a to se mám připlazit.
5: To ne, ale pozdravit.
2: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
5: To je fakt, proč bych zdravila?
3: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
4: Ano, tak je to správně.
2: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přeci zákaznice.
3: No, a to ti má postavit slavobránu.
4: Jo.
5: No, ručičko líbá, milostivá slečinečkou.
3: Ale no tak.
5: Račte za 20 haléřů družníčka. No mám vám to donést domů, abyste si neunavinkala. Nožičku líbá.
2: No, náhodou, nožičku líbá. My říkat nemusím.
4: A to ostatní, ano, Máničko. Prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si
5: člověk jako člověku.
3: Ano,
4: správně.
3: Ano, správně. A proto i tady platí pravidla slušného chování.
4: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
3: Ano, prosím.
4: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
2: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že?
3: Ale ne, tak to pan Stejbl
4: neubude,
2: když ponesu tři.
4: Ne, když řekneš, prosím, dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje.
2: Ano.
4: Slyšíš to, cítíš
3: ano,
4: to.
3: No, správně. Ano. A nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
2: postavím se nakonec, no jo.
3: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
2: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
5: To je fakt.
3: Přede mne?
2: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
5: No jo. A když se lze uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
2: ano.
5: Dokonce, že je...
2: Jo, tomu říkají, Urvínku. Mluv radši slušně,
4: počkejte, že? Počkejte, no tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby
2: mě pustila před sebe.
4: Ne, myslím to tak, Máničko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
3: Ano.
4: Žáno, to...
3: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
5: To by byla hloupá, paní Kateřino.
3: Vane, ohleduplná.
5: Ohleduplná?
3: No jistě.
5: To jakože ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
3: Ano, ale ne.
5: Byla hloupá.
3: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
5: No,
2: tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
5: Jo.
3: No.
4: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
2: No to prosím, jestli mám peníze.
3: Ale Máničko,
4: tak samozřejmě, ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
3: Ano.
5: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
4: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel jako, aby s dlouhým vzpomínáním nezdržoval, rozumíš?
5: Jo tak, jakože bych si to měl...
4: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
2: No, na papírek.
5: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tati, vůbec mi to nepomohlo.
3: Přece si na něco zapomněl.
5: No, na ten papírek.
2: No.
4: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
5: Umím počítat.
4: No tak bez toho by to snad nešlo.
5: To je fakt.

0: Všem pokud soused nesouhlasí, bylo by zase neslušné
1: na to upozornit.
0: No, ale...
1: Tak proč to mám přepočítávat? No přece, aby ses pocvičil v počte.
0: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
1: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
0: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
1: No, mohl by taky říct, že mě vzal na hůl.
2: Ale Horvínku,
0: nejde to obsat nějakou otázkou?
1: No, tebe taky nic nenapadne, Horvínku.
0: No, Máničko, zkus to ty.
1: Zeptáš se. No? Ano. Prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
2: Ale Máničko, prosím.
0: Máničko, reším. Moc hezky jsi to řekla, no, ale takhle taky ne. Tak stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo nezmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
3: Ano.
0: Tím končíme s nakupováním.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou poprvé.
2: Ahoj, děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
1: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
2: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
1: O, to si nepamatuju, ale
2: to vůbec
1: soupeře.
2: Nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno, v každém případě potřebujete s někým soupeřit.
1: Soupeřit znamená, jako že se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
2: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce.
1: Plíce.
2: Plíce. Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
1: Pod krček.
3: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
1: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se jo.
2: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
1: Nevím.
2: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou, a proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé. A voukáme si do hrudníku, super. Takže teď.
1: Já už hučím jako lev.
2: Ještě jednou naposledy nádech, říkejte dlouhé. A voukejte si do hrudníku. A tím pádem máme na náš následující start, který se přibližuje, připraveno. Můžete si teď sednout na nějakou startovací čáru doma. To znamená třeba na bobek. Na bobek.
1: Dobře, tak ano. Startovací čára je třeba tam, kde končí koberec.
2: Tam, kde končí koberec.
1: A přesně. Sedím na bobku.
2: No, spíš si sedneme tam, kde začíná koberec, a tu cílovou pásku budeme mít na konci toho koberce.
1: Dobře.
2: Tak, sedíme na bobku. Děti, až řeknu teď, vy vyběhnete, prosím vás, nesrazíte se, nezabijete se. A kdo bude dřív v cíli, tak je Piggy. Co?
1: Tak je kabrňák.
2: Říká se tomu jak?
1: Šílenec.
2: Ne. Piggy, vítěz.
1: Vítěz,
2: sláva vítězům, čest poraženým přece. Takže sedneme si na bobek, děti, poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď a běžíme.
1: Já jsem se zapomněl na startu.
2: Tak ještě jednou, tak nevadí, chyba se může stát. Sedneme si ještě jednou na bobek, Piggy, soustřed se na můj.
1: Soustřed se,
2: pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme.
1: Já nechám děti a se Piggy ho vyhrát.
2: Piggy je v cíli jako
1: Hurá,
2: my se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
1: V parku?
2: Přesně
1: nebo na hřišti?
2: Přesně tak.
1: Nebo přes přechod?
2: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede, a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
1: Prima! Ahoj!
2: Ahoj!
4: Jak bednář přelstil vlka, medvěda a zajíce.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho se žene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal hňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše? Pravdu máš, šediváku, pojď, seženeme něco k jídlu. V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana, zkusím ho chytit. U bednáře, právě u něj jsem viděl včelíny, tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit. Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí. Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl z pod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
1: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
1: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvař to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
1: Uvař to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.

0: Dnes je 23. srpna.
1: A svátek má Sandra.
0: Jméno Sandra pochází z italštiny. Víš, z jakého jména?
1: Ne.
0: Ze jména Alessandra. No a tam se používá i mužská podoba jména. Zní Sandro.
1: Nebo Sádro.
0: Ne, Sandro. A Sandra se vykládá jako ochránkyně. Takovou Sandru to bych tedy chtěl za kamarádku, že by mě ochraňovala. Bych si dal líbit. Sandry, všechno nejlepší. Posílám vám pohádkovou písničku.
2: Kiksovic byli stará kouzelnická rodina. Vznikla spojením dvou slavných kouzelnických rodů, dnes už nikdo neví jakých. Tom Kiks byl poslední ratolestí. Tom Kiks vlastním jménem Tomáš Nechyba se narodil v Posázaví. Bylo to dítě líné a zároveň neposedné, což je vlastně ideální podmínka pro kouzelníka. Tyto vlastnosti v něm však musí vypěstovat teprve škola. Tom je měl vrozeny. Od raného dětství žil tedy životem líným a neposedným. V kouzelnické škole poslouchal půlkou ucha, odpovídal na půl huby a seděl v lavici tou trochu posednější půlkou svého neposedného zadečku. Nakonec dostal vysvědčení, ve kterém bylo napsáno: Tom Kiks vychodil základní kouzelnickou školu. Co však umí, nepodařilo se zjistit ani řediteli, ani paní ředitelové. Povoluje se mu užívání titulu půlmistr. Toto vysvědčení platí jako živnostenský list. A pod tím byl seznam předmětů. Kouzelné zrcadlo, létající koberec, čapka neviděnka, hůlka trestáček, stoleček prostřice, elixír života, kamínek mudrců. A u každého toho předmětu stálo 2,5. Byla to vlastně půlka pětky z každého předmětu. Schování měl ovšem Tom Kiks pětku celou, ale to u kouzelníků není důležité. Proč to ošklivé vysvědčení? Tom Kiks si totiž pamatoval vždycky jen půlku zaklínadla, někdy první, někdy druhou. A proto z něj celý a opravdový kouzelník nikdy nebyl. Málo kdo ovšem viděl opravdového kouzelníka, já ale viděl celou kouzelnickou třídu pohromadě. A byla to škola pro opravdové kouzelníky, ne cirkusové nebo estrádní. Pracovali bez cylindru a bez kouzelnické hůlky. Neroztloukali vejce do buřinky, aby z nich pak udělali holuby. To uměl každý již v kouzelnické školce. A někteří to dokonce zapomněli, protože si tím nechtěli zatěžovat paměť. Ale i nejmenší z nich uměl hravě udělat ze saxofonu žirafu. Nebo ze žirafy saxofon. Nebo udělat z husího brka tryskáč, ovšem dálkově ovládaný. Tak tedy tu třídu jsem viděl na vlastní oči. A Tom Kiks tam seděl v lavici jako všichni. Jenomže mu to nebylo k ničemu. Byl nejhorším žákem třídy a nikomu nepřeju, aby použil jeho služeb. Odpovídejte zdvořile na jeho pozdrav, ale neobjednávejte si u něho žádné kouzlo. Kdo si je objedná, může dopadnout třeba jako ta paní, co chtěla šaška. Jedna paní chtěla šaška, který umí tančit Charleston a mrkat jedním okem. Šašci? Jsou moje nejmilejší kouzlo, řekl Tom Kiks. Přejete si šaška na modro nebo na růžovo? Okamžik musím si vzpomenout na šaškovské zaklínadlo. Pak řekl místo hokus pokus jenom hok pok. A udělali se jenom nohy, které uměli Charleston. Nakonec se ta paní s tím smířila a půjčovala ty nohy do tanečních některým nepříliš zdatným tanečníkům. Až půjdete jednou do tanečních, můžete si ty nohy taky půjčit. Jsou oblečeny do černých kalhot a mají na sobě lakýrky z roku 1920. Takže to kouzlo vlastně ještě nedopadlo nejhůř, protože si ty nohy půjčoval také jeden dědeček, když někam spěchal. Chodil pak hrozně rychle, ovšem jenom krokem Charlestonovým. Bylo to tedy jenom tak mírně zvorané kouzlo. Nakonec nohy, které dovedou Charleston, nejsou k zahození. Ale stejně si ta paní někdy v tichém koutku popláče, když si vzpomene, že mohla mít šaška a ten by ji rozveseloval. Jindy si zase jeden hodný chlapeček z první třídy přál kouzelný televizor. Televizor, prosím, řekl Tom Kicks a pravil abraka. Druhou polovičku zaklínadla dabraka ovšem zapomněl. Neptejte se, co se stalo. Nepřeju vám to na vašich televizorech. Každá půlka obrazovky přenášela jinou stanici. Tak se třeba objevila slavná operní pěvkyně vlevo a zprava do ní bušil boxer váhy kohoutí nebo Welterové. Zpěvačka zpívala dál, ale těch ran ubohá, přeubohá. A nebo vlevo házel kovboj laso. A koho do něho chytá? Mustanga? Nikoliv. Admirála s dalekohledem na velitelském můstku. Jednou potkal Tom Kicks zlatníka, který si chtěl pořídit čapku neviděnku. To bude ohromné, říkal si. Nasadím si čapku a pak neviděn ve vlastním obchodě ukradnu nejdražší perlový náhrdelník a ještě ho budou muset moji příručí zaplatit. Prosím, řekl Tom Kicks, čapka je mé nejmilejší kouzlo. Přejete si čapku šik nebo trik? Celé zaklínadlo čapky je kape kep kasket. Ale Tom Kicks řekl jen kapeke. Čapka udělala svou práci, ale jenom na polovic. A tu všichni příručí uviděli, jak kabát starého zlatníka vešel do obchodu, zastrčil náhrdelník do kapsičky u vesty a zase odešel. No, to jste měli vidět, honičku za tou vestou. Celé město honilo vestu. Policie na motocyklech, civilisté pěšky. A tak měl ten zlatník nádherně vyprášenou vestu a nějakou tu modřinu na zádech. Nakonec mu ještě zviditelněli ponožky, takže ho pravý bek žákovské jedenáctky mohl krásně chytit za nohu. Nevím, jestli tohle bylo tak docela nepovedené kouzlo, ale neradím vám, abyste si objednávali kouzla u Toma Kickse. Je to zbytečné. Nakonec je možná lepší být dobrým truhlářem nebo montérem, než půlmistrem v kouzelničině. Umíte třeba udělat jenom stůl, ale uděláte ho dobře. Dá se na něm prostřít bez kouzla, a můžete dokonce pozvat Toma Kickse a pohostit ho jahodami se šlehačkou k snídani. Po dobu snídaně však nesmí kouzlit. A mezi námi řečeno, Tom Kicks mnohem radši snídá, než kouzlí. Neumí si však vykouzlit snídani. Tak ho prosím vás jednou pozvěte.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

vidíš hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu nejhezčí.

0: kameníku seděli večer u stolu. Právě dojedli chleba s tvarohem. Věděli, že je dnes konec školního roku a chtěli vidět vysvědčení. Táta se tahal za vousy, maminka skládala talíře, ale nahladila kočku Cilku a Vítek si nohama hrál s princem. Vojtíšek už na kočárku spal. Hned utřu stůl, řekla maminka. A já si vezmu brejle, abych na vysvědčení pořádně viděl, usmál se tatínek.
1: Mám samé jedničky,
0: hlásil Vítek a strkal tatínkovi vysvědčení pod nos. A co ta dvojka ze psaní, všiml si tatínek.
2: Opravdu je tam jedna dvojka, kývala hlavou maminka.
1: Ta dvojka není mezi jednotkami ani vidět,
0: hájil se Vítek. Ani jemu se dvojka ze psaní nelíbila. A proto se na ně radši nedíval. Pes princ tu dvojku nespozoroval, i když prohlížel Vítkovo vysvědčení dost dlouhou chvíli. Za to kočka se vysvědčením nezdržovala. Mrkla na ně jen koutkem oka a dívala se jinam. No tak vysvědčení jsme už viděli, ale já nevím, co bude zítra, řekla maminka. Na tváří bylo vidět, že to opravdu neví.
2: Zítra bude čtvrtek, odpověděla Alena.
0: To je pravda, přikývla maminka. Ale co budeme zítra dělat?
3: Nic, prohlásil Vítek. My máme první den prázdno.
0: Jenomže já musím do práce, připomněla maminka.
2: Já taky musím do práce, oznámil tatínek.
0: A tady zůstane domek s Vojtíškem a se zvířaty, řekla maminka.
2: Babičin domek bude taky prázdný, protože babička pojede zítra ráno do Prahy a vrátí se až večer, dodal tatínek a za vousy se už netahal.
0: Jeden z vás zůstane doma a bude mít na starosti Vojtíška. Druhý půjde k babičce a obstará její zvířata, vysvětlovala maminka.
1: Já si vemu sebou koníka Vinska.
2: Můžeš si vzít Vinska, svolil tatínek. Alespoň se trochu proběhne.
0: Ráno se Vítek probudil poslední. Vojtíšek si hrál na podlaze s několika dřívky, Alena četla u stolu, na dvorku kokrhal kohout a vrkali holuby.
3: Kde je maminka?
0: Zakňural Vítek.
3: V práci, odpověděla Alena.
0: A tatínek? Dožadoval se Vítek.
3: V práci. Alena ani nezdvihla hlavu.
0: A ty? A kde je Vojtíšek?
3: A kde jsem já?
0: Máš už být dávno u babičky a ty tam ještě nejsi, řekla Alena a konečně zdvihla hlavu. Bylo na ní znát, že má na někoho zlost.
3: Zlobila se snad na Vítka?
0: Včera jsem se tě zastal, že máš dvojku z vlastivědy, připomněl jí Vítek. To už dnes neplatí, odsekla Alena. Ale že mám hlad, to asi víš, domlouval jí Vítek. Najez se u babičky, mračila se Alena. My jsme s Vojtíškem všechno snědli. Tak já jdu k babičce, urazil se Vítek. Měl už na sobě trenýrky, natáhl si přes hlavu tričko a vyrazil ven. Před dveřmi na něj čekal koník Vincek. Uši mu stály jako klacíky, to znamená, že dával pozor. Snad už věděl, že pojede s Vítkem k babičce. Natáčel se tak šikovně, aby na něj mohl Vítek vyskočit. Už s ním uměl jezdit. Jenomže vyskočit na koně Vítek sám od sebe nedokázal. Byl zvyklý, že ho tam tatínek vysadí. Ale tatínek byl v práci a nikdo jiný to neuměl. Nejlepší bude, když Vítek půjde k babičce pěšky. Zastaví se pro vlastíka, protože ho chce vzít sebou. A tak šli spolu. Vítek vpředu, koník vzadu. Zastavili se u domku, kde bydlili vlastíkovi rodiče. Vítek zapískal a Vincek zařechtal. Ze dveří vyšla vlastíkova maminka a řekla: Vlastík ještě spí.
3: Proč spí, divil se Vítek. Slunce už dávno vyšlo a kluci z celé Libice byli vzhůru.
0: Má prázdniny, odpověděla maminka. Chceš mu něco?
3: Aby se mnou šel k babičce.
0: Já mu to řeknu a pošlu ho za tebou, usmála se maminka.
3: A proč nejedeš na Vinskovi?
0: Vincek má taky prázdniny, řekl Vítek a podíval se na Vinska. Koník zařechtal, že to je pravda. Byl asi rád, že má prázdniny, i když o tom nevěděl.
2: Nezastavili se na Vítkově políčku, nevšimli si loďky pana Vávry, nečekali u podjezdu, až pojede vlak. Došli až ke koupališti Koňáku a tam zůstali stát. Ani se nedívali na řeku, věděli, že tam teče jako jindy. Dívali se na cizí hříbě, jak se tam koupe. Běhalo v řece sem a tam, stříkalo na všechny strany, řechtalo na koníka Vinska, aby se šel taky vykoupat. Bylo to hříbě rezavé jako veverka a mělo chlupaté uši. Oči mu svítily, ocas mělo nahoru jako kostelní svíčku. Koník se podíval na Vítka a Vítek se podíval na koníka. Napadlo je, že by měli jít do vody taky. Ale nepůjde tam každý sám, půjdou spolu. Vítek se dostal na koníku v hřbet docela lehce. Nechal vejít Vinska do vody a potom mu skočil ze břehu na záda. Trefil se moc dobře. Hlavu měl nahoře, nohama tiskl koníku v trup a rukama se držel hřívy. A teď si začali hrát s rezavým hříbětem nahoněnou. Běhali dokola v mělké vodě, skákali jako opravdoví koně, stříkali na všechny strany. Vítek křičel a výskal, protože nemohl dělat nic jiného. Musel se držet, aby nespadl do vody. Ryby se jistě divily, co se to na koupališti děje. Jenomže Vítek si vzpomněl, že je vlastně na cestě k babičce. Začal volat na Vinska, ať jde z vody ven. Koník poslechl a vylezl na druhý břeh. Odtud už bylo do babičina domku blízko. Ale když se ohlédli, viděli rezavé hříbě, jak šlo těsně za nimi, jako by patřilo do Kameníkovy rodiny. Ale na babičin dvorek Vítek koníky nepustil. Nechali před vrátky. Doporučil jim, aby si hráli nahoněnou. Vincek stál a díval se za Vítkem. Rezavé hříbě k němu přiběhlo a dloublo ho do břicha. Vincek mu to chtěl oplatit a tak začala mezi dvěma koníky opravdová honěna. Vítek už stál na dvorku, ale nemohl dál. Ani pořádně neviděl, ani neslyšel. Slepice kolem něj kdákaly, kohout proti mě skřehotalo, holuby mu létaly kolem hlavy, králíci v chlívku dupali a kočka na zápraží mňoukala. Všichni měli hlad.
1: Puste mě, dusinky! No tak, puste mě, dusinky!
2: Křičel na ně Vítek. Věděl, že tam má babička zrní. Jenomže holuby nerozuměli a slepice taky ne. Vítek je musel zaplašit rukama a kočku odehnal nohou. Prskla na něj, jako by to ani nebyl Vítek, ale nějaký cizí kluk.
1: Puste mě, dosínky, copak nevíte, že babička jela do Prahy?
2: Ale dosínky se přece jen dostal. Hodil zrní holubům, hodil zrní slepicím. Všechno zobalo, jen kohout skřehotal dál a díval se po Vítkovi, jako by ho chtěl klovnout.
1: Mě babička něco přiveze, ale tobě ne, kohoute.
2: Kohout natáčel hlavu, aby dobře slyšel, co Vítek povídá. Ale dal si nakonec říct a začal taky hledat zrníčka. Vítek nandal králíkům do kocu seno a kočce přinesl misku mléka. Kočka si sedla, obtočila ocasem přední nohy a začala pít. Jazyček se jí míhal nad mlékem jako malá lopatka.
1: Jestli pak víte, kdo tady má největší hlad?
2: Zeptal se nakonec Vítek hodně nahlas, aby to babičina zvířata dobře slyšela. Ani jedno z nich nezvedlo hlavu. Ani jedno neodpovědělo.
1: Já mám největší hlad.
2: Prohlásil Vítek a hnal se do světnice. Věděl, že tam najde buchty a taky je tam opravdu našel. Tu první snědl tak rychle, že ani nevěděl, s čím byla. Teprve ve druhé zpozoroval mák. Ve třetí byl tvaroh. Byl zvědavý, co bude ve čtvrté, ale to už se nedozvěděl. Venku hvízdal Vlastík a Vítek musel ven.
0: V Vlastík nadskakoval u brangy, jako by měl v kalhotách vosu. Taky trhal hlavou a koulel očima. Vítka hned napadlo, že se něčemu strašně diví.
1: Je, jsou tu dva koníci.
0: To je pravda, přikývl Vítek. A hned je oba spočítal. Vincek a rezavé hříbě. Dva opravdoví koníci. Skákali a řechtali před plotem, jako by měli z něčeho radost.
1: A proč je tady to hříbě?
4: Já mám Vincka. A na čem bys potom jel ty, až já pojedu na Vinskovi?
1: Ty myslíš, že pojedu na hříběti?
4: Ano.
1: A neschodí mě na zem?
4: Třeba tě jednou schodí, ale po druhé tě už neschodí. Zrovna tak, jako ses učil jezdit na kole.
1: Tak jo, pojedeme spolu na koních.
0: Přikývl Vlastík a hned se hrnul k rezavému hříběti. Chtěl se mu vyšplhat na hřbet, jenomže hříbě si ho ani nevšimlo. Poskakovalo, stříhalo ušima a snad se taky trochu smálo. Pořád se ohlíželo po Vinskovi, co dělá. Vlastíku, nejdřív nasednu já na Vinska a potom nasedneš ty na hříbě, řekl Vítek a přitáhl koníka k plotu. Vyšplhal se nahoru a snadno přelezl na Vinsku v hřbet. Sláva, vykřikl Vlastík, protože už věděl, jak se dostane nahoru. A hříbě to vědělo taky. Přitočilo se k plotu a chvilku čekalo, až Vlastík nasedne. Drž se, křičel Vítek. Sám se držel Vinskovi hřívy, jako by to byly opratě. Já se držím, odpověděl Vlastík. Tiskl hříbě okolo krku tak pevně, jako by ho měl nejradši na světě.
1: Je, kam pojedeme? Na výlet! Na koni se jinam nejezdí! To já vím, ale kam až dojedeme, než se vrátíme? To ví jen Vincek a hříbě to neví. Hříbě jde za Vinskem a tomu to stačí. Vítku, řekni Vinskovi, aby se vrátil. A proč? Nám se jde moc pěkně. Já už to dlouho nevydržím. Za chvíli asi spadnu.
0: Vlastík držel hříbě kolem krku, ale nebylo to nic platné. Jednou se svezl hodně napravo a potom zase hodně nalevo. Hříběti se to nelíbilo a chtělo ho setřást. Vlastík se už viděl na zemi. Vítek se ohlédl a viděl, co se děje. Pust hříbě, nebo ho uškrtíš, křičel na Vlastíka. Posaď se rovně jako já a drž se hřívy. Pustím se a spadnu, hučel Vlastík. Ale nakonec přece jen Vítka poslechl. Opřel se o krk hříběte, vzpřímil se, takže měl kolena dopředu a rukama se lehce držel hřívy. Začal volně dýchat a v obličeji najednou vypadal, že se usmívá. Hříbě se na něj ohlédlo a spokojeně zařechtalo. Vítku, řekni Vinskovi, ať jede na výlet hodně daleko. Tak vidíš, zasmál se Vítek a už se o Vlastíka nestaral. Byl rád, že Vincek je kůň, že hezky kluše, že na něm sedí a že Vlastík jede za ním na hříběti. Stromů tady bylo hodně, trávy ještě víc a ptáci zpívali tak hlasitě, jako by měli dojednaný koncert.

0: Za chvilku kluci dorazili k řece. Koníci byli rozběhnutí a byli by snad mohli řeku přeskočit, hlavu nahoru, hřívu do větru, přední nohy skrčit, zadní natáhnout, oca za sebou jako vlečku a byli by letěli vzduchem jako v pohádce. Ale Vincek vyvalil oči, nastražil uši a včas se zarazil. Opřel se nohama o zem a začal se točit do kolečka, jako by chtěl na břehu vyšlapat dolík. Hřibě se točilo taky. Snad, aby si Vincek nemyslel, že to neumí.
1: Mně se točí hlava.
2: Mě taky.
1: Ani nevím, kde je řeka.
2: Já taky ne.
1: A kde jsou mraky?
2: Já taky ne.
1: A kde je zem?
0: Vítek už nestačil odpovědět, protože v tu chvíli se to stalo. Z řeky se ozvalo silné zaržání. Slyšeli to oba kluci? Slyšel ho koník Vincek? Ale nejvíc ho slyšelo hříbě, jako když do něho někdo píchne jehlou. Nejdřív vyhodilo zadkem hezky vysoko a to se Vlastík ještě udržel. Potom se vzepjalo na zadní a to už Vlastík letěl vzduchem jako ptáček. Neletěl moc daleko. Žuchl na zem jako pařízek. Hlava mu nadskočila, ruce se roztáhly, nohy taky. A co měl Vítek dělat? Seskočil z Vincka a hnal se k Vlastíkovi. Koník se asi divil, protože kýval ušima ze zadu dopředu a zase naspátek. Pak dal hlavu dolů a začal se pást. Vítek se naklonil nad Vlastíka. Nejdřív chtěl, aby Vlastík vstal. Když kluk leží, nevypadá jako pořádný kluk. Vlastík musí vstát a pak teprve bude sobě podobný. Jenomže Vlastíkovi se moc vstávat nechtělo. Nejdřív se posadil a hmatal si rukama po hlavě. Nahmatal dvě boule. Jednu nad okem a druhou za uchem.
3: Vstaň, proč nevstáváš?
1: Já nemůžu.
3: Proč nemůžeš?
1: Protože mám dvě boule.
3: Tak se aspoň zasměj.
1: To můžu.
3: Tak vidíš, když se můžeš smát, tak taky můžeš vstát.
0: Vlastík opravdu vstal. Nejdřív se mu zdálo, že se s ním všechno houpá, ale to netrvalo dlouho. Za chvíli stál jako svíčka a najednou chtěl vědět, co se vlastně stalo. Nebylo to moc těžké uhádnout. Vítek se podíval na koupaliště a hned to věděl. Procházela se tam v mělké vodě veliká rezavá kobyla a kolem ní pobíhalo hříbě. Koňská matka zavolala na hříbě a hříbě ji okamžitě poslechlo. Zbavilo se Vlastíka a pelášilo k mámě. Teď si tam spolu ve vodě hráli, dupali ve vodě kopyty, stříkali na sebe, hladili se nozdrami a rechtali tak vesele, jako by se něčemu smáli. To je její hříbě, řekl Vítek a ukazoval na rezavou kobylu. A já jsem myslel, že je moje, odpověděl Vlastík. U babičky se kluci najedli buchet, chtěli chytit kočku, ale to se ví, že ji nechytili. Prohnali po dvoře protivného kohouta, zaplašili holuby, ale taky napumpovali vodu a připravili ke kamnům hraničku dříví, jak to měla babička ráda. Obrátili na dvorku seno, které tam babička sušila, a pak vzali košík a šli k lesu na trávu. Koník Vincek klusal za nimi a strkal hlavu mezi ně, jako by to byl třetí kluk. Škubal taky trávu, ale do košíku ji nedával. Rovnou jí polikal. Když měli košík plný, vzpomněl si Vlastík na bouli. Mám ještě něco na čele? Zeptal se, jako by nevěděl, co tam má. Už skoro nic, odpověděl Vítek. Můžu takhle domů? Můžeš, přikývl Vítek. Vlastík pomohl Vítkovi nést košík trávy až k babičinu domku, ale dovnitř už nešel. Řekl dvakrát ahoj. Jednou Vítkovi, po druhé koníkovi Vinskovi. Podíval se ještě na řeku, jestli tam neuvidí divoké hříbě. Ale voda tam tekla sama. Hříbě bylo pryč a kobila taky. Plastík začala hvízdat, aby všichni věděli, že je mu to jedno. A šel domů. Vítek začal hvízdat taky, aby bylo vidět, že už je velký kluk. A šel hospodařit do babičina domku. Myslel si přitom, že už je nejvyšší čas, aby se babička vrátila.

0: písničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

Obilí bylo sklizené, ze strnišť studeně foukalo. A jej, bude zima, řekl si Honza. Nejlíp by mi bylo někde v teple. Když přišel do většího města, hned se vyptával, kde tam bydlí pekař. Lidi mu ukázali na žlutý dům na náměstí. Nade dveřmi visel rohlík velký jako půl kola od vozu. Honza vzal zakliku a vešel dovnitř. Dobrý den, pane mistr, hlásí se vám učedník do učení, volal vesele. Budu plést houstičky jako panenky a preclíky jako panáčky. Ty jsi mi nějaký veselý chasník, mítala ho pekařka, tak pojď. Zrovna učedníka potřebujeme. A máte nějakou dceru? Vyzvídal Honza. A ty se hned zajímáš o děvčata, divila se pekařka. Máme dvě, ale žádnou pro tebe. Heda je velká, ale navdavky má čas. A Madlenka je v povijanu. To nevadí, kýval Honza. Zůstal u pekaře a práce měl dost. V noci pomáhal mistrovi zadělávat těsto, ve dne zametal dílnu a pral i plínky na Madlenku. To není práce pro mě, ošíval se. Kuš, když se ti to nelíbí, můžeš jít, křikla pekařka. Honza se podíval z okna. Venku chumelilo, zima přišla brzy. Nakonec byl rád, že je v teple. Ale nekrmil se od rána do večera mazanci a vypečenými rohlíčky, jak si myslel. Pekařka byla lakomá. Odměřovala Honzovi porce jídla a rohlíky dostával jen ty tvrdé, ulámané nebo spálené. A to se ještě dělil o jídlo se dvěma skřítky, kmínkem a makovičkou. Nám taky, máme hlad. Ozval se jejich pískot z myší díry v koutě pekárny hned první večer. Honza měl dobré srdce a tak skřítkům od všeho kousek dal. Ale pekařova dcera Heda to nerada viděla. Radši to s ním sama, zlobila se. Jedla od rána do večera a nakynutá byla jako bochánek. Kdyby aspoň byla pěkná, špital Honza skřítkům. Tolik děvčat jsem ve světě poznal, ale takovouhle ošklivku neměli nikde. Pekařka říká, že se do vdavek nehrne, ale ta by se vdávala, až by plakala, smál se makovička. Na Richtářovic Vaška vedle ze vsi má spadeno, prozradil kmínek, ale on ji nechce, prý kdyby byla hezčí. A nemůže jí někdo pomoct? Ptal se Honza. Může, v lese žije čarodejnice, ta má na všechno bylinky, přiznal kmínek. Ale když je Hedula tak lakomá, neřekneme jí to, vrtěl hlavou makovička. Jenže Honza měl měkké srdce. Když jednou pletl Vánočku a Heda šla okolo, povídá. Já vím, jak to udělat, abys byla hezčí, Hedo. Já jsem hezká dost, zrudla Heda. Mámo, mámo, on se mi směje. Pekařka přiběhla a zle se na Honzu obořila. Jak se jí budeš posmívat, zbalíš se a půjdeš. Hedulka je pěkná dost. Paní mistrová, byla by ještě pěknější, kdyby si došla do lesa k čarodejnici pro bylinky na krásu, povídá Honza opatrně. Bylinky na krásu? Zarazila se pekařka. Vypravíš se k té čarodejnici sám a běda, jestli to koření nepřineseš. Honzovi bylo ouvej. Venku sníh a mráz. Do lesa se mu vůbec nechtělo. Měl jsem nechat Hedu ošklivou, myslel si. Půjčím ti kožich, abys nezmrzl, pobízela ho pekařka. Dala mu pro čarodejnici pecen chleba, na hlavu mu nasadila beranici a vystrčila ho ze dveří. Honza se zachumlal do kožichu a šel. Brodil se sněhem, rozhlížel se na všechny strany. Žádnou chatrč ani boudu neviděl. V tom si všiml zaječích stop. Šel podle té pěšinky a zaječí bobky ho zavedly doprostřed lesa k chajdě, ze které se kouřilo. Hej, matičko, to jsem já, Honza, učím se ve městě pekařem, volal. Otevřete mi dvířka, nesu vám od pekařky pecen chleba. Čarodejnice otevřela. Co jsou k nám hosti? Skřehotala. A co chce lakomá pekařka za ten chleba? Ptala se. Trochu koření pro krásu, přiznal Honza. Má ošklivou dceru. Vím, vím, křenila se čarodejnice. Vzala si od Honzy pecen chleba a dala mu pytlík bylinek. Ať si to Heda zapeče do koláče, broukla. Ale nesmí ten koláč jíst horký. Honza kývl,
popadl pytlík a pospíchal pryč. A nezapomeň, červenému červené, volala za ním se smíchem baba. Honza byl rád, že došel za světla do města. Pekařka už netrpělivě čekala. Když prozradil, že se má koření zapéct do koláče, popadla kus těsta, bylinky do něj zamíchala, nahoru dala tvaroh a koláč šoupla do pece. Nesmí se jíst to horký, připomínal Honza. Hedulka si počká, řekla pekařka a dala koláč na okno. Pak hlídala, aby si mlsná Heda nekousla dřív, než vystydne. Koláč voněl a Hedě se zbíhaly sliny, ale nekousla si. Za to si kousli kmínek s makovičkou. Mámo, oni mi to sní, ječela Heda, popadla koláč a snědla ho naraz. A v tom se začala měnit. Celá v obličeji zrudla a naskákaly jí velké červené pupeny. I z myší díry v rohu pekárny se ozval kníkot. Oba skřítci vylezli ven s červenými pupenci na tvářích. Co jsi to přines za koření? Cloumala pekařka s Honzou. Já za to nemůžu, bránil se Honza. Heda neměla jíst ten koláč horký. A co ještě říkala ta čarodejnice? Křičela dál pekařka. Červenému červené, vzpomněl si Honza. Jestli to do rána nezmizí, vyženu tě do mrazu, láteřila pekařka. Uvařila čaj z červených slupek, máčela do něj červený šátek a dávala Hedě obklady. Heda dál naříkala a tváře si škrábala. Za to skřítci vylezli z díry a tvářičky měly zas hladké jako dřív. A každý chroupal mrkev. Tak je to, ťukl se Honza do čela. Heda se trochu ošívala, že není zajíc, ale když pochroupala celou mrkvičku, tváře jí zbělely a pupínky se ztratily. Honzovi se zdálo, že z toho divného koření neskrásnila, ale pekařka byla spokojená. Jsi moc pěkná, Hedulko, tváře máš jako jablíčka, hladila ji. Richtářovi Cvaškovi se jistě budeš líbit. Brzy potom přišlo jaro. Pekařka naskládala do nůše rohlíčky do zlatova vypečené a povídá Honzovi. Richtářka, dnes slaví svátek. Objednala si u nás plnou nůši rohlíků. Ty je tam doneseš. A Heda půjde s tebou. Jistě ji pozvou na hostinu. Honza kývl, Heda se oblíkla do svátečního a šli. V půli cesty Honza povídá. Hedo, tady si chvíli odpočinu. V noci jsem nespal, pekař musí péct. Sedl si na pařez a v tu ránu usnul. Heda chvíli čekala. Rohlíčky jí moc voněly. Pak tedy zvedla utěrku z nůše a vytahovala rohlíky jeden po druhém. A každému ukousla rožek. Když se Honza probudil, dala mu nůži na záda a jako by nic šli dál. Richtářka je přivítala a začala skládat rohlíky na mísu. Ale hned se zarazila. To já ne, to on, křičela Heda. To on okousal všechny rohlíky. Takovou nadílku si nechte, koště na vás vezmu, křičela Richtářka uraženě. Heda vyběhla a utíkala, co jí nohy stačily. Ani Honza nelenil. Popadl nůši a běžel. A do pekárny se už nevrátil.

auto tahá. Nebo nech mě, já nechci. Křičela pokaždé, když se k ní někdo přiblížil s hřebenem v ruce. A kdyby jen to. V lásky si nechtěla ani mít. Raději zalezla pod postel, do skříně, nebo si narazila kulicha až na nos a ne ho sundat. A tak měla vlásky zacuchané, rozčepířené, prostě vypadaly jako stará rozdrbaná rohoška. Málo platné byly všechny prosby i výhrušky. Nedala si říct. A pak se to stalo. Ráno se Helenka probudila a překvapilo ji, že má podivně těžkou hlavu. Div, že se jí nekývala pod vlastní vahou od jednoho ramene k druhému. Co to je? Úžasem vykřikla, když spatřila svůj obraz v zrcadle. Na hlavě měla cosi obrovského. Byl to neuvěřitelný, velkolepý vlasový útvar. Vypadal jako čínská pagoda, jako prapodivný palác. Kdyby se ho ovšem někdo odvážil zkoumat důkladněji, objevil by důmyslný labyrint, plný komůrek, místnůstek, chodbiček, můstků a sálků. Helenka nevěřícně zírala do zrcadla. To jí na hlavě, co si slabounce štíplo. A po chvíli zase. A zase. Není těžké uhodnout, kdo v tom paláci bydlel. Vešky. A byly to pěkné čiperky, neposedy a treperendy. Jak se Helenka brzy přesvědčila, od rána byly v jednom kole. Pobíhali po paláci z jedné komůrky do druhé nahoru dolů. Zastavili se, jen aby Helenku z lehonka štípli a běželi dál. Pobíhání ustalo až na večer. Hned na to ovšem začalo večerní navštěvování. Kdyby se někdo odvážil počínání vešek zkoumat důkladněji, zjistil by, že se ty malé potvůrky v podvečerních hodinách sesedají v malých sálcích, společně hodují a přitom brebentí, chechtají se a plácají se po malinkých zádech. Helenka to však nevěděla. Slyšela jenom vzdálené hučení a zlobilo ji jejich štípání. Na vlásky, jestli se tomu tak ještě dalo říkat, si přesto nenechala sáhnout. No a co? Řekla umanutě. Palác na hlavě hned tak někdo nemá. Navíc jsem si už dlouho přála mít nějaké domácí zvířátko. Byla to ale paličatá holka. Jenže nikdo by to štípání, svědění, hučení a šumění dlouho nevydržel. Vešek bylo den ode dne víc a víc. Byly drzejší, upovídanější a hlučnější. Takže nakonec i Helenka přece jen poraženecky zvolala. Pomoc, já už nechci! Na řadu přišly šampóny, kartáče, hřebeny, nůžky. To byl tanec. Toto lítalo. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky, krátké vlásky jí náramně slušely.

0: sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první.
1: Vypadnou stříbrné šaty.
0: Rozlouskne druhý.
1: Vypadnou zlaté šaty.
0: Rozlouskne třetí.
1: Vypadnou diamantové šaty.
0: Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzliká.
2: Já se snad kvůli té pohádce nenajím.
3: Kdo jsi? Kdo jsi? A hleď mé, ty jsi můj poddaný. Já jsem král. Pojď blíž, ať tě lépe vidím.
4: Malý princ se díval, kam by si mohl sednout. Ale celá planeta byla pokryta hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát. A protože byl unaven, zívl.
3: Zívat v přítomnosti krále se nesluší. Zakazuji ti to.
5: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
3: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
5: Už nemohu. Už se mi nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
5: Mohu se posadit?
3: Nařizuji, aby ses posadil.
5: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
3: Nařizuji ti, aby ses ptal.
5: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
3: Všemu.
5: Všemu?
3: Všemu, co vidíš.
5: A hvězdy vás poslouchají?
3: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
5: Chtěl bych vidět západ slunce. Daříte slunce, aby zapadlo.
3: Budeš mít západ slunce.
5: A kdy to bude?
3: Vyžádám si ho. Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
5: A kdy to bude?
3: Dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
4: Malý princ zívl. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
5: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
3: Neodcházej, neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
5: A čeho?
3: Ministrem spravedlnosti.
5: Ale vždyť není koho soudit.
3: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
5: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
3: Budeš tady soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
5: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
3: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš po každé milost. Stejně je tu jenom jedna.
5: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
3: Ne.
5: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálil dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
3: Jmenuji tě svým velvyslancem, velvyslancem, velvyslancem.
4: Dospělí jsou hrozně zvláštní. Pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, vidíte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřep, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen, a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem, a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili, a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní, a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a jednou, a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě dalších 10. Ahoj!
3: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
4: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
3: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
4: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé,
3: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
4: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
3: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
4: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
3: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil, a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň. A co nevidí? Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
4: Přece si nenarazím nos, zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal třetí, přeskočil chaloupku a běžel dál.
3: Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: Dnes je 23. srpna.
1: A svátek má Sandra.
0: Jméno Sandra pochází z italštiny. Víš, z jakého jména?
1: Ne.
0: Ze jména Alessandra. No a tam se používá i mužská podoba jména. Zní Sandro.
1: Nebo Sádro.
0: Ne, Sandro. A Sandra se vykládá jako ochránkyně. Takovou Sandru to bych tedy chtěl za kamarádku, že by mě ochraňovala. To bych si dal líbit. Sandry, všechno nejlepší. Posílám vám

0: Slunce žhnulo nad hlavou, že žita až praskala. Meze jen prášili vůní mateři doušky a tráva vadla, vadla a vadla žízní porose. Jen u studánky bylo příjemně a tam polospal Francínek. Kdykoliv však pootevřel oko, vždycky se něco dělo. Nejdřív viděl, jak se horký vzduch vlní a tetelí na obzoru nad pšenicí. Když se probral podruhé, tetelil se už nad ječmenem. A za další chvíli ještě blíž nad ovsy a nakonec se tetelil docela blízoučko, přímo nad těmi žity, co horkem praskala. A tu Francínek sáhl po biči a rovnou do toho tetelení prásk, prásk. Začalo to tetelení naříkat. Auva, toto pálí. Proč mě švíháš, když ti nic nedělal? Francínek se vylekal, v ten ráz se posadil a otevřel obě oči. Pro pána Jána, vždyť to nebylo žádné tetelení, vždyť to byla panenka jako obrázek. Herr Švec, kde ses tu vzala? Omlouval se Francínek. Vždyť jsem viděl jen takové tetelení, tak jsem do toho švihnul bičem. To nebylo tetelení, to jsem byla já. A i kdybych byla tetelení, tak proč si do toho švihal? Protože každé tetelení je podezřelé, vysvětloval Francínek. Nikdy se nic netetelí pro nic za nic, to náhodou moc dobře vím. Tak se nediv, že jsem do toho švihnul. A nevyváděj, jako kdybych ti ušvihnul nohu. Ukáž. Zavážu ti to. Sáhl do kapsy pro šátek, po očku se podíval, jestli je dost čistý. A byl. Panenka mu nastrčila nožku a on jí fačoval. Byla jako obrázek nebo nebyla? Ani vlastně nevěděl. Rozhodně v tu chvíli nikdo hezčí na blízku nebyl. Měla vlasy jako len, ale taky měla trošku víc šikmé oči, než mívají panenky jako obrázek. Zelenkavé oči v barvě přesličky. V pase byla útlá jako váška a celá byla jako z pavučinky. Ale nožky měla nad kotníky trochu tlustší, než panenky, které Francínek vídal na bálech. Ale kde to stálo, že docela hezká panenka nesmí mít šikmější oči a nožky tlustší nad kotníky? Neškrtí tě to? Staral se Francínek, když utahoval na obvazu uzel. Neškrtí, ale pálí. To mi přišlo draho, že jsem se chtěla na tebe podívat. Nic špatného jsem ti neudělala a ty jsi mě takhle ublížil. Už za tebou nikdy nepřijdu. Jaké pak ublížil? Já nechtěl. Jaké pak nikdy nepřijdu? Jen přijď, podruhé ti to neudělám. Ale nesmíš se tak podezřele tetelit. Nic podezřelého jsem nedělala. Chtěla jsem vidět, kdo je to tak líný. Nevěděla jsem, že na to tak doplatím. Co pak já jsem líný? Horšil se Francínek. Já přece nejsem líný. Já jen odpočíval. Jak si, Herr Švec, můžeš myslet, že jsem líný? Kdo ty vlastně vůbec jsi? Ty mě neznáš. Neznám. Ale znáš. Jak bych tě mohl znát, když tě neznám? Jsem přece Bolní žínka Evelínka. Francínek na ní zůstal koukat s otevřenými ústy. Že jsou vodní žínky a lesní žínky, to věděl. Ty už spatřil kdekdo. Ale Polní žínku nikdo. Ani o ní neslyšel. A teď jí měl před očima. Útlou jako váška, křehkou jako z pavučinky, s vlasy jako len, který mi povíval vánek. A taky s trošku víc šikmýma očima, které teď plavaly v slzách. A s trošku tlustšíma nožkama nad kotníky. Ta jedna byla teď ovázána šátkem, na který mu paní matka vyšila písmeno F. To mi přišlo pěkně draho. Obrátila se k němu Evelínka zády. Nikdy už za tebou nepřijdu. Pomalu kulhala podél žita a vzduch se kolem ní vlnil, až se v něm celá rozplývala. tohle bylo to tetelení, říkal si Francínek. A v tu chvíli si uvědomil, že mu Evelínka mizí před očima. A nejenom, že mizí, ale že už zmizela docela, že už je docela rozplynutá. Ten šátek mi ale musíš vrátit, křikl za ní. Až se ti to zahodí, tak mi ho vrať. Já tě švihnout nechtěl. V polích však bylo už ticho. Jen v dálce nad ječmenem se vzduch vlnil a zachvíval. A jen odtamtud to jakoby tiše, tichounce pofňukávalo.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky. Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si už díbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavůňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali.
1: Díu, je!
0: Vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No, mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by jsem na koníkovi moc ráda jela, moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly, hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: No, snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
1: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď. Přijdu. Určitě zase brzy přijdu,
0: zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a po každému nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řasí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
1: Je se mnou zlé, plavůňko,
0: zachrčel.
1: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
1: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zaskuhrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
1: Dám ti kouzelný lék,
0: řekla černá víla čarodějnice.
1: Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp. Ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal. A v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
1: Ha, to hledej, hříběti!
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
1: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
1: a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy? No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
1: To je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavůňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou Vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám. Vzdychla plavůňka a sundala list.
0: Já to vím, zašebelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé Víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavůňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Šmante, do čeho jsem to vrazil? Co jsi mi to postavil do cesty, Hurvájs?
1: Nevím, kterou cestou jsi to namířil.
0: Jak to mohu vědět, když nevidím ani na krok? Nech tě hlouposti a rozsviť. A toho psa si také zavolej.
1: Žeriku, k noze! Co pak v té tmě nepoznáš pána?
0: Tak bude to?
1: Co bude to?
0: No, světlo.
1: Jo, tak to nebude, aniž to elektrárna vypnula proud.
0: Samozřejmě, a zrovna, když jdu domů.
1: Zrovna, když měl být v televizi Žůžo film Tma kryje zločin.
0: Nevím, co jim kryje v televizi, ale mě ta tma zcela zakryla rozhled. Copak tu nemáme ani kousek svíčky?
1: Myslíš, že by televize mohla hrát na svíčku?
0: Ty myslíš jenom na tu televizi, ale že se ti tady mohl otec přelomit a jinak zmrzačit, to tě nezajímá.
1: Ale ovšem, že zajímá.
2: Dělení, to bude rozhodně bez proudu celá ulice, Máničko.
3: Zeptáme se raději pana Spejdla.
0: Pojďte vstoupit, nechal jsem otevřené dveře.
1: Ovšem postupujte opatrně, neb se tam někde povaluje můj otec a jiné domácí zařízení.
2: No tak Máničko, posvěť přece.
0: Vidíš, Hurvínku?
1: Simono, teď trochu vidím.
0: Zásluhou paní Kateřiny, neb oni jsou s Máničkou na všechno připraveny. Děkuji za trochu toho svíčkového světla. Hned jsem na nohou.
2: Při světle svíčky je zde útulněji, že, pane Spejble?
1: Hlavně mezi tím povaleným haraburdím.
2: Je to zákon schválnosti. Zrovna jsem se chystala, že si něco přečtu. Mánička si pustila televizi.
1: A ona tma.
2: No.
1: To je nadělení, viď, Mánička?
4: No, a já jsem se tolik těšila.
2: Ale to nic, děti. Uděláme si černou hodinku.
0: Znamenitý nápad. Však jsem od rána kloudně nejedl. Hurvínku, nachystej nějaký gastro.
2: Jeden šprýmaři. To přece býval takový starodávný zvyk, že se lidé za dlouhých zimních večerů scházívali ve světnici, předli len, zpívali a vyprávěli si všelijaké povídačky a dávali si hádanky.
1: A podřimovali, prosím.
2: A co tě nemá, tam bývalo veselo.
1: Ale básník praví, tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen, v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měký len.
3: Sim, to napsal Karel Jaromír Erben.
0: Je docela možné, když tam byl pan Karel Jaromír návštěvou, že si někdo schrupnul. To ovšem neznamená, že by to byla příležitost k odpočinku.
1: Nebo k pečení zajíce na černo.
2: Ale to s tím vářením to řekl pan Spejbl v žertu, Hurvínku.
0: No, samozřejmě. Chtěl jsem do té potemnělé nálady vnésti trochu té legrace, protože smích je, abych tak řekl,
1: kořením života.
0: No právě.
1: A já bych raději zkusil tu televizi.
3: Hurvínku, budeme si radši vyprávět.
1: Já znám ty taťuldovy povídačky na spaměť.
3: Ale já je neznám.
2: Já si vás také ráda poslechnu, pane Spejbl.
0: Ano, paní Kateřino. No, když jinak nedáte, budu povídat. Myslete si, že mám 77 kapes a v každé kapse jednu pohádku. Z kolikáté kapsy chcete pohádku?
1: Teď máš kapsy plné drobečku, které nosíš si pod holubů.
3: Hurvínku, pane Spejble, třeba ze sedmé.
0: No tak dobře, když ze sedmé,
3: no.
0: Tak v té je pohádka taková.
3: No.
0: Tak, hele, podívejme, já jsem v ní našel zapalovač. Co jsem si ho jenom nahledal?
4: Ale pane Spejble, to přece není ta pohádka.
1: To ještě uvidíš, co všechno najde taťulda po kapsách.
0: Byla by ho hrozná škoda.
2: No to ano, ale my čekáme na pohádku.
0: Ano, vidíte, samou radostí, že jsem našel ten zapalovač, bych na pohádku zapomněl. Tak v té sedmé jste říkali?
1: Myslím, že bys to měl vzít raději z osmé, abys tam náhodou nenašel ještě kamínek do zapalovače.
0: No tak, nešpičkuj pořád. Dobrá, tedy z osmé. Tak poslouchejte. Byl jednou jeden starý slouha. Poslouchejte, pohádka bude dlouhá. V ruce držel hůl, už je pohádky půl. A na té holi zvonec, už je pohádky konec.
1: A co pak ukrýváš v té 55. kapse?
0: Tam je taková. Jeden otec měl tři syny, vůz, koně a bič. Jednomu dal vůz, druhému koně, třetímu bič, pohádka je pryč.
2: No, vidím, že si schováváte jen ty nejlepší pohádky, ale teď nějakou hádanku. Kdo začne?
1: Já jsem řekl první.
4: Ale, tak se rozpočítáme.
1: Tak, jenda, dvanda, třinda, čtrnda, pádě, ládě, souka, louka, do klobouka, cinky, linky, bác. Vidíš, Aňáni, ty začíná paní Kateřina.
2: A proč zrovna já?
0: Jen se neupejpejte, paní Kateřino.
4: Na bábinku.
2: No tak dobře, tak tedy hádejte. Čtyři rohy, žádné nohy, chodí to, stojí to.
0: Chodí to, stojí to, čtyři nohy. Jak fakt se to zvíře jenom jmenuje? Už to mám na jazyku.
1: To bude něco předpotopního.
4: To jsou dveře, žádné zvíře.
0: Inu, bodeč, vždyť jsem si to hned myslel.
4: A teď já. Kdy má slepice nejméně peří?
0: Na pekáči, Máničko, na pekáči. No,
1: když jde o jídlo, tak to jde taťuldovi znamenitě.
0: Nyní jsem na řadě já. Pozor. Tak pozor. Za půl roku, kolik udělá vrabec kroků?
1: A máme tu hodinu počtu. Simani jeden.
0: Jak to?
1: Protože vrabec skáče.
4: No, to bylo moc lehké.
0: No, to je pravda. Tak já dám těžší. Který chryp je nejvíc v rybníce?
1: To je zase ze zoologie.
0: Ptám se, který chryp je nejvíc v rybníce a ne v zoologické zahradě.
1: Mokrých. A teď něco z mého hádánkáře. Proč kohout při kokrhání zamhouří oči?
0: Tože dělá?
1: Simano.
0: Že zamhouří oči?
1: Simano.
0: Při kokrhání? To se podívejme.
4: Já se dám podat.
1: Aby slepice viděli, že to umí z paměti.
4: Yeah.
0: A jo, takhle.
1: A dále, jakého psa si zajíc bojí víc? Černého nebo bílého?
0: Tebe určitě, vždy ty ani nerozeznáš zajíce od tří kolky.
2: Opravdu velice těžké k uhádnutí. Řekla bych, že černého.
1: I když černého, bílého, protože si myslí, že sundá kožich, aby ho líp dohnal.
0: Podívejte se.
4: Je?
0: Už to zase funguje.
2: Sláva, už nám rozsvítili.
4: To je škoda, právě jsme byli v nejlepším.
1: To není žádná černá hodinka nebo ty přásky, kdy se to ještě nespívalo. Hele, Máni, já zhasnu a ty zpívej. A my ti s Taťuldou obstaráme doprovod.
4: Zpívala bych neumím, mlčet se mi nechce. Šla bych domů, nemůžu, vlk tam stojí v cestě. Vlk tam stojí.

peciválek. Zaječí matka přihopkovala k šípkovému keři. Stál na mezi v plném květu a díval se po polích jako veliká růžová kytice. Každý rok vyháněl nové a nové pruty. Byl už tak hustý, že v zimě udržel nad sebou sněhovou střechu a za jarních plískanic nepustil do své houštiny ani vítr, ani déšť. Zaječí matka se protáhla pod keřem tak opatrně, že nezavadila o jediný trn. Potom vklouzla do pelechu. Vyhrabala jej mezi kořeny a vystlala vlastní srstí. Tam si opatrovala mladé, dokud nevycházeli do polí. Nic nepláč, Janečku, řekla dnes. Už se musíš taky podívat do světa. Věčně nezůstaneš peciválkem. Janeček, nejmenší synek, se krčí v koutku. Tiše poslouchá, myslí si, proč bych se toulal z domova? V teple se tu protáhnu, v suchu se tu vyspím. Mám-li hlad, maminka mě napojí mlékem. Je-li zima, zahřeje mě svým tělem. Tak co? Nikam nepůjdu. Ale maminka zase láká. Poléz, poléz, můj zlatý ušáčku. Kubík už venku přeskakuje brázdu. Matýsek hlídá a panáčkuje přitom jako kuželka. Jenom ty bys tu ležel jako hrouda. Janeček zalezl dále do kouta a povídá, jako by mu bylo do pláče. Když já mám ještě nožičky slabé a drápky jako nic. Proto máš nožičky slabé, že se neučíš běhat. Proto máš drápky jako nic, že je neučíš hrabat. Jen poléz, poléz a podívej se do polí. Kubíček už se pase na jeteli sám a Matýsek pozná v trávě i pampelišku. Na mezi kvetou sedmi krásy, u strouhy poměnky, u potoka blatouchy. A ty bys tu věčně ležel ve tmě a nechtěl vidět nic z té krásy? Janeček se přikrčil do kouta ještě víc a myslí si, ať si tam kluci dělají, co chtějí, já zůstanu doma. A nahlas se vymlouvá. Když já mám ještě maličká očka a světlo mě do nich píchá. Venku se ti oči rozkoukají a světlu zvyknou. Kubíček se onehdy taky bál vyjít do polí a dnes už se tam prohání jako starý. Skřivánci mu zpívají nad hlavou, křepelky tlukou z osení a kukačka z háje volá na něho vesele kluku, kluku. A Matýsek, to už je, pane, dokonalý rozumec. Sotva zaslechne z dálky haf, haf, už peláší, aby se schoval do trní. A když z výšky něco vykřikne krá, krá, jako šipka se zabodne pod mes, aby ho nikdo neviděl. Takoví jsou to chytráci. A ty bys chtěl být pořád jen hlupáčkem? Janeček se ani nepohne. Myslí si, proč tam kluci lezou, když tam straší Hafánek a Krákora? A Skřivánka, Křepelku i Kukačku by slyšeli taky až sem, domů. Ale nahlas povídá, když já mám ještě maličká ouška. Tamhle korobtvičky mají ještě menší. A jak pěkně poslouchají maminku. Sotva se vysoukají z vajíček, už běhají, kam je stará zavolá. Sami si hledají červíčky a mušky a když se polékají žáby, sami se hrnou pod křídlo. Škoda, že takové děti nemá každá maminka. Ale jaká pomoc? Zůstaň si tedy, Janečku, tady.
My se vystěhujeme do háje. Pastvy je tam dost a schovávaček ještě víc. Tebe tu necháme. Zajíček ani nemukal. Kubík a Matýsek, ať si jdou, kam je oči ponesou, ale maminka, ta by tu měla zůstat. Kdo by ho napájel mlékem? Kdo zahříval? Kdo by mu česal kožíšek? Ale maminka se chystala opravdu na cestu. Přivinula se laskavě k Janečkovi a lítostivě se s ním loučila. Ještě jednou tě napojím, ještě jednou tě pohladím. Ale je to naposled. Potom odejdu a už se nevrátím. Janeček se mlíčka nenapil. Ani si neliboval, jak jej maminka hladí. Než se vzpamatoval, byla maminka ta tam. Pro jistotu se prošoural celým pelechem, očichal každý koutek, ale kde nic, tu nic. Vystrčil hlavu z pelechu a zavolal skoro plačky: Mami, mami. Ale nikdo se neozval. V keři bylo šero. Jenom od pelechu se táhla křovím chodba a na jejím konci svítil kotouček světla. Janeček chvíli čekal, bude-li světlo dělat haf-haf nebo křičet krá-krá.

0: Maminka seděla nedaleko na poli. Ani se nepohnula.
1: Mami, mami, mami,
0: vykřikl radostně.
1: Počkejte na mne, půjdu s vámi.
2: Nikam nepůjdeš, pecivále, vrať se domů.
1: A když já bych přece šel nejraději s vámi?
2: Nesmíš a nemůžeš. Máš dosud slabé nožičky, maličká očka a drobná ouška.
1: Už mi to, maminko, všecko dorostlo. Podívejte se.
2: Tak sem pojď, uvidím,
0: řekla maminka zase tak přísně. Zajíček se smekl z meze, lezl po poli a když se přiblížil k mamince, zkusil udělat hop.
1: Vidíte, maminko, že už mám silné nohy?
0: A vidím vás celou, celičkou, protože už mám veliké oči. A slyším vás i zdaleka, protože už mám bystré uši.
1: Jenom neutíkejte a vezměte si mě sebou. Budu vás poslouchat jako křepelátko, uvidíte.
2: Snad bude z tebe přece jen řádný zajíček. Vezmu tě tedy sebou.
0: A teď hajdy do háje, aby se tam Kubík s Matějem nebáli. Janeček jde s maminkou a říká jí cestou.
1: Třeba tam kluky vystraší největší žába. Ti by se polekali.
3: Musíme si pospíšit.

0: Dan.
1: Piggy vtipk.
2: Ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
3: Prosím, já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.
4: Záhadné zmizení kudly Tederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
5: Lidi, koukejte!
4: A hned se přidali ostatní.
5: Co to je?
1: Potkaní!
4: Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože

0: Všude okolo ležely jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat. Nasaďte na ně hadice, zazněl povel z hasičského vozu.
1: Ne, ne, vodu, ne,
0: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
2: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
0: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
1: Sláva,
0: jásal profesor.
2: Pomoc,
0: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šarmoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
1: Tak je to on!
0: Profesor zatajil dech.
1: Kudla Dederon!
0: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co, rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
3: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
1: Tak to ne, pánové,
0: zvolal profesor Kadeřábek.
1: Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až

0: Jigi cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
2: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kinichovou, já, Piggy a Hanka.
3: Ahoj Piggy,
2: ahoj.
3: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
2: Já jsem se měl asi dobře.
3: Já se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
2: Hanko, a proč máš takový pocit?
3: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
2: No, jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
3: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
2: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
3: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
2: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
3: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
2: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
3: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
2: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
3: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
2: Už ležím.
3: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou.
2: Aha.
3: Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů. Piggy,
2: já nevím, co jsou lopatky.
3: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
2: Takové tak, kostičky.
3: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru. Lopatky jsme lehce zdvihli také.
2: Jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
3: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
2: Tak. Já hrozně hmytám.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozlučte s dětmi, ahoj.
2: Mě se ten pupíček už trochu vrátil.
3: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
2: To jsem rád. Ahoj.
4: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři. Bum! Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy. Bum! Pět, šest, sedm. Bum! Samci i samice. Hotovo. Bum! Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou s kořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těž se, Pelandoku. Až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýli, jste tady? Krokodýli, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýli stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: Dnes je 23. srpna.
1: A svátek má Sandra.
0: Jméno Sandra pochází z italštiny. Víš, z jakého jména?
1: Ne.
0: Ze jména Alessandra. No a tam se používá i mužská podoba jména. Zní Sandro.
1: Nebo Sádro.
0: Ne, Sandro. A Sandra se vykládá jako ochránkyně. Takovou Sandru to bych tedy chtěl za kamarádku, že by mě ochraňovala. To bych si dal líbit. Sandry, všechno nejlepší. Posílám vám...

0: V jedné malé chaloupci žil drvoštěp, který měl dvě malé děti, Jeníčka a Mařenku. Chodil do lesa na dřevo a protože nechtěl děti nechávat doma samotné, brával je s sebou.
1: Jeníček s Mařenkou sbírali v lese do čbánečku jahody a doma si na nich všichni pochutnávali.
0: Jednou se také vypravili s tatínkem do lesa. Přišli na velikou paseku, kde bylo plno velkých červených jahod. Tatínek odešel dále do lesa kácet stromy.
1: A děti sbírali do čbánečků sladké jahody. Za chvíli měli čbánečky plné.
2: Sluníčko pěkně svítilo a Jeníček s Mařenkou si v lese začali hrát na schovávanou. Les byl hustý a hluboký a milé děti ani nespozorovali, že se čím dál více vzdalují od místa, kde tatínek pracoval.
1: Začalo se stmívat a děti volali tatínka. Ten se však neozýval, protože byl daleko.
3: To jsme, Jeníčku, zabloudili. Zůstaneme tady a ráno, až bude světlo, cestu domů najdeme,
2: řekla Mařenka, která byla starší a rozumnější.
1: Jeníček plakal a naříkal, protože se bál.
3: Neboj se, Jeníčku, povídá Mařenka. Vylez na strom a podívej se, zda někde neuvidíš světélko z naší chaloupky.
1: Jeníček se rozhlížel na všechny strany, až v dálce uviděl malinké světélko. Slezl dolů a hned se dali tím směrem.
2: Šli dlouho hustým lesem, až přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka, která byla celá z perníku.
3: Nahledli oknem do chaloupky a tam uviděli sedět ošklivou starou babu a dětka.
1: Mařenko, já mám hlad, povídá Jeníček. Vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a budeme se mít dobře. A už byl Jeníček na střeše, loupal perníček a házel dolů Mařence.
2: Babizna slyšela zvenku šramot a poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neolupuje z chaloupky perníček.
4: Dědek vyšel ven a ptá se, kdo pak to na naší střeše loupá perníček?
3: Ale nikdo, to je jen větříček, tenunkým hláskem odpověděla Mařenka a dědek odešel.
1: Děti se najedli sladkého perníčku a chtělo se jim spát. Lehli si za chaloupkou do trávy a tvrdě usnuli. Když se ráno probudili, tak již sluníčko pěkně hřálo a děti dostali hlad. Jeníček zase vylezl na střechu, aby ulomil kus dobrého perníčku.
2: Babizna znovu poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neloupe z chaloupky perníček.
4: Tentokrát však dědek děti uviděl a šel to povědět bábě.
3: Jeníčku, skoč rychle dolů, musíme utéci, volala Mařenka. Slyšela, jak babizna posílá dětka ven, aby děti přivedl, že je za trest zavře do chlívka.
1: Děti se chytili za ruce a utíkali, co jim nohy stačily.
4: Dědek se hnal za nimi, ale protože byl starý a nemotorný, byl kus pozadu.
1: Děti doběhly k poli, kde žena plela len.
3: Paní mámo, prosím vás, ukažte nám cestu domů. Zabloudili jsme a honí nás zlý dědek z perníkové chaloupky.
1: Chtějí nás s babou zavřít do chlívku, že jsme jim ulomili kousek perníčku z jejich chaloupky.
2: Víte co? Dejte se touto cestičkou do lesa, a já dětka nějak zdržím, řekla paní máma.
1: Děti utíkali tím směrem, kam jim hodná žena ukázala.
4: Za chvíli přiběhl dědek celý udýchaný a ptal se, osobo, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Kdo je tady třetí? Jsem tu sama, pleju len? Odpověděla žena, jako by mu nerozuměla.
4: Osobo, Já se vás ptám, zda jste tudy neviděla děti utíkat.
2: Budeme trhat, až vypleju a uzraje.
4: Osobo, ptám se vás, neviděla jste tudy děti utíkat?
3: Tkát? Kde pak? Až vytrháme, budeme drhnout semeno a pak len močit.
4: Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Jaké pak smetí? Letos nám vyrostl moc krásný len.
4: Osobo, vy jste snad hluchá. Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Jak pak můžu jen tak stát? Až usušíme, budeme třít a po vytření vochlovat a po vochlování budeme přijít.
4: Osobo, co je mi do toho? Ptám se vás, viděla jste děti utíkat tudy?
2: Tudy? Žádné dudy neslyším. Až napředeme, budeme soukat a až nasoukáme, budeme tkát pěkné, tenké plátno.
4: Co je mi do plátna? Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Prát! Kde pak? Až utkáme, budeme bílit, až vybílíme, budeme stříhat a šít košile, sukně a zástěrky.
4: Osobo, což pak si na uších sedíte? Ptám se vás, vydělali jste tudy utíkat děti?
2: Jo, děti, to jste měla říct hned? Viděla, viděla. Utíkali.
4: Kam?
2: Tou cestičkou do polí. A ukázala na opačnou stranu, než kam děti poslala. Ty už ale nedohoníte. Utíkali jako závodní koníčci.
4: Dědek se zlobil, nadával a vracel se zpátky za babou do chaloupky.
0: Jeníček s Mařenkou přiběhli domů, skočili tatínkovi kolem krku a všichni byli rádi, že to nakonec tak dobře dopadlo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pojď. Tu máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
2: Tak, jsem první a nejvejš.
3: Jen neřek podepsat, neříkal, jak vysoko.
2: Dělej, co se s tím couráš.
3: Když měl tak dlouhý jméno, taky mi se courá.
2: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
3: Nech toho.
2: Co u toho tak hekáš?
3: Mně to jedno, klidně si stráž, ale já se můžu taky leknout. Můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
2: Co to bylo?
3: To mělo být...
2: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
3: Já.
2: A kdo teda?
3: Nohy.
2: Co nohy?
3: Dřevěný.
2: Kde?
3: Moje.

opuštěný palác. Král Šalamoun měl ve svém paláci kouzelný koberec s překrásným vzorem, protkaný zlatým a stříbrným hedvábím. Říkalo se, že mu koberec slouží jako zrcadlo, ze kterého lze vyčíst budoucnost. Často si brával koberec na střechu svého paláce, posadil se na něj a když pronesl Boží jméno, koberec s ním vzlétl k nebi a zanesl ho kamkoliv si přál. Jednoho dne si pozval král Šalamoun svého rádce Asapa ben Berachiu a prince všech démonů Ramirata, aby ho doprovázeli na jeho cestě. Usedli na létající koberec a za chvíli je již vítr unášel k nebi. Šalamoun se spokojeně díval kolem sebe a přemýšlel. Na světě není nikdo takový jako já, neboť mě Bůh obdaroval moudrostí a porozuměním. Pověřil mě vládou nad vším, co stvořil. Během jeho přemýšlení přestal z nenadání foukat vítr a koberec se začal snášet dolů k zemi. Všichni se vyděsili. Větře, vrať se, volal zoufalý král. Vítr mu odpověděl. Až přestaneš se svou pýchou a vrátíš se k Bohu, potom se vrátím i já. Šalamoun se styděl za svá slova, ale co bylo vysloveno, nedalo se vzít zpátky. Přistáli tedy na zem nedaleko neznámého paláce. Rozhlíželi se kolem sebe, ale nikde nespatřili živou duši. Vydali se k paláci, obešli ho kolem dokola, ale nikde neobjevili vchod ani bránu, kterou by se dostali dovnitř. Šalamoun požádal prince Ramirata, aby zavolal své démony, ať zjistí, zda tu někdo žije. Démoni prohledali celý palác, ale kromě obrovského orla hnízdícího na střeše, nikoho jiného nenašli. Vzali orla a snesli se s ním před krále Šalamouna. Jak se jmenuješ? Zeptal se ho král. Jsem Elenat, králi, odpověděl orel. A jak jsi starý? Zeptal se ještě král. Je mi 700 let, zněla odpověď. Tak to budeš jistě vědět, kudy se dostaneme do paláce, řekl Šalamoun. Nenašli jsme žádný vchod. Orel se zamyslel a pravil. Můj pane, je mi líto, že vám nemohu pomoci, ale nevím, kde je vchod. Snad by vám poradil můj starší bratr Altamar. Je na světě mnohem déle než já. Je mu téměř 1300 let. Zavolám ho. Orel se vznesl k nebi a za chvíli byl zpátky i se svým bratrem ještě mohutnějším, než byl on sám. Altamare, pověs nám, kudy se vstupuje do paláce, přivítal ho nedočkavý král. Můj otec, orlí král, mi řekl, že vchod je na západní straně, přemýšlel orel. Je skrytý pod nánosem kamení a zarostlý křovím. Mnoho let do paláce nikdo nevkročil. Na ta slova oba ptáci roztáhli svá obrovská křídla a odletěli. Všichni se ihned vydali k západní straně. Ramirat poručil démonům, aby odvalili kamení. A opravdu pod ním objevili velkou železnou bránu. Šalamoun přistoupil blíže a uviděl na zámku nápis.
Vězte, že jsme zde pobývali po mnoho let. Potom nastalo sucho a hlad. Pěstovali jsme perly na místo pšenice. A to nás málem zahubilo. Proto jsme opustili palác a přenechali ho orlům. Chcete-li vstoupit, otevřete skleněnou schránku nad vchodem a vezměte klíče od bran našeho paláce. My se již nevrátíme. Šalamoun otevřel skleněnou skřínku, výjmul klíče a odemkl hlavní železnou bránu. Vrata se skřípěním otevřela a za nimi byla ještě stříbrná a zlatá brána, které musel král odemknout, než se dostal na nádvoří. Opatrně kráčeli po stříbrných a zlatých cihlách, až zamířili k překrásnému altánku uprostřed nádvoří. V altánku uviděli velikého stříbrného štíra. Jak se ho Šalamoun dotkl, štír se nadzdvihl a otevřel tím vchod do podzemí. Všichni se stupovali dolů po zlatých schodech a na konci našli veliké bohatství. Různé druhy perel, diamantů, rubínů, mnoho stříbrných a zlatých předmětů. Na konci byly další dveře a na nich napsáno: v tomto paláci žil kdysi silný a mocný král, který na trůně sedával. Když se naplnil jeho čas, spadla mu koruna z jeho královské hlavy a zemřel. To je to jediné, co se o něm ví. Šalamoun otevřel dveře a uvnitř spatřil sochu na zlatém podstavci. Vypadala téměř jako živá. Přistoupil blíže a jemně se jí dotkl. V tu chvíli se socha pohnula, oči ji zablískaly a z nozder sršel oheň. Zakřičela mohutným hlasem: vstávejte, děti satanovi! Přišel další král, kterého pýcha zahubí. Zničte ho! V místnosti ožily všechny sochy a výhružně pohlíželi na Šalamounovu družinu. Krále Šalamouna však nevylekali. Jakmile před nimi pronesl nahlas boží jméno, všechny sochy rázem umlkly a zřítily se k zemi. Asap se sklonil k soše, která předtím promluvila jako první, sejmul jí z krku stříbrnou destičku a podal jí králi. Šalamoun si jí prohlížel, ale přestože ovládal 70 jazyků, včetně řeči ptáků a zvířat, nedokázal vyluštit, co je na destičce napsáno. Přečtu vám to, králi, promluvil Ramirat. Je to napsáno jazykem, který před mnoha stoletími zanikl. Jen démoni ho ještě znají. Tak čti, pobízel ho král. Ramirat četl: já, Šedat ben At, jsem vládl tisícům měst. Jezdil jsem tisíckrát na tisíci koních. Tisíckrát jsem zabil tisíce nepřátel, získal tisíce pokladů. Myslel jsem, že není nikdo mocnější než já. Když však přišel anděl smrti, nedokázal jsem se ubránit. Neobstál jsem před ním. Pamatujte, na konci všeho je smrt a nic po člověku nezůstane, jen jeho dobré jméno. Když Šalamoun uslyšel tato slova, pochopil, proč je vítr zanesl právě k tomuto paláci. Co potkalo krále Šedada,
potká jednou i jeho. Ano. Smyslem života není jen hromadění majetku nebo moudrosti. Nejdůležitější je zachovat si po celý život dobré jméno. Jak tak přemýšlel, přihnal se z nenadání prudký vítr, nabral krále Asapa i Ramirata a zanesl je zpátky do Jeruzaléma. Šalamoun se vrátil do Jeruzaléma pln skromnosti a pokory. Nikdy nezapomněl na to, jaké moudré lekce se mu dostalo tohoto výjimečného dne.

0: Aničku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když

0: A když koťata dorostou, co myslíte, že z nich je? Ano, správně, kočky. Jako ty, co měla ta paní z pohádky o houpacím křesle. To je pro změnu pohádka pro maminku. Zavolejte maminku, ať si jde poslechnout. A že už ji slyšela 10krát. Nevadí, poslechne si alespoň po 11. Byla jednou jedna paní a ta měla 2 kočky a 1 dcerušku. Ale nějak jí to nestačilo. Kdybych tak měla houpací křeslo, kdybych ho tak dostala k svátku. Jenže na to jí neřekl nikdo ani slovo. Kočky mluví jenom, když už se mlčet opravdu nedá, a dceruška říkala jenom: ahoj, mami, co bude k večeři? Nebo ahoj, mami, já bych šla dneska ven. Chodila totiž ven, protože už byla povyrostlá a nemusela chodit spát po večerníčku. Kočky byly také velké, jenomže zdaleka ne tak jako ta dceruška. I když vztyčili ocásek, sahali jí sotva po kolena. Ona byla už tak povyrostlá, že by se s ní dalo o leccem zhovořit, kdyby si udělala alespoň trošku času. Jenomže kde by si ta udělala trošku času? Ta si ho udělala jenom tak na novou gramofonovou desku. Svátek byl pryč a paní zase říkala: kdybych tak měla houpací křeslo, to by byla krása. To bych se nikoho neprosila, aby si se mnou povídal. Houpací křeslo přihoupá člověku do paměti všechno, co se mu kdysi líbívalo. Když má člověk pár hezkých věcí na vzpomínání, nemusí mu do toho nikdo povídat. Stačí, když má houpací křeslo. Jenomže jak k němu přijít? A zase jí na to nikdo nic neřekl. Kočky mlčely a vrněly, protože soudili, že na takovou myšlenku není třeba odpovídat, a dceruška byla už za dveřmi, protože na to řekla, že by šla na chvilku ven. No prosím, už jsem zase sama. Ať si mě ta holka nepřeje, nebo ji vdám. Já ji vdám, nic jiného si stejně nezaslouží. Vyvdám ji z domu, nebudu jí vařit a našetřím tak na houpací křeslo. Obě kočky jí poslouchaly, ale ani jedna se nezeptala, proč to houpací křeslo vlastně chce. Protože jsem nevykolíbaná, vysvětlovala jim ta paní bez říkání. Má sestra se narodila moc brzo po mně, tak ji dali do kolébky a mne z kolébky vystrčili. Kdybych byla v kolébce ještě aspoň 2-3 měsíce, byla bych vykolíbaná dost. Houpací křeslo, to je něco jako kolébka pro dospělé. Kdybych ho měla, nepotřebovala bych si s nikým večer povídat. Kdybych tak dostala houpací křeslo, aspoň k svátkům. A přišly svátky. Za okny byla tma tmoucí a sněhu po kolena. V pokoji svítila lampa a pod lampou seděla paní. V houpacím křesle. Houpy hou, houpy hou. Měla zavřené oči a v hlavě se jí houpaly hezké vzpomínky. Jak jí tatínek vystřílel jednou na pouti zrcátko, jak se vozila na lodičce po rybníku, jak dostala jednou růže, po druhé růže a po třetí růže? Co hezkého jí kdo řekl? Jak se jí kočky třely o nohy, když přišla domů? A jak dneska dceruška vynesla sama bez říkání koš z odpadky? Můj ty světe, já mám houpací křeslo. Můj ty světe, ty jsi ale pěknej. Jenom bych ráda věděla, kdo mi to křeslo vlastně dal. Jestli ta moje holka, nebo jestli vy? Podívala se na obě kočky, jenomže ty nic. Mlčeli a vrněli a pomrskávali ocásky. Ale to neměli dělat. Mlčet a vrnět mohli, ale ocáskem pomrskávat neměli, protože ho najednou obě pomrskli až pod houpadlo a to bylo. To bylo horší než ten nejhorší, nejzubatější hafan pod sluncem. Však také obě kočky zavřeštěly, že by to zastavilo autobus. Paní, která si tak pěkně v houpacím křesle snila, se div leknutím nezastavilo srdce. Když si vydechla, řekla kočkám: Vymařený? Já mám křeslo na snění a na klid. A vy mě div nepřivedete do hrobu. To nemůžete dávat pozor.
1: Jau, jau, vyčítali jí kočky. My jsme ti toho snění a klidu navrněli za náš kočičí život víc než dost. A jestli ti to nestačí a musíš k tomu ještě mít houpací křeslo, tak nám s ním alespoň neuhoupej ocásky.
0: Tak ta paní poznala, že má křeslo od své dcerušky, co jí dneska sama a bez říkání vynesla koš na odpadky. Proto vstala, nalila kočkám plné misky, aby je to tolik nebolelo, a té své dcerušce šla udělat bramborové knedlíky s cibulkou, ty měla totiž ze všeho nejraději.
1: Já ji vdám. Já tu holku vdám, vždyť ona si to zaslouží. Přistěhuje mi toho svého sem domů a já jim budu vařit, protože už nemusím šetřit na houpací křeslo.
0: A měla pravdu. Nehledě na to, že taky poznala, jak si lidé mohou spolu rozumět a povídat, i když si neřeknou ani slovo.
2: Rybář a velryba. Rybář se vracel z lovu skoro s prázdnou. Štěstí mu ten den moc nepřálo. Chytil dvě ubohé tresky. A jak se blížil ke břehu, všiml si, že v písku na mělčině leží velký balvan, který tam nikdy předtím nebyl.
3: Že by moře vyvrhlo tak velký kámen na břeh? Vždyť ani nebyla bouře. A moře je už kolik dní klidné.
2: Rybář vyskočil z kajaku a šel se na balvan podívat. Jaký byl jeho úžas, když zjistil, že to není kámen, ale že v písku leží velryba a spí.
3: Jak se sem dostala?
2: Uvažoval rybář a trvalo mu chvíli, než se vzpamatoval a než mu došlo, že velryba připlula na mělčinu, aby si odpočinula, a když usnula, nastal odliv a ona zůstala na suchu.
3: Tak přece jen se nám neštěstí usmálo, zaradoval se.
2: A ne tak lidajaké štěstí. Ulovit sám velrybu, to se ještě nikomu nepodařilo. Běžel si do kajaku pro harpunu, aby velrybu zabil. Když přiběhl zpátky a chystal se jí zasadit ránu, velryba se probudila.
4: Nezabíjej mne, rybáři,
3: promluvila.
4: Bohatě se ti odměním.
3: Rybář se ulekl. Mluvící velryba. To asi nebude jen tak, pomyslel si a sklonil harpunu.
4: Nebudeš toho litovat,
3: řekla velryba.
2: Rybář se vrátil ke kajaku a přemítal, jestli udělal dobře, že velrybu poslechl.
3: Takovou horu masa a tuku nechat zase odplout do moře, nejsem vlastně hlupák, říkal si.
2: Raději o tom doma pomlčí, aby se mu lidé nevysmáli. Mezitím nastal příliv a velryba zmizela v moři. Když pak druhý den rybář pádloval kolem toho místa, nebyl si tak docela jist, jestli se mu to všechno jenom nezdálo. Ale co si se od toho dne změnilo? Kdykoliv vyplul rybář na moře, nikdy se nevracel bez úlovku. I když ostatní nechytili ani rybičku, on měl člun plný. Stala se totiž pozoruhodná věc. Rybářův kajak jakoby ožil. Vždycky zamířil tam, kudy táhlo hejno ryb. Stalo se nejednou, že rybář pádloval doprava, ale kajak jel na opačnou stranu, tam, kde byly ryby. A tak rybář uvěřil, že to není jen tak samo sebou a že velryba dodržela slib. Své tajemství si nechal pro sebe. Štěstí ho na lovu provázelo po celý život. Ale velryby nelovil nikdy.

0: Dva medvědi, otec a syn, jdou po ledovci. A syn se ptá:
1: Tati, nejsem medvěd Brtník?
2: Ne, odpoví otec.
1: A tati, nejsem medvídek Koala?
2: Ne, ty jsi lední medvěd, odpoví tatínek. A proč se vůbec tak hloupě ptáš?
1: Mně je totiž pořád zima.
3: Zapomněl jsi rukavice.
4: O kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila

kopítko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kuzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kuzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem. Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte, vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky. Kuzlátka poslouchala a pravila. Slyšíme, slyšíme, nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká a vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on a byl by vás všechny snědl.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili

0: ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
1: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje. A já bych vás dnes chtěla naučit další cvik. A bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, tedy jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
0: A to vypadá, jako kdyby se člověk styděl, víš?
1: Přesně tak. A hlavně to není ani zdravé. Uvoček. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
0: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
1: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
0: Já vím, možná, že bych věděla, Hanko.
1: Tak prosím tě, zkus to vysvětlit.
0: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku. Víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
1: Vzpomínám.
0: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc! A já balancuju a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
1: Ano.
0: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
1: nerovnováha. Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se říká tímto zvláštním slovem disbalance. Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
0: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
1: Všechno,
0: a psalo,
1: co se...
0: A všechno dělalo tlapičkama,
1: tak
0: dobře.
1: Tak Piggy, co, pustíme se do toho?
0: Tak jo.
1: Piggy tady mává rukama, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme a těmi paže můžeme dělat vzpažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
0: Tak to si to ještě zopakujeme.
1: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené
0: takže
1: bříško a zadek.
0: Podsásek dovnitř.
1: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
0: Hele, ta hlava to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď?
1: Boje na vlnách, správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek. Napřed dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu. Říkám schválně, děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou tam, kde máme prsty.
0: No a kdo má kopítka, krouží kopítka.
1: A teď naopak zakroužíme předloktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
0: Půlkou
1: své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma.
0: Yeah.
1: A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
0: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
1: To je jako by si plaval znak, to nevadí, takže...
2: Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to. Opatrně se k ní přiblížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu Ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kam balekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí Kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá, jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonu na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, trách, práska. Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je nakly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácili z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na prales.

0: Dnes je 23. srpna.
1: A svátek má Sandra.
0: Jméno Sandra pochází z italštiny. Víš, z jakého jména?
1: Ne.
0: Ze jména Alessandra. No a tam se používá i mužská podoba jména. Zní Sandro.
1: Nebo Sádro.
0: Ne, Sandro. A Sandra se vykládá jako ochránkyně. Takovou Sandru to bych tedy chtěl za kamarádku, že by mě ochraňovala. Bych si dal líbit. Sandry, všechno nejlepší. Posílám vám pohádkovou písničku.

0: zbytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.
1: Jaké má jméno?
0: Jako ty. Kdysi tu rostla po okolí.
1: Z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
0: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence vídněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: vám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky a bude zdaleka z ostrova jménem Grónsko. Je to největší ostrov na světě. Věčně leží pod sněhem a mrzne tam až praští. V Grónsku žijí Eskimáci, kteří si ze zimy vůbec nic nedělají. Ze sněhu a ledu stavějí i domy. Přitom jedí stříbrné ryby, které si nalovili v moři pod ledem. Koukají kolem sebe a pochvalují si. Líbí se nám náš bílý svět. Ale jednomu malému Eskimáčkovi přece jen přišlo líto, že kolem sebe vidí jenom bílý sníh. To bylo tenkrát, když dostal knížku, kde byly obrázky modrého moře, ve kterém plavaly barevné ryby a na pobřeží se mezi pestrými květinami procházela rodina růžových pelikánů. Eskimáček nad tím ale nenaříkal, ani se dlouho nerozmýšlel. Skočil do maličké loďky, dal do ní harpunu a zásoby rybího tuku, potom vzal pádlo a už pluje pryč. Chce doplout k pestrým útesům, které viděl v knížce. Pádloval dlouho a dlouho a podařilo se. Už vidí pobřeží s pelikány. Paní Pelikánová zrovna trhala sladké bobule klikve. Pelikaňátka si hrála nahoněnou a pan Pelikán se zamyšleně procházel po mořském břehu. Eskimáček dopádloval blízko, blizoučko a dlouze se zadíval na pelikána. A pelikán se zase zadíval na Eskimáčka. Koukali na sebe, koukali, až Eskimáčkovi vyhrkli do očí slzy a dojatě prohlásil. To je poprvé, kdy se setkává Eskimák s pelikánem.
1: To je poprvé, kdy se setkává pelikán s Eskimákem,
0: odpověděl mu stejně dojatě pan pelikán.
1: Však jsem měl od rána pocit, že se dnes stane něco neobyčejného.
0: Děti, děti, připlul k nám vzácný host, pojďte mu honem říct dobrý den. Děti přiběhly a přiběhla i paní Pelikánová a chvíli se na sebe všichni mlčky usmívali a vychutnávali si ten zvláštní slavnostní okamžik. Najednou se kdesi v moři ozvalo šplouchnutí a z vln zazněl čísi hlas.
2: Taková významná událost by se měla pořádně oslavit.
1: Ovšem, přikývl dlouhým krkem pelikán a celá pelikání rodina řekla sborem: ano, tohle se musí oslavit.
0: I malý Eskimáček přisvědčil a pohostině navrhl.
3: Třeba to oslavíme na mé loďce. Mám tady k uctění rybí tuk. Je ze stříbrných ryb a má výbornou chuť.
1: Ne, oslavu uspořádáme na pelikáním pobřeží, řekl stejně pohostině pelikán. Máme tu sladké bobule klikve a je tu také víc místa.
0: Chvíli se dohadovali, kde bude oslava a vůbec nemysleli na to, kdo s tím nápadem vlastně přišel. Ale byl to žralok. Ten zatím schoval hlavu pod vodu a tam se sám pro sebe smál. Kdo ví proč a kdo ví čemu. Potom se opět ozval.
2: Smím něco podotknout, nikomu by se neměla dávat přednost, víme, nebylo by to spravedlivé, proto vám posloužím radou. Nejlepší místo k oslavě je v půlce cesty.
0: V půlce cesty?
1: Kde to je? Zeptali se pelikán i eskimáček.
2: Jen si to pořádně rozmyslete a hned vám to bude jasné,
1: šklebil se žralok.
2: Hned uvidíte, že v půlce cesty je přibližně úplně přesně tady u mě, tedy v moři.
1: Teď už se starý pelikán trochu vzpamatoval z dojetí, uvědomil si, kdo to tu mluví, a rozpomenul se na žraločí zvyky. Pohlédl korálkovým očkem na žraloka, zrůžověl ještě víc a rozkřikl se.
2: Poslouchej, proč tady vlastně kroužíš a rozdáváš zadarmo rady?
4: Plavu si tady pár zdravotních koleček kvůli štíhlé linii a že přitom i poradím, jsem už takový dobrák.
1: Zubil se žralok jako nevinátko. Jenomže na dobráka měl příliš mnoho příliš ostrých zubů. Tohle najednou napadlo i neskušeného eskimáčka.
2: Na takové oslavě by si asi představoval nějaké slavnostní jídlo, viď?
1: Zkoumal zase pelikán. Žralok se zašklebil.
2: Mě osobně sice jídlo vůbec nezajímá, já chci zhubnout, jak říkám, ale jinak to dá rozum, že na slavnosti musí být slavnostní jídlo,
1: a myslel si.
2: Oba se tváří dost a dost slavnostně. Na téhle slavnosti, kterou mám za lubem, tedy určitě nebude nouze o jídlo.
1: To už se i neskušený eskimáček dovtípil, co se tak může žralokovi honit hlavou, když se zubí o 106 a zubů je mu přitom vidět nejmíň 107.
3: Fuj, jedeš pryč, potvoro!
1: Vyhrkl a hodil po žralokovi eskimáckou harpunu.
2: To je mi vděk!
1: Zaječel žralok, zaskřípal 107 zuby a zmizel. Jeho slavnostní jídlo ho strašlivě zklamalo. Když byl žralok pryč, eskimáček s pelikánem se snadno dohodli, že vlastně vůbec nezáleží na tom, kde své setkání oslaví. Můžou být přece chvíli tady a chvíli zase tam. A tak to provedli. Nejdřív tedy jedli bobule na pobřeží a pak zas popíjeli rybí tuk v loďce. Eskimák se usmíval na pelikání rodinku, oni zase na eskimáčka a dojatě si říkali, tohle je první setkání eskimáka s pelikány a také první setkání pelikánů s eskimákem. Ale bylo to ofous, kdybychom nalítli na žraločí řeči, tak mohlo být i poslední.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Zlatá husa. Byl jeden hospodář a ten měl tři syny. Nejmladšímu říkali pořád jen Truldík a doma byl jen pro smích, za nic ho neměli a při každé příležitosti ho odstrkovali. Jednou měl jít nejstarší syn do lesa kácet stromy. Nežli se vypravil, dala mu ještě matka dobrý sladký koláč z kolika vajec a k tomu láhev vína, aby neměl hlad a žízeň. Když přišel do lesa, potkal starého šedivého mužička. Ten pěkně pozdravil a povídá: dej mi kousek koláče, který máš v kapse, a nech mě napít vína. Mám takový hlad a žízeň. Chytrý syn však odpověděl: když ti dám svůj koláč a své víno, sám nebudu mít nic, klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel dál. Jak potom začal svůj strom osekávat, netrvalo dlouho a sekl nakřivo, sekera mu zajela do paže a tak musel honem domů a dát si ruku obvázat. Ale to nebylo samo sebou. Přivolal mu to ten šedivý mužík.

Potom zas šel do lesa druhý syn a matka ho vypravila stejně jako nejstaršího, dala mu sebou koláč a láhev vína. Také on potkal starého šedivého mužička a ten ho poprosil o kousek koláče a doušek vína. A druhý syn odpověděl taky náramně moudře. Co dám tobě, to ubyde mě. Klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel pryč. Ale trest ho neminul. Sotva několikrát zaťal do stromu, sekl se do nohy a domů ho museli odnést.

Zakrátko řekl Truldík: Tatínku, puste mě taky do lesa, nechte mě kácet. Otec odpověděl: Tvoji bratři se přitom posekali, nehrň se do kácení, stejně to neumíš, si nešika. Ale Truldík tak dlouho prosil, až otec konečně řekl: I tak si s pánem Bohem jdi, když se ti něco stane, aspoň budeš chytřejší. Matka mu dala jen narychlo vodou zadělanou placku a láhev z větralého piva. Když přišel do lesa, taky hned potkal šedivého mužička. Ten ho pozdravil a povídá: Dej mi kousek své placky a dej mi napít ze své láhve. Mám takový hlad a žízeň. A Truldík odpověděl: Mám ale jenom obyčejnou vodovou placku a láhev z větralého piva, ale jestli tím vezmeš zavděk, sedneme si a najíme se. A tak usedli. Ale když Truldík vytáhl svou placku, byl z ní najednou dobrý sladký koláč a ze zvětralého piva ohnivé víno. Najedli se, napili a potom mužíček povídá: Protože jsi dobrosrdečný a ze svého daruješ ochotně druhému, pomohu ti ke štěstí. Támhle stojí starý strom, ten porazíš a mezi kořeny něco najdeš. Potom se mužiček rozloučil. Truldík šel ke stromu a skácel ho. Ale jak strom padl, podívejme. Mezi kořeny sedí husa a peří má z ryzího zlata. Vytáhl husu, vzal ji pod paždí, ale nevrátil se domů. Pustil se zaslíbeným štěstím do světa. K večeru zašel do jedné hospody, že tam přenocuje. Ale hospodský měl 3 dcery. Ty husu uviděli a jak byly zvědavé, mohli na tom prapodivném ptačisku oči nechat. Hlavně by byli tuze rádi dostali nějaké to zlaté pírko. Nejstarší si řekla: Však já už si vyčíhám příležitost, abych si mohla pírko vytrhnout. A když Truldík po chvíli vyšel ven, chytila husu za křídlo, jenže prsty i dlaň jí na tom křídle uvázly jako přismolené. Potom přišla druhá dcera a taky jen s tím úmyslem, že si vezme zlaté pírko. Ale jen o svou sestru zavadila, hned taky zůstala jako přismolená. Nakonec přišla i třetí sestra, taky pro pírko, a první dvě na ní křičely: Nechoď k nám, pro všechno na světě, jenom sem nechoď. Ona, toť se rozumí, nevěděla, proč by k ním neměla chodit a myslela si, když jsou u husy oni, mohu tam já taky. Přiskočila a jak o sestru zavadila, už k ní zůstala přilepená. Tak chtěj nechtěj, museli tu noc přečkat u husy. Ráno vzal Truldík husu pod paždí, šel pryč a nic se neohlížel na milé 3 dívčiny, které byly k huse přichyceny. Pořád museli běžet za ním napravo nalevo, jak Truldíka nohy nesly.

polích je potkal farář. Vyšel si po ránu na procházku a když tenhle průvod uviděl, povídá: Styčte se, holky nehodné, takhle běhat po polích za tím mladým chlapcem, co pak se to sluší? A chytil tu nejmladší, co byla na kraji, za ruku a chtěl ji odtáhnout, ale sotva na ní sáhl, hned taky rukou uvázl a musel běžet pořád

0: proto.
1: Netrvalo dlouho a šel tudy kostelník. Když viděl, jak pan farář cupe v patách za třemi holčinami, podivil se a zvolal: Ale, pane faráři, kam pak tak naspěch? Nezapomeňte, že dneska máme ještě jedny křtiny. Protože se farář ani neobrátil, přiběhl kostelník k němu, vzal ho za rukáv a už byl taky pevně přichycený.

0: tři holky, kdo pak se to přilepil za ně? Vždyť je to pan farář v sultaně, za farářem běží jako psík, pěkně přilepený kostelník. I to, to, to, to, i to, to, to, to, ta husička ta jim dala co proto.
1: Jak těch pět klusalo jeden za druhým a Trulda s husou je vedl jako na provázku, šli tudy dva sedláci s motykami, vraceli se z pole. Farář na ně zavolal, prosil je, aby jeho a kostelníka vyprostili. Sedláci přiběhli, ale sotva na kostelníka hmátli, už se taky nemohli odtrhnout a tak už jich bylo sedm, co běželi za Truldíkem se zlatou husou.

0: Potom přišli do jednoho města. Tam panoval král, který měl jedinou dceru, a ta dcera byla tak zasmušilá, že ji nikdo nedokázal rozesmát. Proto král ustanovil, kdo princeznu rozesměje, ten, že ji dostane za ženu. Jak to Truldík uslyšel, vydal se s husou a celým jejím průvodem rovnou na zámek a pěkně to tam prováděl po nádvoří. Když princezna uviděla, jak těch 7 lidí pořád běhá za sebou a žádný se nemůže utrhnout, dala se do takového smíchu, že vůbec nemohla přestat. A milý Trulda měl najednou rozumu dost a hned se domáhal své nevěsty. Jenže otci nebyl tenhle zeťáček po chuti. Král si vymýšlel všelijaké kličky a námitky, až prohlásil, že mu nejdřív musí přivést člověka, který dokáže vypít plný sklep vína. Trulda si hned vzpomněl na šedivého mužíčka, že by mu mohl pomoci, a vydal se znovu do lesa. Došel až na místo, kde porazil strom, a vida. Seděl tam nějaký chlapík a tvářil se tuze strápeně. Truldík se ho zeptal, nad čím se tak trápí.
1: Mám ukrutnou žízeň, odpověděl muž, a nemohu ji uhasit. Studená voda mi nedělá dobře. Pravda, vypil jsem jeden sud vína, ale co to vydá, jako když ukápne na rozpálený kámen.
0: To já bych ti mohl pomoci, povídá Trulda. Jenom pojď se mnou, napiješ se jako houba. Vrátil se s ním na zámek, zavedl ho do sklepa a milý nedopita vzal ty veliké sudy útokem a pil, až ho v bedrech píchalo. Nežli se den se dnem sešel, měl piják celý sklep vypitý do poslední kapky. Truldík se honem hrnul ke králi a znovu se domáhal své nevěsty. Jenže král zlobilo, že by si takový prostý chasník, kterému všichni ještě ke všemu říkají Trulda, měl odvést jeho dceru, a stanovil mu další podmínku. Nejdříve prý musí přivést takového chlapíka, který dokáže sníst na posezení celý kopec chleba. Truldík se dlouho nerozmýšlel, pustil se rovnou do lesa a vida, zase tam jeden seděl na stejném místě, stahoval si břicho řemenem, mrzutě se kabonil a stěžoval si. To je trápení, už jsem snědl celou pec dobře vypečených pochníků chleba, ale co pak je to platné, když má člověk takový hlad jako já. Žaludek mám prázdný a musím se pořád jen stahovat řemenem, aby mě hlad neumořil. Truldík se zaradoval a povídá: i to je snadná pomoc. Vstaň a pojď se mnou, najíš se dost a dost, co hrdlo ráčí. A hned ho vedl ke královskému dvoru. Král zatím dal svést všechnu mouku, co jí v říši bylo. A pekaři mu z ní napekli velikánský kopec chleba. Nedosyta z lesa si k němu stoupl, dal se do jídla a za jediný den celou tu horu chleba spořádal, že ani kůrka nezůstala. Truldík teď po třetí žádal o svou nevěstu, ale král se pořád ještě chtěl vyvléknout ze svého slibu a chtěl od něho loď, která by jezdila po vodě i po souši. To už je to poslední, řekl mu. Jak s takovou lodí přijedeš, hned dostaneš mou dceru za manželku. Truldík se obrátil na patě a zas rovnou cestou do lesa na staré místo. Tentokrát tam seděl onen starý šedivý mužíček, kterému dal svou placku, a povídá Truldovi: pil jsem pro tebe, jedl jsem pro tebe, teď ti dám ještě tu loď. A to všecko proto, že jsi mládenec, který má slitování se starým člověkem. A doopravdy mu dal takovou loď, co jezdila po vodě
1: i po souši. Truldík do ní vsedl a ujížděl ke králi. Když jí král uviděl, už mu svou dceru nemohl dál odpírat a chtěj nechtěj jim vystrojil svatbu. Po letech král umřel, Trulda zdědil království a dlouho byl se svou manželkou spokojeně živ. A jak to dopadlo se Zlatou husou? Když husa pomohla princeznu rozesmát, Trulda od ní prstem hladce odloupl ruku nejstarší hospodské dcery a ostatní hned byli také volní. Všech sedm uhánělo domů, až se jim hlava třásla. Zlatou husu pak vzal Trulda sebou do lesa, když tam šel hledat mužíčka, pěkně ji zas posadil mezi kořeny skáceného stromu a nechal ji tam. Zlatou husu potom už víckrát nikdo neviděl.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Odměna za laskavost. Jednou žili dva bratři. Starší byl velmi pyšný a nevlídný. Mladší byl laskavý a pracovitý. V sousední vesnici žil velmi bohatý a chytrý starosta, který měl krásnou dceru. Přál si, aby se jeho zetěm stal chytrý a pracovitý mládenec. Dal proto vyhlásit, že muž, který vyřeší dva obtížné úkoly, bude si moci vzít jeho dceru za manželku. Když se to dozvěděl starší bratr, vydal se do starostovy vesnice se zásobou jídla. Na cestě ho zastavila stařenka.
1: Mládenče, řekla smutně, nejedla jsem 4 dny. Prosím tě, dej mi něco k jídlu a já ti za to na oplátku někdy pomohu.
0: Starší bratr odpověděl nazlobeně. Proč bych ti měl dávat jídlo? Jak by mohla stará žena, jako si ty, pomoci silnému mladému muži? Pokračoval dál v cestě a za chvíli uviděl mravence a vosy, jak spolu bojují.
1: Zachraň nás před vosami, nebo nás zabijí.
0: Až budeš v nesnázích, tak ti pomůžeme. Nemohu s vámi ztrácet čas, řekl starší bratr. Jak by mi mohl tak malý hmyz, jako jste vy, pomoci? Nevšímal si jich a šel dál. K večeru došel do vesnice. Když našel starostův dům, mluvil tak hrubě s hlídači u vrat, že ho nepustili dovnitř. Odešel zpátky domů s nepořízenou a plný zlosti. Druhý den se rozhodl mladší bratr odejít do starostovy vesnice. Starší bratr mu řekl: Neztrácej čas, když jsem nepořídil já, bude to pro tebe nemožné. Ale mladší bratr se vydal odvážně na cestu s trochou jídla. Potkal stejnou stařenku jako jeho bratr. Když ho prosila o jídlo, neodmítl ji. Za to mu věnovala flétnu.
1: Mládenče, řekla, budeš-li v nesnázích, zahraj na flétnu a ta ti pomůže.
0: Poděkoval jí a pokračoval v cestě. Po nějaké době přišel k mravencům, kteří bojovali s vosami. Když ho prosili o pomoc, zachránil je. Poděkovali a řekli: Až budeš potřebovat vyřešit obtížný úkol, pomysli na nás a my ti přijdeme pomoci. Šel dál, až přišel večer do vesnice k starostovu domu. Choval se k hlídačům u vrat zdvořile a ti jej pustili dovnitř. Starosta dovolil, aby v domě přespal. Ráno si dal mladíka zavolat. Mládenče, dám ti klec s 10 divokými králíky. Pust je z klece na velkém poli a dávej na ně pozor. Večer mi je musíš přinést zpátky. Ani jeden králík se nesmí ztratit. Mladík vzal klec s divokými králíky a vypustil je na poli. Všichni se ihned rozutekli do lesa. K večeru je šel hledat, ale ani jednoho nemohl najít. Začalo se stmívat a bál se, že úkol nesplní. Náhle si vzpomněl na flétnu, kterou mu dala stařenka, a začal hrát. Králíci v lese uslyšeli flétnu a všichni se k němu vrátili. Dal je do klece a odnesl zpátky do starostova domu. Ten je přepočítal, byl spokojen, že v kleci má ještě víc králíků, než mladíkovi dal na hlídání. Večer ho zavolal a dal mu další těžký úkol. Tady na podlaze je hromada rýžových zrnek smíchaných s kupou sezamových semínek. Tvým úkolem je oddělit rýžová zrna od sezamových semínek. Jestli splníš ten úkol do zítřejšího rána, dám ti svou dceru za ženu a navíc polovinu svého majetku. Pak odešel a zamkl za sebou dveře. Mládenec se snažil oddělit zrna a semínka od sebe. I když pilně pracoval, podařilo se mu oddělit jen malou část. Poznal, že nemůže do rána práci dokončit. Byl proto velmi nešťastný. Vzpomněl si na mravence a přál si, aby mu pomohli. Najednou se ze všech koutů začali zbíhat a dali se pilně do práce. Dříve, než nastalo ráno, byli hotovi. Mladík jim poděkoval a oni zmizeli. Ráno byl starosta opět překvapen, když viděl, že mladík úkol včas splnil. Také on dodržel svůj slib. Dal mu dceru za manželku i polovinu svého majetku.

zakuká, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Zakukala, má panenka zaplakala, kukačko ty nekukej, má panenko neplakej.

0: velikou zimu, víš? A... to je takový daleký ostrov.
1: Jakože léto už bylo, jo?
0: No, že bylo, ale bylo kratulinka.
2: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
3: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
2: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
4: Chci ho vidět a chci mluvit s Dederonem,
2: zařval Tullamore senior.
4: S tebou se, Hihlíku.

0: zastavit nebudu.
1: On přijde. Jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce.
2: Odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si ublíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Hihlík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: Díky cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, tady Piggy a mám tady Hanku Kynichovou a Hanka Kynichová. Má kruh gymnastický a s ním tady lítá a přehazuje si ho a šmrdlám
1: s ním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj Piggy.
0: Ahoj, ahoj.
1: Vás děti doma taky zdravím a jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
0: Anko, já jsem trénoval svoji toustou obručí, co jsi mi tu nechala minule.
1: Aha, tak mi zase vrať.
0: No, nemůžu, protože...
1: Co s tím udělal Vojta?
0: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
1: Že on to hodil na strom?
0: Ne, ne, má to někde a trénuje.
1: Tak tady máš.
0: Říkal,
1: podívej se, já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu. Takže, Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce, vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj. Budeš očima sledovat, kam to obruč letí. A do druhé ruky chytíš. Je to něco jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ se raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
0: Hanko,
1: kam to má jít.
0: Já vím úplně přesně, kam poletí.
1: Kam poletí?
0: Bicne do stropu.
1: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičný, kde mají vysoký strop. A naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj. A,
0: dobře, tak já s tím...
1: Pozor na lustr. Posuň se kousek doprava, prosím tě, posuň se, výborně. Takže Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obručkou ke očima. A do druhé ruky chytím. Super. Tak, a teď drž to v levé ruce.
0: Levé, ano.
1: Teď to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřep kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
0: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
1: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec, do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lidávám obruč a zastavím, chytni obruč.
0: Počkej, to vůbec nejde. To...
1: Držíš obruč a je to, uvolníme.
0: To chce trénink.
1: Takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem.
0: Natáhněte ruku. Je to jako kdyby ten palec byl háček jako věšáček. A
1: háček jako věšáček, přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč, roztočíme obruč.
0: Já vlastně tu ruku musím jakoby...
1: Hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme z levé, z levé do pravé a zakroužíme na pravé.
0: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
1: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
0: Vyhodím.
1: Hop, a chytíš do levé. Cvak. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužíme. Kroužím. A zastavíme. Tak děti, když spojím to, co jsme dělali v minulém tréninku a v dnešním tréninku, tak už nám zůstává se potkat příště a slepit tyto věci dohromady a budeme mít choreografii.
0: Choreografii.

0: Víte, děti, brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával, já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy dvě, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko, propánečka, slepice. Polekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice. Byla to koktavá bába Krtonožka. Ko-ko-ko-ko-ko, koho to hledáte? Ptala se. Toho pytlíka? A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla podzemní krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky. Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme. Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno, a vydali se za ním. Jen ještě potemník, že si vezme na cestu deštník, a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík, s tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody.
1: Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všecek bez sebe.
2: Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco.
0: Žádali rozjařený skákači a podrželi vůz.
1: Přidám, řekl pytlík,
0: slezl z vozu a dal každému pohlavek. Důkladný a honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život. Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík, však uvidíte.

0: Dnes je 23. srpna.
1: A svátek má Sandra.
0: Jméno Sandra pochází z italštiny. Víš, z jakého jména?
1: Ne.
0: Ze jména Alessandra. No a tam se používá i mužská podoba jména. Zní Sandro.
1: Nebo Sádro.
0: Ne, Sandro. A Sandra se vykládá jako ochránkyně. Takovou Sandru to bych tedy chtěl za kamarádku, že by mě ochraňovala. To bych si dal líbit. Sandry, všechno nejlepší. Posílám vám pohádkovou písničku.
2: O tom, jak Mach a Šebestová hlídali dítě.

Jednou, když školní rok končil, zkoušela paní učitelka přírodopis. Vyvolávala žáky podle abecedy, až přišla nakonec řada taky na Horáčka, který dostal schválně úplně lehkou otázku, a sice babočka admirál. Jenže Horáček začal říkat děsné nesmysly, že těch babočků je víc, že jeden je lakírníkem v Berouně, kam jezdívají k tetě Božce, ale že tenhle ten babočka to dotáhl až na admirála, že má svůj křižník a plno námořníků, kteří ho musí poslouchat na slovo, a paní učitelka řekla: prosím tě, co tady plácáš za nesmysly, Horáčku? My tady probíráme motýly a ne námořnictvo. Ty snad ani nevíš, že máme přírodopis. A celá třída se bavila jak při kabaretu a paní učitelka řekla: víš, Horáčku, jaké rozpětí křídel by ten tvůj admirál musel mít, kdyby to byl motýl? A Horáček se mračel jako 10 čertů, měl zlost, že se mu celá třída chechtá, a tak řekl: abyste věděli, ten motýl, co o něm mluvím, náhodou existuje, má rozpětí aspoň metr, já jsem o něm náhodou četl v jednom časopise. A paní učitelka řekla: to muselo být určitě aprílové číslo, tak velký motýl totiž neexistuje. Sedně si máš pětku, to už je sedma, já nechci vidět to vysvědčení. A Mach s Šebestovou šli ze školy domů a říkali si: ta paní učitelka se s tím zkoušením moc nemazlí, zítra přijdeme na řadu určitě my dva. A když jim přiběhl naproti Jonatán a poskakoval kolem nich, řekla mu Šebestová: dneska si budeš muset hrát sám, Jonatáne, my se musíme učit, aby to s námi nedopadlo špatně. Ale když přicházeli k domu, zastavila je paní Vidrová a hned začala: děti, vy máte takové zlaté srdce, to je o vás známo, vy mě ještě pomůžete. A když se ptali, o co jde, řekla, že potřebuje odpoledne pohlídat Petříčka, že má tolik vyřizování, že musí pro opravený kočárek, zubařce a kdesi, cosi. A Mach řekl: no jo, paní Vidrová, my bysme rádi, jenomže se musíme učit o motýlech. Vy za nás k tabuli nepůjdete. A paní Vidrová začala lamentovat: vy jste přece takový rozumní školáci, vy jistě dokážete pochopit těžkosti matky malého dítěte. Učit se můžete i tak, Petříček bude hájat a nebude vás rušit. A mluvila, až se Šebestová podívala na Macha, oba si vzdychli a řekli: no tak jo. A odpoledne vzali učení a šli hlídat, jenomže Petříček nespal ani chvilku, v jednom kuse řval. A Mach řekl: já se s tou kluka zblázním, s takovou se nic nenaučíme, co když ho dáme na balkón, bude koukat na lidi a dá pokoj. A tak to zkusili a opravdu to pomohlo. Jenomže Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu a tak, že chytla kluka, když lezl přes zábradlí, načež řekla: tak to ne, Machu, to by nešlo. Nezapomeň, že jsme v šestém patře. A Mach se ťukl do čela: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad, to chce křídla. Když náhodou sletí, přistane hladce na trávníku. A vytáhl sluchátko a v tu ránu měl Petříček křídla, jak otakárek feniklový. A Mach a Šebestová se zabrali do učení, opakovali si bělázka zelného a žluťázka obecného, věděli, že teď už se Petříčkovi nemůže nic stát, když spadne, přistane hladce na trávníku, má přece krásná křídla metr široká. Jenomže když Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu, viděla už jenom Petříčka, jak těmi křídly mává a vzdaluje se nad střechami kamsi k parku,
a Mach s Šebestovou vytřeštili oči a brali to z šestého patra po dvou schodech dolů a Šebestová říkala: prosím tě, Machu, řekni mi, kde bereš ty svý praštěný nápady. Teď budeme to dítě chytat, Bůh ví kde, a máme poučení. A Petříček poletoval nad parkem, kde si hráli děti a kde pan Horáček prodával v bílém kabátku zmrzlinu, žlutou vanilkovou, růžovou jahodovou a zelenou pistáciovou. A Petříček se snesl níž, vzal si kornout zelené zmrzliny, kterou pan Horáček právě prodával malé holčice, a zase uletěl a pan Horáček kroutil hlavou. To je ale veliký motýl, je na pistáciovou, neřád. Ale holčice už nový kornout nedal a když plakala, řekl jí: co mi tady kňouráš, běž a chyť si toho motýla. Jenže chytit toho motýla nebylo jen tak. Ten veliký motýl se pustil za město mezi zahrádky, kde ležel na dece malý Horáček, krmil se třešněmi a četl Indiánku. A jak ta četl, zvedl náhodou oči a uviděl ohromného motýla. Horáčkovi málem zaskočila pecka, vyskočil, pádil domů a hulákal. Mami, mami, měl jsem pravdu, tak veliký motýl přeci jenom existuje. Ale když paní Horáčková vyběhla ven, Petříček byl už dávno pryč, poletoval nad samoobsluhou, kde stálo plno kočárků, a Mach s Šebestovou sem právě přibíhali a Šebestová volala: tamhle je, jenže jak ho chytit. Ale Mach řekl: jen klid, mám bezvadný nápad. A Šebestová řekla: to známe, ty tvoje bezvadný nápady. Ale Mach řekl cosi do sluchátka, Petříček byl najednou bez křídel a padl dolů a zrovna do prázdného kočárku, co přivezla z opravny Petříčková maminka, která právě vycházela s nákupem a volala: no ne, tak vy jste mi přišli s Petříčkem naproti, to je od vás milé. A Mach s Šebestovou si zase jednou takhle odechli. Jenže Mach s Šebestovou si odechli moc brzy. To nejhorší je teprve čekalo, protože jen co pan Horáček prodal zmrzlinu a přišel domů, syn mu hlásil, že dostal pětku kvůli motýlovi, kterého viděl, prosím, na vlastní oči, a pan Horáček řekl: vždyť já ho viděl taky. Je celý blázen do pistáciový zmrzliny, neřád. Neboj se, synu, na tu učitelku si došlápnu, ta bude koukat, pane. A paní učitelka opravdu koukala, protože pan Horáček přišel ráno do třídy a řekl: tak si nemyslete, paní, že budete našemu klukovi solit pětky pro nic za nic. Ten velikánský motýl, jo, co má rozpětí metr, ten náhodou existuje. Sám jsem ho viděl, jde hlavně po pistáciový zmrzlině, neřád. Takže vás žádám, jestli nechcete, abych to hnal jako vejš, abyste dal synovi jedničku, protože toho víš přírodopisu se mi zdá víc než vy. A v Machovi a Šebestové pořádně hrklo, protože teď to už nebyla vůbec žádná legrace. A Mach pošeptal Šebestové do ucha: člověče, Šebestová, co budeme dělat? Takhle to přece nemůžeme nechat. Jak by k tomu paní učitelka přišla? A Šebestová kývla hlavou: to je jasný. A pak zvedla ruku a řekla: tak abyste věděl, pane Horáček, to nebyl žádný motýl, ale Petříček vidra, který nám uletěl, když jsme ho měli hlídat. A pan Horáček řekl: nesmysl, to nebyla vidra, to byl motýl, nejsem slepej a vůbec, oddy mají děti křídla. A Mach řekl: a odkdy mají křídla zmrzlináři? A celá třída se dala do smíchu, protože pan Horáček měl najednou křídla jako velikánský motýl a paní učitelka tleskla do dlaní: klid, děti, klid. A když se děti přestali chechtat, řekla panu Horáčkovi: když můžete mít křídlo vy,
Proč je nemohl mít Petříček Vitra a vůbec? Co byste dělal, kdyby někdo tvrdil, že největší motýl na světě je zmrzlinář Horáček? A pan Horáček musel uznat, že by to byl nesmysl, a když to uznal, křídla mu zmizela a on šel domů, ale malý Horáček, kterému ta pětka zůstala, měl na Macha a Šebestovou strašlivý vztek. A když se šlo v poledne ze školy domů, řekl Pažoutovi: Pažouté, já těm dvěma jednou něco strašlivýho vyvedu. To budeš koukat.

Léčení nimravky. Žil jednou jeden malý chlapec jménem Alan. Byl to kluk jak buk, měl kudrnaté kaštanové vlasy a usmíval se jako sluníčko. Ale pak přišel ten den. Alan zasedl ráno k snídani, jenomže nepopadl lžíci, nesnědl ovesnou kaši a nevypil mléko jako každý jiný den. Místo toho se začal šťourat v talíři vidličkou a nabírat kaši po vločkách. Maminka mu nesla vajíčko, protože si myslela, že první chod už dávno spořádal, a Alan zatím polikal teprve 11. ovesnou vločku. Bože, ty se dneska s tím jídlem nimráš, spráskla ruce maminka. Je to snad moc horké. Pak si všimla, že Alan se rýpe v kaši vidličkou a podala mu lžíci. Pospěš si, ať ti nevystydne vajíčko. Alan vzal lžíci, roztržitě uďobl z talíře jednu vločku a pomalu si ji zasunul do pusy. Jen co za maminkou zapadly dveře, vzal si Alan místo lžíce zase vidličku, odhodlaně se přehraboval v kaši a napichoval vločku po vločce. Potom se mu zdálo, že ovesná vločka je pro něj příliš velké sousto, a tak každou ještě rozdělil a nabíral na vidličku vždycky jen půlku. Byl tak zaujatý svým nimráním, že ani neslyšel vracející se maminku. Náramně se divil, že mu sebrala zbytek snídaně a řekla, ať jí radši nechodí na oči. K obědu byla Alanova oblíbená rajská polévka. Tentokrát ji však neslupl a nepoprosil o přídavek jako jindy. Místo toho si začal plavit v talíři loďky z osmažených kostiček chleba. Házel je do talíře, pak je vylovil a po jedné si je strkal do pusy. Ve 2 hodiny přišla maminka a námořním manévrům s osmaženými kostičkami chleba učinila přítrž. Při večeři si Alan krájel maso na tak nepatrné kousíčky, že tatínek prohlásil, co je to s tebou, chlapče? Alan se bezelstně usmál, s ničím se nemá pospíchat. Kdybych si ukousl velké sousto, udávil bych se. Nesmysl, ještě včera ti to vůbec nevadilo, rozkřikla se maminka. Včera bylo včera a dnes je dnes, povzdechl si Alan. Opatrně rozkrojil zrnko rýže na 4 díly a ten nejmenší kousínek si beze spěchu vložil do úst. 2. den ráno se to opakovalo. Alan už diboval jídlo po tak malinkých drobečcích, že si to člověk jen těžko dokáže představit. A jako by toho nebylo dost, ještě přitom vzdychal a funěl. Maminka byla zoufalá. Rozhodla se, že se o tom poradí se svou známou paní Křivohlavou. Dobré jitro, pozdravila do telefonu. Tady Alanova maminka. Chci se vás zeptat, jestli jste někdy měla potíže s Vítkem, co se jídla týče. Prosím, nechápala paní Křivohlava, jaké potíže máte na mysli? Alanová maminka začala vysvětlovat. Náš Alan se tak nimrá v jídle, že kdybych mu nesebrala talíř, seděl by u snídaně až do 12. Ovesnou kaši jí po vločkách, polévku po kapkách. Maso si krájí na vlákna. Něco takového je u našeho Vítka vyloučeno, řekla paní Křivohlavá. On mívá přesně opačný problém. Většinou neví, kdy s jídlem přestat. Zrovna včera jsme mu navážili 90 kilo a tatínek na něj volá burštíku. Nepovídejte, strnula Alanova maminka. Tak to jste na tom ještě hůř než my.
Pak zatelefonovala Petřině mamince. Zeptala se jí, když dáte na stůl oběd, sní ho Petra bez pobízení. Samozřejmě, proč se ptáte? Protože Alan začal jíst jako vrabec. Už si s ním nevím rady. Zavolejte paní Larifari, navrhla Petřina maminka. Ta vám jistě poradí. Maminka se zaradovala, že na to nepřišla sama. Bez rozmýšlení vytočila číslo paní Larifari. Říkáte, že se Alan začal rýpat v jídle? Že jí jako vrabec? Taky jsem si všimla, že je nějaký pobledlý. Za poslední dva dny nesnědl víc než jednu lžíci kaše. Co s tím budeme dělat? Nemějte starost, uklidnila ji paní Larifari. Tahle rozšířená dětská nemoc se jmenuje nimravka. Za den, za dva bude zas v pořádku. Počkejte, zdá se mi, ano, je to on, zrovna se mi jde. Půjčím mu speciální sadu nádobí. Dnešní oběd a večeři mu podávejte na největších talířích. Zítra by měl celý den jíst z těch menších, pozítří z malých a popozítří mu budou stačit nejmenší. Za ty čtyři dny možná trochu zhubne, ale tomu nebude na škodu. Časem se zase spraví, až pro něj vzkážu. Pustíte ho ke mně, i když bude hodně slabý. Jestli se uzdraví, nikdy vám to nezapomenu, děkovala maminka. Pošlu vám ho hned domů s tím nádobím. Nelamte si s ničím hlavu a udělejte, co vám radím, řekla paní Larifari. Za chviličku se Alan vrátil s velikým proutěným košem. Tady ti paní Larifari posílá dárek. Říkala, abych s tím zacházel opatrně, hlásil ode dveří. Postavil koš v kuchyni na zem a chtěl se podívat dovnitř. Tak dost, tohle je dárek pro mě, uložím si ho sama, zarazila ho maminka. Běž chvilku ven a vrať se až k obědu. Proboha, chlapče, ty jsi ale bledý. Koukej se proběhnout až na konec ulice, ať ti trochu zčervenají tváře. Maminka uložila koš od paní Larifari do skříně v kuchyni. Těsně před večeří ho vyndala a otevřela. Byly v něm tři jídelní soupravy. Ta největší připomínala malé dezertní talířky. Patřil k ní i hrneček, z jakého dospělí pijí kávu, malá vidlička a lžička. Menší talířek byl jako pětikoruna, hrnek jako náprstek, vidlička o velikosti zápalky a lžička podobná nabírátku na sůl. Nejmenší sada nádobí měla talířek jako desetník. Do hrnečku se vešla jedna kapka. Vidlička vypadala spíš jako jehla a lžíce jako špendlík. Toho dne maminka podávala Alanovi jídlo na největších talířcích. Dostal pečenou bramboru, ne větší než vajíčko, kousek masa jako poštovní známka, plátek rajského jablíčka a hrnek mléka. Byl tak soustředěný na uždibování nepatrných soust, že si nového nádobí ani nevšiml. Snědl celou třetinu brambory, šestinu masa, jedno rajčatové semínko a vypil půl hrnečku mléka. Druhý den přišla na řadu menší sada nádobí. Na talíř, velký jako pětikoruna, upravila maminka tři ovesné vločky, kousek šunky, asi jako muší křídlo a čtvrt lžičky vajíčka. Do hrnečku jako náprstek nalila 10 kapek kaká. Alan byl tak slabý, že musel přilézt po čtyřech. Byl rád, že smí jíst z tak maličkého talířku, spolkl drobeček vajíčka, ždibec šunky a vypil 5 kapek kaká. Pak se odploužil na gauč.
K obědu si dal 7 kapek polévky, 2 kostičky osmaženého chleba a mlékem si jen svlažil rty. K večeři vypil 4 kapky mléka. Hned po jídle si šel zdřímnout. Třetí den ráno už byl tak slabý, že mu trvalo skoro hodinu, než dorazil na snídani. Maminka mu na talířek jako desetník naložila dibínek vajíčka, 2 drobečky z topinky a 2 zrníčka z jahodového džemu. Do hrnečku ukápla slzu mléka. Nejmenší vidličku musel Alan zvedat oběma rukama, ale i ten nepatrný drtek vajíčka si rozdělil ještě na půl a snědl jen 1 drobeček z topinky. Vypil 0,5 kapky mléka a natáhl se na lavici v kuchyni. Právě tehdy zazvonil telefon. Byla to paní Láry Fáry. A jestli prý může mluvit s Alanem? Maminka odnesla chlapce k aparátu a přidržovala mu sluchátko u ucha. Alane, dneska si můžeš zajezdit na Grošákovi. Byla bych ráda, kdybys ke mně přišel, řekla paní Láry Fáry. Alan se celý rozzářil, ale byl tak vysílený, že ho maminka musela vynést před dům a posadit do červeného šlapacího autíčka. Naštěstí to k domku paní Láry Fáry bylo z kopce. Už z dálky bylo vidět, že tam čekají i Jarda Tomek a Hubert Preclík. Pomohli Alanovi vylézt z autíčka a vytáhli ho do sedla. Koník se otočil a dobrácky Alana olízl. Paní Láry Fáry vyšla na verandu a musela se hodně přemáhat, aby se nerozesmála, když koník pomalu vykročil ulicí. Alan visel na jeho hřbetě jako pytel brambor. Celé dopoledne s ním Grošák zvolna chodil ulicemi. Z domu vybíhaly vyděšené sousedky a strachovali se, jestli se snad Alanovi něco nestalo, jestli není zraněný. Byla to pořádná ostuda. Alan vykřikoval, nic mi není, ale nikdo ho neslyšel. V poledne byl tak vyčerpaný, že před brankou vlastního domu sklouzl z Grošákova hřbetu do trávy a zůstal bezvládně ležet. Maminka se podívala z okna, polekala se a rychle vyběhla ven. Co ti to splašené zvíře provedlo? Schodilo tě? Alan se pousmál při představě, že by mírný Grošák mohl někoho schodit, ale pak se dal do pláče, protože si uvědomil, že to byla asi jeho poslední jízda na koni. Spadl jsem sám, protože jsem hrozně unavený. Skulil jsem se dolů a už se nedokážu vyškrábat zpátky. A kdo ví, kdy na mě zas příště přijde řada. To máš z toho, že ses začal nimrat v jídle, řekla mu maminka. Jestli si chceš odpoledne na Grošákovi zajezdit, budeš se muset pořádně najíst a posilnit. Uvázala koníka u plotu a odvedla Alana domů. Posadila ho ke stolu a začala chystat oběd. Chlapec si opřel hlavu o zeď a zavřel oči. Maminka rachotila hrnci a točila knoflíky u sporáku a za chviličku nesla na stůl hrneček na 1 kapku, naplněný rajskou polévkou a talířek jako desetník se 2 drobečky z topinky. Vypij tu polévku a oba drobečky si hoď najednou do pusy, nařídila. Chlapec to udělal a znovu si opřel hlavu o zeď. Za 10 minut mu maminka nabídla hrneček, náprstek s mlékem a talířek jako 5 koruna s kolečkem namazaného rohlíku. Vypij to mléko a sněz chlebíček. Alan poslechl. Pane, ten měl najednou síly. Mohl už sedět rovně a nemusel se opírat o zeď. A v tom dostal ukrutánský hlad. Maminka mu přinesla kávový hrneček s mlékem a malý talířek s kusem perníku.
Teď už Alanovi nikdo nemusel radit, jak má jíst a pít. Maminka se ho zeptala, už je ti líp, máš dost? Je mi už mnohem líp, ale pořád mám hrozný hlad, odpověděl Alan. Maminka mu s radostí nalila velký talíř polévky a plnou sklenici mléka. Alan dojedl polévku do poslední kapky, vypil všechno mléko a vyskočil od stolu. Maminko, Grošák má určitě taky hlad, zvolal. Nedoneseme mu taky trochu? Kde pak, usmála se maminka, ten si dá spíš jablíčko. Nakrmili koníka, Alan se na něj vyšvihl a hrdě odklusal. Seděl pěkně zpříma a uzdu držel jen jednou rukou. Na konci ulice za ním maminka ještě zavolala, aby se vrátil. Alan otočil Grošáka zpátky k domovu. Maminka vynesla ven proutěný koš s nádobím. Buď tak hodný a vrať ho, paní Lárifáry, řekla. Alan okamžitě souhlasil. Dám si ho před sebe, jednou rukou ho přidržím a druhou povedu koně. Opatrně si koš naložil, pobídl Grošáka a ten vyrazil pomalým krokem k domku paní Lárifáry.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat.
1: Oho.
0: Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá...
0: No, to nebude ono.
1: Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co si řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného, viď? Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap, a už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím,
1: trošku,
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam

0: kupovat.
1: Desátá kapitola. Buf z planety Uf.
2: Adélka zůstala s kamarády v poštovní úřadovně doslova uvězněná. Bimbálkové lítadlo přestalo fungovat. A protože je strom Opius bimbulus nejvyšší na celé Bimbuli, byla to k zemi pořádná dálka. Skočit jen tak si Adélka netroufla a padák nebo něco podobného u pošťáka Kráka taky nenašla.
3: No to od něho nebylo hezké.
2: Povzdechla si Bláža. Adélka jen pokrčila rameny.
4: Chtěl rychle doručit ten dopis a zapomněl na nás. Určitě to neudělal schválně.
2: Omlouvala ho.
5: A kdy se vrátí?
2: Zajímal se Pupíno.
5: Už mám pořádný hlad.
2: Jen to dořekl, všichni se chytili za bříška, ve kterých jim hlasitě zakručelo.
6: Pan profesor udělal bimbálkové lítadlo z tohohle stromu. Tak přece musí mít nějaké plody.
2: Uvažovala nahlas Bůča. To je ono.
4: Kravičko, ty hlavičko, mákovičko.
2: Objala ji Adélka. Pupíno žárlil a tak jen zabrblal.
5: Ale co, když ty plody ještě nedozrály? Nebo už přezrály a spadly? Nebo se objeví jen jednou za 5 let?
2: Bláža se rozplakala.
4: Nebréč, podíváme se.
2: Rozhodla Adélka a otevřela velké okno. Vyklonila se, co to šlo, ale nic neviděla.
5: Sedni si mi na chobot, já tě vystrčím.
2: Navrhnul Pupíno. Adélka nejprve zavrtěla hlavou, ale když jí znovu zakručelo v břiše, nakonec se odhodlala. Bláža s Bůčou Pupína zezadu podepírali, aby se nepřevážil a z okna nevypadl. Adélka volala.
4: Něco vidím!
2: Ale v tom přišlo na Pupína kýchnutí, které Adélku odmrštilo. Na zem ale nespadla. Neuvěřitelnou rychlostí se k ní přiřítila ohnivá čára, která ji zachránila. Byl to opravdový létající talíř. Plyšoví krkouni zalapali po vzduchu.
3: Adélku

0: a v nich se objevila rozesmátá Adélka.
1: Nebojte se,
0: pobízela je.
1: Buf vám nic neudělá.
0: Kamarádi nesměle vkročili na přistavené schůdky. Stále ještě neměli jistotu, že je to opravdu jejich Adélka. Co když se ten ufon umí maskovat? Když nakonec nastoupili, přivítal je milý mužíček s ušima jako trychtýře a s pusou od ucha k uchu. Hned je vedl k jídelnímu stolu plnému zvláštních, různobarevných dobrot.
2: Adélka říkala, já vím, vy ham ham.
0: Pobídl je Buf a sám se zakousl do zelené bábovky. Adélka si taky vzala kousek. Kamarádi na ní zírali. Když viděli, že potom nezezelenala ani neomdlela, nabídli si také.
3: To je dobrota.
0: Liboval si Pupíno a další jídlo si už bral bez ptání. Když dojedli, Buf je provedl svým talířem. Byla tam spousta páček, tlačítek, světýlek a všelijakých přístrojů. Jednu místnost měl vyzdobenou jako galerii.
2: Tady já byl, všude,
0: řekl hrdě a ukazoval fotografie.
2: To je Merkur, to je Venuše, to je Země.
1: Ukáž,
0: spozornila Adélka.
1: To je naše planeta, tam bydlíme. Ty jsi byl u nás na Zemi?
0: Zajímala se Adélka. Buf přikývnul a pokračoval.
2: To je Mars, to je Jupiter, to je Saturn, to je Uran, to je Neptun a to je Uf. Tam já narodil,
0: řekl s úsměvem.
1: A co děláš tady?
0: Zeptala se Adélka.
2: A co děláš tady?
0: Odpověděl Buf otázkou. Adélka se rozesmála. V tom někdo zaťukal na jedno z okýnek. Buf honem spustil kamerový systém a všichni viděli udýchaného kráka. Asi se dobře znali, protože krák žoviálně zamával přímo na kameru a Buf okamžitě zmáčknul tlačítko k otevření dveří.
4: Tak jsem tady.
0: Hlásil schvácený pošťák a bez ptání usedl ke stolu a pustil se do zbytků. Buf se usmál, zahýbal nějakou páčkou a stůl byl v tu ránu znovu plný dobrot.
4: Tak jsem tam doletěl.
0: Vykládal s plnou pusou.
4: Všichni byli v nemocnici a byli u postele. Tak jsem jim to dal a oni se rozbrečeli. Strčil jsem jim pod nos papír, aby vám jako napsali, ale asi se jim nechtělo. Vaše maminka pak namalovala obrázek, ale není tak hezký jako ten váš.
0: Krák si utřel umaštěnou ruku a z brašny vytáhl lísteček. Byla na něm jen velká rozpitá kaňka s černými šmouhami. Adélka se rozplakala. Věděla moc dobře, že jsou to maminčiny slzy.
4: Já jsem si hned říkal, že se vám to nebude líbit.
0: Rozumoval krák.
4: Ale ještě jsem si zapsal, co mi diktovali. Klidně to mohli napsat sami. Kde to mám? Aha, tady.
0: Krák vytáhl papír s nějakými klikyháky a začal číst.
4: Adélko, musíš se vrátit. Mám tě rád. Určitě se uzdravíš. Vrať se. Nenechávej nás tu samotné.
0: Krák se soustředil na umělecký přednes. A teprve až teď si všiml,

0: všiml, že všichni kolem pláčou.
1: Musím domů,
0: oznámila Adélka.
2: Já zavezu,
0: řekl Buf a pohladil Adélku po ruce. Na vlasy jí totiž nedosáhl.
1: Ale chci se nejdřív se všemi rozloučit,
0: řekla prosebně Adélka. Pupíno začal být nervózní a Bláža s Bůčou jak by smet. Adélka to pochopila. Nahlas neřekla nic, ale Krákovi něco tiše pošeptala. Ten po vojensku zasalutoval.
3: Rozkaz, všechno zařídí.
0: A odletěl. Buf si zatím sedl k počítači a propočítával dráhu letu.
2: Odlet 8.43,
0: řekl a ukázal Adélce své výpočty. Ta se v nich ani zamák nevyznala, ale přikývla.
2: Zatím navštívit můj dům u řeky Kudikam,
0: navrhoval Buf.
2: Tam startovací lampa, nebo vlastně rampa na meziplanetární let.
0: Adélka zase jen tiše přikývla. Kdyby promluvila, asi by se rozplakala. Na jednu stranu se jí nechtělo opustit nádhernou planetu Bimbuli, kde je zdravá a všechno je krásné a náramně dobrodružné. Ale moc se jí stýská po mamince a po tatínkovi a po pokojíčku s hračkami. No jo, vždyť já jsem vlastně nemocná a budu muset ležet v nemocnici, pomyslela si Adélka a nejraději by svůj návrat domů ještě odložila. V ruce žmoulala papír s kaňkou od maminčiny řasenky a skrápěla ho svými vlastními slzičkami. U řeky bylo nádherně. Buf tam měl nejen startovací rampu, ale i vlastní domeček ve tvaru létajícího talíře. Ale nelétal. Stál pevně na zemi. Vlastně na Bimbuli. Po večeři Buf uložil kamarády do postelí, které taky měly tvar létajících talířů, a sám sebe naprogramoval na spánek. Adélka měla zavřené oči, ale usnout nemohla. Krkouni mysleli, že Adélka spí, a začali si tiše povídat.
4: Mně se moc nechce zpátky do nemocnice,
0: zabručel Pupíno.
5: Já bych tu taky zůstala, ale nemůžeme Adélku opustit,
0: špitla s pláčem na krajíčku Bláža.
6: Třeba se sem zase někdy podíváme,
0: doufala Bůča. Adélka je slyšela a sama pro sebe se usmála. Přesně v 7 ráno se ozval budíček. Bufovi přístroje začaly pracovat. Alarmy houkaly a kontrolky blikaly. Když se všichni umyli u řeky a venku nasnídali, uslyšeli hrát kapel. Blížil se k ním průvod všech obyvatel Bimbule. Jako předvoj letěl Krák. Za ním hmyzouni, bzouni, kteří slavnostně vyhrávali. Adélka se usmála, ale cítila se strašně unavená, protože celou noc ani oko nezamhouřila. Když se průvod zastavil, prodral se dopředu profesor Bimbulík a zahájil slavnostní řeč.
7: Vážení a milí krkouni, jelikož a protože máte zájem zůstat na naší planetě, dovolili jsme si pro vás postavit restauraci u tří krkounů, kde můžete hospodařit.
8: Jej, Danánky, to je skvělé,
0: neudržel se Pupíno. Pak se ale zarazil a podíval se na Adélku. Ta s úsměvem přikývla a tak se Pupíno začal radovat znovu a ještě víc.
7: Milá Adélko,
0: pokračoval pan profesor.
7: Protože jsme si tě všichni oblíbili, bude nám smutno. Ale víme, že se musíš vrátit. Abys na nás nezapomněla, máme pro tebe připravené dárečky, které si smíš vzít sebou.
0: Hudba stále hrála a k Adélce slavnostně přicupitela víla Bimbulinka a za ní i ostatní víly.
1: My pro tebe máme poměnkovou voňavku,
0: řekla Mile a podala Adélce lahvičku s namodralou vodičkou.
1: Když se s ní navoníš, hned si na nás všechny vzpomeneš.
0: Adélka poděkovala.
1: Děkuju!
0: Než stačila říci něco dalšího, přiskočil k ní výletník a podal jí velikou poskládanou mapu.
9: To je celá Bimbule se všemi cestičkami,
0: vysvětloval Skřítek. Adélka mu opět poděkovala a výletník se začervenal. Ani si mapu pořádně neprohlédla a už u ní byl kulikvak. Tedy spíš se k ní dokutálel. Samou nervozitou totiž zakopl a udělal parádní kotoul, při kterém mu z ruky vypadlo malé červené srdíčko. Adélka ho pobaveně chytila.
10: To je záchranná vesta ve speciálním dárkovém balení. V případě nouze stačí vytáhnout tento ventilek a vesta se sama nafoukne.
0: Adélka se usmála a kulikvaka pohladila. Od kráka dostala krásnou sadu dopisních papírů i s obálkami. Vyndával je postupně, jeden po druhém, a přitom říkal:
11: To, abys nám někdy napsala.
0: Buffy daroval krásný kamínek.
2: Meteorit. Vyleštíš a uvidíš.
0: Jako poslední k Adélce přistoupil profesor Bimbulík a předal jí lahvičku s názvem Uzdravovadlo.
7: Lžičku ráno, lžičku večer a pravidelně,
0: pronesl přísně zdviženým prstem.
1: Moc vám děkuju. Na Bimbuli je to opravdu prima.
0: Víc ani říct nestačila. Z Bufova talíře se ozvalo odpočítávání. 45, 44, 43. Když si Adélka všechny dárky schovala do kapsiček, Buf ji chytil za ruku a utíkali spolu do talíře. Adélka se přitom otáčela a na všechny okolo mávala. Pupínovi, Bůče a Bláže poslala letmý polibek a pak už seděla v talíři a letěla zpátky.

tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jde medvěd po lese a vidí, jak slon leze na strom.
1: Proč lezeš na ten strom, ptá se medvěd. Protože mám rád jablka, na to slon. Ale vždyť to je jedlé, namítne na to medvěd. To nevadí, já mám jablíčka s sebou.
2: Je, to měl asi kapsy.
3: On měl za ušima.

0: setkání s Bělovousem Zrzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem ji zahlédl za plotem, zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenočko, Zelenočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ani si po svých. Ale se za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši, nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolebaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit: prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak, pořádně se přitiskni k zemi. Dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou. Přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyli, tak opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trneš dozadu. Pozor, teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jako by nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuji za pomoc. Já jsem Modroočko. No, není zač. Já jsem Bělovous Zrzunda. Bělovou se Zrzundo, si hodný, ale proč pak ses posmíval mým vouskům? No vůbec jsem se nesmál tvým vousům, smál jsem se, že nevíš proč a na či je máš. No pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal? Pověděl jsem mu, že hledám Zelenoočku. Bělovous Zrzunda povídá: tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, tři koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. jestli se vám ta básnička líbila.
3: Jděte na www.piggy.cz a tam

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned sestřička naše milená zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžiku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 hor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: Hošík Oškliveček. Před dávnými časy žila v Orlí vesnici jedna babička se svým vnukem. Kdybyste věděli, jaký to byl ošklivý hošík. Měl šikmé oči, nos na stranu, namodralou kůži v obličeji a k tomu vlasy jako červené chomáče. Byl tak ošklivý, že si s ním žádné dítě nechtělo hrát. Nikdo mu ve vesnici neřekl jinak než Oškliveček. Tenkrát se lidé v Orlí vesnici živili ořechy a sušenými lesními bylinami, které sbírali v nedalekém háji. Ořechy ukládali v kamenných sýpkách a z některých lesních trav vymílali hrubou mouku. Žili si dobře a spokojeně. Ale jednoho léta sešel z hor do údolí zlý starý medvěd a udělal si brloch právě v houští poblíž háje. A když se někdo z vesnice vydal na ořechy do lesa, vylézal medvěd ze svého doupěte, řičel a když člověk nebyl dost pozorný, tak ho i napadl. Spoustu lidí pokousal a poškrábal a několik jich dokonce roztrhal. Kdekdo už se bál jít do lesa. Ořechy zrály, byla krásná, bohatá úroda, ale lidé z Orlí vesnice měli přesto starosti se zásobami na zimu. Kamenné sýpky byly prázdné a mouku nikdo nevymílal. Nebylo člověka, který by se odvážil postavit se medvědovi. Jednoho dne přišel Oškliveček domů a měl velký hlad. Ale babička mu nemohla dát nic, než několik malých oříšků, které jí zbyly od loňska.
1: Babičko, proč máš tak málo oříšků?
0: Ptal se jí Oškliveček. Proto, synáčku, že nemohu pro nové do háje, řekla babička.
1: A proč nemůžeš do háje?
0: Ptal se dál Oškliveček. Protože je tam zlý medvěd, odpověděla babička. Hošík Oškliveček se zamyslil a potom řekl.
1: Babičko, já se nebojím. Půjdu do lesa na ořechy a přinesu tobě i sobě.
0: Babička naříkala, nechtěla chlapce pustit, ale Oškliveček jinak nedal. Vzal košík a vydal se do lesa k místu, kde rostly oříšky. Nikdo by nevěřil, kolik se jich toho roku urodilo. Ze stromů jich spadalo tolik, že tráva kolem dokola byla jim jako poseta. Oškliveček se tu pohodlně posadil, nazbíral jich okolo sebe plný košík a potom je louskal a pochutnával si na tučných sladkých jádrech. A tu najednou, slyš, ve stromoví se ozval praskot. Oškliveček se ohlédl a uviděl zlého starého medvěda. Hnal se rovnou k němu a funěl a frkal a mručel.
2: Co tady děláš na mém trávníku? Co tu kradeš mé ořechy?
0: Ale hošík Oškliveček se nezalekl.
1: Co tu dělám, snad vidíš?
0: Řekl klidně.
1: A tvé ořechy nekradu, protože jsou zrovna tak moje jako tvoje.
0: To medvěda rozlobilo.
2: Jsou jenom moje.
0: Mručel výhružně a divoce odfrkoval.
2: A jestli se okamžitě nebudeš klidit, roztrhám tě na kusy. Podívej se, oč jsem větší nežli ty, skrčku.
1: Větší snad si, to je pravda.
0: Řekl Oškliveček zase tak klidně.
1: Ale statečnější nejsi.
2: Já, že nejsem statečnější?
0: Žval medvěd, až se to celým hájem rozléhalo.
1: Nejsi,
0: odpověděl Oškliveček.
1: A mohu ti to dokázat. Víš co? Zkusíme, kdo z nás nažene tomu druhému větší strach. Napřed zkusíš postrašit ty mne, a potom já tebe. A ten, kdo zvítězí, ať má všechny ořechy, co jich v celém háji je.
0: Když to medvěd slyšel, smál se, až se za boky popadal. Takové mrně chce postrašit jeho, strašného medvěda, před kterým kdekdo prchá.
2: No dobrá, dávej pozor, jak tě postraším.
0: Zařval, vstyčil se na zadních nohách, zakoulel očima a rozevřel dlamu od ucha k uchu.
2: sežeru tě.
0: Ječel, dupal, lámal větve a tlapami porážel malé stromky. Ale Oškliveček seděl dál, klidně na zemi, mezi ořechy a jen se usmíval.
1: To je všechno?
0: Ptal se.
1: Tímhle kvikotem mě chceš nahnat strach? No, to umíš věru málo strašit.
0: Medvěd se zarazil. Tohle se mu ještě nestalo.
2: Jsi statečný, Ošklivečku.
0: Zabručel.
2: Zdálo se mi, že jsem tě opravdu moc nepostrašil. Ale teď teprve uvidíme, co dokážeš ty. Běž.
0: Oškliveček vzal košík z oříšky a běžel domů. Babička nechtěla ani věřit svým uším, když vyslechla, co jí vnouček vypravoval. Pak se na okamžik zamyslela a řekla. No počkej, postrašíš medvěda jak náleží. Pojď se mnou. Odvedla chlapce k ohništi, nahrnula tam hromádku popela a smetla trochu sazí z komína. Těmi sazemi pomalovala jednu půlku Ošklivečkova obličeje, až byla úplně černá. Potom vzala hrst popela a nabílila jim druhou polovičku chlapcova obličeje, až byla popelavě bílá. A napříč udělala z hnědé hlinky sama kola a proužky. No teď šla z Ošklivečka opravdu hrůza. Potom dala chlapci starou kamennou sekeru. Vezmi si tuhle sekeru, dítě. Není to obyčejná sekera. Udeříš-li ji třikrát za sebou do země, zatřese se a zaduní, jako by půda měla na tom místě puknout a všechno pohltit. Ošklivěček poděkoval, vzal kamennou sekeru a běžel do lesa za medvědem. Ten seděl stále na stejném místě pod stromy a louskal ořechy. Ošklivěček udeřil sekerou do dutého stromu. Strom se roštípl a padl s rakotem na zem a země kolem dokola zhluboka zaduněla.
2: Co je? Co se to děje?
0: Vykřikl medvěd, ustrašeně se rozhlíže kolem sebe. Tu vystrčil z houští Ošklivěček svůj pomalovaný obličej. Jedna půlka jeho tváře svítila popelavou bělostí a druhá se temně leskla černí. Zavil medvěd, který něco takového ještě nespatřil.
2: Kdo jsi? Co tu chceš?
0: Koktal zděšeně. Ošklivěček znovu udeřil sekerou o zem a země zaduněla, všechno se kolem rozechvělo, jako by v té chvíli měla země puknout jako hliněný džbán. Zařval medvěd a strachy se převalil na záda a válel se sem a tam.
2: Kdo to je? Kdo to třese zemí? Jakýsi mocný duch? Proč se ke mně stále přibližuješ? Chceš mě zabít? Nech mě, nedám se ti! Uteču ti!
0: A vyskočil na všechny čtyři a uháněl odtud pryč, jako kdyby mu někdo kožich podpálil. Utíkal daleko, až do hor. Ošklivěček stál v houští a smál se, až se za břicho popadal. Pak znovu naplnil košík ořechy a běžel zpátky do orlí vesnice.
1: Babičko, lidé!
0: Volal.
1: Postrašil jsem zlého medvěda, zahnal jsem ho zpátky do hor. Nemějte už z něho strach, je pryč. A vy můžete zase jít do lesa sbírat ořechy a lesní plodiny.
0: A všichni lidé z orlí vesnice se seběhli a podivovali se statečnosti chlapce, který se nebál a všechny je zachránil. A protože od této chvíle měli hocha všichni rádi, neříkali mu už Ošklivěček, ale dali mu jméno Pán medvědů. A už jim vůbec nepřipadal ošklivý.

Joska, Koska, Rákoska koupil koně za 300 a kočáry za 200, že pojede k nevěstě.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně... To je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní... Obor, och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak, Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Mm-hmm. Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Mm-hmm. Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Z Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
3: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
4: Příběh o Gustě Bricknerové, o uzenkáři, o Karolíně Hüterové a o obchodní závisti a také o jedné cizí paní a malé ovečce s tmavým flíčkem.

0: Na prostranství před poutním kostelem v Hejnicích na úpatí Jizerských hor kdysi stávaly dvě řady budek, v nichž se prodávalo všechno, co poutníci potřebovali. Od prostého chleba s máslem přes horké párky s křenem až po turecký med. Také tam byly k dostání upomínkové předměty všeho druhu. Růžence všech velikostí i cenových úrovní, modlitební knihy a jiné nábožné knížky, svaté obrázky a další věci, které zbožní lidé potřebují. Přirozeně nejčastěji byla v prodejních stáncích nabízena Mater Formosa, Panna Marie Hejnická, s líbezným úsměvem na obrázcích malovaných vodovými barvami nebo olejem, na prostých dřevorytech, barvotiscích i na pohlednicích se vzletným nápisem Pozdrav z Hejnic. Kromě toho bylo možné získat Matku Boží jako dřevěnou, sádrovou, ale i jako voskovou a porcelánovou figurku. Stejně jako milostná socha v kostele byly rovněž její kopie zahaleny do dlouhého, zvonovitě se vzdouvajícího pláště, vroubeného zlatými lemovkami a osázeného perlami a drahokamy. Až na to, že plášť milostné sochy na oltáři v poutním kostele byl, na rozdíl od svých kopií z tržiště, osázen skutečnými perlami a drahokamy, nejen perlami a drahokamy z jablonecké bižuterie. Jeden z těchto stánků vlastnila paní Augusta Brücknerová, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, lidmi jinak nazývaná Brücknerka. A ta dokonce nedávno poutníkům nabízela panu Marii Hejnickou ve skleněné kouli, která když se obrátila a znovu postavila, tak uvnitř padaly jemné, zlaté a stříbrné vločky, jako kdyby se na Matku Boží snášelo zhmotnělé nebeské požehnání. Boudu Brücknerka zdědila po svém zesnulém muži, který již několik let spočívá na věčnosti. Jí samé tehdy táhlo na sedmdesátku, ale ona tu boudu přece neopustila, neboť člověk tady na světě nakonec musí pro něco být, není-liž pravda. Přirozeně ji občas trápilo revma a její potíže se rok od roku zrovna neumenšovaly. Přesto měla Brücknerka svou boudu otevřenou každý den. Na jaře, když se staré lípy na prostranství před poutním kostelem opět zazelenaly, v létě, kdy jí v budce bylo nezřídka horko jako v kamnech, na podzim, když nejen z Čech přes hory, ale i zvenku z Lužice přicházela velká poutní procesí a v zimě přirozeně také. Také v zimě Brücknerka zasedla v 9 ráno za prodejní pult a až do 17:30 večer čekala na zákaznictvo. Většina ostatních trhovců měla své boudy zavřené od všech svatých až do začátku března. Pouze uzenkář a od naproti Karolína Hitterová, zvaná Hitterka, se k tomu nedokázali odhodlat. Uzenkář měl pravdu v tom, když říkal:
1: čím větší zima, tím líp se ty horký buřty prodávají. A musí být pořádně horký. To je přece jasný.
0: A Hitterka? U ní to byla čistá obchodní závist, která ji nutila otevřít boudu i v zimě. Jinak by jí totiž mohlo proklouznout mezi prsty pár krejcarů, které by pak zřejmě schrábla Brücknerka. A to Hitterku obzvláště hnětlo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali. Na nejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Brücknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také o táhací panáky, houpací koníky, panenky a všeliké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála 2 halíře, jehňátka byla po jednom. Hitterka si sice myslela, že díky takovým cenám musí ve své boudě zajít hlady, a kdyby bylo po jejím, tak by ty figurky do betlémů již dávno stály 2násobek. Ale Brücknerka ceny domlouvat nechtěla. A dokud Brücknerka setrvávala u nízkých cen, které platily ještě v dobách blaženého France Brücknera, tak se ani Hitterka neodvážila zdražovat.
2: Člověk tu den co den mrzne,
0: láteřila.
2: A večer ještě musím lejt drahej petrolej do lampy, jenž to se brzo smráká. A co z toho mám? Vlastně vůbec nic.
0: Přesto Hitterka poslušně proseděla hodiny za svým pultem, i když mrzlo až praštělo. A přesto každý večer vydržela za svitu petrolejové lampy až do 17:30. Vlastně ne do 17:30, ale do té chvíle, kdy Brücknerka zavřela svoji boudu. Až pak teprve i Hitterka opouštěla své místo. Pouze jednou jedinkrát tento zvyk porušila. A sice zrovna na Štědrý den. V hejnicích již všichni byli dávno doma. Už při nejmenším hodinu se neukázal ani jeden zákazník. I uzenkář dneska výjimečně nechal svou pícku vychladnout o něco dříve. Pouze Brücknerka, jako by Hitterce naschvál, nezavírala. A nejen to. Tento večer zůstávala v boudě dřepět i po 17:30, a to i přesto, že byl Štědrý večer. Sedí tam jak bábovka, zabalená do několika dek a jako naschvál nejde domů. Netrpělivá Hitterka již seděla jako na trní. A samozřejmě se na Brücknerku zlobila. A nemálo. Až se jí to čekání zdá nakonec hloupé, a tak přichází k Brücknerce a chce jí říct, že už by měli zavřít. A teprve teď vidí, co se stalo. Brücknerka za pultem spí.
2: Jo, takhle!
0: Hitterka se pěkně rozhněvala.
2: Ale mně to může být jedno,
0: myslí si.
2: Já jdu domů.
0: Tak tichounce jako dneska snad ještě nikdy pult na své boudě nepřiklopila. Zlehounka nasazuje zástrčku a zamyká. Pak ještě jednou vchází dovnitř a zhasíná petrolejku. Pomalu zatahuje knot, až lampa potemní.

0: Více. Vypadá to legračně a hyterka si říká:
1: jen si spí dál, Bricknerko. Pro mě, za mě až do rána.
0: Hyterka tedy odchází domů a tam si jako každý den dopřeje horký čaj. Tentokrát je však se spoustou cukru navíc a s dvojitým množstvím rumu, neboť za prvé je dnes štědrý den, že ano, a za druhé se musí řádně zahřát po tom dlouhém vysedávání ve studené boudě. Nuže dopřejme jí, dobří lidé, ten horký čaj se vším, co si do něj přimíchala. A obraťme naši pozornost zpět ke Gustě, vdově po blaženém Franci Brücknerovi. Na nádvoří před hejnickým poutním kostelem je ticho. Střížky budek, hlavy a poprsí skamenělých svědců, kteří stojí kolem, vše je pokryto mocnou vrstvou sněhu. A s výjimkou Brücknerčina vlastního chrápání zde v tuto noční hodinu není nic, co by jí mohlo vyrušit ze spánku. Tu ji ale náhle probouzí údery zvonu. Když pak napne uši a bezděčně počítá, slyší čtyři jasné údery, následované 12 temnými.
2: Ježišmarja,
0: myslí si a nevěří vlastním uším. Skutečně ještě sedí za pultem a z kostelní věže bije půlnoc.
2: Ne, ne, uvažuje. To není možný. To se mi snad jenom zdá.
0: Ale ne, nezdá se jí to. Sedí ve své boudě za svitu petrolejky a venku je hluboká noc.
2: To přece není možný.
0: Udiveně si z čela povytahuje spadlý šátek.
2: Co pak mě nemohla hyterka vzbudit, než šla domů? Ne, ne, na tomhle světě už není žádný spolehnutí. Bůh ví, že ne.
0: Bricknerka jen kroutí hlavou. Nad hyterkou i nad sebou samou.
2: Ale dobře, že jsem se probudila, bručí si. Jinak bych mohla v boudě snad i umrznout, aniž bych si toho všimla.
0: No naštěstí Brücknerka neumrzla. Ale řádně unavená to je. A jestli tu zůstane sedět ještě déle, tak hrozí, že zase usne.
2: Myslím, že tohle radši nebudeme pokoušet,
0: uzavírá.
2: Takže vstávat, ať můžu jít konečně domů.
0: S těmito slovy se vymotává z dek a chce se postavit, ale k tomu již nedojde, protože něco slyší. Lehounký a sotva znatelný šelest směrem od kostela. A pak vidí, jak k ní podél řady bud mezi temnými kmeny stromů míří postava.
2: Copak, říká si Brücknerka. Kdo to tak může být? Takhle pozdě na štědrý večer a ještě k tomu ženská.
0: Neboť teď i přest mu vidí, že ta postava má na sobě dlouhý, stejnoměrně se nadouvající, nabíraný plášť. A ta postava se ten dlouhý šat přidržuje rukama, aby ho nesmíkala po sněhu.
2: Kam asi jde? Uvažuje Bricknerka. A kdo to vůbec je?
0: Ta neznámá přistupuje k boudě, před obličejem má závoj utkaný jakoby ze stříbrných vláken.
2: Ne,
0: zjišťuje Bricknerka.
2: Tuhle neznám. Ale je mi nějaká povědomá. Z dálky se mi už musela párkrát zahlídnout.
0: Ta cizí paní teď stojí před ní na druhé straně pultu. Světlo petrolejky padá pouze na něžné a jemné ruce, zatímco oblíbené

0: zůstává ve tmě.
1: Dobrý večír přeju, říká Bricknerka. Tak co to bude, mladá paní?
2: Jen drobnost,
0: odpovídá ta cizí paní.
2: Nějakou hračku pro mého kloučka. On má dnes narozeniny, víte?
1: Neříkejte, povídá Bricknerka. Tak to máte štěstí, že tu výjimečně ještě jsem. Co takhle houpacího koníka, mladá paní? Třeba tenhle šimlík s červeným sedlem. Nejlepší zboží z Bílýho potoka, ten se jen tak nerozbije. Dokonce ani od 2, 3 dětiček ne.
2: Já mám pouze jedno a to si hraje stále samo,
0: říká ta cizí paní.
2: Neměla byste něco menšího? Však rozumíte.
1: To víte, že jo, odpovídá Gusta. Můžete si vzít třeba louskáčka. Třeba tady toho kníratýho v husarském kabátci. Ten se bude vašemu kloučkovi určitě líbit.
2: Dozajista,
0: praví ta cizí paní.
2: Ale mně připadá trochu velký a zdá se mi navíc i trochu hrozivý.
1: Tak si vemte tohodle tahacího panáka, radí Gusta. Nebo třeba tuhle škatuli s vojáčkama?
2: Ne,
0: praví ta cizí paní a vrtí hlavou. Vojáci také nejsou to pravé pro jejího kloučka. Vojáci určitě ne.
1: A co třeba selský dvoreček?
0: Navrhuje Gusta.
1: Nebo archa Noémova, ta spousta dřevěných zvířátek, dobyteček, kozičky a ovečky, sloni, velbloudi, žirafy a lvy, všechno po 2. To by přece bylo něco pro malýho kluka, co nemá rád vojáčky.
2: Určitě máte pravdu,
0: říká ta cizí paní.
2: Určitě, ale tohle všechno, paní Gusto, zabírá příliš mnoho místa. Ani nevím, kam bychom to přes den dali.
1: No,
0: míní Gusta a ruce rozprostře nad pultem.
1: Pak bude nejlepší, když si sama vyberete. Klidně si berte do ruky, co chcete. A nemusíte spěchat. Prosím, na pár minutkách mi nesejde.
0: Ta cizí paní děkuje, že je to od paní Gusty velmi milé. A poté se pátravě rozhlíží po pultu. Několikrát se dotkne konečky prstů toho či onoho. Zkouší dřevěná chrastítka, trumpetku, potom kukačku, píšťalku vypálenou z hlíny. Nakonec bere do ruky jednu ze skleněných koulí s Matkou Boží. A když to v kouli začne sněžit, zasměje se a povídá.
2: To je ale legrační. Co si ti lidé nevymyslí?
0: Její smích zní jasně a přelíbezně. Když pak na to později Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, vzpomínala, vždycky se jí vybavilo, že to znělo jako stříbrné zvonečky. Jako stříbrné zvonečky to znělo. Nakonec ta cizí paní vytáhla jednu z dřevěných oveček z jesličkového stáda. Ovečka ležela na zeleném prkénku, jakoby na pastvině.
2: Tuhle si vezmu.
1: Rozhodla se.
2: Ta se bude mému kloučkovi líbit. Kolik stojí?
1: Tahle.
0: Bricknerka jí vzala ovečku z ruky a zblízka si ji prohlédla.
1: Musí to být zrovna tahle. Vždyť má tmavej flíček. Tady, na hřbetě. Někdy,
3: víte, jsou tyhle figurky trochu kazový. Raději si vemte nějakou jinou, pěkně bílou.
0: Už chtěla Gusta ovečku s malou vadou vyměnit za jinou. Ta cizí paní to ale nepřipustila.
2: Ne, ne,
0: bránila jí.
2: Já přece znám mého kloučka. Ovečky s drobnými vadami jsou mu nejmilejší. Jen mi ji dejte, paní Gusto. A povězte, kolik stojí.
3: Normálně by stála 2 halíře, odpověděla Gusta. Ale vám ji dám, mladá paní, za polovic, protože je kazová. Mám vám ji zabalit?
2: Děkuji, není třeba,
3: odvětila ta cizí paní.
2: Vezmu si ji pod plášť, nemám to přece daleko.
3: Aha, podivila se Gusta. Takže vy bydlíte tady někde na blízku?
2: Již dlouho,
3: pravila ta cizí paní.
2: Mnohem déle než vy, paní Gusto.
3: Nejpozději nyní měla Bricknerka nastražit uši a zarazit se, ale to se nestalo. Ta cizí paní drží v levé ruce ovečku a pravou rukou vytahuje spod pláště minci. Ne, ne, žádnou minci. Perla to je. A k tomu zasazená do zlata.
2: Musíte mě omluvit,
3: řekla.
2: Bohužel nemám u sebe ani halíř. Ale pokud nemáte nic proti, tak si vezměte tady.
3: S těmito slovy pokládá perlu na talířek a odchází. Vlastně neodchází, ale pluje zlehka nad sněhem zpátky tam, odkud přišla. Ke kostelu. A teprve teď, v okamžiku, kdy stoupá po schodišti, Bricknerce došlo, komu že prodala ovečku s temným flíčkem. A kostelní portál se pootvírá a ta cizí paní už dávno není cizí, ale je něžná a útlá. Na několik okamžiků to ze dveří zazáří jako z říše nebeské. Pro Krista pána, proletí Gustě hlavou. Kam jsem jen dala svý oči? Jak to, že jsem ji nepoznala? Nemějme to té dobračce za zlé, že byla úplně mimo. Potom všem, co se jí tu přihodilo, může učinit pouze jediné, a to také činí. Padá na kolena a prosí Matku Boží o shovívavost. Já jsem s tebou mluvila, praví, jako bys byla obyčejná ženská z chalupy. A místo toho jsem měla padnout k tvým nohám a líbat lem tvýho roucha. Neměj mi to tedy, prosím pěkně, v tvý milosti za zlý, když jsem přece nemohla vědět, že jsi to byla ty. Takto se Gusta modlí za odpuštění, dokud z věže poutního kostela neodbije 1:30. Poté se s hekáním zdvíhá, zavírá svou boudu a jde domů. 2. dne ráno na božího dvánoční si Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, nejprve pomyslela. To jsem ale měla dneska v noci krásný sen, jak k mý boudě přišla Matka Boží a po dlouhým hledání si koupila ovečku. A pořád mi říkala paní Gusto a já jsem jí říkala mladá paní, prostě jen tak. Když pak ale Bricknerka spatřila v pokladničce perlu a k tomu zasazenou do zlata, tu ji již podruhé pojala bázeň boží. Teď totiž měla před očima důkaz, že se jí to všechno v žádném případě nezdálo. Při bližším patření jí teď bylo jasné, co dnes v noci Matka Boží položila na talířek. Bože na nebesích, pomyslela si ta dobračka při pohledu na perlu. Smím já vůbec kdy něco takového přijmout? Co tedy dělat? Tehdy ještě bydleli v klášteře vedle hejnického poutního kostela bratři Františkáni. Brücknerka to všechno mohla odvyprávět páteru Kvardiánovi a poprosit ho, zda by pro Bůh tu perlu nevrátil Matce Boží na hlavní oltář. To by zřejmě pro pana pátera Kvardiána nebylo těžké. Ale kdopak by se chtěl odloučit od perly, jíž Matka Boží vlastní rukou zaplatila?
1: Ne, ne, pomyslela si Brücknerka. Jestli to půjde, tak si ji nechám.
3: A teprve pak jí to napadlo. Hned první den po svátcích k obrovskému překvapení uzenkáře i hyterky pověsila na boudu ceduli s nápisem Pro okolnosti zavřeno. Ona sama ale jela drahou do Liberce. Tam zašla k zlatníkovi Zíbrovi, který měl krámek na Staroměstském náměstí, a ukázala mu tu perlu. A zeptala se ho, kolik by za ni dostala, kdyby ji chtěla levně prodat. A ten pan zlatník Zíbr odhadl cenu perly a zlatého zasazení bratru na 300 korun. A jestli chce paní Gusta prodat?
1: Ne, odpověděla Gusta. To je právě to, pane Zíbre. Naopak bych si ji ráda nechala.
3: Potom si v liberecké spořitelně vybrala 300 korun z vkladní knížky, což pro ně byla spousta peněz. A když se pětkou vrátila zpátky do hejnic, šla z nádraží přímo do kostela a do obětní pokladničky před milostnou sochou vsunula tlustou obálku s 300 korunami. Ovšem bez toho jednoho halíře, za který prodala tu ovečku. Vyrovnané účty jsou totiž vyrovnané účty. Tak si nakonec mohla perlu při dobrém svědomí ponechat. A nikdo se o tom nikdy nic nedozvěděl.
1: Hyterka už vůbec ne.
3: Ta by se tomu na nejvýš posmívala a kroutila by hlavou.
1: To je ti podobný, pověděla by asi Gustě.
3: Kdyby se tohle stalo mně, víš, co bych udělala? Pěkně bych se Matce Boží poděkovala a tím by to pro mě bylo vyřízený.
0: Jo, hyterka, možná, že to nakonec vůbec nebyla náhoda, že si panna Marie Hejnická onehdy na Štědrý večer tu ovečku s drobnou vadou koupila u Gusty, vdovy po blaženém Franci Brücknerovi, a ne u ní.

0: Při hodině zeměpisu se pan učitel ptá třídy. Děti, kde leží Kuba?
1: Přihlásí se Pepíček a povídá: v posteli a má hrozný kašel.
2: Hrnande, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. Nebudeme s piráty dělat žádný ciráty. Hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj. Pámu s námi a zlý pryč.
3: Hola, hola, hoj.
2: Hoď si reček, přitom křič.
3: Hola, hola, hoj.
2: Hrnande, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. S uleželým střelivem vítězný bude náš boj. Hoj, hoj.

0: Maničko.
1: Ano.
0: Rozsvít lampu.
1: Ano.
2: No vidíte, my si tady vyprávíme a ani jsme si nevšimli, že se setmělo.
3: Na celého půl roku nám stačila pouhá hodinka.
4: Podzim a zimu jsme přečkali ve zdraví a teď na nás ještě čeká jaro a léto.
0: No, ale na ně si ještě počkáme. Jak říkal pan Spibl na samém začátku našeho vyprávění, zítra musíte do školy.
5: Yeah.
2: Jaro a léto si schováme na jindy. A aby vám nebylo líto, že už končíme, zaspíváme si společně písničku.

0: plamen svíček.
1: To jo.
2: Pod zimám vklouzl do zimy. Než jsme si natřásli peřiny. Tichu a pohodě noční hodinky budu si pod víčky jíčkat vzpomínky.
1: Dva králíci mám z klobouku, vytahují sen. Na nebi svítí hvězdičky, k spánku leh si den.

0: Vigi básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Egonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si. To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si na lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze skyny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Dejte ty pochodně pryč. Nechte toho. Dejte je pryč.
2: Co tady děláš?
1: Což nevidíš, vyjí věneček a zpívám.
2: A poslechni, jak se jmenuješ?
1: Páni se představují první.
2: Hele, malička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
1: Míjíš se, Pachole, toto je náš hrad.
2: Komu říkáš Pachole?
3: Klid, Pepo. Tak teda, mě říkaj dlouhé jenda.
1: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
4: Kecáč, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou druh řediteli.
1: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
4: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
1: Mílíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
5: A kde máš tatínka, dítě?
1: Tady někde straší.
4: No prosím, není strašidlo a straší.
1: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
2: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
1: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
4: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
2: Hele, dokaž to.
1: Co mám dokázat ti?
2: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
1: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
4: Jú. Kluci. Podívej.
3: Bláček, pojď sem, nelez do lesa. Tam tě pícne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
6: Boháček.
3: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
4: No, nazdar. Co budeme dělat?
2: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
1: Leontýnko, kde je?
5: Jde se domů, chlapci? Musím si to všechno nechat projít hlavou.
1: A co boháček?
7: Pepo!
4: Boháček.
2: Co se děje?
4: Kde jsi byl?
2: No na pastvě.
5: Na pastvě. Na pastvě.
8: Dva kohouti. Byly jednou dva kohouti. Jeden na hnojišti, druhý na střeše. A oba dva byli stejně domýšliví. Ale který z nich byl užitečnější? Co myslíš? Řekni. My si stejně budeme dál myslet své. Slepičí dvorek byl oddělený plotem od dalšího dvora. Tam bylo hnojiště a na něm rostla velká okurka. Dobře věděla, že je vlastně skleníková rostlina. To je rodem, říkalo cosi uvnitř v okurce. Ne každý se narodí jako okurka, musí být i jiná stvoření. Slepice, kachny a veškeré osazenstvo sousedního dvorku jsou taky živí tvorové. Ke kohoutovi ze dvora já vzhlížím, když si tak sedí na plotě. Ten je ovšem jinak důležitý než kohout na střeše. Sedí sice vysoko, ale přitom nedovede ani pípnout, natož zakokrhat. Nemá ani slepice, ani kuřátka. Myslí jen na sebe a potí přitom zelenou měděnku. Pane, náš kohout, to je teprve kohout. Jen se na něho podívejte, jak se vykračuje. To je tanec. Poslechněte si, jak kokrhá. To je hudba. Kam přijde, všude je slyšet, jaký je trubač. Kdyby tak chtěl přijít sem, kdyby mě tak chtěl sežrat, i s listy a se stonkem, to by byla blažená smrt, pravila okurka. V noci přišla hrozná bouřka. Slepice z kuřaty a taky kohout vyhledali přístřeší. Vichr porazil plot mezi dvorky. To byl rachot. Tašky padaly ze střechy, ale kohout na korouhvičce seděl pevně. Dokonce se ani netočil. Netočil se, i když byl mladý, čerstvě ulitý, protože to byl rozvážný a usedlý kohout. Už se starý narodil. Nebyl jako ti poletující ptáci nebeští, vrabčáci a vlaštovky. Těmi pohrdal. Pípálci. Malé je to a ještě ordinérní. Holuby byly velcí. Leskly se a zářily jako perleť. Dokonce vypadaly jako kohout na korouhvičce. ale jsou tlustí a pitomí a nemyslí na nic jiného, než jak si nacpat něco do chřtánu, říkal kohout na korouhvičce. A je s nimi hrozná nuda. I tažní ptáci občas přilétli na návštěvu. Vyprávěli mu o cizích zemích, o vzdušných karavanách. Strašlivé příběhy o dobrodružstvích s dravci. Poprvé to bylo nové a zajímavé. Ale později už kohout věděl, že se opakují a že vykládají pořád totéž a to je nuda. Všechno je nuda. S nikým není řeč. Všichni jsou nezajímaví a nezábavní. Svět není k ničemu, prohlašoval. Všechno je nesmysl. Kohout na korouhvičce byl, jak se říká, blazeovaný. A proto by býval byl pro okurku určitě zajímavější, kdyby to byla tušila. Ale ona se zhlížela v kohoutovi z hnojiště. A ten teď právě kráčel přes dvorek k ní. Plot ležel povalený na zemi, ale už bylo po bouřce. Co jste říkali tomu kokrhání? Ptal se kohout slepic a kuřat. Bylo to poněkud drsné, scházela tomu elegance. Slepice s kuřaty vstoupili na hnojiště, jen kohout přikráčel za nimi vznešeným krokem. Zahradní tvore, oslovil okurku. Z těch dvou slov okurka poznala, že má rozsáhlé vzdělání a dočista zapomněla, že do ní kolove a požírá ji. Blažená smrt! Slepice přiběhly, kuřata přiběhla a jak se rozeběhne jedna, rozběhnou se i ostatní. Slepice kdákaly a kuřata pípala a s obdivem zírali na kohouta. Byly na něho pyšné. Byl z jejich rodu. Kikiriki! Kokrhal. Z kuřat budou hned veliké slepice. Stačí, když ztratím slovo ve slepičím dvorku světa. A slepice kdákaly a kuřata pípala po něm. A kohout jim zvěstoval velikou novinu. Kohout umí snášet vejce. A víte, co v takovém vejci je? Bazilišek. A pohled na takového baziliška nikdo nevydrží. Vědí to lidé a teď to víte i vy. Teď víte, co všecko ve mně je. Víte, co já jsem za chlapáka nad všechny slepičí dvorky na světě. Potom kohout zamával křídly, zatřepal hřebínkem a zakokrhal. Všem slepicím a všem kuřátkům přeběhl mráz po zádech, ale byly hrozně pyšné, že někdo z jejich rodu je takový chlapák nad všechny slepičí dvorky na světě. Slepice kdákaly a kuřata pípala, aby to slyšel i kohout na střeše. Však to taky slyšel, ale vzdor tomu se ani nepohnul. Všecko je to nesmysl, říkal si kohout na střeše. Kohout na hnojišti nikdy žádné vejce nesnese a mně se nechce. Kdybych chtěl, snesl bych vejce já. Pukavec, záprtek, ale svět mi ani za ten pukavec nestojí. Všecko je to nesmysl. A teď se mi nechce už ani sedět. A tak se kohout ze střechy ulomil, ale kohouta ze dvorku nezabil. I když to tak bylo vypočítané, jak tvrdili slepice. A jaké si z toho vezmeme po naučení? Je přece jen lepší kokrhat, než být blazeovaný a ulomit se.

Tajemná cesta krále Šalamouna. Během stavby jeruzalémského chrámu si král Šalamoun dával velký pozor, aby Asmodeus, král všech démonů, nemohl svými kouzly zmařit jeho dílo. Proto ho raději uvěznil v královském paláci. Když byl chrám dokončen, zavolal si král Asmodea k sobě a řekl mu: "Propustím tě, pokud mi prozradíš jedno tajemství. Rozumím řeči ptáků, znám tajemství větru a tajemství Božího jména. Jedno je však pro mě stále utajeno. Je to tajemství přeludů a klamů. Potřebuji ho znát, abych mohl dobře vládnout, abych rozeznal pravdu od přeludu a klamu." Asmodeus vyslechl slova krále Šalamouna a nakonec souhlasil. "Dobrá, králi, ukážu ti, co je přelud a co klam," řekl pobaveně Asmodeus. "Sundejte mi pouta a ty, králi, odlož svůj prsten s Božím jménem. V přítomnosti Boží moci nemohu nic dělat." Šalamoun mu tedy podal prsten a Asmodeus ho okamžitě vyhodil do velké výšky, až se ztratil kdesi za horizontem a spadl do moře. Potom rozevřel svá mohutná křídla, nabral Šalamouna z jeho trůnu a vyhodil ho tisíce mil od jeho paláce. Šalamoun letěl vzduchem jako šíp, až dopadl na jakési pole v cizí zemi. Opatrně se postavil a přemýšlel, kudy se má vydat. Šel dlouho pustou krajinou, až došel k tůni. Sklonil se k ní, aby se osvěžil, ale když spatřil svůj obraz ve vodě, polekal se. "Ne, to přece nemůže být on." Namísto velkého krále Šalamouna uviděl chudého žebráka v roztrhaných šatech. Světlo, které vyzařovalo z jeho tváře, zmizelo i s korunou a královským pláštěm. Byl tak zdrcený, že usedl pod strom a usnul. Druhý den se opět vydal na cestu, která měla skončit až za mnoho let. Nejprve všude vyprávěl, že je král, ale nikdo mu nevěřil. Kdo by uvěřil žebrákovi, že nosil kdysi na hlavě korunu? Spíše ho považovali za pomateného a nevěnovali mu žádnou pozornost. Po třech letech přišel Šalamoun do království, kterému vládl král Amon. Na náměstí právě přicházel královský kuchař s koši plnými ovoce. Šalamoun se nabídl, že mu pomůže, a oba se rychle spřátelili. Brzy začal i Šalamoun pracovat v královské kuchyni. Jednou požádal kuchaře, aby mohl sám připravit pokrm pro královskou rodinu. Kuchař souhlasil a nevycházel z údivu, jak jde jeho příteli práce pěkně od ruky. Král Amon byl velice spokojen a přikázal, aby i nadále pro něho připravoval jídlo pouze Šalamoun. Brzy si Šalamouna všimla i královská dcera Nama. Zamilovala se do něho a přála si, aby se stal jejím mužem. Také Šalamoun splanul láskou ke krásné Namě a tak jednoho dne oznámila princezna svému otci, že se chce vdávat. Král Amon však nezdílel jejich radost. "Nikdy," křičel král, "princové z celého světa ti klečeli u nohou a ty si vybereš našeho kuchaře." Když viděl, že princezna neustoupí, rozkázal, aby oba odvezli někam daleko do pustiny a nechali je tam na pospas osudu. Tak se Šalamoun ocitl znovu v širé pustině, tentokrát i se svou milovanou Namou.
Neměli co jíst, neměli co pít, jen ohnivé slunce nad jejich hlavami nemilosrdně spalovalo jejich těla. Šaty a Šalamounova hůl, to bylo vše, co jim zůstalo. Co když právě jeho hůl má kouzelnou moc? Šalamoun jí popadl a za chvíli s její pomocí objevil podzemní pramen, proudící hluboko pod pískem. Vykopal jámu a ta se za okamžik zaplnila čirou vodou. Tady budeme žít, má milá, řekl Šalamoun a pustil se do práce. Nanosil kameny, aby pro ně postavil obydlí, vyhloubil v zemi brázdy, kterými nechal protékat vodu a tím zavlažil okolní půdu. Do ní zasadili semínka různých druhů ovoce, které v okolí objevili. Ano, dokázali si i v této pustině vytvořit domov. Stali se rodiči tří dětí, dvou chlapců a jednoho děvčátka. Strávili tu spolu 12 let. Jednou se však stalo cosi podivného. Na nebi se objevil tmavý mrak, ze kterého se spustil hustý déšť. Voda se rozlila po celém okolí. Obrovský příval vody spláchl Šalamounův dům i jeho ženu. Sám Šalamoun byl odnesen proudem daleko odtud. Probudil se v neznámé zemi s řetězy na nohách. Nějací zloději ho zajali a chtěli ho prodat na trhu jako otroka. Šalamoun byl ještě příliš zesláblý a plný smutku ze ztráty své rodiny. Nedokázal by se ubránit takové přesile a tak byl nakonec opravdu prodán jakémusi kováři. Po celý den musel pomáhat v kovárně a protože byl velmi pracovitý, brzy si získal kovářovu přízeň. Také kovářův syn si ho velmi oblíbil. Toužil se stát zlatníkem a tak se od Šalamouna učil jeho zručnosti i zlatnickému umění. Zanedlouho získal práce na královském dvoře. Kovář byl šťasten, že jeho syn získal takové ocenění a děkoval Šalamounovi za jeho pomoc. Jednou, když přišel syn navštívit svého otce do kovárny, požádal ho Šalamoun, zda by mohl on sám vytvořit pro krále nějaký vzácný klenot. Syn souhlasil. Dobře si pamatoval, kdo ho naučil jeho zlatnickému umění. Šalamoun vyrobil zlatou holubici, zdobenou rubíny, měsíčními kameny, tyrkysem, perletí a diamanty. Do zobáku jí vložil zlatou větvičku a 3 zlaté rolničky jako poupátka. Všichni užasli nad tou krásou. Král nechal okamžitě Šalamouna povolat do paláce, vyplatil ho z otroctví a jmenoval ho hlavním královským zlatníkem. Král si všiml, že Šalamoun je také velmi moudrý. Stále častěji za ním chodíval, aby si poslechl jeho moudré rady. Toho dne však přišel se zvláštní zprávou. Královská dcera má prý už několik nocí stejný sen. Zdá se jí o muži, který šplhá k jeskyni nad zátokou ve tvaru půlměsíce. V jedné štěrbině vždy objeví klenot nesmírné krásy, který září jako plamen. Teprve včera prý uviděla ve snu muži do obličeje a uvědomila si, že se dívá na Šalamouna, nového zlatníka v jejich královském paláci. Princezna tolik zatoužila po vzácném klenotu, že se roztonala a přestala vycházet ze své komnaty. Král si nevěděl rady. Přinesu vám klenot, po kterém vaše dcera tak touží, uklidňoval ho Šalamoun a brzy na to opustil palác. Putoval mnoho měsíců a všude se vyptával na zátoku ve tvaru půlměsíce.
až najednou zaslechl dětský hlas, který svolával ostatní k půlměsíční zátoce. Běžel k dětem a poprosil, aby ho zavedli k jejich zátoce. Došli společně na místo. Šalamoun spatřil zátoku, u ní strmý útes a na něm jeskyni. Poděkoval dětem a začal šplhat k jeskyni. Vstoupil dovnitř, hledal ve všech štěrbinách, ale nic nenalézal. V jedné štěrbině sice uviděl ležet zdrsnělý kámen, ale ten se příliš nelišil od ostatních. Co s ním? Udeřil jim o stěnu jeskyně, kámen se rozpůlil a z něho vypadl vzácný klenot. Šalamoun se zaradoval, konečně našel to, co hledal. Uložil klenot do své brašny, lehl si do jeskyně a usnul. Když se probudil, čekalo ho další překvapení. Pohlédl dolů a zjistil, že nastal příliv. Voda stoupá a blíží se k okraji jeskyně. Za chvíli se již jeskyně plnila mořskou vodou. Šalamoun si uvědomil, že je ve velkém nebezpečí. Přidržoval se skály až do chvíle, kdy se přihnala prudká vlna, která ho vynesla z jeskyně a unášela neznámo kam. Když ho vlna opět snesla dolů, zjistil, že se vrátil zpátky do království, odkud byl vyslán pro vzácný poklad. Spěchal ke králi, aby mu odevzdal dar pro dceru. Princezna byla šťastná a její nemoc byla ta tam. Král děkoval Šalamounovi z celého srdce a slíbil, že mu daruje všechno, co si jen bude přát. Šalamoun požádal krále o svobodu. Chtěl by odejít a obnovit své vlastní království, které kdysi opustil. Král splnil svůj slib a rozkázal připravit pro Šalamouna spolehlivou loď na dalekou plavbu. Příští den byla spuštěna na moře krásná loď a Šalamoun se vydal hledat své ztracené království. Cesta byla dlouhá a tak si krátil čas tím, že seděl na palubě a chytal ryby. Hned napoprvé, co spustil svůj prut do vody, chytla se na jeho druhý konec zlatá rybka. Ještě nikdy takovou rybu neviděl. Rozhodl se, že ji nesvěří lodnímu kuchaři, ale že si ji připraví sám. Když však rybu rozřízl, udiveně zíral na svůj vlastní kouzelný prsten s vyrytým božím jménem. Jak se dostal do jejího břicha? Ano, Asmodeus ho přece kdysi hodil do moře. Král se zaradoval, navlékl si prsten na ruku a náhle se stalo něco neočekávaného. V tu chvíli seděl Šalamoun na svém trůnu v Jeruzalémě a díval se na Asmodea. Téměř hodinu jsme na tebe čekali, králi, promluvil Asmodeus. Prozrať mi nyní, zda ses dozvěděl něco o tajemství přeludů. Král nevycházel z údivu. Jak to hodinu? Musel jsem být pryč mnoho let, zlobil se Šalamoun. Ani nevíte, co všechno jsem prožil. Když však uviděl nechápavé pohledy všech svých ministrů, pochopil. Propusťte Asmodea, přikázal strážím. Asmodeus splnil mé přání.

0: sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíme, nikdy ji nemůžeme najít.
1: Co to je? Já vím.
2: Co?
1: Veverka před oranžovou stěnou.
2: Ne, počkej, veverka v tunelu.
1: Ne, tu bys našel.
2: Ne, tam není nic vidět. Jo,
1: já
2: počkej.
1: Vím, co to je, není tam nic vidět.
2: No, je tam tma.
1: Tma je to. Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíš, tak už ji nenajdeš.
2: Tak je pryč.

Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu je stránku po stránce číst, než plnit si vítězným pokřikem pusu. Já další otočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě stránky. Medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava. Kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě, když něco nevíte, a to se stává. V knihách to najdete, sušenek pár. A kamarádi, čas na román a tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout. Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip, ne prázdné tlachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů, tak čtěte všichni, číst není věda.

0: písničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.
5: Bulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví.

0: A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bullerbynu. Sáně řídily lase. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat saně zase nahoru k Bullerbynu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
1: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
0: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel Zevrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit saně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vidíte, jak i dospělí jsou někdy jako děti. Tak jsme si tedy přitáhli saně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše Růžový květ.
1: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
0: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: Sedí rodina u stolu a Mařenka začne směrem k mamince volat.
1: Mami, mami!
0: A maminka jí řekne.
2: Ale Mařenko, při jídle se nemluví.
0: Po skončeném jídle maminka povídá.
2: Teď už mi můžeš říct, o co šlo.
0: A Mařenka na to.
1: Teď už je to jedno, mami. V tom salátě, co jsi jedla, byl brouk.

0: sladkové a šmakovinky. Vítáme vás, Pigim, u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj.
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
2: Mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady tady.
0: Sušenky. Jen se neboj, Piggy, budeš překvapen.
2: Jenom aby.
0: A budeš se olizovat až za ušima.
1: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
0: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky. Jen jestli budou sladěvčké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru.
1: Oho.
0: Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: Já vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu, prášek do pečiva a vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom smrkví, Piggy?
1: Už to nesu račte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš.
1: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
1: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám, míchám.
0: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robůtku, míchej.
1: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
1: Míchám, míchám.
0: Piggy, ukaž, myslím, že už to bude stačit.
1: Míchám,
0: stačí, Piggy.
1: Míchám.
0: Dost, Piggy.
1: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
1: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat, to stačí, Piggy.
1: Zvolte tlačítko s funkcí vypněte.
0: Co mám dělat?
1: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
1: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře, dobře. Tak tě, svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
1: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To ví, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
1: Robot Piggy v režimu klidu, těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka?
0: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
1: Můžu já?
0: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš, a neválel do úplného vyválení.
1: Dobře, já už budu hodná.
0: Ty jsi hodný pořád, Piggy, i když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
1: Tak jo, promiň, teď už budu normálně fofrovat.
0: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
1: K válu válím válečkem. Válečkem
0: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
1: Mám,
0: tak,
1: mám.
0: Jde ti to výborně.
1: Jo, to je jako bouře.
0: Ještě
1: mouky.
0: Tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část.

0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale víte ti doma, určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvar vykrajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.

0: Sen pro Jezevce. Když se vypravovalo hajadlo na cestu za zimním snem pro Jezevce a chystalo se obléci hajadlovský pláštík, řekl mu správce skladiště snů.
1: Stejnokroj si vezmi, ale špičatou hajadlovskou čepici radši ne. Na cestu k Jezevci si nasaď tvrdý pánský klobouk.
2: Klobouk? A tvrdý pánský?
0: Divilo se hajadlo. V šatně hajadel nic takového neměli.
3: No, ano.
0: Kýval správce a nahlížel do zápisků.
3: Máme tu od loňské zimy poznamenáno takové jezevčí přání. Klobouk jako pan Rada.
2: Kdo je to pan Rada?
0: Ptalo se hajadlo, které mělo pro letošní zimu na starosti jezevčí sny.
3: Pan Rada sedává na lavičce v parku, co bydlí jezevčí rodina. Chodí pomalu, nikam nepospíchá, je moudrý a má krásně vykrmené bříško pro špatné časy. Na hlavě nosí, tady to máme poznamenáno, tvrdý pánský klobouk. Když máme budit u svých svěřených spáčů důvěru, musíme vypadat podle jejich přání.
2: Ale v hajadlovské šatně máme jen špičaté čepičky. Čepička se dá krásně popadnout za špičku, když se má smeknout na pozdrav. A štítkem čepice se nařídí směr cesty.
0: Tvrdé a kulaté klobouky nemáme?
3: Posadíme ti na hlavu pralinku. Je to taky tmavé, tvrdé a kulaté. Budeš vypadat jako pan Rada, co sedá na lavičce v jezevčím parku.
0: Pralinka jim zbyla v šatně od návštěvy Verunky, když ve skladišti snů vyjednávala zimní sen pro medvídka Míšu. Protože v medvědím snu už bylo sladkého dost, celý sud medu, zůstala pralinka uložena v šatně mezi výstrojí, výzbrojí a zásobami. Teď se jim bude bonbon hodit. Jezevčí hajadlo si tedy nasadilo na hlavu pralinku. Otáčelo se před kapkou rosy jako před zrcadlem a ostatní hajadla, která se taky chystala na cestu se sny za zimními spáči, obhlížela svého kamaráda ze všech stran. Maličký skřítek v hajadlové uniformě vypadal s pralinkou na hlavě jako hříbek z borového lesa.
4: Vypadáš spíš na houbu, než na člověčího pana Radu,
0: soudilo jedno hubaté hajadlo.
5: Nebo jako voják v helmě,
0: mínilo druhé, starší, které pamatovalo válku.
2: Je to tvrdé a těžké, tlačí to do čela a chce mi to spadnout z hlavy.
0: Fňukalo jezevčí hajadlo, které se samo sobě v tvrdém pralinkovém klobouku pranic nelíbilo.
2: Jak pak s tím poletím?
6: Pralinku ze spoda trošku nahřejeme, aby se čokoláda přilepila,
0: radili všichni dohromady.
6: Bude ti na hlavě držet jako paráda na dortě.
0: A dýchali společně ze spoda na pralinku, aby čokoláda držela a aby pralinkový klobouk cestou neupadl. Konečně bylo všechno hotovo. Ještě namalovali na pralinkový klobouk jezevčí monogram J jako jezevec a jezevčí hajadlo vzlétlo směrem k parku. Když přistávalo, váhalo, po které parkové cestičce se dát. Klopítalo však o zrnka písku při chůzi a dalo se rači trávníkem. Stébla zesláblé, podzimní trávy se kývala sem a tam, kudy hajadlo kráčelo. A pralinkový klobouk se vznášel nad trávou jako ve vlnách. Tu ucítilo hajadlo nějaké chramst a chroust, škup a škup a už mělo hlavu o pralinku lehčí. Vzhlédlo vzhůru a uvidělo zubatý, dlouhý čumák. Strachy zapištělo a dalo se na útěk. Ale ten čumák do něj vlídně drcnul a zafuněl jako na omluvu.
7: Odpusťte, pane, myslel jsem, že jste nějaký brouk.
0: Skřítek poznal, že zvíře, které chňaplo po pralince, je celkem míru milovné. Vypjal se a vytkl.
2: Pane, sežral jste mi klobouk. Byl tvrdý, kulatý.
0: Byl sladký, řeklo zvíře a zamlaskalo.
7: Bývali za parkovou zdí čmeláci. Bydleli v mezi. Lidé udělali veliké pole, mez zorali a čmeláčí pochoutka je pryč. Nabídl bych vám náhradou za sladký klobouk čmeláčí larvy v medu a nektaru, ale nemám. Nemám čmeláka mlináře, řezníka ani kominíka.
0: Mlsné zvíře vzdychlo za čmeláky, kteří měli veselá červená gaťata i bílá gaťata jako mlináři i černá gaťata jako kominíci.
7: Čmeláci nejsou. Nabídl bych vám žalud, holubí vejce nebo slimáka. Až bude pršet.
2: Potřebuju zpátky svůj klobouk.
0: Zlobilo se hajadlo a nechtělo žádné obchodování.
2: Klobouk, jako má pan Rada a jak si to přáli u jezevců.
7: Já jsem jezevec,
0: řeklo zvíře.
7: A s kým mám tu čest?
2: Jsem jezevčí hajadlo a mám přinést jezevčí rodině sny pro zimní spánek,
0: řeklo hajadlo a pro jistotu se podívalo do zápisníku, aby si ověřilo, že zvíře je v skutku jezevec.
2: Velký, na zimu vykrmený, černobílý čumák z fousisky, drápy hrabavé.
0: Přečetlo si a kývlo. Zvíře vypadalo přesně tak, jak stálo v zápisníku.
7: Buďte vítáno v jezevčím doupěti, vážené hajadlo,
0: zafuněl jezevec.
7: Má rodina vás očekává. Je to kousíček 5 metrů pod zemí za jasmínovým keřem. Tam je klid. Račte za mnou, tudy prosím. To dřevo je jen noha lavičky, na níž sedává pan Rada. Nehrozí žádné nebezpečí.
0: Hajadlo si pomyslelo, že jezevec odposlouchal vznešenou řeč a zdvořilá slova od pana Rady, co tady sedává v onom tvrdém klobouku a není rodině jezevců nebezpečný. Vzpomnělo znovu na nešťastný klobouk a omluvilo se.
2: Pozdravím vznešenou paní jezevcovou jen pouhým pozdravem halí belí. Smeknout na pozdrav nemám čím, nemám klobouk.
7: Ale to s tím kloboukem, to bude mílka,
0: řekl jezevec a zastavil se.
7: Neobtěžoval jsem přáním, aby přišlo v klobouku vážené hajadlo osobně. Já sám jsem si přál mít ve snu klobouk. Tvrdý, kulatý, jaký přináší, čili aportuje, panu Radovi jeho jezevčík Dakl. Já jezevec, on jezevčík, po hrabavém sportu jsme si blízcí. Uměl bych aportovat klobouk panu Radovi jako on. A třeba bychom se domluvili, aby mezi námi nezuřila válka. Mám totiž děti.
0: To už z nory vykouklo malé jezevčátko a za ním druhé, třetí.
7: Vedu vám přítele,
0: řekl otec jezevec.
7: Přinese sen, jak na nás pes vůbec neštěká a jak na něj nemusí pan rada volat, takl k noze.
2: Přinesu takový sen,
0: slíbilo jezevčí hajadlo a pospíšilo opravit zápis a natočit takový sen, aby se při něm malí jezevci nebudili strachy, že vypukla psí válka. A tak se v jezevčím snu ukázal zase park, jasmínový keř a lavička, na jakou chodí odpočívat pan Rada v klobouku a jeho pes Dakl. Na lavičce však neseděl pan Rada, ale starý jezevec v klobouku tvrdém a kulatém, jaký se krásně kutálí, když si s ním hraje vítr. Před lavičkou seděli malí jezevci a starý jezevec je učil.
7: Dnes budete mít hodinu o tom, jak se přináší pánovi klobouk,
0: vykládal.
7: Když chceme mír se psem, musíme umět všechno jako pes, aby se na nás nevytahoval a neňafal na nás u naší nory jako na nějaká hloupá zvířata. Umíme hrabat jako pes, běhat jako pes, tak se dnes naučíme přinášet klobouk jako pes. Začínám. Pozor!
0: Jezevčí učitel hodil svůj klobouk na cestičku v parku a vítr si s ním kutálel, jako když sebral onehdy klobouk pana Rady. Jezevčí učitel zavelel.
7: Všichni jezevci za kloboukem! Teď!
0: A jezevci vyrazili. Vítr si s nimi hrál na honičku po všech cestičkách a celý park byl rád, že si tu někdo hraje, když sem nechodí děti. Jezevčí učitel zavelel.
7: Žádné hraní! Přinést klobouk! Aport!
0: Jezevečkové kutáleli klobouk k lavičce.
7: Jak pak se nosí klobouk? V zubech přece!
0: Káral je a učil jezevec učitel.
7: Až zase vítr vezme panu Radovi klobouk, všichni jezevci alarm a přinesou klobouk v zubech. Dakl bude koukat.
0: A tak se celé jezevčí rodině zdál krásný sen, jak umějí přinést v zubech klobouk panu Radovi, jak pan Rada chválí moudrá a učená zvířátka a jak pes Dakl jen kouká a kouká. Jak vůbec neštěká a nehrabe u jezevčí nory, ale jak si váží jezevce, který zvládl psí umění. A jak mu sám od sebe nabízí pac na potvrzení míru v parku za jasmínovým keřem u lavičky, na které sedává pan Rada se psem, a odkud nehrozí jezevčí rodině už nebezpečí.

0: kachním dvorku. Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezli z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to prosím něco znamenalo. Teď už celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenomže krotit se to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování. Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách. To je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné. Až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček přední. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek. No to je celý on! Ničema jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového. To my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad. Píp, pravil ptáček. Měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp. Máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje. Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka. Tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura. Ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat. Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné. Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat. Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
1: Protože žere portulák,
0: pravil jeden obyčejný malý kačírek. Najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. A strkali do sebe a volali kvek. Ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi, zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší. Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní. Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči. Ptáčku zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit. Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil. Tedy mě nic jiného než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedu. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
2: Jste opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
0: Obě Číňanky byly uvytrženi nad Táčkem zpěváčkem. Vypadal poté sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a p. Vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
1: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom se dali na vyšším bydílku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctivý. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhle té s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhle ta kropenatá s tím křivým zrcátkem na křídlech, ta je zase hádavá a musí vždycky mít poslední slovo a přitom nemá nikdy pravdu. Ta tlustá kachna každého pomlouvá, o nikom neřekne nic dobrého a to se nám příčí. Když nemůžeš o někom říct nic dobrého, tak radši mlč a neříkej nic. Ta Portugalka je jediná, která má jakési také svychování. S tou je přece jen řeč, ale zase se moc rozčiluje a pořád by mluvila jen o Portugalsku.
0: Ty toho ale našeptají ty Číňanky dvě, šuškala jedna kachna druhé. Mě osobně nudí, nikdy jsem s nimi neztratila ani slovo. A teď přišel kačer. Myslel, že zpěváček je vrabčák.
2: No, já mezi nima žádný rozdíl nevidím, bručel. Však je to taky fuk, jeden hrací strojek jako druhý, kdo by si s nima lámal hlavu.
0: To si nesmíte tak brát, šeptala Portugalka. Podnikatel, on je vážený a podnikatelství je nade vše. Tak, a já si teď půjdu hezky odpočinout. To víte, jeden musí taky hledět, aby byl pěkně tučný, až ho budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem. Dobře se jí leželo. dobré srdce měla i dobré spaní. Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidélku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začaly hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku. A ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi. A pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky. Jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zaléla. Píp, pravil, přišla plaste mě milostivá. Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy, ale ještě jsem v životě nepípla.
1: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
0: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle a ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
1: Tydli dam, o tvém srdíčku, sladkou písničku, při jarním sluníčku zaspívám.
0: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby, já budu spát.
1: Ptáček, zpěváček, z toho byl celý pav. Vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel, a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá. To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
3: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček, co jsem udělal?
0: Udělal, opičila se po něm Portugalka, to není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
3: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček, dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
0: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
3: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
0: Drzoune, zasyčela Portugalka, vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukousla ptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi.
1: Ale co pak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře.
0: No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám. A sousedovic kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva. Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky.
2: No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout.
0: Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pěvec a měl vychování.
1: Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi.
0: a všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka.

přidala se Portugalka. Ano, to ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku. Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer. To je důležitější. Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek. Jako by jich nebylo i tak dost.

0: Smolíček je malinký.
1: Ukradli ho jezinky.
0: A kdo slyší volání?
1: Pacholíčka zachrání.
0: Kdo je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Kdo pak zachránil Smolíčka Pacholíčka, když ho ukradli jezinky?
2: No já to vím a víš to ty.
3: Já si myslím, že to byl bizon.
2: Ha, ten ne.
3: Tak to.
2: Má takové velké paroží.
3: Byl sop.
2: Ten má taky paroží, ale tenhle má větší paroží.
3: A Smolíček, Pacholíček,

ten byl u nás v naší zemi a my sobě nemáme ani bizony, leda v zoologické zahradě, ale máme... Jelené! Oči máš zelené!

0: Vigy básnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajín s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal vzrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajín. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi, zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval Hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, Míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
0: Piggy vtip.
1: Ptá se malý Petr maminky.
3: Můžu si jít hrát ven?
1: S tak špinavou košilí?
3: Ne, s Michalem.

0: můj veveřata s mlsnými fousky. Moji milí mrsotkové a šmakovinky. Vítám vás při další lekci vaření s veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Robinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení. Piggy se sune, nese velký koš, jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí krákonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupi, hupi, hup. Ahoj, Laskunko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy, rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív ať je houpe, říkala. Představ si, děs běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pum, prdlíkovatě, sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme, schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šupo, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkám jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává.
0: Máslo, tady je, máslo, koukej, máslo. Koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No,
0: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně!
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dá si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i tak.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo.
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupreňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

0: Kapitola čtvrtá. Proč je lepší, když kočka nemluví lidskou řečí?
1: Profesor Kurama seděl ve své laboratoři u okna a zamyšleně vyhlížel ven.
0: Spozoroval, že venku na lavičce sedí jeho známá holčička a čte knížku.
1: I hned se za ní vypravil.
2: Nazdar, holčičko. Co pak to čteš?
3: Pohádku. Čtu si pohádku o tom, jak můžeme rozumět řeči zvířat a ptáků. Znáte ji?
2: Znám. To si nasadíš kouzelnou čapku a hned víš, co si povídají, že?
3: Ano, tak je to.
1: Tu dostal pan profesor nápad.
2: Co kdybych vynalezl přístroj, pomocí kterého by zvířata a ptáci mohli mluvit lidskou řečí?
1: Jen to domyslel, už neměl žádné stání.
0: Ani se s holčičkou nerozloučil.
1: A pospíchal do laboratoře.
0: Bez otálení se dal do práce.
2: Musí to být malý strojek. Tak malinký, aby se vešel ptákům do hrdla.
1: Jako obvykle nespal.
0: Pracoval několik dní a několik nocí, dokud nebyl s vynálezem hotov.
1: Pak vyhlédl oknem ven, ale holčičku v parku nespatřil.
2: Aspoň si teď chvilku odpočinu.
1: Pan profesor si lehl na pohovku přímo v laboratoři.
0: Protože byl unavený, usnul tvrdým spánkem. Spal dlouho, už byla tma, když se probudil. Pohlédl na stůl a zjistil, že jeho nový vynález je pryč.
1: Co se přihodilo? Prohledal celou laboratoř. Přístroj nikde. Podíval se pod stůl, kde ležela jeho kočka a škytala.
0: Škytala a panu profesorovi se zdálo, že docela jasně slyší lidskou řeč.
4: Co pak, tohle je nějaká myš? Kočka si tady nemůže ani pořádně zívnout, aby jí hned něco nespadlo do krku.
2: Cože?
1: Pan profesor vytřeštil oči.
2: Ty jsi vážně spolkla můj strojek.
1: Kočka pohlédla přezíravě na pana profesora a pravila.
4: Nevím, jestli to byl zrovna váš strojek, ale každopádně jsem ho spolkla. Spadl mi totiž přímo do pusy.
2: To je nadělení. Nemohla bys mi ho vrátit?
4: Ani mě nenapadne. Co jednou spolknu, to nikdy nedávám zpátky.
1: Řekla kočka, dlouze zívla, protáhla se, vyskočila na okno a byla venku.
2: Počkej, neutíkej.
0: Volal za ní profesor, avšak po kočce nebylo ani slechu, ani vidu.
1: Pan profesor spěšně zavolal do redakce nejrozšířenějších novin.
2: Utekla mi kočka, která mluví lidskou řečí. Prosím vás, napište do nejbližšího vydání výzvu, aby mi byla vrácena, jestli ji někdo chytí.
0: Ze sluchátka zazněl smích.
5: Pan profesor zase celou noc studoval a je teď poněkud přepracovaný, že ano?
1: Když po několika dnech profesor Kurama otevřel noviny, upoutalo ho titulek.
2: Senzace? Kočka mluví?
0: Přesně tak to tam bylo. Velkými písmeny a černé na bílém.
1: A pod tím fotografie kočky. Profesor Kurama se bez meškání odebral do redakce, aby si kočku odnesl domů, ale ta o tom nechtěla ani slyšet.
4: Jsem teď nejslavnější kočka na světě.
0: pravila pyšně.
2: Jen nepovídej. Náhodou si spolkla strojek. Na tom přece není nic slavného. Jsi úplně stejná jako ostatní kočky.
4: Říkejte si, co chcete, ale já se proslavím. Udělám něco moc slavného.
1: Kočka naježila vousiska a prskla nepřátelsky na pana profesora.
2: A čím by ses chtěla proslavit, prosím tě?
4: Třeba poletím v raketě do vesmíru.
2: To není nic nového. Tak už létali psi a opice.
4: Ale ti nemluvili lidskou řečí a proto nemohli říci, jak vypadá země z vesmíru.
2: To už všem pověděl člověk, že je země modře zbarvená.
1: Kočka otráveně mžourala na pana profesora.
0: Pak souhlasně přikývla.
4: Dobrá, nevzlétnu tedy v raketě, ale v balónu. Budu první kočka na světě, která poletí balónem do vesmíru.
2: To je nesmysl,
1: namítl profesor Kurama.
0: Chtěl ještě dodat, že balón nemůže letět do vesmíru, protože tam není vzduch. Ale raději mlčel. Stejně by mu kočka nerozuměla.
2: Buď rozumná, kočko. Nejlíp uděláš, když se vrátíš se mnou domů.
4: Ani nápad,
1: odsekla kočka a pak hlasitě vykřikla.
4: Páni novináři, dávejte dobrý pozor. Já, slavná mluvící kočka, zítra startuji do vesmíru. Nepoletím raketou, nýbrž v balónu. Napište o tom do všech novin. Hovořte o mém činu v televizi.
6: Výborně.
2: Výborně.
6: Výborně. Výborně.
1: Volali novináři a shromáždili se kolem kočky.
0: Profesor Kurama si zhluboka povzdechl.
1: Nadešel den, kdy měla kočka odletět s balónem do vesmíru.
0: Lidé z celého města se shromáždili a nedočkavě vyhlíželi.
1: Když kočka viděla ty nepřehledné zástupy, dělalo jí to moc dobře a div nepraskla pýchou.
0: Jen profesor Kurama si dělal starosti.
2: Nezlob se, kočko, ale měla bys toho raději nechat, dokud je čas.
1: Avšak kočka o tom nechtěla ani slyšet. A nejen to, před celým tím shromážděním začala profesora Kuramu pomlouvat.
4: Jen se na něj podívejte,
0: vřískala.
4: Říká si profesor a neumí ani chytat myši. Ani na plot nevyleze, ani rybu pořádně neokouše, tak jako já. A ve tmě vůbec nevidí. Náš pes o něm říká, že chodí strašně pomalu. Včera v laboratoři mi to povídal.
1: Pan profesor se zarazil. Vlastně to všechno bylo pravdivé, co tu kočka vyprávěla.
4: Taky mi štěbetali vrabci na střeše, co všechno profesor Kurama tropí,
0: pokračovala kočka.
4: Vyplivuje z okna pecky, kouše si nechty.
1: Lidé se náramně bavili a pokřikovali na pana profesora.
6: Plive z okna a kouše si nechty.
1: Pan profesor byl velice smutný, neboť právě zjistil, že i zvířata dovedou pomlouvat.
0: Všecek zatrpklý se vrátil domů.
1: Kočka se chystala ke startu do vesmíru.
0: Lidé se zájmem pohlíželi na balón, který se pomalounku zvedal od země.
1: Kočka byla na vrcholu blaha, když viděla tolik dychtivých zájemců.
4: Jsem jediná kočka na světě, která se proslavila,
1: myslela si.
4: Určitě mi postaví pomník. Jak pak asi budu vypadat jako pomník? To mi budou ostatní kočky závidět. A nejen kočky, nýbrž i psy. To je báječný pocit.
0: V tom se k jejímu balónu přiblížila vrána. Kočka ji spatřila.
4: Ach, vrána. Vrabce už jsem jedla, ale vránu ještě nikdy. Že bych zkusila, jak chutná?
1: Ani nedomyslela a už vyšplhala na okraj koše, který nesl balón.
0: V té chvíli zapomněla na svůj let a na celý vesmír.
1: Skočila po vráně, jenže ta jí samozřejmě uhnula.
4: Pomoc!
1: Stačila ještě vykřiknout, ale to už padala k zemi.
0: O kočce je známo, že dovede skákat z velké výšky. Když se řítí ze střechy třeba hlavou dolů, dovede se těsně nad zemí otočit a dopadne na nohy.
1: Ale tentokrát to bylo něco jiného. Když kočka myslela, že už se blíží k zemi, obrátila se, ale zmýlila se, neboť padala dál. Znovu se obrátila, avšak pořád letěla vzduchem. Začala se jí točit hlava.
4: Pomoc!
0: Vykřikla ještě jednou a pak se velkým žuchnutím dopadla na zem.
1: Spadla právě na zahradu profesora Kurami. A při nárazu jí vylétl z krku strojek, který předtím spolkla. Strojek narazil na kámen a rozbil se.
4: Mňau! Au, au, mňau! Au, au!
0: Naříkala kočka.
1: Odpusťte mi to, pane profesore, teď už vím, že jsem vás měla poslechnout. Nezlobte se na mne. Chtěla říci.
0: A ona to určitě říkala, jenže pan profesor slyšel pouze
4: mňau, au, au, mňau, au, au, mňau.
2: No, dobře, jen pojď ke mně. Kde pak tě co bolí?
1: Profesor Kurama ji vzal do náručí a kočka se schoulila do klubíčka.
0: Pan profesor viděl oknem, že v parku na lavičce sedí holčička.
2: Musím jí o tom vyprávět,
0: řekl si.
1: Kočka se zvedla a zlostně seskočila na zem.
0: Nedovedla už sice mluvit lidskou řečí, ale rozuměla tomu, co pan profesor povídal.

Raz, dva, tři, raz, dva, tři, předklon a protáhnout. To není cvičení pro vás, děti. Podle téhle hudby cvičí na palouku tři prasátka. Vlastně jen dvě. Ale nepředbíhejme. Vaši kamarádi na vás čekají u své chaloupky.

0: Já jsem centík, chytrá hlava.
1: Já jsem kvíno, duše hravá.
2: Já jsem funík, kůželína.
3: Já? Selepice Josefína.
4: Je ráno. Sluníčko šimrá svými paprsky trávu a den se probouzí.
3: Budíček!
4: Neprobouzí se jenom den. Otevírají se dveře chaloupky a v poklusu ruce pěkně na prsou vybíhá centík s kvídem na rozcvičku. A centík s kvídem cvičí.
0: Raz, dva a raz, dva a...
1: Jak může koníkovi chutnat, když se jen povaluje a necvičí?
0: To já bych bez rozcvičky neměl chuť ani na snídaní, natož na ty polední lívance, co pro nás chystá dneska Josefína s jahodami a se šláčkou. Ty budou!
1: Mňam!
0: Pozor si z rytmu! A raz, dva a...
4: A kvído s centíkem cvičili dál, až se z nich kouřilo. Funík zatím měl svoji rozcvičku v posteli.
5: A otevřu jedno oko, tak. A otevřu druhé oko, tak. A teď opatrně, jedna noha na zem. Au, au. A teď druhá noha na zem. Sláva, už stojím a vidím. Narodil jsem se do nového dne. A vidím. Vidím moc dobře. Na stole se kouří z plné mísy. A cítím taky moc dobře. Je to bramboračka. A voní houbama s majoránkou. Nožičky neste mě ke stolu.
4: Funík se pustil s chutí do jídla. A kvído s centíkem pořád cvičili. Až se ozvalo... Rozhlasovým borcům zdar.
1: A teď hurá na snídani.
0: Mě tak vyhládlo, že spořádám nejmín dva talíře.
4: Ale ve dveřích se oba zarazili.
0: Josefino, pomoc, pojď se podívat.
3: No tohle.
1: Všechno snět.
3: A já navařila polívky jak pro regiment vojáků.
1: A nezbylo nic.
0: Podívej se na sebe, jak jsi tlustý. Co pak nevíš, že tloušťka škodí zdraví?
3: A pro vepře je přímo životu nebezpečná.
1: To se musíš pořád tak cpát.
5: Nezlobte se, kamarádi, ale ta bramboračka byla tak dobrá.
0: Ještě nám ji připomínej. Radši přemýšlej, jak se polepšíš.
5: No jo, to je těžké. Já když nejím, tak nevím to, co s rukama.
3: Když jsi všechno snědl, tak se sebereš, vezmeš tašky a dojdeš do vsi na nákup.
1: Ano, aspoň budeš vědět, co s rukama.
5: Co, tak na jedný se mám pohybovat? Vždyť to je zdraví škodlivé.
0: Povídali, že mu hráli. Navíc se projdeš a nějaké to kilo schodíš.
5: Ale kamarádi, to mě necháte, abych to táhl do toho kopce. Víte, jak pozdě přijdu, jak dlouho budete čekat na jídlo. Kvído by tu byl hned, je takový mrštný.
1: Až naprší a úschne.
3: Když nedojdeš, nebudou líbat.
5: Dojdu, už běžím.
3: Tak si piš. 32 je, 3 kila mouky máš, 3 kila cukru, 30 deka masla, 3 litry mléka za 3 koruny kvasnice.
5: To bude tíhat, to se pronese.
0: A ještě 3 kila chleba.
1: A pro mě dala manky.
5: Jak já to všechno, chudáček, unesu. Na takový nákup jste si měli poslat to stěhovací vůz. Co pak to můžu všechno pobrat?
4: A rozmrzelý funík práskl dveřmi, bum, a vydal se na cestu do vsi. Centík s kvídem se chystali do práce.
1: Ale já mám hlad, abych vydržel o suchém chlebu, než ten louda přijde.
0: Budeme si muset na lívance pěkně dlouho počkat.
3: Kde pak? Funíka jsem poslala nakoupit za tresku. Podívejte, na dnešní lívance už mám všechno přichystané.
1: Ale to jich bude málo. V Vždyť je v díži sotva na dně.
3: Kvo, kvo, počkej, až přidám kvasnice, po nich tě sto nakyne, že nebude pomalu mísa stačit, kvo. Jen se nestarejte, kvo, a radši běžte se džbánkem na jahody, kvo, kvo, kvo.
6: To je jiná, hned se nám půjde líp.
3: A ne, abyste trhali víc do pusy, než do džbánku, kvo. Ať je plný, kvo.
4: Kvído s Centíkem se vydali na paseku, kde se to jahodami jen červenalo. Jako kdyby tu někdo položil vonavý koberec. A Funík zatím došel do vsi a pomalu se vracel s nákupem domů.
5: Co si to na mě vymysleli? Už mám ruce vytahané až po kolena. Musím si na chvilku sednout.
4: A jak tak seděl a otíral si z čela pot, svitl mu hlavou nápad.
5: Co bych se dřel? Já si svoji porci uložím do žaludku a budu mít tašky hned lehčí.
4: A jak řekl, tak udělal. Vzal svoje kilo chleba a chramst, chramst, za chvíli z bochníku nezbyla ani kurka.
5: No vida, a teď se mi půjde líp.
4: A Funík šel a šel a těsto kynulo a kynulo a Centík s Kvídem sbírali a sbírali. Ale sotva Funík ušel malý kousek, začali ho znova bolet ruce.
5: Jak jsem ujedl, je jedna taška lehčí a druhá těžší. A pořád mě to naklání. Musím ujíst stejnoměrně, aby se mi lépe šlo.
4: A jak řekl, tak udělal. Vzal druhé kilo chleba a chramst, chramst. Z bochníku nezbyla ani kůrka.
5: No, vida, hned se mi půjde líp.
4: A Funík šel a šel a těsto Josefíně kynulo a Kvído s Centíkem už měli džbánek plný červených jahod. Ale Funíka začaly za chvíli zase bolet nohy.
5: Ne, pořád je ten náklad moc těžký. Jakže mi to říkali Kvído s Centíkem, že tloušťka je nebezpečná. Já je zachráním. Stačí, že jsem tlustý já. Ještě aby oni trpěli, to tak. Kde pak jsou ty jejich dalamánky? Tady. Mňam, mňam, to je dobrota.
4: A zatímco Funík jedl, těsto na lívance skynulo, až z mísy přetékalo a Centík s Kvídem se vraceli s plným džbánkem jahod domů. Ani si nevšimli, že je z houští sleduje divočák Hubert.
7: Prach a broky prasátka si nesou jahody z lesa. Že jim Josefína zase chystá nějakou dobrotu. Půjdu za nimi a zkusím je vyplašit.
4: A zatím Funík funěl námahou do posledního kopce.
5: Uf, to je tíha. Co pak já? Ale jak se nadře chudák Josefína, až bude dělat lívance? Napřed musí všechno smísit, zadělat těsto, zatopit v kamnech a lívaneček po lívanečku na plotně smažit. Já jí tu práci ušetřím?
4: A Funík si znovu sedl, otevřel tašku, snědl mouku, vajíčka a zapil je mlékem.
5: Tak a ještě s ním kvasnice. Udělám kotrmelec, aby se ve mně všechno promíchalo a lívance se mi udělají v břiše sami bez práce.
4: Zatím v chalupě už zlátly první lívance na plotně. Však bylo na čase. Jahodníci už zvědavě nastrkovali hlavy do kuchyně.
1: Podívej, Josefino, co jsme přinesli jahod?
6: Plný džbánek.
3: Kvo, však si pochutnáte, kvo.
4: Už se chtěli pustit do prvních lívanců, potřených jahodovou pěnou a ozdobených kopečkem šlehačky, když se v okně objevila štětinatá hlava divočáka Huberta.
7: Necháte ty lívance? Jednou na nich jsou jahody z mého lesa.
1: Jaký pak tvůj les?
6: Jahody jsou toho, kdo si je nazbírá.
3: Okamžitě odejdi. Nebo tě klofnu.
7: Opovaž se. Všechna brka ti vytrhám.
4: A už to nedořekl. Na okno padl mohutný stín a když se Hubert otočil, spatřil velikánského obra, který se valil jako hora rovnou na něj.
7: Pracha, broky, zachraň se, kdo můžeš. Rychle zpátky do lesa, nebo mě ta hora zavalí.
4: Obřisko se valilo a valilo a Kvído s Centíkem a Josefínou měli strach, že jim rozboří chalupu. Už chtěli vyskočit oknem a utíkat taky do lesa, když najednou obr řekl.
5: Kamarádi, to jsem já, Funík. Kvasnice ve mně kvasí. Já si chtěl udělat lívance rovnou v břiše a teď pořád přibývám.
8: To je neštěstí. Funík kyne.
1: To je tím, že zase všecko snědl.
9: Ukaž tašky.
1: No, nikde nic.
3: Ale za to, že zahnal Huberta, bychom mu měli odpustit,
1: No, to je pravda. Dáme ti i lívanec, abys poznal, jak chutná opravdový.
9: Tak si pojď sednout mezi nás ke stolu.
5: Já bych rád, kamarádi, ale já se nevejdu do dveří.
1: To je pravda. Co budeme s Funíkem dělat?
9: Funík musí cvičit, dokud nějaké to kilo neschodí. A pak bude moc zase za námi.
1: No tak, Funíku, do toho.
4: A protože Kvído s Centíkem nebyli líní, tak když si po obědě odpočali, zacvičili si při dobré muzice s Funíkem, aby mu to lépe šlo.
10: My jsme malá prasáta, bunta, bunta, bum. Zaklepejte na vráta, tady je náš dům.
11: Já jsem Centík, chytrá hlava.
1: Já jsem Kvído, duše hrava.
2: Já jsem Funík, kůželína.
3: Já Kvo, slepice Josefína.

0: Figy hádanka.
1: Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
2: Co je to?
1: To já vím, to je budík.
0: Kokrhání, kokrhání, kdo kokrhá?
1: Kokrháš, ty kokrháš.
0: No tak teď kokrhá kocour a prasátko. Kokrhaj, kohout kokrhá, ano, je to kohoutek.
3: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
0: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
3: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
0: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
3: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
0: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
4: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
0: Ahoj, Justýno.
3: Ahoj.
4: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
3: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
0: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
4: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
3: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
4: Do čeho?
0: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
4: Justino. No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
3: Dnes je to na Pigim.
4: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
0: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to? Prampouch.
4: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bod.
0: Justino, ty víš, co to je?
3: To se tady taky divím.
4: A vy ne. Taková samozřejmost.
0: Počkej, nejdřív to vysvětli.
3: Ano.
4: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech, totiž střech.
3: Ale ne rampouch.
4: Ne rampouch?
3: No, Piggy říkal prampouch.
4: A vždyť to říkám rampouch.
0: Justino, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch. Prampouch.

0: rampou. Že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
0: Prampouch.
1: Jo.
0: No. Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
0: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
0: Uvapiš mi bok.
1: Ne, ne, ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže... Justina neví, neví, co to je, co ty, Hugo?
2: Já se přiznám, že taky netuším.
0: Rampouch vím přesně, to druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
2: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
0: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch. Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
2: Justino, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Hm? Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
2: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
0: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
2: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo.
2: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
2: Už jsem to taky našel.
1: Aha.
2: Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Jistě?
2: Piggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
0: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází.
1: No.
0: To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
2: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá, Justina.
0: Prampouch.
1: No, možná něco jiného.
2: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
0: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampouchu. Co říkáte? Ať je to pozorné, totiž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
1: Je mi závratně,
0: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Hranému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
1: Je mi závratně,
0: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
1: Tohle omráčí celou akademii věd.
0: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
1: To bude na Nobelovu cenu.
0: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
1: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
0: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem

0: slonce koupe v rybníku a ze břehu na něho volá mravenec.
1: Pojď sem honem, slyšíš? Honem, tak dělej!
0: Slon nakonec otráveně vyleze z rybníka. Mravenec se na něj podívá a zklamaně povídá.
1: Já jsem se jen chtěl podívat, jestli nemáš moje plavky.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
2: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
1: Jaký zvyk?
2: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
1: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ho vdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
2: A ty?
1: Já? Já nemám nikoho.
2: A dost?
1: A dost.
2: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
1: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
2: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
1: Prý se budeš vdávat.
2: Budu sedmá žena.
1: Sedmá žena? A koho?
2: Nějakýho sultána.
3: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
4: Jo, ale kde vězí ten kluk?
5: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostůně!
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!
6: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
7: Zázračná hostina. V Praze, hlavním městě Čech, kdysi sídlilo mnoho Židů. Patřila jim velká čtvrť s několika školami a modlitebnami a uprostřed té čtvrti, nedaleko řeky Vltavy, stála slavná staronová synagoga. Nikde na světě takovou neměli. Vždyť ji pomáhali stavět samotní andělé. Přinesli do Prahy trosky Šalomounova jeruzalémského chrámu a na jejich základech synagoga vyrostla. Pražské židovské školy však rostly moudrostí svých učitelů. Sešli se v nich mudrci nad mudrce, světla Izraele v jeho vyhnanství. A nade všemi jako jasná hvězda zářilo vědění Jehudy Léva ben Bekalela. Pro jeho postavu a velkou učenost se mu říkalo vysoký rabi. Žil na Vltavském břehu, v domě, nad jehož vchodem byl v kameni vytesán vinný hrozen, znamení potomků velekněze Árona. K rabimu Lévovi se obzvlášť hodil. Vždyť i jeho moudrost se hroznům podobala. Největší a nejsladší zrají u země. A také rabi Lév se nad nikoho nevyvyšoval. Vyznal se v tajných vědách i tajemstvích přírody, psal neobyčejné knihy a přesto se tím nepyšnil. Každému, kdo potřeboval poradit, pomohl a dokonce císař mu rád naslouchal. Rabiho Léva si oblíbil a na oplátku nedopustil, aby Židé v Čechách trpěli. Císařova náklonost však popouzela jeho rádce. Lévovo vědění ho soužilo víc než zlá nemoc. A když si pomyslel, že se císař s rabínem radí, bledl žárlivostí. Nic víc si nepřál, než aby rabi Lév upadl u panovníka v nemilost a proto si vymyslel lstivý plán. Jednoho dne předstoupil před císaře a řekl: mocný vládce, stalo se zvykem, že tví ministři, vojevůdci a knížata pořádají na tvou počest velké hostiny. Všichni ti tak již prokázali svou oddanost, jen Jehuda Lév, tvůj tajný rádce, s pozváním nespěchá. Ani trochu tě nemiluje a jen zneužívá tvou velkomyslnost. Zlý rádce dobře věděl, že rabi Lév nemá ani skvělý palác, ani vybrané kuchaře, kteří by vyhověli císařovým chutím, ale vládce viděl jen jedno. Rabi Lév si ho neváží. Hned si proto rabína zavolal a nařídil mu, aby pro něj do týdne vystrojil hostinu. Když se o císařově rozkazu dověděl rádce, velice se zaradoval. Byl přesvědčen, že rabi Lév je ztracen a netrpělivě počítal dny, které do hostiny zbývaly. V určený den se před domem rabiho Léva schromáždilo množství lidí. Přišli, aby na vlastní oči uviděli císaře, ale v davu se tísnilo i nemálo těch, které vyslal zlý rádce. Chtěli být přitom, až se proti rabínovi i ostatním židům obrátí císařův hněv. A ve svých černých srdcích doufali, že vyplení celou židovskou čtvrť. Konečně na dlažbě zahrčel císařův kočár a za ním následoval dlouhý průvod dvořanů. Rabi Lév vyšel vládci vstříc. Milostivý císaři, uklonil se. Jsem rád, že tě i s tvým dvorem mohu uvítat na hostině. Prosím, následuj mě. Rabi Lév se vydal proti proudu Vltavy a zakrátko panovník spatřil nádherný zámek. Nikdo z jeho poddaných si nevzpomínal, že by ho kdy na tom místě zahlédl. A rádce, který se už těšil ze svého vítězství, jen zalapal po dechu. Pojďte dál, vyzval rabi Lév císaře i jeho doprovod. Připravil jsem takovou hostinu, jakou dosud vládce nikdo nepoctil. Rabi Lév mluvil pravdu. Zámek, do kterého hosty zavedl, byl celý vystavěn z mramoru. Nábytek byl vyřezán ze vzácného cizokrajného dřeva, parkety pokrývaly silné orientální koberce a všude se blištělo množství předmětů z ryzího zlata a stříbra. Jídelna se slavnostní tabulí byla větší než nejprostornější sál v císařově paláci. Na dlouhém stole ležel sněhobílý ubrus s příbory, jejichž rukojeti byly vykládány drahokamy. A za každou židlí stál služebník v zlatém vyšívaném obleku. Císař byl přijetím nadšen a jeho uznání ještě vzrostlo, když ochutnal první pokrmy. Panovník i jeho dvořané se rozplývali nad jemností jednotlivých chodů, těšili se z nabízených vín a tak jediný, komu nechutnalo, byl rádce. Ať měl v ústech křupavou pečeni nebo sladký zákusek, nejvíce ze všeho cítil hořkost. Ale za to kuchaři nemohli. Rádce celou hostinu zarytě mlčel. A každá pochvala, kterou císař rabimu Lévovi vyslovil, ho bodala víc než hejno komárů. Když pozdě v noci hostina skončila, císař rabínovi především poděkoval a také všichni dvořané hostiteli blahořečili. Hosté se pak zvedli, aby odjeli do císařova paláce. Ale tu si panovník všiml, že jeho rádce stále sedí na místě. Na co čekáš? Zeptal se ho. Hostina je u konce a ty, který si mě proti rabínovi nejvíc popouzel, teď od něj nechceš odejít? Rádce zakoulel očima, zoufale sebou zavrtěl a nešťastně vyhrkl. Nemohu vstát, jakási síla mě drží na židli. Všichni se tomu podivili a císař požádal rabína o vysvětlení. Věc je prostá, řekl rabi Lév. Tento muž ukradl zlatý pohár, ze kterého pil víno. Dokud ho nevrátí, nebude moci zámek opustit. Rádce se ještě jednou pokusil dostat od stolu, ale všechna jeho námaha byla marná. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než aby se ke krádeži přiznal. Ze záhybu svého oděvu vyndal chybějící pohár a jen co ho položil na stůl, kouzlo zmizelo. Rádce rudý studem se postavil a třesoucím se hlasem prosil císaře o odpuštění. Vládce však nenechal nepoctivce ani domluvit. Klič se mi z očí, rozkřikl se na něj. Přesvědčil jsem se, že máš jedovatý jazyk, ale teď vidím, že máš i nenechavé prsty. Zlý rádce odešel se skloněnou hlavou a nikdy víc se už u dvora neukázal. Bloudil světem, přemýšlel, jak si rabi lev pomohl k nádhernému zámku a hlavně přemítal, jak se mu podařilo odhalit krádež poháru. Také císař velice prahnul potom, aby se o obou tajemstvích dověděl víc. A skutečně, netrvalo dlouho a dočkal se vysvětlení. Krátce po hostině u rabiho léva se v císařově paláci ohlásil posel z jedné hodně vzdálené země. Když ho panovník přijal, dověděl se neuvěřitelnou příhodu. Posel vyprávěl, že jeho král se chystal oslavit jeden zvlášť významný svátek. Pozval na něj mnoho vladařů, princů a princezen. Nechal postavit skvostný mramorový zámek a desítkám kuchařů nařídil, aby připravili nejlepší pokrmy. V určený den se sjeli urození hosté, ale právě když se chystali do zámku vstoupit, stavba se pohnula. Vznesla se vzhůru do oblak a zmizela v dáli, jako když vítr odnese peříčko. Na zítří zámek přiletěl zpět, ale všechna jídla byla snědená a vína vypitá. V tu chvíli císař vše pochopil. Rabi lev přenesl zámek svou nadpřirozenou mocí a všechny předměty v něm zaklel, aby se žádný z nich neztratil. Od té doby si císař rabína ještě více vážil a učinil z něj svého nejmilejšího důvěrníka.

O pekelných darech. Byl jeden chudý tkadlec. Takovou bídu měl, že nebylo do čeho kousnout. Žena mu povídá jednou ráno: slyšíš, náš soused zabíjí, jdi, popros, snad dá kousek masa, byl by oběd. Ten chudý šel, přišel k sousedovi, tam vepře pařili. Prosí chudák o kousek masa, ale soused se ulakomil, že nedá. Ale chudý člověk prosí: ustrňte se nad mou bídou, žena a děti doma hlady mrou a já nemám, co bych jim dal. Tu soused ve zlosti kus masa uřízl a povídá: náte a děte, už do horoucího pekla. Chudý vzal, poděkoval, ale venku mu slzy vyhrkly nad tou nevlídností. Dívá se na maso a povídá sám k sobě: věru bych raději šel do pekla s takovou almužnou. Jen to pověděl. Hned se k němu nějaký človíček černý přitočí a že mu tedy do pekla ukáže cestu. Ten chudý člověk byl celý omámený, nevěděl už, co dělá, a šel s tím černým. Netrvalo to dlouho, byli u brány pekla. Teď ti dám radu, povídá černý. Pojď s tím masem k Luciperovi, on je vezme od tebe. Až se bude ptát, co chceš za ně, řekni, že ten ubrus, co má na stole prostřený. Vedl čerta tkalce do veliké sednice, tam seděl Lucifer za stolem. Co nám neseš? Povídá tkalci. Kousek masa. Jsem s ním. A co za to? Ten ubrus mi dejte z vašeho stolu. Dostal tkadlec ubrus a šel zase z pekla. Čert, který ho doprovázel, ptá se: víš-li ty, jaký je to ubrus? Oh, jak bych věděl, opáčí tkadlec, jen to vidím, že je příze hrubá. A čert mu na to: takového bys, milý tkalče, nikdy neutkal. Prostřeš-li ho a řekneš: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro mě stačí, co hrdlo ráčí, hned budeš mít. A tak bude, pro kolik osob poručíš. Potom čert tkalce vyprovodil na cestu a pověděl mu, kudy domů. Ale zpáteční cesta byla delší. Šel tkadlec až do večera a když už se stmívalo, zašel do hospody. Dejte mi nocleh, povídá. Hospodský se ho ptal, má-li mu co k jídlu přinést. Tkadlec nechtěl. Prostřel svůj ubrus na stůl a povídá: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro dva stačí, co hrdlo ráčí. A hned tu na stole řada míz se ukázala, jídla vzácná byla na nich, maso pečené, kuřata, zvěřina v omáčce, ryba s kořením, i koláče byly a cukroví, láhve vína, všeho v hojnosti. Tkadlec pozval hospodského ke stolu a dobře se měli. Po večeři šel tkadlec spat a hospodský povídá ženě: takový ubrus, to by byla trefa. A žena mu na to: podstrčíme mu jiný, však máme podobný, on ničeho nepozná. Když tkadlec spal, strčili mu jiný ubrus a ten zázračný schovali. Tkadlec se ráno probudí, umije se a obleče, potom prostře ubrus a povídá: poroučím jídla, poroučím pití,
ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Ale ubrus byl prázdný. Volát kadlec po druhé, zase nic. Ani do třetice se jídlo neukázalo. Tud kadlec sebral ubrus a šel zpátky do pekla. Potká za z toho čerta svého průvodce a povídá mu, že ubrus jen jednou poslechl, teď že není k ničemu a že ho zpátky nese. Dones ho tedy jen k Luciperovi, povídá čert, a řekni, ať ti dá raději toho kohouta, co sedí na bydle u pece. Kadlec šel k Luciperovi, dal mu ubrus a dostal kohouta. Vzal ho pod rameno a jde z pekla. Průvodce se ho ptal, víš-li ty, jaký je to kohout? Jak bych věděl, jen to znamenám, že se mu nechce kokrhat, ještě jsem ho neslyšel. Však on zakokrhá jen jak poručíš. A jak zobák otevře, dukát mu vypadne. Šel tkadlec z pekla a měl radost z kohouta. Přijde na noc zas do té hospody, ale hospodský se ho ptal, má-li peníze. Tkadlec postavil kohouta na stůl a poroučí. Kokrhej. Hned kohout zakokrhal a ze zobáku dukát vypadl. Hospodský přinesl tkalci dobrou večeři a potom mu nocleh přichystal. Když ho uložil, povídá ženě, takový kohout, to by byla trefa. A žena mu na to, máme kohouta podobného, toho mu podstrčíme, ničeho nepozná. Vyměnili kohouta a tkadlec o tom nevěděl. Když ráno vstal, vezme kohouta a poručí, kokrhej. Ale kohoutovi se do kokrhání nechtělo. Marně tkadlec poroučel a tak se rozlobil, sebral kohouta a šel s ním do pekla. Ten známý čert byl u brány a tkadlec hned mu vypravoval, že kohout jen jednou zakokrhal, teď že už poslechnout nechce. Dej ho tedy Luciperovi, povídá čert a zasmál se, a řekni, ať ti dá raději tu hůl sukovici, co stojí u dveří v koutě. Tkadlec došel k Luciperovi, dal mu kohouta, dostal sukovici a pospíchal z pekla. Potká svého průvodce a ptá se, jakou by ta hůl měla moc. Och, milý člověče, to je taková sukovice. Když řekneš, hej, holi, ať bolí, začne ona tomu, komu chceš, po zádech tancovat. A ještě ti něco povím. Jak v té hospodě tě dvakrát ošidili, jdi tam a hůl pomůže. A tak tkadlec to všechno vyslechl, šel z pekla rovnou do té hospody a že by chtěl nocleh. Hospodský viděl, že ten člověk nic nenese, jen hůl jakousi sukovitou, a hned ho začal odbývat. Jděte jen s pánem Bohem, nemám dnes místa. A když se tkadlec hnout nechtěl, začal ho ze dveří vystrkovat. Tu tkadlec zvedne hůl, křikne, hej holi, ať bolí. A milá hůl začala hospodskému po zádech rejdováka tancovat. Hospodský se uhýbal a bránil, nic mu naplat. Hůl ze zad nejde a jak ho mydlí, tak ho mydlí. I začal chudák pro Boha prosit, jen ať hůl přestane. A tkadlec povídá, dáš mi můj ubrus a mého kohouta,
bude konec bytí. Co měl hospodský dělat? Musel přinést ubrus i kohouta. Tkadlec to sebral a šel svou cestou. Přijde domů, tam žena a děti v takové bídě byly, že div hladem nezemřeli. Pěkný jsi otec, vítala ho žena, nechá nás tu v největší nouzi a sám jde si světem. Ale tkadlec odpověděl zvesela, však tě už té psoty bude konec. Vzal ubrus, na stůl prostřel a povídá, poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Hned tu byl stůl, plný jídel nevídaných, i víno a pivo bylo. Tkadlec se ženou a s dětmi zasedli, jedli, pili, hodovali, radost měli. Žena si pochvalovala, dobrá věc, takový ubrus. Povídá muž, tu já, holenku, ještě jinší věc mám. Šel do síně, kohouta za křídlo chytil. Přinesl ho do sednice a postavil na stůl. Kokrhej! Poroučí a kohout kokrhal. Jak zobák otevřel, vypadl dukát. Tak jim kohout přes celý den kokrhal a dukáty ukládali do truhly. Když se to doneslo k bohatému sousedovi, hned on přiběhl a povídá tkalci, člověče milý, pověz, kudy jsi ty pro ty věci šel? Kdybych ti masa nebyl daroval, jak bys byl štěstí našel? A tkadlec mu všechno věrně vypověděl. Tu ten lakomec zrovna zabíjeli, nejlepší kus masa od plece usekl, sebral se a že půjde do pekla. Na návsi, kde se vzal, tu se vzal, černý človíček se k němu přitočil, že ho povede. Než se sedlák nadál, byli v pekle. Brána se otevřela, čerti tam stáli a ptají se, co nám neseš? A sedlák povídá, kus masa. Všichni se zachechtali. To věru, jak živ, tak ochotně nikomu nedal almužnu, jako nám maso neseš. Za takovou lásku si tě tu navždycky necháme. Pekelná brána se za lakomcem zavřela, víckrát se domů nevrátil.

0: Digi hádanka. Plují klády v řece Nilu, mají zuby jako pilu. Co je to?
1: Kdo na to přišel?
2: Já se bojím.
0: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu,
2: Ty jsi to řekl.
0: Já jsem si jenom zpíval.
2: No ale krásně.
0: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu. Mají zuby jako pilu.
3: O čertovi drchničkovi.

Hrom a peklo do kredence, zahromoval čert Drchnička. Praštil se šitím a šel raději vybírat do kurníku rohatým slepicím čertí vejce. Pošťák, čert Třesolír, s netopířími křídly právě doletěl z ranní poštou k satanáši Chvostanovi. Pekelné stroje rachotily, pára si čela, čírťata přikládala polena a taky se učila u mistrů čertů pekelnictví. Čert Drchnička chodíval v mládí za pekelnou školu. Z lenosti se čertímu řemeslu nevyučil, až ho zahálka Margulína dostala do své moci. Tak se z něho stal časem líný, ospalý šlak čert pro všechno. Musel zašívat potrhané kožichy, spravovat kopita, látat čertí podšívky a staral se i o rohaté slípky. Šlachčerte, udělej tohle a tamhle to, nelez do pasti, trulante, táhni k rohatým slepicím. A Marbulína se mu jen vysmívala. V pekelné sloji se rozeřvala siréna. Čerti vyskákali z barabizem, pytlů, brlohů, chatrčí, křestili řetězy a pastmi na lidičky. Bleblemele, budeme debatovat, bleblemele. Satanáš vypnul chopitem sirénu. Čerti se mu plazili pod žíhanou pláštěnkou. Nejmocnější pekelníče Chvostane, jsme tu jen a jen k tvým službám, bleblemele, bleblemele. Drazí čerti, drahé čertice, píše nám dědeček Mikuláš, bude potřebovat zase naši pomoc. Předvečer svého svátku vyjede s plnými saněmi hraček, dárků a bude je nadílet hodným dětem. Ale potřebuje také čerty, kteří by vyprášili kaťata neposedům, chytačům lelků a líným ospalcům. A kluky, aby drobátko přiučili čertovskému řemeslu. Kdo z čertů se přihlásí dobrovolně, toho pak nebudeme nutit. Čert Drchnička kulil dobromyslně oči a drmolil. Moje chvíle přišla. V pekle mě už nečeká radost ani postup. Konečně té zahálce Marbulíně uteču. Na zemi to přece musí být lepší. Vždy jsou tam lidi. Drápy i ocas se mu třásly strachy. Kopyto drnčelo, ale chlupatou ruku přece jen zvířil.

Čerti mu trojlístku se ježili od sasy zvědavosti a strachy. Vyčistíte si zuby, vyleštíte kopítka, vidle, vykartáčujete kožichy, aby se vás děti nepoděsili a měli vás rády. Opakujte to po mně, drchnička, dvakrát. Když čerti jakž takž vydrmolili úkoly, Satanáš pokračoval. Oca si přistřihnout, rohy a řetězy namazat čertím lůjem a železa pořádně zakovat. Z březových větviček nadělejte proutěný koš metliček a košťat. Dejte se do práce. Nezapomeňte pro mě přivést taky dárveček. Ano, no přece dušičky, co už dozrály do pekelných kotlů. Rozumí se, aby to Mikuláš neviděl. Pak hned napsal Satanáš chvosta Mikulášovi, že vyhoví jeho prozbě a čertí brigádu mu zapůjčí. Mikuláše budou očekávat u pekelné brány. Má úcta vždy k službám Satanáš chvostan naschledanou. Pošťák netopír třesolír, dopis sklofnul do zobáku, až tam dopede odletět Mikulášovi.

Mikuláš už se připravoval. Vyspravil si stařičké potrhané roucho. Berlu si vypůjčil od pastýře měsíce a přetřel drobátko žlutou barvou, taky se opravdově blejskala jako zlatá, a scháněl dobré vysoké boty. Jeho válenky byly děravé a na nové neměl, není divu, když nakoupil dětem tolik hraček a dárků. No což, silné uštrikované fusaklíky od hvězdy večernice to spraví. Konečně se Mikulášovi sáně plné tajemných dárků, hraček a dobrot rozjeli k zemi. U pekelné brány nabral Mikuláš vyfintěné čerty s vidlemi, koštaty a řetězy. Čertiska v jednom kuse bleble mleli. Mikuláš je poučil: chlapci, schovejte si strašení až na nadílkové vystoupení. Kresavice zima v bílém kožichu z hranostaje uvítala Mikuláše s celou družinou. Sněhule sypaly mražené perly a safíry, skřítkové zvonily rolničkami, hvězdy na nebi jim mávaly a padaly dolů. Vánoční pohádka začínala. Mikuláš otevřel diář. Tak, pekelná chaso, budeme nadělovat. Všechno je tu o dětech napsáno, hodných i zlobivých. Sněhule vynášely za okna ořechy, fíky, jablka, mandarinky, banány, kokosy. Čerti v pytlích nosili hračky, čokolády, cukrlata. Mikuláš zaklepal na diář. Teď pozůrek. Tady dejte jenom pytel s cibulí a česnekem a tam zase s uhlím a bramborami. A k tomu pořádnou metlu. Ble, ble, melele, kleknout, kluku, a pros za odpuštění. Metličky a řetězy tancovali čertí tanec. Řinčení řetězů a ble, ble, melele se ozývali hlavně odtamtud, kde kluci a děvčata chytali ve škole lelky. Pak nosili v žákajdě domů jen pětky bachranky. Tak tady se drchnička opravdu rozlobil jako čert. Hrom a peklo do kredence. Přestaňte se flákat, nebo z vás budou hloupí darmošlapové. Zahálka marmulina vás dostane na vidle a jednoho dne se stanete opravdovými šlakčerty. Ani v pekle vás nebudou chtít. Po nadílce se čert drchnička rozhodl, že se přece jen vrátí zpět do pekelné slůje. Aby zahálce marbulíně konečně vyprášil čertovský kožich, tak bude učit čírťata mrňata poctivým čertovinám a lenost vyžene

pekla jako kazičarta. Jak už to pohádka chodí, do půlnoci museli všichni zmizet. Mikuláš vyhodil čerty u brány pekelné a pokračoval se sněhulemi v cestě na měsíc. Nemohl se dočkat, až si natřese polštář, zuje válenky a uvelebí své staleté kosti v prachových peřinách. Ach, ty Vánoce. No, kde pak mám diář? Tak už aby tu zase byli.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: Ano, to já rád, to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janíčka. A tvrdila, Janíčka, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janíčce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, já to znám.
2: No tak schválně. To znám, tak, to schválně. Janíčce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
2: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda. Ale kdy mi to říkala, to...
2: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
2: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře. No. Víš, jak se chodím učit vařit kvevercela z konce?
2: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Méďo?
2: Aj.
1: A Sová Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je... že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
2: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. To. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
2: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: To máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka, jaro.

0: básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Hadrová Ančka. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Co pak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma, a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá, stará hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička. Teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marcelině domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.
1: Piggy vtip.
2: Proč chodíš pořád pozdě do školy, ptá se učitel Jendy.
1: Nemůžu se vzbudit včas.
2: To nemáš budík.
1: Mám, ale zvoní, když spím.
3: Tomu rozumím, já bych spal pořád.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Korvínku, vzbuď se.
2: Už zase, co je?
1: Vidíš nad námi ty jasné hvězdy?
2: Ale jo.
1: Jestli pak víš, co to znamená?
2: Že bude hezké počasí.
1: Ale ne, znamená to, že nám někdo ukradl stán.
2: Je? No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu?
1: Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní.
2: Tak dobrou noc.
1: Hrvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat.
2: Máni.
1: Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál?
2: Ano, jo, viděl.
1: A co ty na to?
2: Že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát.
1: No teda.
2: Máni, to byl fór.
1: To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi.
2: Všichni ne, jenom ti, co tě znají.
1: Ty taky.
2: Co já taky?
1: Mě nemáš rád.
2: Nerozumíš humoru?
1: Tvému? Stejně, by mě, Hrvínku, zajímalo, jaké holky se ti líbí.
2: Co s holkama? Pořád se jenom hyhňaj. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci.
1: Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí.
2: A co by měli chtít?
1: No mě přeci. Za ženu.
2: Jo, tak.
1: No, Hrvínku, řekni. Miluješ mě?
2: Miluješ mě?
1: Ale já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled.
2: Ani ne.
1: Tak se na mě podívej po druhé. He?
2: He? Máš zamlžený brejle.
1: No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne.
2: Povídej.
1: Přece protože moudřejší ustoupí. Ha, ha, ha.
2: Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku.
1: Ach jo, tě může, tě může.
2: Jo, Maničko.
1: Ano.
2: Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil.
1: Jo, nemám.
2: Fakt ne.
1: Fakt ne.
2: Páni, to až řeknu Táťuldovi, ten bude koukat.
1: A proč bys mu to měl říkat?
2: Protože mi tvrdil, že s pětkou z matiky si mě žádná nevezme.
1: No tohle. Asi s tebou už zase nemluvím.
2: Platí. Konec je vole klid.

netopíří kouzle. Simsala, pum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Olala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V rojisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: jedna matka měla dvě dcery. Vlastní a pastorkyni. Svoji velice milovala, ale na pastorkyni ani hleděti nemohla, protože byla Maruška krásnější než její holena. Dobrá Maruška neznala svoji krásu. Nemohla si pomyslit, která to je, že se matka tak velmi na ní hněvá, kdykoliv na ní pohlédne. Všecku práci sama udělat ji musela. Poklízela v chýši, vařila, prala, šila, předla, tkala, trávu nosila, i kravičku samotinka obstarávat ji musela. A holena, ta se jen strojila a na zápraží si hověla. Ale Maruška všecko ráda dělala. Byla trpělivá jako beránek. Nebylo to však nic platno. Obě byly den ode dne horší, a to jedině proto, že se Maruška stávala čím dále tím krásnější a holena škaredější. I pomyslila si matka, až přijdou chlapci na námluvy, zamilují si Marušu a nebudou chtít holenu. Od toho okamžení hleděli macecha i dcera její, jak by se ubohé Marušky zprostily. Hladem ji mořili, byli ji, ale ona trpěla a i při tom všem stávala se den ode dne krásnější. Takových utrpení si na ní vymysleli, že by poctivému člověku ani na rozum nepřišli. Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se holeně vůně fialek.
1: Marušo, jdi, přineseš mi z lesa kytici fialek. Chci je mít za pasem, no abych pořád voněla, rozkázala sestře.
0: Ach bože, sestro milená, což to kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky, pravila ubohá dívka.
2: Ty smolnoško, usmolená, co ty máš co povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi, a jak nepřineseš z lesa fialky, zabiju tě,
0: zahrozila jí holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela. Děvče šlo v hořkém pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, nikde nebylo stopy. Děvče bloudilo, dlouho bloudilo. Hlad jí mořil, zima jí třásla. Prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal z tohoto světa. Tu zahlédne zpovzdálí světlo. Jde po záři i přijde až na vrch hory. Na vrcholku hoří veliký oheň, vatra a okolo vatry na kamenech sedí 12 mužů. 3 jsou bělovousí, 3 jsou mladší než oni, 3 ještě mladší a ti 3 nejmladší jsou nejkrásnější. Nemluvili, jen tiše seděli a do ohně pohlíželi. Těch 12 mužů bylo 12 měsíců. Leden seděl nahoře. Ten měl vlasy i vousy bílé jako sníh a v ruce držel hůl. Maruška zůstala chvíli v udivení stát, pak ale přistoupila blíž a pozdravila.
3: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese.
0: Leden pokývnul hlavou.
4: A proč pak si přišla, děvče moje? Co tu hledáš?
3: Jdu na fialky,
0: odpověděla Maruška s pláčem.
4: Ho, teď není čas chodit na fialky, vždyť je sníh,
0: řekl.
3: Já vím, ale sestra holena a macecha mi přikázali přinést fialky z lesa. Když je nepřinesu, zabijí mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, kde pak je najdu?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k nejmladšímu měsíci a dal mu hůl do ruky. Bratříčku březne,
4: sedni si nahoru.
0: Měsíc březen sedl nahoru na kámen a máchl holí nad vatrou. V tom okamžení vzplanula vatra výše, sníh začal roztávat, stromky začaly pučet, pod mladými buky zazelenala se travička, v travičce růžověla se poupátka chudobek a bylo jaro. Pod křovím uschovány pod lístky rozkvětaly fialky a než se Maruška nadála, všude jak by modrou plenu prostřel. Maruško, rychle trhej, rychle, kázal jí březen. Maruška s radostí trhala, až měla velikou kytici fialek. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů.
4: Divila se holena i macecha, že Maruša přináší fialky. Šli ji otevřít a vůně fialek po celé chýši zavanula.
1: Kde pak si je natrhala?
0: Ptala se zarputile holena.
3: Ach, vysoko v lese rostou, pod keříčky, dost jich tam je, pravila Maruška.
0: Holena vzala fialky, přivoněla, dala i matce přivonět, dala si je za pas, ale sestře neřekla, přivoň si. Druhý den hověla si holena u pece a zachtělo se jí jahod. I zavolala si na sestru.
1: Jdi, Marušo, jdi a přines mě z lesa jahody.
3: Ach bože, sestro milená, kde pak najdu jahody? Což to kdy slýchal, aby pod sněhem jahody rostly?
0: Pravila Maruška.
2: Ty smolnoško usmolená,
1: co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle ti, ale tak nepřineseš jahody, zabiju tě.
0: Zahrozila zlá holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela.

0: Děvče šlo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko na váto. Bloudila, dlouho bloudila, hlad jí mořil, zima jí třásla. Tu vidí zpovzdáli světlo, co viděla včera. S radostí se k němu pustila. Přišla zase k té veliké vatře, okolo níž sedělo 12 měsíčků. Leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese,
0: prosila Maruška. Leden pokývnul hlavou. Proč pak si zase přišla? Co pak tu hledáš, děvče?
1: Jdu na jahody,
0: odpoví Maruška.
1: Ho, ale vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou,
0: pravil leden.
1: Vždyť já vím,
0: smutně povídá Maruška.
1: Ale sestra Holena i Macecha přikázali přinést jahody. Když je nepřinesu, tak mě zabijí. Pěkně vás prosím, stříčkové, povězte mě, kde pak je najdu.
0: I zdvihl se leden, popošel k měsíci, který mu seděl naproti, a dal mu hůl do ruky. Bratříčku Červne, sedni si nahoru. Měsíc Červen sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vysoko vyšlehla vatra. Žárem roztál sníh. Země se zazelenala. Stromy obalily se listem. Ptáčkové začaly prospěvovat. Rozmanitých kvítků pole se rozkvétalo. A bylo léto. Pod mladými buky zrály jahůdky a než se Maruška nadála, bylo jich, jako by krve rozlil.
1: No tak, rychle sbírej, Maruško, sbírej!
0: Rozkázal měsíček Červen. Maruška s radostí sbírala, až měla plnou zástěrku. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a domů pospíchala.
2: Podívila se Holena i Macecha, že nese Maruša v skutku domů jahody, plnou zástěrku. Běželi ji otevřít a vůně jahod hned po celé chýši zavanula.
3: Kde pak si je nazbírala?
0: Ptala se zarputile Holena.
1: Ach, vysoko v lese, pod mladými buky,
0: pravila Maruška. Holena vzala jahody, najedla se do syta, i Macecha se najedla, ale Marušce neřekli. Vezmi si také. Zmlsala se Holena na jahodách a třetího dne zachtělo se jí červených jablek.
3: Jdi, Marušo, jdi do lesa a přines mi červená jablka,
0: rozkázala sestře.
1: Ach bože, sestro milená, kde pak by se v zimě jablka na stromě vzala?
0: Namítala ubohá Maruška.
4: Ty smolnoško usmolená, co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi do lesa a jak nepřineseš červená jablka, uvidíš, že tě opravdu zabiju?
0: Zahrozila zlá Holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a pevně za ní zavřela.

0: Děvče pospíchalo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, převysoko. Maruška však již nebloudila, ale přímo pospíchala na vrch hory, kde veliká vatra hořela, okolo níž 12 měsíčků sedělo. A leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé, boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese, prosím.
0: Leden pokývnu v hlavu.
2: A proč pak si přišla, děvče? Co pak tu zase hledáš?
1: Ach, jdu pro červená jablka.
0: Zima je. V zimě přece nerostou červená jablka.
1: Ach, vždyť já vím. Ale sestra Holena i macecha mi přikázali, abych přinesla z lesa červená jablka. Když je nepřinesu, zabijou mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, povězte mě, kde pak je mám hledat?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k jednomu ze starších měsíčků a dal mu hůl do ruky. Bratříčku září, sedni si nahoru. Měsíček září sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vatra rudě zahořela, sníh se ztrácel, ale stromy neobalovaly se listem. Jeden lísteček po druhém opadával a chladný větřík je roznášel po zažloutlém pažitu. Jeden sem, druhý tam. Nikdy neviděla Maruška tolik rozmanitých kvítků. Po stráně kvetla turanka, červenaly se karafiátky, v údolích naháčky, pod mladými buky rostlo vysoké kapradí a hustý zimostrás. Maruška se ale dívala jen po červených jablkách a tu vidí v skutku jabloň a na ní vysoko mezi ratolestmi červená jablka. Maruško, rychle zatřes, rychle, rozkázal měsíček. Maruška s radostí třásla jabloní. Spadlo jedno jablko, zatřásla po druhé, spadlo další. Jdi už, Maruško, pospíchej domů, volal na ní měsíček. Maruška hned uposlechla, sebrala spadlá jablka, měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů. Podivila se Holena i macecha, že opravdu nese Maruša domů jablka. A kde pak si je natrhala? Ptala se Holena.
1: Ach, vysoko v lese rostou a dost jich je tam ještě na stromě.
2: A proč pak si jich víc nepřinesla? Nebo si je snědla po cestě?
0: Osopila se na ní Holena.
1: Ach, sestro Milena, nesnědla jsem ani jediné. Když jsem poprvé stromem zatřásla, spadlo jedno. Když jsem po druhé zatřásla, spadlo druhé a víc mě třást nenechali. Volali, aby šla rychle domů.
2: Aby do tebe hrom uhodil,
0: klela Holena a chtěla Marušku být.
1: Maruška se pustila do hořkého pláče, prosíc pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě a nedal od zlé sestry a macechy ubít.
0: Utekla do kuchyně. Mesná Holena nechala prozatím klení a začala jíst jablko.
2: Zdálo se jí lahodné a tvrdila, že takovou dobrotu ještě jak živa neokusila.
0: I maceše zachutnalo. Snědli obě a zachtělo se jim více.
3: Dej mi, matko, kožíšek, jdu sama do lesa, řekla Holena.
2: Ta smolnoška by nám je zase po cestě snědla.
3: Však já najdu to místo a všecky je setřesu, i kdyby na mě volali.
0: Darmo ji matka zrazovala. Holena vzala kožíšek, plenu na hlavu a pustila se do lesa. Matka starostlivě stála na prahu. Sněhu plno. Nikde stopy. Holena bloudila, dlouho bloudila. Mlz ale poháněl ji dál a dále. Tu viděla zpovzdálí světlo. Pustí se k němu. Přijde na sám vrch, kde hoří veliká vatra. Okolo vatry na 12 kamenech sedí 12 měsíčků. Holena se zalekne. Hned se ale vzpamatuje, přistoupí blíže k vatře a stáhne ruce, aby se ohřála. Neptá se měsíčků, smím se ohřát, či nesmím. Ani nepozdraví. Proč pak jsi přišla, děvče? Co pak tu hledáš? Mrzutě zeptal se jí leden.
4: Ty starý blázne, proč pak se mě vyptáváš? Nemusíš vědět, kam jdu.
0: Odsekla zarputile holena, odvrátila se od vatry a šla do lesa. Leden svraštil čelo a holí máchl nad hlavou.

tom okamžení zachmuřilo se nebe. Vatra nízko jen hořela. Sníh začal se sypat, jako by cíchu rozsypal. Ledový vichr začal dout po lese. Holena nevidí ani na krok před sebe. Bloudí, bloudí, padá do závějí, údy slávnou, křehnou. Ustavičně sníh se sype, sype, sype. Ledový vítr duje. Holena laje na Marušu i na Pána Boha. Údy v teplém kožichu však pomalu mrznou. Čeká matka Holenu. Vyhlíží z okénka, vyhlíží ze dveří. Nemůže se dcery dočkati. Ubíhá hodina za hodinou. Holena nepřichází. Co pak jí ta jablka zachutnala, že se jí od nich nechce, či co? Musím se jít sama podívat, kde jenom je. Pomyslela si konečně macecha. Vzala kožíšek, plenu na hlavu a za Holenou se pustila. Sněhu plno. Nikde ani stopy. Volala Holenu. Nikdo se neozýval. Bloudila. Dlouho bloudila. Sníh se jen sypal a ledový vítr dul po lese.

Doma Maruška uvařila oběd, obstarala kravičku, ale Holena ani Macecha nepřicházejí. Kde pak se tak dlouho zdrželi, povídá si Maruška u přeslice. Již je plné vřetánko, již se v jizbě setmělo a Holena ani Macecha se nevracejí. Ach bože, co pak se jim to asi přihodilo, stýská si dobré děvče a úzkostlivě ven okénkem se dívá. Nebe se třpití, zem se svítí, ale člověka neviděti. Smutně zavírá okénko, udělá křížek a modlí se za sestru i matku. Ráno čeká se snídaní, čeká s obědem, ale nedočká se ani Holeny, ani Macechy. Obě v lese zmrzly. A tak dobré Marušce zůstala chýška i kravička, kousek pole, našel se k tomu i hodný mladý hospodář a dobře se jim oběma spravedlivě žilo a pracovalo.

0: pan Novák odjíždí z dovolené a vidí, jak jeho manželka strká do kufru láhev s mořskou vodou.
1: Co to děláš, ptá se jí.
0: Vidíš, vezu dědečkovi mořskou vodu.
1: No ale nedávej tu láhev tak plnou.
0: Proč, prosím tě?
1: Přijde příliv a vytlačí ti zátku.
2: Já tomu nerozumím.
3: No, jako kdyby mohla být v láhvi veliká vlna, jako příboj mořský.

Macarát si počká. Dnes vypadá Macarát jeskyní úplně jinak než dřív. Dřív to byla normální zelená ještěrka s hnědými tečkami, která se vyhřívala na skalách dinárského krasu v chorvatské zemi. Očima jako korálky koulela po okolí a zvídavě si prohlížela úchvatné scenérie. Tato zvídavost se jí však nakonec stala osudnou, jak v zápětí milé děti uvidíte. Jednoho dne se Macarát zúčastnil se skupinou jiných zvídavých zvířat exkurze do krasové jeskyně. Výpravu vedl známý speleolog Netopír Velký. Když skupina vešla do podzemní chodby a zvířata ovanul jeskynní chlad, měl Macarát pocit, že něco tak příjemného přece důvěrně zná. Snad někdy z dávných dob nebo co? A když výprava vstoupila do nádherného domu, bohatě zdobeného krápníky rostodivných tvarů, napadlo Macaráta, že toto místo hledal, že sem vlastně patří. Netopír vykládal o jeskyni zajímavé věci. Ukazoval zvířatům, že toto je krasové jezírko a toto je sifon, že tyto krápníky, co visí ze stropu, jak můžete vidět nad vámi, se nazývají stalaktity, zatímco naopak tyto krápníky, co rostou ze země, jsou stalagmity, že ano. Krápníky pomalu rostou, rozpínají se a prodlužují. Všelijak se krabatí a, jak se odborně říká, kynou. Stalaktit roste zhora dolů, zatímco stalagmit z dola nahoru. A když se někdy stane, že rostou naproti sobě, jednoho dne prostě vprostřed srostou, že? Vznikne tím takzvaný stalagnát, tedy unikátní krápník, který spojuje dno jeskyně se stropem. Názorně předvedeme. Ku příkladu zde, vpravo prosím, vidíte úchvatný stalaktit s krajkovou sukénkou, který už dosahuje k tomuto stalagmitu, podobajícímu se patrovému dortu. Vidíte sami, že zbývá jenom kousíček, pouhý milimetr, aby se tito dva vápencoví milenci spojili v

0: věčným polibkem. Zvířata oněměla úžasem. Takovou krásu ještě nespatřila.
1: Nemůžeme chvíli počkat, až to se roste, abychom viděli ten... stala tento...
0: zeptala se cikáda.
2: Ohoho,
0: zasmál se netopír. To bychom se načekali. Krápníky rostou velmi pomalu. Než z těchto dvou vznikne stalagnát, bude to ještě dlouho trvat. Zvířata zklamaně zamručela. Jen macerát řekl. Běžte napřed, já tu počkám.
1: Ne, ne, mě nevadí, že je tu tma a chladno. Čekání mi prostě nevadí.
0: Výprava odešla a macerát osaměl. Žil sám v jeskyni. Hlídal krápníky a čekal na stalagnát. Protože v podzemí nesvítí slunce, ztrácel postupně barvu. A protože ve tmě není potřeba vidět, ztrácel i zrak. Blízko vápencových milenců našel ponornou říčku, kde pak trávil většinu času. Brzy zjistil, že v jejich studených vodách žijí drobní ráčci a naučil se je jíst. Ve spánku se mu zdávaly samé krápníkové sny.
3: Pane stalaktite, táži se vás, berete si zde přítomnou slečnu stalagmitovou?
1: Ano.
3: A vy, slečno stalagmitová, berete si zde přítomného pana stalaktita?
1: Ano.
3: Tímto vás tedy prohlašuji za stalagnát.
0: Nebo se mu zdálo, že se jako za starých časů prochází lesem. V tomto snovém lese však místo stromů rostly samé dolní krápníky. Najednou se spustil prudký déšť, ale nepadala voda. Z nebe crčely horní krápníky. Spojovali se s těmi krápníkovými stromy. Takže macarát zakrátko bloudil lesem nádherných stalagnátů, spojujících zemi s nebeskou klenbou. Byl šťastný jako nikdy předtím. Uplynul rok a milého macaráta vytrhla z jeho snů další zvídavá exkurze, vedená netopírem. Zvířata udiveně naslouchala odbornému výkladu, když se netopír dostal až k vápencovým milencům, strnul.
3: Není možná, macaráte, jsi to ty?
0: Vykřikl, neboť spozoroval divného tvora.
3: Ano, jsem macarát.
0: Zabydlel jsem se tu. Zděšená zvířata si jej prohlížela. Viděla bílého, neduživého hádka na tenkých nožičkách, na krku rybí žábry, oči zarostlé kůží, průsvitnou jako nehet.
3: Cítím, že se vám nelíbím, řekl macarát. Ale to nevadí.
0: Tady je to jedno.
3: Kamaráde, mluvil netopír, snad tu pořád nečekáš, až srostou krápníky. Vždyť to bude trvat tisíce let.
0: Až se to stane, budeš dávno mrtvý.
3: Já to vím, odpověděl macarát. Ale to nevadí. Mně čekání nevadí.
0: To je celé, milé děti. Macarát se ani nevrátil s ostatními, ani nezískal zpět barvu či zrak. Zůstal v jeskyni, ve tmě a chladu. Všem, kdo ho náhodou zahlédnou, připadá selišský a odporný. Ale věřte mi, to mi věřte. Je to ten nejšťastnější tvor, v celém dinárském krasu.

0: Bobulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

A nemůžeš-li tedy spát, do uší ti zní šum. Nic nesmíš nikdy vyčítat, těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát, do uší ti zní šum. Nic nesmíš nikdy vyčítat, těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát, do uší ti zní šum. Nic nesmíš nikdy vyčítat, těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak, lezu trávou cik a cak, rozběhnu se podle chuti, ale kam to neřeknu ti, ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce, ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku, jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.
2: Figy hádanka.
3: Plave to ve vodě, není to ryba, skáče to po zemi, není to zajíc.
4: Kdo na to přišel?
5: Plave ve vodě, skáče po zemi.
6: To jsem viděl. Je to zelený. A skákalo to u nás na zahradě.
4: Baterka s nožičkama.
6: Jo.
4: Ne, baterka s nožičkama to nebude. Plave ve vodě, skáče po zemi a dělá kvak, kvak, kvak, kvak.
6: Je to žába.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: O zlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla, a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále mlsala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala: včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducené bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti. Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Večer, když zapadlo sluníčko a my jsme byli celý den hodní, babička otevřela svoji starou truhlu a vyndala z ní tuhle kouzelnou krabičku. Ta krabička má tady ze strany kolíček, kterým se takhle natáhne. A když se otevře její víčko, začne hrát. Teď hraje písničku Na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš, zaspívám ti ji teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova.

chlapcům novinku. Nese chlapcům novinku. Novinečku.

netopíří kouzlení. Šimsalabum, bim, bonjour. Bonjour, kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den, přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat 2 kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera! Šikulové, nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku nebo lehounký míček. No, namiřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud ji chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace, to je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

Orel a princezna. Byl jeden chudý lovec, žil se svou matkou, jak se dalo. Z ruky do úst. Někdy si žaludek naplnili, jindy jim smutné písně zpíval. Jednou lovil ten muž ve skalách a náhle spatřil na dubu obrovského orla. Lovec na něj namířil luk, ale orel promluvil lidským hlasem. Bylo by hanbou zabít zraněného, který se bránit nemůže. Lovec se podíval pozorněji, vidí, že pták má zlomené křídlo. Zastyděl se a pravil, jsi-li zraněn, vezmu tě domů a ošetřím. Jak řekl, tak udělal. I když to jeho matce po vůli nebylo, sami přece nemáme co do úst a ještě dravce budeme živit. Kde se najedí dva, nají se i třetí, řekl lovec. A orel povídá, za vaši péči se odvděčím. Živili obrovského ptáka, jak se dalo. Co lovec domů přinesl, z toho dostal host nejlepší díl. Lovcova matka orlu kost v křídle srovnala, hojivou mastí pomazala a bílým plátnem ovázala. Není divu, že se zranění brzo zacelilo. Tehdy promluvil pták k lovci. Dobře ses o mě staral. Teď je řada na mě, abych se ti odvděčil. Vyskoč mi na záda. Lovec to učinil a orel se s ním vznesl k obloze. Dlouho, dlouho letěli, až moře přelétli. Tam stála skála, na skále obrovské hnízdo a v něm dva ptáci jako hory velcí. To jsou mí rodiče, povídá orel. Budou ti nabízet odměnu, ale neber nic. Požádej jen o rezavou skříňku. Zdálo se to lovci trochu podivné, ale věděl, že orel to s nimi myslí dobře a tak poslechl. Pták jej zanesl před hnízdo a praví k rodičům. Otče, matko, měl jsem souboj s větrem. Vítr se mnou o skálu mrštil, zlomil mi peruť. Byl bych zahynul, avšak tento muž mě zachránil. Co mu dáte odměnou? Mávli orly křídly, spod nich se řinou proudy zlata, stříbra, perel. Ale muž, pamětlivý orlova ponaučení, vrtí hlavou. Je ti to málo? Co bys tedy chtěl za život našeho syna? Chtěl bych rezavou skříňku, tu mi dejte. Vytáhla orlí matka z hnízda skříňku a praví. Jinému bych ji nedala, ale ty jsi v skutku dobrý člověk, proto ti štěstí přeji. Lovec se uklonil, rozloučil se a orel jej snesl dolů ze skály. Teď můžeš skřínku otevřít. Muž zvedl víčko a vidí šátek, lehký jako dech. To je závoj dcery krále duchů. Má matka jej nalezla. Kdo ho má, je nejbohatším člověkem na zemi. Až se vrátíš domů, třikrát šátkem zamávej a uvidíš, co se stane. Lovec kývl a orel se s ním rozloučil. Naspět, že jej odveze loď. Loď přeplula moře a lovec už směřuje k domovu. Ale cestou jej přepadly pochybnosti. Co když jej orly ošidili? Což jestli je ve skřínce jen obyčejný šátek? Co tomu řekne matka? Tak se lovec rozhodl, že se přesvědčí. Zastavil se na mítině, otevřel skříňku a třikrát mávl šátkem. Ale co se nestalo?
Ze skříňky se hrnuly domy, ulice, trh, nakonec i palác. Maličké to bylo, jako hračky, ale všechno rostlo. A už je tu veliké město. Jenže se na mítinu vejít nemůže. Domy stojí v korunách stromů, trhovci mají stánky na větvích. Vidí lovec, že udělal chybu. Nedobře se zachoval, že orlům nevěřil. Kdyby se to všechno dalo vrátit zpátky, jen na to pomyslel, stojí před ním duch, ve větru mu černý plášť vlaje. Chceš-li, vrátím to město do skřínky, ale zadarmo to nebude. Pověz, co bys chtěl. Dáš mi to, nad čím tvé oči prvně zapláčí. Lovec se zasmál, tvrdý muž, naposled plakal v kolébce, proto povídá: souhlasím. Duch mávl rukou, domy, ulice, trh i paláce začaly zmenšovat a hop, naskákali sami do skříňky. Lovec ji vzal, poděkoval a šel domů. Na stepy pak před matkou skříňku otevřel. A hle, je zde město, jaké dosud nikdo neviděl. Na lovce čeká královské obydlí. On tu bude vládnout. Celý den se procházel s matkou palácem, obdivují krásné pokoje, vděčně vzpomínají na orla. Když přišel večer, služebníci prostřeli na stůl, nosí pečenin, nosí vzácná vína, jako v ráji se ti lidé měli. Když vyšel měsíc, šla lovcova matka spát, ale on se šel ještě projít po zahradě. Zraje tam ovoce, stříkají vodotrysky a ze zlatého altánu najednou vychází dívka. Má krásné šaty, ale krásnější je její tvář. Lovec by ji chtěl oslovit, ale ústa nemůže otevřít, je jako očarovaný. Dívka usedla na lavičku a dala se do zpěvu. Zpívá tak krásně, že se to vypovědět nedá. Lovec stojí, srdce mu usedá a najednou mu z očí slzy vytryskly. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se duch v černém plášti. Na co si v slzách pohlédl, to je teď mé, řekl. Uchopil dívku kolem pasu a zmizel s ní v oblacích. Teprve teď se lovec mohl pohnout. Vrhl se na zem, slzy mu proudem tečou. Takové štěstí jsem ztratil. Tomu zastřel tvář veliký stín, to se objevil orel. Škoda, že jsi o mé vděčnosti pochyboval, řekl veliký pták. Mohl se stát mužem nejkrásnější princezny, dcery krále duchů, to ona ti zpívala. Ale neklesej na mysli, ještě ji můžeme vyhledat. Vzal orel lovce na záda a letí s ním daleko, daleko až do říše duchů. Princezna tam před otcem stojí, naříká, že si nechce vzít toho v černém plášti. Zde je její právoplatný manžel, povídá orel. On má její závoj, proto mu dívka náleží. Bylo by tomu tak, řekl král duchů, kdyby se jí sám nevzdal. Tak to ale oni musí bojovat. Dal se lovec s černým duchem do boje. Ale jaký je to zápas? Duch mu mezi prsty jako pára uniká. Chytíš jej a je hned pryč. Pomoz mi, zavolal lovec na orla. Ten se dotkl černého ducha perutí a tomu hned kosti stvrdly.
teď je to boj muže proti muži. 3 dny a 3 noci bojoval lovec s duchem. Ale že její láska ke krásné princezně posilovala, nakonec zvítězil. Černý duch před ním musel na koleno pokleknout a říci, že se nevěsty vzdává. Pak se lovec mohl vrátit domů. Orel jej tam i s dívkou odnesl a svatbu s nimi oslavil. Od té doby vládne lovec šťastnému městu, v němž se všem dobře daří.

0: Pepíček se vrátil od moře a ve škole se vytahuje na spolužáky.
1: Celý prázdniny v cizině. Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si ji osolit.
2: Já nemám vytahovací děti rád. Ale tohle je naštěstí jenom v těch, viď?

0: Krakonošova pomsta. V jedné vesnici v Krkonoších žila Selka, daleko široko známá svou lakotou. Když přišel koledník na koledu, vyhnala ho. Žebráku nepodala chleba. Každého šidila, jak mohla. Ze všeho chtěla mít užitek. Stalo se jednou, že potřeboval jeden tkadlec mouku na polévku a doma nebylo ani prášku. Prosil ji jako sousedku o hrstku mouky, ale Selka se jen utrhla, že žebrákům nic nedává. Tu ten tkadlec se obrátil k horám a zavolal.
1: Krakonoše na vás, nelítostná osobo, Krakonoše! Slyšíš, dobrý duchu hor, slyšíš? Potrestej tu necitu!
0: Vítr zavál a tkalci se zdálo, že slyšel volat Krakonoše.
2: Pomohu! Pomohu!
0: Ale Selka se jen smála a mouku tkalci nedala. Stalo se potom brzy, že šla na trh do Jilemnice. V koši nesla tvaroh, máslo a vejce a těšila se, jak bude prodávat. Lacino nedá, to ne. Jde lesem a tu, kde se vzal, tu se vzal, kráčí proti ní starý člověk. Takový ohromný vousáč, na rameni pušku a v ruce pořádnou hůl. Povídá.
2: Kampak, tetka, kampak.
3: I do města, strejče. A co pak je vám do toho, kam jdu?
2: I chtěl bych něco ve městě koupit a je mi to tam daleko. Jsem starý člověk.
3: No. Koupit bych vám to mohla.
0: Povídá Selka a už přemýšlí, jak dědu ošidí. Vousáč se na ní díval a povídá jí.
2: Tetko, vy prý nevěříte v Krakonoše. Co kdyby se tak najednou před vámi objevil? Nelekla byste se?
3: I nelekla,
0: povídá ta žena.
3: Zajedno, jsou to všecko poudačky. A kdyby opravdu byl, věděla bych si s ním rady. Co proto bych mu dala?
2: Ale, tak vy byste se ho nebála,
0: povídá ten starý.
2: Potřeboval bych ve městě cvočky do bot. Koupila byste mi je v Jilemnici. Mám hladké boty, špatně se mi to jde. Obejdu zatím revír a pak tu na vás na tom pařeze počkám.
0: Při té řeči jí podával 2 koruny. Tetka peníze popadla a že tedy mu ty cvočky ve městě koupí. Šla rychle, aby nemeškala čas a počítala. Cvočků koupí jen za korunu. Kde by takový starý chlap věděl, kolik jich má být? Ve městě vychválené zboží prodala a cvočků za korunu nesla v kornoutu. Povídala si.
3: Takových cvočků. Polovinu jich má dědek dost. A tak si jich dobrou polovinu odsypala do dlaně.

0: Za tolik ochoty vám stisknu ještě tu druhou ruku.
1: Popadl ji za obě ruce a tak je tiskl a tiskl, až výskala, křičela, nadávala, prosila. Inu vždyť měla v jedné ty kradené cvočky.
0: Tak co? Budete ještě okrádat poctivé lidi? Budete pořád lakomá? Budete nadávat chudým?
1: Žena slibovala, že se polepší, jen aby ji pustil. Teprve, když se zapřisáhla, že ještě dnes dá chudým tkalcovským dětem vše, co za zboží utržila, a tomu chudákovi, kterému nepůjčila ani hrneček mouky, že dá celý pytel, tak ji pustil. Na rozloučenou jí řekl:
0: pamatujte si, takhle umí trestat krakonoš.
1: Letěla domů jako vítr, už aby byla hodně daleko od krakonoše. A tak musela ta lakomnice rozdat vše, co na trhu utržila. K večeru pak vezli k tomu chudobnému tkalci s mužem pytel mouky.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka

0: jeme škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
1: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
0: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
1: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
0: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Vochomůrko, zkus ty.
1: Vochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
0: Děkuju na tisíckrát,
1: povídá,
0: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
1: Křemílek a Vochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
2: Nesete vejce?
1: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
2: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
1: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou. Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

0: písnička. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Vy sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že po čase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, načerno s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si kal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Hihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hýlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hejhlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pán Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
1: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
0: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi sladce, Ekone.
2: Ústa Romů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
3: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
2: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, šiška je v cíli.
3: Letěla míly. Kdo pak ví?
4: By to mohlo být?
5: No to je pohádka, ne?
4: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
5: Aha, tak je to?
4: To ví každý. Jmenuje se...

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Z českých národních pověstí. O bratru Palečkovi, Šašku krále Jiřího. Král Jiří, jako jiní velmužové onoho věku, měl na svém dvoře k svému obveselení Šaška Palečka, který, ač ho lidé považovali za blázna, měl bystrý rozum a velice dobré srdce. Král, že mu Paleček způsobil nejednu kratochvíli, nedovolil, aby mu jiní ubližovali, třeba že mnohým perné slovo řekl přímo do očí. Dával mu i každou sobotu po 15 stříbrných groších, které Paleček, protože měl na dvoře svého pána všeho dost, nejednou rozdal chudým, kteří mu za to vroucně děkovali. Přesto vše, měl-li někdy peněz hojnost, opatroval je jako oko v hlavě, neboť zbytečně nevydal ani jediného penízku. Kdysi zašel Paleček daleko od Prahy a přišel na noc do jakési krčmy. Tam již byl na noc také nějaký zběh vojenský a spal s Palečkem v téže světnici na slámě. Paleček poznal, že je to člověk nebezpečný, který pomýšlí na to, aby mu, až usne, uřezal měšeček z penězi a utekl v noci pryč. Když tak spolu leželi a oba přes půlnoc nespali, Paleček vstal, rozsvítil a zaklepal tulákovi na rameno. Pobuda se tvářil, jako by tvrdě spal. Jen vstaň, řekl mu Paleček, vždyť já vím, že nespíš. Potom Paleček vysypal peníze ze svého míšku na stůl. Na dvě stejné hromádky po půl osma groši a pravil. Milý bratře, rozumím, proč nespíš. Chceš mi můj měšec uřezati. A já také nespím, protože se bojím, abys mi můj měšec neuzmul a z penězi neutekl. A tak se oba trápíme a nespíme. Protož vezmi sobě polovici, já si podržím také polovici a dejme si pokoj a spěme. Stalo se, jak si Paleček přál. Oba nocleháři potom si znovu lehli a spali. A když se ráno rozcházeli, každý jinou cestou, Paleček pravil, buď s Bohem, bratře, a prosím tě, zanech zlodějského řemesla, nebo ti jistě uvízneš na šibenici, nenecháš-li toho. A jindy opět Paleček byl vyslán na cesty králem, který mu poručil, aby doprovázel jakéhosi velmože. Ten však byl tvrdého srdce a ač cestou potkávali mnoho žebráků, ani jednomu nepopřál malé almužny. Když Paleček to spozoroval, ihned seskočil z koně a jda pěšky neustále obracel tvář k velmožovi a hluboce se mu klaněl. Proč se mi stále klaníš, blázne, rozhněval se velmož na Šaška. Velikým lidem jest dlužno vždy poctu vzdávati, a proto odpusť, že jsem tebe dříve celého nepoznal. Odvětil Paleček se strojenou vážností. Neboť až dosud, pane, věděl jsem, že jsi velikým bohatýrem, ale teprve cestou jsem se přesvědčil, že jsi i velikým držgrešlem. I zastyděl se velmož, poznav, kam Paleček míří svými slovy. A od té chvíle neminuli ani jediného chuďasa, aby mu pán neudělil almužnu.
0: Hurvínek na Piggy!
2: Tak jsme se napili i najedli, A co teď?
3: Venku pořád ještě prší.
2: To vůbec nevadí.
0: Budeme si říkat hádanky. A já začínám. Nejí to, nepije to, ve dne v noci chodí to. Co je to?
3: No, Hurvínek sice procourá celou noc, ale to míří do ledničky. Takže, že by nejedl a nepil, to se říct nedá.
0: Tak já vám to prozradím. Jsou to hodiny.
2: Aha,
3: takhle.
2: Pěkná hádanka.
3: Pěkná, no.
4: Tak teď zase poslouchejte vy mne.
0: Jsem jedno ucho. To tvoje jedno stačí na naše dvě.
5: Závidíš, závidíš.
0: Jo, to bych měla na co.
2: No tak tiše, děti. Chcete tedy tu další hádanku?
6: Ano.
4: Tak poslouchejte. Je těžká. Stojí strom. Na tom stromě 12 větví. Na každé větvi po 4 hnízdách. V každém hnízdě po 7 vajíčkách.
2: No, teď jsem zvědavá.
0: Pávinko, to vůbec není těžká hádanka.
2: Ne?
0: Ne. Ten strom, to je rok?
2: No ano.
0: 12 větví je 12 měsíců roku?
2: No ano.
0: 4 hnízda jsou jaro, léto, podzim, zima. A 7 vajíček jsou dny v týdnu.
5: Dobrý, Máni.
0: Děkuji.
2: A co vy, pane Spejble, co vy? Co vy nám dáte k lepšímu?
3: Ale, paní Katko, myslím a něco jsem vymyslel.
4: Tak povídejte.
3: Jo. Pojďme si o tom roce povídat.
0: Prýma.
4: No? Tak schválně, Hurvinku.
3: Jo, Hurvejs, no.
4: Co tě napadne, když se řekne podzim?
5: Hnus, bláto, déšť. A hlavně začíná ta otravná škola.
2: Ale děti...
5: Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
2: To nevím.
5: Že kost je pro psa a škola pro kočku. A nebo na pytel.
3: Pane učitel, půjčte mi pytel. Co se naučím, to do něj strčím.
0: To na Hurvínkovi vědomosti by stačil pouhý pytlíček na kuličky.
5: Za to ty jich máš sice plný pytel, ale jsou ti na pytel.
3: Jo, to byly časy, když jsem chodil do školy.
2: Vyprávějte.
3: Když jsem chodil do školy, učil

0: písmena, abeceda.
1: Abeceda skáče, jedla by koláče. Koláče nemáme a chleba nedáme.
2: Je, abeceda, abeceda. Hádejte, který pták má na konci abecedu?
0: Je, tak to nevím.
2: Přece vrabec.
0: Jak to?
2: No, vr a na konci je abec.
0: Takhle.

0: Vida, takhle se mi, Hurvinku, líbíš. Málo platné, pro vzdělání musíš něco udělat.
1: Já taky dělám.
0: Prosím tebe, a co?
1: Každý večer se modlím. Pane Bože, udělej ze mne chytré dítě, když škola to, jak je vidět, nesvede.
0: Ale ona by svedla, jenomže to bys nesměl při vyučování vyvádět.
1: Co bych já tak asi mohl vyvádět, když stojím celé hodiny v koutě?
0: Cože?
1: Náhodou, já jsem ve škole daleko díl než všichni ostatní žáci.
0: Protože jsi po škole.
2: Po školáku, kolik jsi dostal za to fláku, že jsi nic neuměl?
1: Žalobníček žaluje, pod lavicí maluje, žalobníčku nežaluj, pod postelí nemaluj.
2: No dobrá, tak maluju pod lavicí, ale ty zase po ní pořád šmejíš. Šmejdil Hurvaj z po lavici, pak se válel v písku a zadřel si do zadečku javorovou třísku.

0: v které lavici sedíš ty, Hurvínku, když Mánička sedí v první?
1: V poslední, v oslovské.
0: A proč nesedíš s Máničkou?
1: Já jsem chtěl, ale ona nechtěla.

0: to slyšíš, taťulda? No a tak sedím s Vojtou Plíšků.
1: To jsi to vyhrál.
2: Vojta Plíšků vozil lišku na trakaři v pytlíčku. Zahráli mi písničku.
0: Ty se máš co posmívat. Ty zase sedíš s Andulou. Anka hloupá, kroupy chroupá.
2: No teda?
0: Anka lice palice vykuchala zajíce.
2: Náhodou Anča, Káča, Marina, to jsou pěkná jména.
0: A Mánička, to je duša, spadla z pece na Matúša. Matúš se jí polekal, chytil gatě, utěkal.
2: Ahoho, abys věděl, Mánička je krásné a čím dál tím vzácnější jméno.
0: To je teda for Mánička, Manda.

0: bábinku, už si toho nechám.
1: Ale no tak, víte co, děti, přestaňte se už konečně pošťuchovat.
2: No, Máni.
0: Když Hurvínek si dělá legraci z mého jména.
2: No a?
1: Ale no tak podívej se, Máničko, na každé jméno se najde nějaká zlobivá rýmovačka.
0: Myslíš?
1: Uvidíme. Pojďte si to vyzkoušet. Písmeno A.
0: Hm? Taťuldo.
3: Já? A. Alexandr Chelnavandr. Koupil si tam cukrkandr. Chtěl si koupit rohlíček, neměl ani troníček.
4: Výborně.
0: No a teď třeba Hurvínek, Hurvínek A.
2: No jo, A taky. Antonín Vezekmín, Vezekáču na trakaču, šupsní pod komín.
0: Já. Antoníne, bába sedí na komíně, jdi za ní, ona ti dá snídani. Antoši, Antoši.
1: Já, bába sedí na koši, bába spadla z koše, zabila Antoše.
3: Pozor, mami, Božka boubelatá dělá buchty z bláta.
2: Mance, pozor. Cyrile, žeň svině, pod zelenou lipku, kterou ztratíš, tu zaplatíš, políbíš ji v dubku.
0: Jo, no teda. Můra na Pavlači často naší důru tlačí. Přišel táta, zahnal můru, netlačí už můra důru.
1: Výborně. Dominiku, Domine, bába sedí v komíně, vybírá tam vrabce, strká je do kapce.
3: Erik z boudy tluče hroudy pod lavicí, rukavicí, pod stolem, sochorem.
2: F. Franta, banta, nabi, janta, nabil kulky do pistulky a pistulka báč. Nabil kule do pistule, bum do chlíva, zabil tele.
0: Mám G. Gregore můj, kalhotky zuj, košilku dej vyprat, nebudou tě blechy štípat, pak budeš můj.
1: Ha, Honzo z boudy, co tě bolí? Pupíček, dej si na něj ohřívaný hrníček.
2: Bodejť by ho pupík nebolel. Mě z té naší boudy bolí břicho každý den. Jenže místo ohřátýho hrníčku mi taťulda strčí pod nos budíček a vyšoupne mě ze dveří.
3: Ale hurváč nepřeháně, ano. Už jsem ti tisíckrát řekl, že do školy se chodit musí.
2: Teď to jsou hotové lovy beze zbraní.
3: Počkej, co to meleš?
2: Učitelé číhají na posedu a trefujou se do nás koulema.
0: Jak na koho?
1: Říkáš, Hurvínku, lovy beze zbraní?
2: Jo.
1: Tak to ti naše další zastavení na toulkách pod zimem bude obzvlášť blízké.
2: A co to bude?
1: Lov. Na podzim je přece lovecká sezona.
2: Tak tohle povídání mi půjde, protože někdy si připadám jako štvanej zajíc.
5: Jak jsi na to přišel, že jsem horoleze?
6: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na...
7: Mám pro vás novou Piggy básničku.
8: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
7: A teď ještě jednou.
8: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
7: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
5: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
9: Víš, že si to vážně nepamatuju?
5: Myslím...
10: Ahoj, písklata.
1: Hodně

Zdravím všechny zvědavce a příznivce všech zajímavostí. Začala jsem s tou narozeninovou písničkou. Ode mě je to spíš písklička. Dneska jsem si totiž uhryzla docela velký sousto v podobě fakt záludný otázky. Poslouchejte dobře. Psala mi Mirka B. z Děčína, že měla narozeniny a že jí maminka pomohla uspořádat prýma oslavu. A že dostala dort a sfoukávala svíčky. Už jich bylo prej 6. No a že by jí zajímalo, proč se ty svíčky v narozeninovém dortu vlastně sfoukávají? Proč se nenechají hořet, když to vypadá tak super, když jsou zapálený? No jo, že mě to ještě nenapadlo. To mě taky zajímá, pomyslela jsem si. Takový otázce říkám výzva. No, co vám budu povídat? Zahryzla jsem se do sítě a co byste řekli? Našla, heč, jupi, jupi, jupi, jupi. A jsem tu s odpovědí. Možná byste to ani neřekli, ale svíčky zapíchnutý do dortů mají dlouhou tradici. Jo. Kořeny tohohle zvyku se dají vystopovat už někde daleko až v antickém Řecku. To je fakt hodně dávno. Staří Řekové totiž často zapalovali svíčky jako součást obětí bohům. Abyste pochopili, tehdy se věřilo na nejrůznější božstva. Všechno, na co si vzpomenete, slunce, moře, lesy, země, oheň, kouř a tak, mělo svýho vlastního boha. Řekové jich dokázali vymyslet přes 2000 těch bohů a lidi bohům nosili různý oběti, aby jim ti bohové zachovali přízeň a neposílali na ně různý katastrofy. Nosili jim na oltáře kytky, jídlo, vodu, penízky, pentličky, malý sošky a tak. No a svíčky v dortu byly takovou speciální obětinou pro řeckou bohyni Artemis. To byla bohyně lovu a měsíce. Kulatý dortíky, který jí ty lidi pekli, byly symbolem měsíce a svíčky zase měsíčního svitu. Zkrátka tu bohyni Artemis tímhle způsobem uctívali. Takový uctívání dortíkama, to bych si taky dala líbit. Niam. No ale zpátky k tématu. Ty svíčky v dortech se ale mohly vzít i odjinud. Existují i další teorie a výklady. Třeba... Jo, tady. V Německu prej svíčka zapíchnutá uprostřed dortu symbolizovala světlo života. Nebo jinde se zase věřilo, že se při sfouknutí svíčky přání toho, kdo tu svíčku sfouk, odesílá rovnou nahoru do nebe, teda jako k bohům, aby to přání splnili. Navíc se ještě věřívalo, že dým pomáhá odhánět zlý duchy. To začíná být strašidelný. No a tak i my dneska pořád dáváme svíčky do dortu a i s tím je spojená spousta pověr. Určitě jste slyšeli třeba tu, že oslavenec si před sfouknutím svíčky musí něco přát a pokud se mu podaří naráz sfouknout všechny svíčky, přání se mu vyplní a bude mít celý další rok štěstí. Pokud se mu to ale napoprvé nepodaří, anebo to svý přání oslavenec někomu jinému prozradí, tak se mu prej nesplní. No, já teda nevím. Máte s tím nějaký zkušenosti? Je to pravda nebo ne? Mirko, jak to vidíš ty? Dorty jsou prýma a narozeniny. No je. Ty má rád každej, že jo? Napište mi něco o narozeninování. Já letím šmědit dál, protože jste hrozně zvědaví. A já jsem ráda, protože odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Mějte se, písklata!

0: vrce, nebo budeme padat my, ale z těch saní.
1: To jsou fíšty!
0: Vidíš, teďka jsme se vymázli.
1: Vstávej, taťolínku.
0: Cpok, můžu, když mi sedíš na hlavě?
1: Jo, to jsi ty. Vypadáš jak sněhová koule.
0: Za krkem sníh, v nose sníh, v puse sníh. S tebou taky saňkovat.
1: Pojedeme ještě jednou?
0: Už jsem řekl, že ne a dost. Tadyhle si vezmi příklad z Žerika. Tadyhle máš sánky, tamhle máš kopec, proč nejezdíš sám?
1: Protože sánky jsou dole, kopec je nahoře.
0: A já jsem lenoch, Žáno.
1: Je, to jsem nevěděl.
0: Co jsi nevěděl?
1: Že seš lenoch.
0: Ale ty seš lenoch. Nechtěl bys, abych tě na ten kopec vytáhl?
1: Právě.
0: Jak je pak právě?
1: Že bys to ani nedokázal.
0: Říkáš nedokázal?
1: Říkám nedokázal.
0: Slyšíš ho, Žery? Říká nedokázal.
1: Říkám nedokázal.
0: Tak já ti ukážu, co dokážu. Sedni si na ty sáně. Na takovej kopeček vyběhnu jako srneček, Žano.
1: Už sedím, tak je, srnečku.
0: Já ti dám srnečka, že z toho budeš jelen. Ale dokážu ti... Šmongo, to je tíha. Neměl jsi k svačině slona? Já ti dokážu, co dokážu.
1: S taťulínkem se to musí umět.
0: Fuj, to byl kopec. Tak co? Dokázal jsem to?
1: Čáry máry, fuk, a už jsem nahoře.
0: Jo, tak já ti ukážu, čáry máry, fuk. Takhle strčím do těch saní a už si to podrandíš dolů.
1: Tati, tati, já neumím brzdit. Pomoc!
0: Šmankote, to je nemehlo, ten hurvajs. Hurlinku, vždyť jedeš na chalupku. Hurvajs, běhni se. Chalupa se nevyhne, to musíš ty.
1: Já do ní vrazím. Já do ní vrazím.
2: Tohle nechci vidět. Šmankote, to bude řacha.
1: Tropáníčka, sněhulák tu je, ale ta chaloupka stojí na moří noze. Copak jsem v pohádce, copak jsem v pohádce. Jo, kdo to sem jde? Ježkovi zraky, dva dvořani nesou na nosítkách pana krále. Tak to jsem teda určitě v pohádce. Radši se schovám, honem, tam, třeba tadyhle.
3: Zastavit. No tak, kývale chytrolí, nepomozte mi vystoupit. Tak, brr, to je zajímavé, že tady venku je větší zima než doma u krbu. Čím to může být, nevíte?
4: Ale nevím, pane králi.
5: Ale já to nevím ještě mnohem víc, než kýval, pane králi.
3: Jak byste to taky mohli vědět, když to nevím ani já, který jsem nejmoudřejší v celé zemi?
1: To bych chtěl vidět, jak asi vypadáte nejhloupější.
3: Já se kolikrát až divím, jak jsem moudrý. Divíš se taky, kývale?
4: Divím, pane králi.
5: Ale já se divím ještě mnohem víc, než kýval, pane králi.
3: Já mám rád, když se někdo diví. Divit se teď?
5: Yeah. Ono ne.
3: Divíte se hezky, tak to mám rád. Ještě.
5: Yeah. Ono ne.
3: Stačí. Víte, proč jsem dal zastavit? Nevíte, toť se ví. Mně se zalíbila tadyhle ta socha. Já ji chci.
1: Socha, Sněhulákovi říká socha, to je truhlík.
3: To je věru překrásná socha. Jistě mistrovské dílo. A já tomu rozumím.
1: Jako koza Petrželi.
3: Rozumím, povídám. Kývale, chytrolíne, naložte tu vzácnou sochu na nosítka. Vezmu si ji do zámku a postavím ji hezky ke krbu. Tak, už ať je socha na nosítkách. Teď si k ní sednu já, tak. Ta je studená. Zvednout nosítka a vykročit.
6: Sláva, sláva, sláva.
1: Chce postavit ke kamnům. To si nesmím nechat ujít. Najdu taťuldu a pak oba hajdy do zámku.
6: Slavnostní kanone pal, ať žije sto let velebný kmet, náš moudrý.
3: Zastavit, tak. A teď tu vzácnou sochu opatrně postavte sem ke krbu. Ale pozor, aby se nepoškodila. I tak, to je krása. Aj, to je krása. A jaká je to vzácnost? Ale taková vzácnost se musí řádně opatrovat. Hnedka přiložte do krbu. Ještě polínko. Teď to pěkně hoří. Taková vzácná socha totiž potřebuje teplo. Hodně tepla. Moc tepla. Ještě víc tepla. Aj, ta potřebuje tepla.
7: Že já se vždycky nechám umluvit, to je nápad vloudit si do královského zámku a zrovna do trůní síně, co když nás tady pan král načapá.
1: Tak mu něco namluvíme. Takovému čulpasovi se dá namluvit všechno.
7: A co třeba?
1: Třeba, že ty jsi Mikuláš a já čert.
7: Šumanko, to je, ještě ty mě stráš. Žeriku, hlídej, kdyby někdo šel.
1: Ale tatí snad by ses nebál.
7: A bál, abys věděl, bál. Ne pana krále, ale ty jeho hlouposti. Protože nic není tak nebezpečné, jako lidská hloupost. Té se bojím.
1: A kvůli tomu... Kvůli tomu bychom měli přijít o tu legrandu, akorát...
7: Co je, Žeriku? Někdo jde? Šmanko, ty, někdo jde?
1: Někdo jde?
7: Honem, schoj se.
1: Ale kam?
7: Třeba tady.
1: Tady za ten trůn, tatí.
7: No, za trůn, honem, popočkej, co on.
1: Tady sem se vejdeme všichni, posem, žili. Posem, někdy se skrčíme. Žili, kůl.

0: taková vzácná socha by mohla přilákat zloděje. Jenomže sem se nemůže nikdo vloudit.
1: To tady nemůže.
2: Jak to, že ne?
0: To mám radost, že má vzácná socha je v bezpečí. Já mám radost, zajásej, kývale. Já mám větší radost, zajásej ty, chytrolíne. Stačí. Hlavně, že si mohu být jistý, že se sem nemůže nikdo vloudit.
1: To se ví, že ne.
0: Vždy to povídám. A je to pravda. Vlastně, kdo to kýchl? Bylo to tady nebo vedle? Snad se moje vzácná socha nenastydla.
1: To bylo vedle.
0: Aha. Mému královskému uchu se zdá, že to bylo tady. Je tady někdo?
1: Kde pak? Nikdo tady není.
0: Tak proč kýchá, když tu není? Já nemám rád, když kýchá někdo, kdo tady není.
3: Vždyť já tady jsem.
1: Teď si tomu dal, taťulo, proč jsi ukazoval?
0: He, co? Co tu děláte?
3: Ale nic, pane králi.
1: To se ví, napřed nic a potom si to ještě zopakujem.
4: Ale my tě nebudeme zdržovat, pane králi, máš jistě moc práce, musíš králičit, totiž královat, ano, my zase půjdeme, pojď hurvajs.
0: Stát. Nechtěli byste mi náhodou uloupit mou vzácnou sochu?
4: No vidíš, Hurvajs, už je to tady. Co tě nemá, pane králi, taková špatnost by nás ani ve snu nenapadla. Co bysme s ní dělali? No, řekni, Hurvajs.
1: A co mám říct?
4: Co bysme s tou sochou dělali?
1: No, co bysme s ní dělali?
0: Nevymlouvejte se. Už to mám. Moje královská hlava dostala nápad, že nechá vaše zlodějské hlavy useknout. To je nápad, co? Vy se nedivíte? Já se zlobím.
4: To jsem zvědavý.
0: Já se moc zlobím.
4: Když je to tak jednoduchý.
1: No co,
0: strašně moc zlobím.
1: Taťulo, už to mám. Ten sněhulák už určitě roztál. Takže si zahraju na kouzelníka.
4: Mamko, de Hurvajs, nepřeskočilo ti?
0: Já se velice, převelice, hrozně moc zlobím.
1: Ale já
0: zlobím.
1: Se zlobím ještě strašně, hrozně, příšerně víc.
4: Kurinku, máš rozum, prosím tebe. Kluku,
1: místo, abys mě slavnostně uvítal, strašlivě si mě urazil, pane králi.
4: Šumanko, ty kluku, co to povídáš?
0: Kde jsem tě urazil?
4: No, já jsem si
0: vypadáš,
4: pomyslel.
0: Jsi celý. A proč bych tě měl slavnostně vítat?
4: A teď vám
1: prosepichý kváč, protože jsem veliký kouzelník a černokněžník čáry máry fuk.
4: Ty jsi se zblázil.
1: A za tu strašlivou urážku tě strašlivě potrestám tím, že odčaruju tvoji vzácnou sochu.
4: Hurvajs.
0: Ne, to ne. Očaruj třeba kývala nebo chytrolína, ale sochu ne. Sochu ne, to bych se ještě víc zlobil. A radši to ani neskoušej, stejně bys to nedokázal.
1: Ty pochybuješ o mé moci?
0: Nedokázal.
1: Tak uvidíš.
0: Nedokázal.
1: Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo.
0: Nedokázal.
1: Zaklínám tě, temná moci, přijď mi i hned ku pomoci.
0: Nedokázal.
1: Ať se vzpění krev i žluč, vzácná sucha, ať je fuč.
0: Já se tam jdu podívat, ale jestli bude fuč, tak si mě nepřej. Tak si mě nepřej.
5: Sláva, sláva, dlouho žít buď náš.
1: Ježkovi zraky, kde jsem...

0: co mám dělat? Co si počnu bez své vzácné sochy? A já vím, co udělám. Jmenuji tě královským dvorním kouzelníkem. Buď vítán na mém zámku. Budeš se vyhřívat v paprscích mé přízně.
1: No, abych nedostal úpad.
2: To nejde, pane králi. Teda kouzelník to on je, to ano, jenomže my tady nemůžeme zůstat. My musíme na sněm Ježíbaba Ježidětků a zmeškali bychom poslední koště. Pojď, Hurvajs.
0: Dvorní kouzelníku, tvůj slouha si dovoluje obtěžovat moje královské ucho svými šplechty? Mám ho dát rozčtvrtit? Nebo lámat kolem?
2: Šmankote.
1: Slouha. Taťulinek je můj slouha. To se mi líbí. Pane králi, prokaž mu tu milostivou milost a milostivě mu dovol, aby mi dále slouhoval.
2: Já ti dám slouhu.
0: Tak tedy slouhuj, slouho. Pojď sem, kouzelníku. A teď, když jsem tě jmenoval královským dvorním kouzelníkem, mohl bys mi prokázat malinininkou službičičku? Když jsi dokázal sochu odčarovat, jistě ji umíš zase přičarovat. Že mi ji přičaruješ, viď? Já tě tu nechám o samotě a přičaruješ ji, ano? Přičaruj ji, dvorní kouzelníku. Přičaruj, dvorní kouzelníku.
2: No, vidíš.
1: Neboj, slouho. Každé malé dítě ví, že uplácat nového sněhuláka je úplná maličkost.
2: Ale každé malé dítě také ví, že otci se neříká slouho.
1: Tak už se nezlob, slouho.
2: Hurvajs.
1: Téta Čuldo, vlastně jsem tě zachránil před rozčtvrcením. Já, královský dvorní kouzelník.

0: To chci vidět.
1: Ty vole, chytrolíne.
2: Poroučíš, pane králi?
1: Poroučíš, pane králi? Moje vzáčná sucha zmizela.
2: Yeah.
3: Ono ne.
1: Divíte se, co? Tak se divte. A nebo ne, žádné divení kouzelník sochu odčaroval. Ale co, když ji už nedokáže přičarovat?
0: Ano, dvorní kouzelníku.
3: Pospíš, král
1: už
3: čeká.
1: Už jde. Už jsi mi přičaroval mou vzácnou sochu, dvorní kouzelníku?
3: Ještě ne, pane králi.
1: Já to tušil. Ale moje královské oko ji chce vidět. A to hned. A když ji hodně rychle neuvidí, a to hned, hlava se ti skutálí z krku. A to hned.
0: To tedy nevím, Hurvajs. Jak by se ti čarovalo bez hlavy?
3: Pane králi, ke svému čarování potřebuju kouzelnickou knížku, jedlovou šišku, zrzavou lišku, šedivou myšku, půl zaječí pacinky, usušené mydlinky, čarodějné bylinky a proto musím do kouzelné kuchyňky.
1: Pošli proto svého slouhu.
0: Už letím, už pádím, už abych byl pryč.
3: Slouha by to popletl.
0: Ale nepopletl.
3: Ale popletl, dojdu si proto sám.
0: Ale nepopletl, pro pětran do čepise, a co já?
3: Ty budeš zatím bavit pana krále, slouho. Pojď, Jerry, pojď, Jerryčku.
1: Kývale, chytrolíne, rychle za ním. Musíte okouknout, jak tu sochu vyčaruje. Když to vyzvíte, bohatě se vám odměním.
4: Děkujeme, pane králi.
1: Jo, a abych nezapomněl, když to nevyzvíte, dám vás popravit. Tak jděte.
2: Já nechci vidět. Hurvajs, jak tohle to dopadne.
3: A jsme na místě. Tady u chaloupky postavím tak krásného sněhuláka, že mě pan král v tu ránu povýší na vrchního dvorního kouzelníka. Co máš, nebůž? Musím rychle čáry márovat, nebo mě pan král nechá zmenšit okedlubínek. No, co chceš? Co? Někdo jde? A hleme, tamhle na vršku si to metelí velectěný pan Kýval. Že on si pan král vymyslel nějakou kulišárnu a poslal ho za mnou. Jole, co dělá? Teď zakop a kulí se dolů.
5: Padám, letím, kulím se, pobalím se do sluhu, pomoc.
3: Jele, Žeričku, nemůžeš zastavit, koukni, už je z něj úplná sněhová koule. A kutáli se zrovna sem, už je tady, vždyť je to úplný sněhulák. Podívej, fuj, nalízej ho, Kýval není zmrzlina. A když pan král chtěl udělat kulišárnu, já mu ji provedu taky. Tomuhle přikutálenému sněhulákovi ještě přidělám nos, oči, tak. A vzácná socha pro pana krále je hotová. A bez práce. Co je? Ještě někdo? No jo, chytrolín, taky mě mohlo napadnout, že nebude daleko od Kývala. Schováme se a kouknem se, jak se bude tvářit. Sem, Žeričku, za tu muří nohu.
4: Nikdo. Ať hledím, jak hledím, nikdo. O, co to vidím? Socha je vyčarovaná. Když ji panu králi přinesu, odměnu dostanu já a ne dvorní kouzelník. Takže ji co? Odnesu.
3: Tak, chytrolí mě chce taky podfouknout, Jerry. Myslí si, že na mě vyzrál, jenomže neví, jakou sochu si odnesl.
4: Tak, tady u krbu tu vzácnou sochu postavím. Pane králi.
1: Socha, moje vzácná socha. Káli je ještě krásnější, ještě nádhernější a ještě vzácnější. Říkal jsem ti přece, že taková vzácná socha potřebuje teplo. Ještě polínko. Ještě jedno polínko.

0: No?
1: Ale kde Hurweis? Chci říct, dvorní kouzelník.
2: Když mám svou vzácnou sochu, nepotřebuju dvorního kouzelníka. Ještě by mi ji zase odčaroval. Chytrolíne, hoď tam ještě polínko, ať se oheň hezky rozhoří. Tak.
1: Ale pane králi, ten oheň...
2: Ani muk, nebo... A hlavička se ti skutálí z krčíčku. Tak, abys věděl a abys měl o čem přemýšlet, než se vrátím.
1: Ach jo, že my jsme se chodili. Sněhulák zase roztaje a ten tulpas si bude myslet, kdo ví co.
3: A já sám, vždycky sám, co je třeba.
1: Tady seš, Hurweis. Víš, kam toho sněhuláka zase postavil?
3: Ke krbu, to dá rozum. A dal přiložit, že ano. S tím se právě počítalo.
1: Hele, Hurweis, teď je čistý vzduch. Co, abychom vzali nohy na ramena?
4: Já bylo

0: už vůbec nepotřebuju tvoje čáry, dvorní kouzelníku. Svou vzácnou sochu mám i bez tvého čarování. Nedivíš se, že mám svou vzácnou sochu, dvorní kouzelníku?
1: Ani ne. Jen aby ses nedivil ty, pane králi.
0: Myslíš, že mě ji zase odčaruješ? Pane, zavolám stráži, aby se ti náhodou zase nezachtělo kouzlit. Mlčíš, mlčíš. Přešla tě řeč, co?
1: O něm já jsem zděšením na tvoji opovážlivosti, pane králi. Mě, velikého černokněžníka a kouzelníka Charlie Mary Fuka, chceš nechat hlídat? Uvidíme, kdo se bude divit. Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo.
0: Nech toho.
1: Zaklínám tě, temná moci, přijď mi i hned ku pomoci.
0: Nech toho.
1: Tvoje chvíle nastala, proměň sochu v kývala.
0: Ne, ne, já se tam jdu podívat, ale jestli tam ta socha nebude, uvidíte, co s vámi udělám. A marš hezky přede mnou, hezky přede mnou. Místo sochy je tu kýval.
1: Divíš se, pane králi?
0: Divím, dvorní kouzelníku.
1: Tak se div, já mám také rád, když se někdo diví. Divit se teď?
0: Div se za mě, kývale. Říkám ti, aby se zdivil a nedrkotal zuby. Div se. Tak ty se nebudeš divit? Ne, nebudeš? Já tě plácnu žezlem. Ty budeš utíkat? Nedivíš se, drkotáš a ještě utíkáš? No,
1: ten ho hnal. No vidíš, taťul, no to bylo pořád strachu.
2: No jen, aby tě ta veselost brzy nepřišla, ty dvorní kouzelníku. Ty si myslíš, že ti pan král tohle odpustí, že to tak nechá? To bych se tedy moc divil.
1: Tak se div. Já mám rád, když se někdo diví. Divit se teď. Je, ono ne. Je, ono ne.
0: Sucha je zase pryč, chytrolíne. Já se zlobím, já se strašně zlobím. Já se strašně hrozně moc zlobím. Nevidíš, jak se zlobím, kývale? Zaklej za mě. To je málo. Já se zlobím daleko víc. Chytrolíne.
1: Mordidý pasem, terenty chytrolíne.
0: Tohle dvornímu kouzelníkovi nedaruju. Ty do toho nemluv, psisko. Kývale, chytrolíne, ke mně. Řeknu vám, co s kouzelníkem provedeme. Ty neposlouchej, psisko. Víte, co s ním uděláme? My mu prostě a jednoduše dáme...
1: No, když se to vezme kolem a kolem, a tak je okolo a ještě dokola, máš pravdu, taťulínku. Taťulínku, můj zlatý, mně se to nějak přestává líbit. Žerek je nějaký vystrašenej. Něco na nás šijou, vidžeričku.
2: Takže nejvyšší čas, abychom se podívali...
1: Kde nechal ty sař díru, žáno, taťulínku?
2: Tak žádné rozmýšlení. Utečme a sejdeme se dole u chaloupky.
1: Poplach. Co pak o to? Mě máš, ale suchu nemáš, pane králi.
0: No jo, to je pravda. A ty mi ji vyčaruješ?
1: To bys musel být moc hodný.
0: A to já budu. Nebudu zlobit, budu si mít uši. To se budeš divit, jak budu hodný. A popravit tě nechám parádním mečem, památečním, abys viděl, jak si tě považuju. Tak mi ji vyčaruješ, jo? Bude socha, bude socha. Mně je veselo, kývale, chytrolíne, nevidíte? Radujte se za mě.
3: Ano, pane králi.
4: Bude soka, bude soka.
3: Ano, bude.
4: Kouzelníky postaví.
3: Pan král si s ní bude kochat a potom ho popraví.
1: To víš. Na památeční meč mě akorát nachytáš.
0: Tak čaruj. Na co čekáš?
1: Jenomže znáš to. Lišky, šišky, myšky, mydlinky, bylinky. Musím do své kuchyňky. A cestou se zdejchnu.
0: Tak už jdi. Pospěš si.
1: Tak já už běžím.
0: Snad. Kýval s chytrolínem, vezmou nosítka a půjdou s tebou, aby se té soše nic nestalo.
2: Ať o tom přemýšlím, jak o tom přemýšlím, nedovedu si to vysvětlit. Prostě mě nejde na rozum, že ten kluk nejde a nejde. Říkal jsem přece, že se sejdeme tady u chaloupky, ne?
5: Jo.
2: Že by se dal chytit? Takový nešika přece hurlínek není. Počkat. Když mě budou pronásledovat, budou mě hledat kde? Ano, tady v chaloupce na Muřínoze, že ano. Ale nenajdou mě kde? Ano, tady v chaloupce na Muřínoze, že ano. Protože nebudu kde? Ano, tady v chaloupce na Muřínoze. Podívej, se schovám. Kam? Na střechu. Pěkně tam po té Muřínoze. Vyšplhám. Tak už jsem nahoře. Je mě vidět, Jerry?
5: Ne.
2: No, jen abych nežuchl dolů. No, v nejhorším bych se skutálel do sněhu. A koukněme. Kdo pak tu sem jde? Jerry, schovat!

0: Ohov, jestli taťulda neohluchl, tak mě musel slyšet, rámusu jsem dělal dost, takže se jistě schoval.
1: Hurvajs.
0: Ale jak se zbavit těch mamlasů?
1: Neslyší.
0: Leda, že bych je drobátečko vystrašil. Tak vy chcete vidět, jak vyčarují sněhu, co jsem to chtěl říct, jak vyčarují sochu?
2: Ano, chceme, dvorní kouzelníku.
0: A je, to je mě vás líto, protože každý, kdo se dívá na čarování, oslepne. No jo, kouká, najednou vidí, že nevidí. A někdy nejenom oslepne, ale přijde taky o zrak.
3: Dej nám milost, dvorní kouzelníku.
1: Dobře to dělá ten kluk. Kde pak ten Hurvajs, to je šikula?
0: To se nedá nic dělat. Čáry jsou čáry. Leda, že byste zavřeli oči.
2: Já je zavřu, dvorní kouzelníku.
3: Ale já je zavřu ještě mnohem víc než kýval, dvorní kouzelníku.
1: Výborně, ten Hurvajs je vynikající.
0: Tak dobře, zavřít oči teď.
1: Hurvajs. A on se sem nepodívá. Budu se muset nějak vyklonit, abych mu dal znamení. Hurvajs.
0: Tak pozor, čaruje se. Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo. Tati, kde seš? Zaklínám tě, temná moci. Taťuldo, slyšíš? Přijď mi i hned ku pomoci. Taťuldo, ukaž se.
1: Jo, ukaž se, když koukáš na druhou stranu. Snad když se pořádně vykloním.
0: Vezmi prázdnou punčochu a proměň ji na sochu.
1: Já se neudržím. Ještě, že je tu tady ten sníh, ale budu jak sněhulák. Pomoc, padám.
0: Už se to tady kutálí. To je sněhulák. A šup. A rovnou do nosítek. Tak šup. Už ať je ta socha u pana krále. Odneste ji, že se dávám pěkně poroučet. A dejte si ji hezky do tepla. To provedl taťulek úplně vynikajícně. Jak to, že ne? Taťuldo, tatí, už jsou pryč, už se nemusíš schovávat. Než ten sněhulák panu králi roztaje, budeme dávno v čudu. Jak to, že ne pořád? Co pak taťulda tady není? A kde tedy je? Tady se neschovává. On není v chaloupce? Ne. No co pak je holub, aby seděl na střeše? I ty svatej, dindindone, tak to byl taťulda, ten sněhulák. No jo, skutálil se dolů, obalil se sněhem a stal se z něho sněhulda. A já ho poslal panu králi. Ale to se tak nenechá, to tedy

0: A zase mám svou sochu. A tahle je ze všech nejkrásnější, nejnádhernější a nejvzácnější. A jaká je studená chudinka. Okamžitě přiložit do krbu. Ještě Polínko. Za chvíli ti bude teploučko, moje krásná socho, ale teď už si dám pozor, abys mi nezmizela. Teď už se sem nevloudí ani myška. Ale pro jistotu ohlédnu všechny stráže. Pozor, přehlídka stráží!
1: Hodnej žeriček, schrabává ze mě sníh, no hodnej. No a teď už to půjde, vyloupnu se z toho sněhu jako pecka z blůmy. Ale stejně žeričku, viď, napřed je ze mě slouha, potom sněhulák, to jsem zvědavý, jako co nakonec skončím. Asi jako šípková růženka, viď. Ale budu se rozčilovat? Nebudu. Co je? Co? Poslal tě Hurvínek? Jo? Tak běž za ním a řekni, že jsem připravený k útěku. Jo? A že se zatím schovám tadyhle v tom rytířském brnění, jo?
2: To mi nejde na rozum, kde ten žerik vězí. Doufám, že si s taťuldou domluvili. Ježkovi zraky, kde jsem pan král? Honem schovat za trůn.
0: Jak se dvorní kouzelník snažil, když mu můj královský prst pohrozil.
2: A obizvat jste na kyselo.
0: Ale jak ho můžu nechat popravit, když tu není?
2: Těžko.
0: Stráže, lapněte ho, přijmete ho, tak jsem s ním. Já ho tu chci mít.
2: No konečně, tady se žeričku. Taťule už je připravený. A kde je? Cože? V rytířském brnění? No to je nápadíček.
0: Naposledy se ptám, kde je dvorní kouzelník?
2: Volal jsi mě, pane králi?
0: To jsem se lekl. Snad si mě nechtěl vystrašit, dvorní kouzelníku. To já nemám rád. Když mě někdo straší, šmik, a už nestraší.
2: Pane králi, nezapomeň, že jsem kouzelník, jestli začnu zase čarovat.
0: Jen to zkus.
2: Ty si myslíš, že si netroufnu? Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo. Zaklínám tě, temná moci, přijď mi i hned ku pomoci. Třeba si je to k nevíře, proměň sochu v rytíře.
0: Ne, to ne. Jestli si to udělal, tak uvidíš. Jestli...

0: pryč. Proměnil je v toho rytíře? Já se zlobím. A nebo ne, já se nebudu zlobit, já budu zuřit. Neslyšíš, kývale, zazus za mě. Já nezuřím tak málo. Já zuřím daleko víc, chytrolíne, zazuř ty.
1: Hodli.
0: No, tak strašně zuřím, že ze mě jde ale hrůza, co? Až jsem se sám sebe polekal. Ale to já tak nenechám. Tentokrát se to musí stát hlavu, protože nikdo se nesmí beztrestně protivit mé královské vůli.
1: Nerozčiluj mě, pane králi, nebo se rozčilím a všechno tady začaruju. Budeš se divit, jak všechno začaruju.
0: No, já mám rád, když se někdo diví.
1: Takhle plácnu do toho brnění.
2: Opatrně, že si na to nevezmeš kladivo, vždyť mě roznejtuješ v obleček.
1: Tiše to, Duldo. Plácnu po druhé.
2: Always.
0: Radši toho čarování nech.
1: Plácnu po třetí.
2: Buď sama modřina.
1: A oživím to prázdné brnění. Jdi na něj, tati.
0: Ne.
1: Tak co je, tati, nestůj tady, jdi na něj.
2: Co pak můžu, když vidíš, zasekl se to v koleně, nemůžu hnout nohou. Nejde to ani sem, ani tam, asi je to rezatý. Pomoz mi, nekoukej, vem tamhle tu sekeru.
1: Já to zkusím.
2: Tím tupým koncem, nebo mě rozporcuješ jak pečenou husu.
1: Já jsem, tati.
2: Manku, ty opatrně, vevně jsem přece já, ty se nemehlo, tak dělej něco.
1: No to by se řekne, dělej, ale co, to bych musel být doopravdický kouzelník.
0: Ty nejsi.
2: Šmanko, ty teď se spodřekl.
0: Aha, čarovat neumíš. Aha, mě neošulíš. Já jsem chytrý. Ajajajajaj, já jsem chytrý. Já jsem tak chytrý, že se kolikrát až divím, jak jsem chytrý.
1: Ale nevíš, že venku je větší zima než doma u krbu. Nevíš, že když zavřeš oči, nemůžeš nic vidět. A nevíš ani, že sníh v teple taje. A to já všechno vím, takže jsem daleko chytřejší než ty, pane králi.
0: A podívejme se, jenomže v mém království není nikdo chytřejší než já. A víš proč? Protože každému takovému a hlavička kutululululululu. Chopte se ho, na něj.
3: Na něj, na syn, meče.
0: Chyte ho a hlavu dolů.
1: Pomoc. Tati, pomoc! Ne, nesekejte! Nesekejte! Ne, nesekejte! Nesekejte mi hlavu. Co je? Kde to jsem? Tati? Taťuldo?
4: No, kde bys byl? Při tom sáňkování se zdrobátko bacil do hlavy, ale to nic nebude. Ale šupka to byla pěkná, co? Vsadím se, že jsi viděl všechny svaté, viď?
1: Všechny svaté ne, ale celou pohádku. No jo, pana krále, dvořany. A ty jsi byl, taťulinku, můj slouha.
4: To by se ti líbilo, to vím.
1: Ba ne, tati, protože...

0: nad každou pohádkovou zem.
1: Všechna kouzla, co je jich,
0: je mi svět, co patří všem.
1: A ty máš spokojený smích,
0: to vám říkám já.

0: také o lišce, jak se spřátelila s čápem. Přišla jednou liška k čápovi a řekla: Dobré jitro, čápe.
1: Dobré jitro, liško. Co pak mi neseš?
0: Četla jsem v učených knihách, že jsi můj bratranec a já tvoje sestřenice. Musíme se tedy navštěvovat a žít v přátelství.
1: Dobrá,
0: řekl čáp.
1: Pozvi mě na oběd.
0: Liška pozvala čápa na oběd. Uvařila kaši, dala ji na talíř a řekla čápovi: Ber si, čápe, podle chuti. Čáp kloval svým dlouhým zobákem do talíře, ale kaše nenabral. A liška vylízala všecku kaši sama. Druhý den pozval zase čáp lišku na oběd. Uvařil polévku, nalil ji do vysokého džbánu s úzkým hrdlem a řekl lišce:
1: Ber si, liško, podle chuti.
0: Liška džbán obešla ze všech stran, strkala do něho nos, ale ani si polévky nelízla. A čáp svým dlouhým zobákem vypil všecku polévku sám. A tak skončilo přátelství čápa a lišky.
2: Hurvínek na piky!
3: To už jsi hotov s tím slohovým úkolem?
2: Simanou.
3: Hurvajs, neodbyl jsi to nějak?
2: Tačuldo, že pochybuješ, přece víš, že sloh to je moje. Slohaky já mrskám levou rukou.
4: Ty brepto malej, píše to pravou, mrská levou, no. To se jedna může usmát.
3: No, počkej, a co to vlastně je?
2: Tadyhle to je.
3: No, počkej, ukáž.
2: No to je.
3: No, počkej, já se podívám. Návštěva divadla?
2: No, Simano.
3: To jste měli napsat?
2: Simano.
3: O divadle?
2: Simano.
3: No tak čti, jak to máš.
2: Tadyhle, název, dvojtečka, návštěva divadla, tečka, úvod, dvojtečka, byli jsme s otcem v divadle, sotva jsme dosedli, tak to tam nebylo, tečka, Mánička měla pralinky, tečka.
3: Počkej, co tam nebylo?
4: On chtěl vyjádřit, že jsme si sedli špatně a museli jsme si přesednout.
2: Čtyřikrát.
3: Co, třikrát nepřeháněj. Jen třikrát. Přece se vyznám v divadle a vůbec to škrtni.
2: Jak jsme si přesedávali? To přeci byla ta největší psina.
3: Hele, do divadla se nechodí pro psiny, ale pro zážitek, že ano?
2: No to tady zrovna píšu. Cituji, dvojtečka. Byl to velký zážitek.
3: No jo, no, zážitek, ale nenapsal si, jaký zážitek, nebo co za zážitek, že ano?
2: No to přesedávání, jenže když se to teď škrtlo...
4: No vesíčka, Hurvinku, ty si přeškrtali ty pralinky, nepozorujete.
3: No vidíš, půl toho škrtnutí škrtni a bude tam. Mánička měla pralinky, čárka. Byl to velký zážitek, tečka.
2: Zážitek, tečka.
3: No, vidíš, a je to, tak dál.
2: Pak vyšla opona.
3: Počkej, vyšla opona, je to správně spisovně, jakože vyšla?
4: Vyšla najevo.
2: No, najevo nahoru.
3: No, tak dobrý, tak dál.
2: Na jevišti bylo hodně moc lidí.
3: Hodně moc, buď hodně nebo moc, že ano, v obojí by se tam nevešlo.
2: Aha, tak takhle, bylo hodně lidí.
3: No, nejvyšší. No, dodal.
2: Velice se to líbilo.
3: No, čárka.
2: Čárka, většina zívala.
3: Co?
2: Já promiň, tadyhle mi vypadlo p. Většina zpívala, no.
3: Jo, tak zpívala. Jenže bys to měl trochu rozvést.
2: Jak?
3: No, většina zpívala, jak se v operách stává z hůsta.
2: To mám napsat.
3: No a taky trochu popiš, o čem zpívali.
4: Ty slečny zpívali. My to víme, my to zříme, když si i hned pospíšíme. Spějme tam, rychle tam.
3: No, to je hlavička, slyšíš, Hurvajs? No.
2: Já si zase pamatuju, tati, co zpívali páni.
3: No tak ven s tím.
2: Zpívali.
3: No.
2: My to víme, že to zříme. To zpívali 6krát a pak spějme rychle tam. To zpívali taky 6krát a...
4: Pak se společně dohodli, že to uzří, když si pospíší.
2: No a přišel ten takový taky tlustý a vysvětlil to.
3: No, ale o tom bys měl učinit zmínku. Jak to vysvětlil?
4: Vysvětlil velmi podrobně.
3: No, prosím.
4: No, postavil se až na okraj, ano? A sdělil nám ostatním, že uvidíme, když si všichni pospíšíme, spějme tam.
2: Což si si taťulo špatně vysvětlil, že jako zpívá spěte tam, no a schrápnul si.
3: Já, že jsem chrápal, Máničko.
4: Jen docela lehoulí línko.
3: Ano,
4: ale o nic ten nepřišel.
2: Ne.
4: Ono se pak až do konce dějství podrobně probíralo, že uvidí, když se pospíší, no. A pak jsme tleskali.
3: A já s vámi, ne?
2: No, s námi. Akorát jednou si do největšího ticha zatleskal sám.
3: Já? No, dovol, proč bych to dělal?
4: Asi se vám zdálo něco krásného.
3: Tak dost. Ale chlapče, já si pořád nemůžu zbavit dojmu, že jsi tu látku nezvlád.
2: No jo, ale já...
3: No, tak musí to být o divadle...
2: No nemusí, třeba o výletě.
4: Jak jsme byli na tom Karlštejně, viď, Horninku?
2: Výborně, tu zvládnu hravě.
3: Tak už dost, konec těch planého toho, nebo tak. Přece ty kluku hloupej, nejsiš už žádný hloupej kluk a ber tu práci vážně. Vždyť takový slohák není žádná práce a pro bystrého chlapce je to legrace a ne, Žano, si z toho dělat legraci, nebo tak, jasné?
2: Ohromně, taťuldo, pod takovýmhle vysvětlení se mi to bude psát samo.
4: Levou rukou.
3: No to je dost, že to uznáte, tak alou a jděte psát.
2: Spějme tam.
3: Tak co zase máš, Hurvajs?
2: Chci ti předložit k ratifikaci ten slohák o výletu.
3: To už to máš hotový? Žariku, lehni.
4: Oje, nám to šlo. Hurvínek to sype z rukávu jako kouzelník.
2: Já mám ty vůdčí myšlenky, víš, tati, a Mánička mi pomáhá obejít různá úskalí.
3: Úskalí? To jako na tom výletě?
4: Jako tvrdé a měkké i a podobné záludnosti. Hurvínkovi se tam namanulo, že vagony rychle jeli s měkkým i...
2: No, Žariku, kuš, no, aby se Žariček nevytahoval, že tomu rozumí.
3: No samozřejmě, přeci že ano, vagony ženského rodu, chci říct, mužského, tedy, že ano, správně, na to si musíte dávat pozor, děti. Ukáž, co jsi napsal, vagony?
2: Vlak jel rychle.
3: No, vidíš, když chceš, tak čti.
2: Název, dvojtečka, na výletě, tečka. Byla krásná zářivá sobota.
3: Tak dál.
2: Dál. Tu rozhodl tatínek, že pojedeme na Karlštejn. Všichni jsme plesali.
3: Tak dál.
2: Plesali, tečka. Šli jsme na nádraží, tatínek koupil jízdenky na Karlštejn.
3: No kam jinam, to se ví, že na Karlštejn.
2: To má svůj skrytý význam, víš?
3: No, co jako nechte hýňání a pokračuj.
2: Usadili jsme se do vagonu a jeli jsme na Karlštejn.
3: Proč pořád ten Karlš?
2: Strpení, ono se brzy hin hukáže.
4: Nebesíčka, já už jsem tak napjatá.
3: Co blázníte, čti dál.
2: Vlak jel rychle a brzy jsme byli na místě, ale Karlštejn tam nebyl, neb tam byli Čerčany, neb jsme si sedli do jiného vlaku.
3: No, snad nám nepukneš, Máničko.
4: Asi prosím, ano.
2: Počka, do jiného vlaku, tečka. To bylo překvápko.
3: Jaký pak překvápko? Přece když si sednu do jiného vlaku, tak taky správně jinam dojedu, ne? A vůbec proč píšeš o té sobotě a o Čerčanech? To škrtně a píš o té neděli, jak jsme jeli na to, že ano.
2: To mám tady dál, cituji. Příští neděli jel na Karlštejn autobus, takže jsme chtěj nechtěj dojeli na Karlštejn.
3: No, to je dost, to ti samozřejmě. Přece trefím na Karlštejn, ne? Tak dál.
2: Lilo.
3: Co Lilo, trochu to rozveď.
2: Jako z konve.
3: Ano, velmi výstižné. Dál.
2: A do hradu nás nepustili.
3: No dobře, a k tomu zdůvodnění?
4: Neb tam hráli divadlo a nevlastnili jsme vstupenek.
3: A usnesení?
4: Pojede se zpátky, neb jsme vlastnili zpátečních jízdenek.
3: No tak dobře, a teď nějaký nejsilnější dojem, to musí v takovém díle být. Můj na Karlštejně nejsilnější dojem, no?
2: Můj nejsilnější na Karlštejně dojem? Dojem, co myslíš, Máničko?
4: Můj můj na Karlštejně nejsilnější dojem?
3: No něco, co se ví, že k tomu hradu.
2: Ke Karlštejnu?
3: No to ví, že ne ke Kokořínu. Nejsilnější dojem, no.
4: Dýchala tam staletí a...
3: No výborně, dopověz.
4: A jeden místní pejsek byl celý žary.
2: Jako když ho vystřihne.
3: Lehneš. To je nějaký závěr?
2: Radostně jsme se vraceli, ještě v pondělí jsme vzpomínali.
3: No dobře.
4: A ještě v úterý se sušili.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonstop...
1: Justýno, už jsem tu.
0: No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy OKT a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech, to jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo? Vlastně vím. Vím, my si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: Proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo, mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Já avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodávačka. A prodával bych, že jo? Jo.
0: No, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po mě někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky laskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil, já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ole Laskunka říká, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: Nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka... Pecka? No, ano, správně, pecka. Nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad zedřela. Já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
0: Ale neboj, Piggy. Ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy. No, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce parádka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
0: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Ty nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek, misku, lednici.
1: Lednici.
0: Ale sklenici samozřejmě. Mm. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Aha. Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ale ty si dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína. A už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
1: No, jen mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: Takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne, a nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
0: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejadvokávější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě. Na tebe nikdo nemá. Ty jsi totiž nejlepší.

0: Pohádka od Olgy Scheinflugové, vykoupená čarodějnice. V divokém lese, jaké už dnes nikde ani nejsou, bydlila kdysi od nepaměti zlá a ošklivá čarodějnice. Usadila ji tu do samoty zloba a nenávist k lidem i k zvířatům. Byla tak stará, že se ani nepamatovala na to, čím byla dřív a proč byla zakleta v tak ohavnou a zlou babici. Byla kostnatá a žlutá, jako by jí kolovala v žilách místo krve žluč. Její obličej byl plný černých skvrn a chlupů a prsty na rukou s dlouhými nehty vypadaly jako drápy. Kolem její chatrče byly močály a proto se jí kdekdo vyhnul. Do vesnice vycházela zřídka kdy a to jen, aby děsila a rozeštvávala lidi. Její barabizna byla tak stará jako ona. Dřevo na ní prohnívalo a na prohnuté střeše se usadil mech a lišejník. V tmavé světnici měla divoké kočky, ale i ty často tloukla. A v lese se jí báli všichni ptáci, veverky, zajíci i srny. Kdykoliv spáchala něco zlého, hned její chalupa páchla silněji smolou a kolem dokola vyskočilo ještě víc kopřiv, lopuchů a divokého kmínu. Okna opředli pavouci tak, že nebylo uvnitř ani vidět. Pod střechou sídlila hejna netopírů. Pištěli a vyletovali večer do lesa vyplašení houkáním sov a síčků, kteří hnízdili kolem dokola močálů a plevele. Práh prohnilé chalupy hlídali zmije a komín obklopili černí havrani. Hustý kouř se držel nad střechou a ani vítr jej nerozehnal. Vzduch byl těžký jako v pekle. Čarodějnice neměla spánek. Posledních 100 let se marně pokoušela usnout. Seděla na svém nepořádném pelechu a svítila očima do tmy. Někdy vyšla do noci a lákala k sobě noční můry. Zabíjela je v dlani, ačkoliv jí neubližovali, a smála se ošklivým, řezavým smíchem. Když měla dlouhou chvíli, vylezla z brlohu a zaklínala lidi. Prováděla ošklivé kousky zvěři, plašila srny a otravovala jim píci. Houbařům měnila jedlé hřiby v satany, žampiony v muchomůrky a skučila radostí, že se jimi otráví, když je nepoznají. Schovala se do houští, kde dřevorubci poráželi stromy a čarovala tak dlouho, až padající kmen někoho zmrzačil. Nebo skalila po cestným pitnou vodu v studánce, aby se roznemohli po osvěžujícím doušku. Zapálila lidem očima chalupu a schrbena za stromy poslouchala slibostí, jak chudáci naříkali. Přivolávala na ptáky dravce a z peří roztrhaných obětí si nejraději nacpávala podušky. Takhle řádila stále a stále. Často už nevěděla, jak vymýšlet nové zlé kousky. Někdy ji to i unavovalo, jako každého, kdo dlouho páše zlé věci. Jednu zimu napadlo tolik sněhu, že zavál lesy i vesnici, stromy se pod ním lámaly a propasti zrádně zapadly. Jen kolem chalupy Ježibaby led i sníh roztál a všechno bylo černé jako spáleniště. Ani človíčka nebylo vidět široko daleko v okolí, nikdo nepřicházel, aby mu zlá stařena mohla ublížit. Zloba s ní lomcovala, byla jako posedlá, musela vyrazit z chalupy. Těžce se dotáhla závějemi až k vesnici. Ves ležela zavátá, jen komíny dýchaly životem a prohrabané cestičky vedly od domku k domku. Čarodějnice se plížila jako vlk a nahlížela do oken přemýšlejíc, co by komu zlého vyvedla. Dobré by bylo vyrazit holý okna. Mráz by zaplavil světnici, lidé by je neměli čím ucpat a než by přišel sklenář, pořádně by vymrzli. Už se chtěla rozpráhnout, ale viděla, že se sem belhá po cestičce mrzák s berlemi v rukou. Šla k němu s úmyslem vyrazit mu jeho ubohé opory. Těšila se, jak ho uvidí bezmocného, padnout do mrazu na chromých nohou a volat o pomoc, aby nezmrzl. Zasekla hák své křivé hole do jedné berle a chtěla trhnout. Ale mrzák se na ní podíval těžkýma očima postižených a řekl soucitným hlasem.
1: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá ženo.
0: Babice stuhla překvapením a už ji nenapadlo berle.

0: tíže, jako by tam ležel veliký kámen. Odtáhla se k oknům a nahlížela do světnic. Všude seděli lidé u kamen a usmívali se na sebe. Někde drželi ženy v náručí své děti a tvářili se, jako by byli v nebi. Čarodějnice je hltala zlýma očima a najednou si připadala osamělá a vyhoštěná ze světa. Zasmála se, až to skříplo, a lidé přivřeli okenice, protože mysleli, že je to vítr. Ohyzdná bába se otočila a bylo jí těžko při pomyšlení, že se má vrátit do své černé a pusté samoty. Šla, bořila se do sněhu a několikrát se ohlédla. Zůstávaly po ní hluboké černé díry, jako když do sněhu nalije vařící smolu. Šlo to těžce kupředu, ale šla. Námaha jí alespoň pomáhala zahnat dotěrné myšlenky. Vrátila se do svého ledového brlohu a sedla si ve stuchlém vzduchu, aby poprvé za celý svůj dlouhý život uvažovala o sobě. Přemýšlela dlouho, se zaťatými žlutými zuby. Nikdy nemyslela na nic jiného, než co komu zlého provést. Teď jí najednou nedali myšlenky pokoj.
1: Proč jsem vlastně tak ošklivá a bídná?
0: Řekla si řezavým hlasem a lekla se, jak se to v pusté světnici rozlehlo. Podívala se do střepu na svou tvář a zhrozila se. Nikdy neviděla nic ohavnějšího. Rozbila ve zlosti střep a seděla dál s vyzáblými koleny pod bradou. Pak se svalila na pelech, ale převracela se. Špatně se jí najednou leželo na peří z uklovaných ptáků. Noc byla zakřiknuta mrazem. Babice se těšila poprvé na denní světlo. Vrtěla se na svém špinavém loži, jako by měla podestláno kopřivami. Opakovala si slova beznohého, kterého potkala ve vsi.
2: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná.
0: Posadila se a svítila očima do tmy. Vlastně měl ten mrzák pravdu. Sám byl bez nohou a táhl se klidně někam domů, kde byli lidé a teplo. Kolem ní vanul stále jen průvan a samota. Umiňovala si, že se za ní zítra pomstí lidem a zvířatům, ale nebyla si už tak jistá. Kolem jejího zlého srdce sedělo cosi podivného. Byla to tíseň, která se jí dotkla. Když ráno vstala, měla zlost, byla nesvá, musela se toho zvláštního pocitu nějak zbavit. Hodila tedy starý hrnec z okna. Zima se divoce a drze vevalila do světnice, až bábě stydly kosti.
1: Co jsem to udělala? Koho jsem tím vytrestala?
0: Pomyslela si vztekle a zakryla rozbité okno střepem. Uvařila si polévku ze zmrzlých slepíšů, ale jedla ji s odporem. Najednou jí nechutnala, ačkoliv pro ni dřív bývala pochoutkou.
2: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá?
0: Slyšela klidný hlas beznohého. Zastavila se na prahu své chatrče a odehnala mávnutím hole krkavce, kteří seděli na střeše. A teď si jí jeden drzoun sedl na ramena, jindy by mu zakroutila krk. Teď ho jen odehnala mávnutím ruky.

0: řekl ten oberlích a měl pravdu. Ano, byla vlastně ubohá. Přiznala si to poprvé. Nic ji nikdy netěšilo. Ani zloba jí nepřinášela uklidnění. Proč jí to nikdy nikdo neřekl? Lidé před ní jen utíkali, křižovali se a hrozili jí pěstí, až ten beznohý na to přišel.
1: Zkusím si přičarovat na chvíli jiné srdce,
0: pomyslela si. Zaťala tedy zuby a sevřela prsty do pěstí, jako když sbírala své čarodějné síly k nějakému zaklínání. Nic se nestalo. Pod její špinavou halenou to tlouklo jako jindy. Jen ten divný neklid jí neopouštěl. Snědla kus medu z plástve, tak jak jej brala divokým včelám, posílila se a vydala se na cestu, protože ji v chatrči všechno pálilo. Rozhodla se jít tentokrát až do daleké vesnice, kde ji lidé neznali. Ohlížela se na své černé šlépěje a nelíbily se jí. Jindy na ně bývala pyšná. Lidé chodili do práce, zdravili se a usmívali se jeden na druhého, děti skotačili a všude bylo i v té zimě plno života, jaký bába znala jen od vidění. Cestou u kraje lesa slyšela vytí a zoufalý nářek zvířete. Jindy to byl blažený zvuk pro její sluch. Teď se zastavila a šla blíž a blíž. Byl to pes. Malý vesnický voříšek, který se chytil do oka nalíčeného pytláky na zajíce. Zmítal sebou. Nohu už měl krvavou, kůži sedřenou. Upíral na ní trpící oči. A když se přiblížila, schoulil se a kňučel. Jindy by ho byla babizna dorazila svou holí. Ale teď se zastavila a nevěděla, co udělat.
2: Proč jste zlá?
0: Slyšela smutný hlas beznohého a najednou klekla a vyprostila nešťastného psíka. Poskočil na třech nohách, tu odřenou zvedal do výšky a nevěděl radostí kudy kam. Otřel si čumák o bábinu sukni, olízl jí vděčně křampy a řítil se přes pole někam, kde byl doma. Čarodějnice se za ním dívala a najednou se musela usmát. Dosud se smála jen posupně, teď cítila blaho pravého úsměvu na své ohyzdné tváři. Jak pak by ne? Dodnes před ní každé zvíře uteklo a tohle psisko se s ní div nemazlilo. Šla dál a bylo jí lehčeji. Byl to první dobrý skutek, který ve svém dlouhém a zlém životě udělala. Pod špinavou halenou to prudčeji zatlouklo. V ledovém těle se rozlilo příjemné teplo. Pokračovala v cestě a ani si nevšimla, že její šlápoty ve sněhu už nejsou tak černé jako dřív. Když došla k osamělému statku, viděla vyšlehnout červený plamen pod dveřmi stáje, ve které bučel polekaný dobytek. Jindy by si ježibaba stoupla a očima by rozdmychávala požár, ale teď se nejistě zastavila.
2: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá žena.
0: Řekl ten oberlích, jehož klidný, smířený hlas ji neopouštěl. Zaváhala. Pak se rozběhla k stáji. Otevřela dveře a holí i sněhem utloukla oheň a ještě zaklepala na okno statku, aby si to šli lidé ohlídat. Vyběhli ven a když viděli, co se stalo, nevěděli, co radostí dělat.
3: Děkujeme vám, babičko, jste hodná. Nebýt vaší pomoci, byli jsme za chvíli na mizině.
0: Řekli dojatě. Něco zaskuhrala. A zase to v prsou jinak zabušilo. Teplá záplava zalila kostnatou hruď. Táhla se dál. Šlápoty byly mělčí a bělejší, ale toho si nevšimla, protože se dívala jen před sebe. Šla a šla. Neuvažovala o cíli. Nechtělo se jít domů do černé chatrče s drzou havětí na prohnělé střeše. Došla do další vesnice, kterou nikdy nenavštívila. Prošla návsí a táhla se závějemi dál a dál. Proti ní se blížili lidé. Bába se schrbila a nabrala dech. Jindy hned uvažovala, co jim provede. Teď se nějak poplašila a chtěla zmizet z cesty, ale už se blížili. Krhavé oči babizny viděly, že jsou to dvě malé děti. Šli sami v tom mraze. Drželi se za ruce a plakali tak usedavě, až to bylo z dálky slyšet. Pod halenou čarodějnice to divně poskočilo. Musela se zastavit. Děti se lekly její ošklivosti a přitiskly se ustrašeně k sobě.
1: Kam pak jdete, děti?
0: Zeptala se hlasem, který byl méně krákoravý než jindy.
4: My nevíme. Umřela nám maminka a tatínka už nemáme.
0: Řekl chlapeček zajíkle.
5: Nemáme nikoho.
0: Naříkala holčička a rozeštkala se tak usedavě, až její slzy padaly do bílého sněhu. Čarodějnice viděla strach v dětských pohledech a sklopila oči.
2: Proč jsi tak zlá?
0: Ptal se jí zase hlas beznohého.
1: Pojďte se mnou.
0: Navrhla dětem, vzala je za ruce a otočila se s nimi zpátky.
1: Mám ošklivou a chudou chalupu, ale dobře se vyspíte a uvařím vám silnou polívčičku. Pak uvidíme, co se dá dělat.
0: Řekla neskřehotavě. Vypadala jako čarodějnice z pohádky. Sirotkové se jí báli, ale neměli kam jít. Tak cupali pokorně vedle ní a slzy jim pomalu vysychaly. Bába se dívala šilhavě na jejich drobná ramínka a kučeravé vlásky a pod špinavou halenou to dunělo jako silný zvon. Zavedla je ke své chatrči a děti se zase polekaly. Viděli tu smolnou černotu, vrány a pavučiny, ale nemohli utéci. Ošklivá stařena je táhla vší silou dovnitř.
1: Tak, pojďte, sirotečkové.
0: Zamumlala a posadila je na svůj pelech. Zula jim botičky a třela zmrzlé nohy, jako maminka, kterou ztratili. Strach je konečně začal opouštět. Za chvíli se na ní důvěřivě usmáli. A v černé světnici se rozsvítilo, jako by sem vniklo odněkud slunce. Bába dětem strčila nohy pod duchnu a šla rozdělat oheň. Jindy musela dlouho křesat, ale nyní jiskry hned chytily a dřevo vesele zaplápolalo. Vzala pár brambor a sušených hub, aby uvařila dobrou polévku. Pak rozdělala těsto na placky a divila se, jaký to šlo čile od ruky. Cítila se dobře. Teplo zalévalo její ledové tělo a hřejivý pocit už ji neopouštěl. Když nakrmila děti, uložila je ke spánku. Vrtěli se a ještě uronili slzu pro maminku. ale brzy usnuli vedle sebe pod černou peřinou. Čarodějnice neměla kam si lehnout, ale nevadilo jí to. Seděla, dívala se na své malé hosty a cítila, že už je nepustí a nikdy nikomu nedá, ani lidem, ani úřadům. Bude chodit na dříví jako jiné ženy, schánět živobytí a třeba i pracovat, aby ty malé krky uživila. Pohladila jejich spící hlavičky, ustlala si na tvrdé podlaze a spala dobře jako nikdy za svůj dlouhý život. Bylo ticho. Poprvé nehoukali kolem chalupy sovy a víry. Ráno chtěla umýt děti. Vyšla ven pro trochu čerstvého sněhu, aby jej dala ohřát, a podivila se. Kolem její chalupy zmizela černá bahniska. Všechno bylo bílé a čisté. Sníh se ihned proměnil v křišťálovou vodu a jak mila tělíčka sirotků, zdálo se jí, že už její ruce nevypadají jako drápy. Uvařila snídani z bylin a medu a když se děti zahřály, zamkla je v chatrči, aby jim šla schánět chléb. Nevěděla, jak se získává. Jedla dosud raději vařené hady a vrány, než by se po něm scháněla. Teprve teď ji napadlo, jak hloupé jsou její čáry. Dovedla jen páchat zlé skutky, ale přičarovat něco dobrého, na to nikdy její moc nestačila. Dřív bouchala zlověstně na dveře, teď zaklepala u první chalupy. Vyšla hospodyně, lekla se jí a přibouchla dveře. Stařena by jí byla něco provedla, ale hlas beznohého jí stále doprovázel. Zaklepala tedy znovu a zaskuhrala za dveřmi.
1: Potřebuji chléb pro děti.
6: Ten není zadarmo, musíš si jej odpracovat,
0: řekla jí žena úzkou mezerou ve dveřích. Jindy by jí bába byla proklela, ale teď stála pokorně, protože myslela na své chráněnce. Řekla.
1: Dobře, ukaž mi, co mám dělat.
6: Na půdě je seno a řezanka. Na nos kravám dolů do chléva, pak ti ukrojím půl bochníku.
0: Čarodějnice ani muk. Byla ochotna podniknout všechno. Chce-li někdo chléb, přestávají čáry. Vylezla na půdu, naložila sena plné čtyři nůše a stejně tolik řezanky, nanosila to do chléva a pak si přišla pro odměnu. Opravdu. Hospodyně zakrojela hluboko do velikého pecnu a dala jí poctivou půlku. Bába měla radost. Bylo to lepší než všechna zlá kouzla. Běžela s chlebem ke své chatrči a podělila děti velkými krajíci. Ohřála kozí mléko a dívala se, jak jim chutnalo. Pod halenou to zase příjemně klepalo a hřálo. Děti musí jíst i lepší věci, pomyslela si. Proto si musím najít denně nějaký výdělek, abych je uživila. Odešla tedy zase do daleké vesnice, kde ji neznali, a nabídla své služby v jiné chalupě.
7: Můžeš vykydat hnůj,
0: řekl hospodář. Kývla a hned měla v ruce vidle. Jak živa nepracovala, ale šlo to rychle. Ve vyzáblém těle jí chrupalo, klouby praskaly, ruce i nohy bolely, ale chlév byl brzy čistý a hnůj vyvezený trakařem na kompost. Dostala kus másla a bílou buchtu velikou jako cihlu. Nesla svou výslužku domů pyšně jako drahokamy. Ohlédla se a viděla, že za sebou nechává docela bílé šlápoty. Nešlo jí to do hlavy, ale jak přišla blíž k chatrči, byla ještě udivenější. Černé vrány a krkavci se odstěhovali z její střechy a domek vypadal mnohem líp. Děti už na ní čekali. Najedli se a šli s ní ven do lesa pozbírat dříví. Smutek je pomalu opouštěl. A už se nebáli ani jí, ani být sami v chatrči.
4: Babičko, my už u tebe zůstaneme,
0: řekl chlapec. Bába polkla a cítila, že jí doje tím červená nos. Bylo to poprvé a nevěděla, co s tím. Držela děti za ruce, aby nespadly do závěje, a její prsty jakoby bělely od jejich ručiček. Třetí den už byla časně ráno ve vsi a drhla na obci podlahy. Bylo to pro její staré tělo namáhavé, ale chtěla dětem vydělat kousek masa a trochu ovoce. Bolelo ji v kříži, ale sílilo jí pomyšlení, že je to pro její malé chráněnce. Chvíle mi zastavila rýžák a zamyslela se. Co to s ní ten hlas beznohého udělal? Jakoby zatřásl jejím svědomím. Copak i čarodějnice nějaké mají? Když se vracela domů s rancem jídla, krajinou se šířila veliká obleva. Sníh ze země skoro zmizel, zbyl už jen v chládku a na stromech. Bába se zastavila. Vdechla vzduch a cítila jaro. Teplý pocit spokojenosti už ji neopouštěl a při pohledu na ranec vysloužené odměny se k němu přidala radost. Došla k chalupě. Zase to tu vypadalo líp. Pavouci z oken zmizeli a sklo bylo čisté jako zrcadlo. Děti vyběhly ven a holčička jí pohladila ruku.
8: Vítám vás, babičko.
0: Zase jí to divně poskočilo v hrudi, zrudl jí nos a když se podívala do svého střepu, viděla překvapeně, že se jí nos zmenšil, zmizely chlupy a černé skvrny a žlutá pleť začala bělat. Zatopila, rozdělila jídlo a když děti uložila, napadlo jí, že je tu nemůže schovávat před světem.
9: Zítra vás dovedu do školy, děti, než půjdu do práce.
0: Řekla starostlivě a slyšela, jak její hlas zněl lidsky a teple. V noci zase tvrdě spala, protože byla unavena prací. Ráno čile vstala a vypravila děti. Vedla je za ruce, ale před školou zaváhala.
9: Když se vás bude někdo ptát, kde bydlíte, řekněte, že u babičky. Hezky se učte a odpoledne tady na vás počkám.
0: Děti vděčně kývly a holčička jí zamávala naschledanou. Čarodějnice zase drhla podlahy a schody. Už ji ani záda nebolela, ani kolena netlačila. Pořád viděla tu dětskou ručičku, která jí zamávala naschledanou. Odpoledne čekala před školou s rancem uzeného a másla. Tak to šlo celý měsíc. Čím víc dřela, tím byly její ruce bělejší a brzy dostávala za svou práci i peníze. Děti byly veselé a chalupa plná života. A jaro vtrhlo prudce i do nejzapadlejších koutů lesa. Jednoho dne tu čarodějnice stála a rozhlížela se na všechny strany. Co se to jen stalo? Její chaloupka se leskla jako nová, trámy se narovnaly a mech zmizel. Všechna ohavná havěť odletěla, listí odvál prudký vítr i z okapů a kolem dokola, kde to dřív bylo černé a bažinaté, zelenal se nyní trávník a mech. Co bys krok udělal, vyrážely všade hvězdičky podlešek, sasanek, bledulí a plicníků. Stromy kývaly větvemi, jako by ji zdravili, a když se doma podívala do svého střepu, viděla v něm tvář mladé a hezké ženy. Její halena byla čistá a vyžehlená, vlasy v pořádku a do oken svítilo tolik slunce, že je stromy nemohly zastínit. Ptáci zpívali a nebáli se přiletět na její okno, protože divoké kočky byly dávno ty tam. Umyla podlahu, uklidila, vyprala dětem povlaky a když se jí natrhl sypek, viděla, že je uvnitř sněhobílé peří. Vydechla blaženě. A pod čistou halenou jí tlouklo lidsky a teple srdce. Měla nyní pevné místo na statku, kde už nepoznali, že byla ohavnou babiznou. A kdykoliv přišli děti, radovali se s ní. Z jara a z čisté útulné chaloupky.
8: Ty jsi hezká,
0: řekla holčička a chlapec se na ní díval jako uvidění. Byla v rozpacích a sklonila hlavu.
9: Pojď, babička ti navařila polévku a napekla placky z povidly.
0: Řekla tichým, milým hlasem. Chlapec přišel k ní a děvčátko se přitulilo z druhé strany.
8: Už nevypadáš jako babička. Asi tak hodná a hezká. Budeme ti říkat maminko.
0: Řeklo děvče vážně. Ženě vytryskly slzy štěstí a když políbila svěžími ústy obě děti, cítila, že je vykoupena a zbavena svého prokletí.

Lichožloutné ségry bošky, labužníky jen na ponožky. Přišel k nám už před loni a nic mu tak nevoní, jak ponožky její, vážně nic jiného nejí. Jenom jednou za to

0: sudá lichá. Sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Pavel Šrut, Lichožrouti. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška.
1: Hihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno.
1: Nebo je?
0: Těžko říct, lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.

0: Kouzelná loď. Byl jednou jeden král a ten měl to nejpodivnější přání pod sluncem.
1: Ať mi postaví loď, která by dokázala plout po vodě i po zemi.
0: Tak královský kancléř poručil, aby po celé říši heroldové rozhlásili.
1: Kdo dokáže králi postavit takovou loď, která bude plout po vodě i po zemi, dostane za ženu princeznu a stane se králem.
0: Tahle zpráva se donesla i jednomu bohatému majiteli pily, který měl 3 syny. Zavolal si je a řekl, vynaložím vše, co mám, jen když jeden po druhém zkusíte takovou loď postavit. Synové se měli k hašteření a strkání, nemohli se shodnout, který z nich první vyzkouší takovou loď postavit, až nakonec otec rozhodl, že začne ten nejstarší. Tak se syn vydal z pacholky do lesa, aby tam pokáceli dřevo, které potřebují ke stavbě lodi. Měli už srovnánu pěknou řádku krásných jedlí, když lesní pěšinou přicupital nějaký stařík a prosil o kousek chleba. Mladý pilař mu ale řekl, mám chleba jen pro sebe a své lidi. Tobě nedám nic.
2: A co to tu se svými lidmi děláš?
0: Zeptal se stařík.
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: zavrčel na něj mládenec.
2: Toho Boh dá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A jak řekl, tak se také stalo. Pracovali dlouho, ale loď postavit nedokázali. Když přišel nejstarší syn domů s prázdnou, vypravili do lesa toho prostředního. Slunce se sklánělo za horu a mladý pilař si chtěl zrovna z pacholky trochu oddechnout, když tu přišel stařík a prosil o chleba.
1: Pro cizí lidi žádný chléb nemám,
0: dostal odpověď. Na to se stařec zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: odvětil mládenec.
2: Toho Boh dá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A měl pravdu. Také prostřední syn musel po zbytečné námaze od díla upustit. Teď přišla řada na Honzu, toho nejmladšího. Svolal dělníky, vytáhli do lesa a tam přiložil ruku k dílu i on. V podvečer k němu přišel stařík a prosil o kousek chleba. Rád vám kousek dám, řekl Honza. Sedněte si sem, ke mně. A podal mu chleba a sýr a naplnil mu pohár vínem. Stařec poděkoval a po chvilce se ho zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
0: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi.
2: Tak, tak,
0: pravil ten muž.
3: Moji 2 bratři se o to již pokoušeli, ale nedařilo se jim,
0: vyprávil Honza.
3: Stařec pokývnul.
2: Já vím, také ty to nikdy nedokážeš, ale protože jsi z vás 3 bratrů ten nejlepší, budeš mít to štěstí, aby ses o princeznu ucházel. Přijď za 3 dny na toto místo a v tuto hodinu a já ti takovou loď dám.
0: A opravdu, když tam Honza přišel, byl tam stařík i kouzelná loď, co pluje po vodě i po zemi. Chasník byl samou radostí bez sebe.
2: No, nastup si, řekl stařík, a šťastnou cestu.
0: Dříve než se Honza ohlédnul, aby svému dárci poděkoval, tento zmizel. Tak vstoupil na loď a vydal se bez váhání na cestu do královského města. Když plul vodou a zemí, uviděl u lesa stát lovce, který mířil puškou někam do nebes. Honza zastavil loď a zeptal se ho, na co míříš, příteli?
4: Lovec mu odvětil, chci střelit toho vrabce, který sedí za vsí na kostelní věži.
0: Honza mínil, to přece není možné. Ale lovec ho usadil,
4: touhle puškou trefím každého ptáka, který bude 400 hodin cesty odtud.
0: Nechceš jet se mnou? Zeptal se Honza.
4: No, to bych rád, ale nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl mu Honza. Tak se lovec posadil k němu do lodi a jeli dál společně. Nebyli dlouho na cestě, když narazili na ležícího muže, který měl obrovské ucho přitisknuté k zemi. Honza zastavil loď a ptal se, co pak si to počínáš tím uchem?
5: Pšt, poslouchám, co si říkají perníkářky v Bagdádu.
0: Tak si poslechni, co říkají na královském zámku, prosil Honza. Velkouchý chvíli naslouchal a pravil.
5: Vyprávějí si o potřeštěném královském přání. Prý, kdo umí postavit loď, která pluje po vodě i zemi. Královský ministr říká, že něco takového je nemožné.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
5: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza, nechal ho nastoupit a jeli dále. Brzy potkali jiného muže, který měl na nohách obrovské holínky. Honza zastavil loď a ptal se toho muže, proč máš tak velké holínky? Muž odvětil,
1: v těch holínkách jsem rychlejší než vítr.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
1: No to bych rád, ale já nemám žádné peníze, abych ti zaplatil cestu.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza a jel s nimi i běžec. Za nějakou chvíli uviděli u cesty stát čtvrtého muže, kterému z podolku koukala obrovská dřevěná zátka. Tomu se Honza velmi podivil, zastavil loď a zeptal se, proč tam máš zastrčenou tu zátku?
6: To má svůj dobrý důvod,
0: odvětil ten muž.
6: Neboť, jelikož, protože kdybych tu zátku vytáhnul, mohl bych, podělat celé království,
0: Aha, řekl mu Honza. A nechceš jít se mnou?
6: To bych rád, ale já nemám žádné peníze a mnoho s ním.
0: Peníze nepotřebuješ, řekl Honza. Jen pojď s námi. Tak muž se zátkou nastoupil na loď a jeli na královský dvůr. Když Honza připlul na zámek, předal loď i se čtyřmi muži do péče strážím a sám šel rovnou ke králi. Dvorně se uklonil a řekl, pane králi, dole mám loď, která dokáže plout po vodě i po zemi. Tu se král zeptal,
2: sám si ji vyrobil?
0: Ano, odvětil Honza.
2: Tak mi to dokaž. Kus z té lodi vyřízni a pak to oprav,
0: poručil mu král.
3: Já jsem tu loď celou postavil. Proč bych ji teď měl ničit a pak opravovat?
0: To neudělám, odvětil Honza. Když se král tímhle způsobem Honzy nezbavil, nechal povolat kancléře a radil se s ním, co si počnou, neboť králi se vůbec nechtělo dát svoji dceru za ženu nějakému hlupákovi. Kancléř mu poradil.
2: Musíte mu dát nesplnitelný úkol. Řekněte, že mu dceru a říši nedáte dřív, dokud to nesplní.
1: A jaký úkol myslíš, aby byl nesplnitelný? Zeptal se král.
2: Pošlete ho ke studni, která odtud leží 300 hodin cesty, aby vám z ní za 3 hodiny přinesl plný džbán vody. Myslím, že od ženitby pak rád upustí.
0: Tato rada se králi líbila. Nechal si zavolat Honzu a řekl,
2: poslouchej, musíš mi nejprve přinést džbán vody ze studny, která leží na hranicích mé říše. Budeš-li zpět během 3 hodin, dostaneš moji dceru a staneš se králem.
0: Staníš se, řekl Honza a pospíchal na loď za svými druhy.
2: Natáhni svoje holínky,
0: volal na běžce a poslal ho pro vodu.
2: Běžec utíkal jako vítr ke studni, naplnil džbán a chtěl se hned obrátit na zpáteční cestu, ale pak si pomyslel, času máš dost, chvíli si odpočineš.
0: Položil se pod strom a usnul. Uběhly 2 hodiny a Honza stál na lodi a čekal a čekal, ale běžec nikde.
5: tu řekl tomu velkouchému. Poslechni si, kde běžec vězí.
0: Velkouchý položil ucho na zem a chvíli poslouchal.
5: A usnul u studny. Slyším, jak tam chrápe.
0: Tu popadnul lovec pušku. Nabil štěrčíkem a střelil tomu z páči těsně kolem hlavy, až mu ty kamínky zasvištěly kolem uší. To běžce probudilo. Utíkal dál a přiběhnul právě včas. Honza vodu zanesl králi a žádal dceru a království. Nyní byl král opět v úzkých, neboť by si nepomyslil, že Honza přinese vodu ze studny tak rychle. Protože ale žádné východisko neviděl, zeptal se:
7: Nechtěl bys místo princezny a mojí říše třeba zlato?
0: Honza odvětil: To může být, ale chci tolik zlata, kolik unese moje loď. Tomu král přislíbil, ale potají se nechal zavolat kancléře a řekl:
7: Jakmile Honza vypluje, pošlete za ním regiment husarů, aby to zlato zase hezky vzali.
0: Mezitím nosili královští sloužící tunu zlata za tunou. Když byla loď naložená, vydal se Honza i se svými pomocníky na zpáteční cestu. Když projížděli městskou bránou, řekl Honza velkouchému: Ještě jednou si poslechni, co se povídá na zámku. Velkouchý chvíli poslouchal a pak pravil:
5: Král vyslal zrovna regiment husarů, aby nám to zlato vzali a přinesli králi zpět.
0: Netrvalo dlouho a rudá jízda byla tu. Honza zavolal na muže se zátkou: Co myslíš? Mohl bys těm husarům ukázat svoji odvrácenou tvář a vytáhnout zátku? I to bylo zbytečné ptání. Muž vytáhnul zátku a tuto z něj vyletělo jako ohnivý plamen a rovnou na ty husary. Zřídilo je to tak ošklivě, že to dlouho nevydrželi, obrátili koně a tryskem se hnali zpět na zámek. Honza i se svými druhy dopluli šťastně a nerušeně domů, kde si to zlato spravedlivě rozdělili a každý měl tolik, že byl po celý svůj život zaopatřen.

0: Paddington se zhluboka nadechl a hlasitě zaklepal. Nikdo se neozval. Tak zaťukal znovu. Když se stále nikdo neozýval, opatrně packou otevřel dveře.
1: Jděte pryč, ozval se hluboký hlas. Nechci nikoho vidět.
0: Paddington nakoukl za dveře. Sir Chestmere ležel natažený na gauči. Vypadal unaveně a naštvaně. Otevřel jedno oko a podíval se na Paddingtona.
1: Žádný autogram vám nedám, zavrčel.
2: Já váš autogram nechci.
0: Paddington se na něj přísně zadíval.
2: Nechtěl bych váš autogram, ani kdybych tu měl sešit na autogramy. A já navíc žádný sešit na autogramy nemám. A máte to.
1: Vy nechcete můj autogram?
0: Sir Chestmere se překvapeně posadil.
1: Ten přece chtějí všichni.
2: Já ne, prohlásil Paddington. Přišel jsem vám říct, ať vezmete svou dceru zpátky.
0: Posledních pár slov trochu spolkl. Připadalo mu, že od chvíle, kdy slezl z pódia, se herec nafoukl do dvojnásobné velikosti a že každou vteřinou vybouchne. Sir Chestmere se chytil za hlavu.
1: Vy chcete, abych vzal dceru zpět?
0: Zeptal se nakonec.
2: Přesně tak, ujistil ho Paddington. A jestli to neuděláte, myslím, že by mohla klidně jít bydlet k Fouskovým.
0: Sir Chestmere Košata si nepřítomně prohrábl vlasy a pak se štípl.
1: K Fouskovým, opakoval jako ve snu.
0: Zuřivě se rozhlédl po pokoji a pak se vrhl ke dveřím.
1: Sáro, zavolal hlasitě. Sáro, okamžitě sem přijď.
0: Couval po pokoji, až ho od Paddingtona bezpečně dělila pohovka.
1: Drž se ode mne, medvěde,
0: řekl dramaticky a pak na Paddingtona zamžoural, protože byl trochu krátkozraký.
1: Jsi medvěd, nebo ne?
0: Dodal.
2: Přesně tak, potvrdil Paddington. Z nejtemnějšího peru.
0: Sir Chestmere se zadíval na jeho baret.
1: V tom případě, řekl, aby získal čas, bys měl vědět, že u mě v šatně je zakázáno nosit zelenou. Což pak nevíš, že zelená v divadle přináší smůlu? Okamžitě si tu čepici sundej.
2: To není moje chyba. Chtěl jsem si vzít svůj normální klobouk, začal vysvětlovat, když v tom se rozletěly dveře a vešla dáma jménem Sára.
0: Paddington okamžitě poznal, že je to dcera Sira Chestmere ze hry.
2: Nemáte se čeho bát, řekl jí. Přišel jsem vás zachránit.
3: Cože jste přišel?
0: Dáma se zatvářila překvapeně.
1: Sáro!
0: Sir Chestmere Košata vylezl zpoza pohovky.
1: Sáro, zachraň mě před tímhle šíleným medvědem.
2: Nejsem šílený,
0: rozhořčil se Paddington.
1: V tom případě mi laskavě vysvětli, co děláš v mé šatně.
0: Zaburácel slavný herec. Paddington si povzdychl. Někteří lidé jsou příšerně nechápaví. Trpělivě jim všechno znovu vysvětlil a když skončil, zaklonila Sára hlavu a rozesmála se na celé kolo.
1: Jsem rád, že ti to připadá vtipné, řekl Sir Chestmere.
2: Ale miláčku, což pak to nechápeš, zeptala se ho. To je ohromná podsta. Tady Paddington doopravdy uvěřil, že jsi mě vyhodil z domu bez jediné pence. To jen dokazuje, jaký jsi skvělý herec.
0: Sir Chestmere se nad tím zamyslel.
1: Zavrčel. Poměrně pochopitelný omyl předpokládám. Vypadá jako nesmírně inteligentní medvěd, když se na něj tak dívám.
0: Paddington zmateně pohlížel z jednoho na druhého.
2: Takže vy jste to celou dobu jen hráli?
0: Zaváhal. Dáma se sklonila a vzala ho za packu.
3: Samozřejmě, zlatíčko, ale bylo od tebe moc milé, že jsi mě přišel zachránit. Nikdy na to nezapomenu.
2: Já bych vás doopravdy zachránil, kdybyste chtěla,
0: ujistili Paddington. Sir Chestmere si odkašlal.
1: Zajímá tě divadlo, medvěde? Zeptal se.
2: Ano,
0: odpověděl Paddington.
2: Moc, jen mi vadí, že se musí za všechno tolik platit. Až vyrostu, chci být herec.
3: Sára vyskočila. Čest míre, drahoušku, řekla a podívala se na Paddingtona. Mám skvělý nápad. Pošeptala něco Siru Čestmírovi do ucha a ten se zadíval na Paddingtona.
1: Je to trochu nezvyklé, zamyslel se, ale za pokus to stojí. Určitě to za pokus stojí.
3: Přestávka se zatím chýlila ke konci a Fouskovi začínali být nervózní. Je mi náčku, bědovala paní Fousková, kam jen se poděl.
1: Jestli si nepospíší, dodal pan Fousek, nestihne začátek druhého jednání.
3: V tu chvíli někdo zaklepal na dveře a uvaděčka jim podala vzkaz.
2: Jeden mladý medvěd mne požádal, abych vám tohle doručila, oznámila. Prý je to velmi naléhavé.
1: Děkuji, řekl pan Fousek a dopis otevřel.
2: Co se tam píše? Zeptala se paní Fousková úzkostlivě. Je v pořádku?
1: Podal jí ho.
2: Já z toho tedy nejsem dvakrát moudrý.
3: Paní Fousková se na vzkaz podívala. Byl napsán tuškou a ve spěchu stálo tam.
2: Dostal jsem velmi důležitý úkol. Paddington. P.S. Povím vám o tom později.
1: Co to má pro všechno na světě znamenat? Zeptala se.
2: To by nebyl Paddington, aby se mu nepřihodilo něco zvláštního. Já nevím.
3: Pan Fousek se uvelebil na sedadle a světla zhasla, ale nenechám si tím kazit hru.
2: Doufám, že druhá půlka bude lepší než ta první, prohlásil Jonatán. Ta první byla hrozná, vždyť ten chlap pořád zapomínal repliky.
3: Druhá půlka opravdu byla mnohem lepší než ta první. Od chvíle, kdy Sir Čestmír vkročil na pódium, bylo publikum jako v tranzu. Odehrála se s ním obrovská změna. Už se mu nepletly repliky. A lidé, kteří první polovinu pohoršeně pokašlávali, teď seděli zpříma a viseli na každé v jeho slově. Když na konci druhé poloviny dcera padla Sir Čestmírovi do náručí a spustila se opona, obecenstvo vybuchlo nadšením. Opona se zase zvedla a celý soubor se šel uklonit. Pak se znovu zvedla, ukláněl se jen Sir Čestmír se Sárou a potlesk neustával. Nakonec vyšel Sir Čestmír dopředu a zvedl ruku, aby zjednal ticho.
1: Dámy a pánové, prohlásil, mnohokrát vám děkuji za tak bouřlivý potlesk. Opravdu jsme vám velmi vděční. Ale ještě než odejdete, rád bych vám představil nejmladšího a nejdůležitějšího člena našeho souboru. Je to mladý medvěd, který nás přišel zachránit.
3: Postoupil ještě blíže k okraji jeviště, kde byla budka pro nápovědu a zbytek jeho proslovu zanikl v napjatém šumu. Sklonil se k budce, chytil Paddingtona za packu a zatáhl. Z díry se vynořila medvídková hlava. V druhé packe svíral scénář hry.
1: Pojď se mnou, Paddingtone, vyzval ho Sir Čestmír. Pojď se uklonit.
2: Já nemohu, vydechl Paddington. Myslím, že jsem tu uvízl.
3: Bylo to tak. Uvízl v budce. A bylo potřeba mnoho kulisáků, hasičů a másla, aby ho dostali ven, dlouho poté, co obecenstvo odešlo. Ale i tak ho bylo vidět dost na to, aby se mohl otočit a zamávat nadšenému davu baretem, než opona spadla naposledy. Kdyby o několik večerů později někdo vešel k Paddingtonovi do pokoje, našel by ho, jak sedí v posteli se sešitkem, nůžkami a lepidlem. Lepil si fotku Sir Čestmíra košaty, kterou mu mistr podepsal Paddingtonovi s vřelým díkem. Měl tam také fotku herečky Sáry a svůj nejcennější majetek, ústřižek z novin, kde v titulku článku o nové hře stálo Paddington zachránil večer. Pan Pelich mu řekl, že ty fotografie jsou pravděpodobně poměrně cenné, ale medvídek se je poté, co to důkladně promyslel, rozhodl neprodávat. Konec konců mu Sir Čestmír Košata vrátil těch 20 pencí a k tomu přidal i jedno divadelní kukátko.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Vítek Frantíků trochu povyrostl. Už nejezdil na koloběžce, ale naučil se jezdit na kole. Nejprve pod trubkou, jak to dělají všichni kluci, co ještě nedosáhnou ze sedla na pedály, ale pak už dovedl i nohu přehodit a šlapat ve stoje. Pak mu dokonce starší bratr dovolil, aby si sedlo snížil a upravil pro sebe a Vítek byl v sedmém nebi. Jednou si ho zavolal tatínek a povídá, dneska nepřijel pan Hetfleisch z Ratibořic se vzkazem. Zajeď tam a zeptej se ho, kolik rohlíků budou chtít zítra na zámek a cestou dej pozor, nejezdí jako blázen. To byla tatínkova obvyklá propovídka. Každý, kdo nejel důstojně a váženě, jako jezdíval on, jel jako blázen. Vítek si připumpoval přední kolo a vyrazil. Cesta nejdřív klikatí po rovině, v sousední vesnici, která se jmenuje Zblové, je pěkný kopeček dolů a za hospodou na Králíku zase nahoru. A pak přijde ve Zlíči křižovatka. Vlevo se jede do České Skalice, vpravo nahoru na Žernov, ale rovnou za nosem, jak říkával tatínek, do Ratibořic. Přejede se most přes Úpu a asi na zámku. Vítek tu cestu dávno znal, však tudy několikrát šel s tatínkem, nebo s ním dokonce jel v lehkém voze v Kocandě, do níž byla zapřažena jejich kobyla Fuxa. Ta cestu taky znala a bez vyzvání zastavovala všude, kam tatínek rozvážel pečivo. Panečku, rohlíky, housky, chleba, suchary nebo preclíky, ty uměl Vítkův tatínek upéct tak, že jim nikdo neodolal a každý si je chtěl honem koupit, jen mu zavoněli pod nos. Není se co divit, že si pro ně posílal i pan princ Šamburák, když byl přes léto v Ratibořicích. Vítek si vzpomněl, že kobylka Fuxa zná cestu tak dokonale, že sama zastaví u každé hospody nebo krámu, kam tatínek dodává pečivo, i když tam třeba zrovna nic neveze a jede někam úplně jinam. To pak musí seskočit z Kocandy, znovu nasednout a mlasknout, jinak se Fuxa nerozjede, protože je zvyklá, že u každého zákazníka někdo z vozu seskočí, donese dovnitř koš s pečivem, vrátí se, nasedne a mlaskne. Bez toho seskočení a nastoupení to prostě nejde. Taková je naše Fuxa chytrá kobylka, myslí si Vítek, když šlape do pedálů u Ratibořického zámku. Už je skoro u brány, když v tom z druhé strany přijíždí taky na kole jakási starší paní celá v černém. Dlouhá sukně se jí div nezamotá do řetězu. Kdo pak to asi je? Vítek pozdravil. V tomhle kraji pozdraví každý kluk i každá holka starší osobu, i když ji třeba neznají. Tenkrát tomu aspoň tak bylo. Paní se skočila z kola, podívala se na Vítka, jako se ženské obvykle dívají na pavouka, co si zavrčela a pak nevraživě spustila. Tady se nesmět jezdit na kolo. Tady nejezdila. Tady, že se nesmí jezdit? To Vítek slyší poprvé. Nedal se. Vždyť tu je cesta. Tady ne cesta. Tady park. Tady nesmět jezdit na kolo. Opakovala ta dáma jakousi haťmatilkou, které však Vítek rozuměl, protože podobně mluvil i ratibořický štolba pan Hetfleisch. Ale vy jste tu přece taky jela. Tak jak to, že se to nesmí? Vítek nebyl z těch, kteří se dají jen tak umlčet. Dáma dupla nožkou. Pofidám tady nesmět jezdit na kolo. A opřela svůj parádní bicykl o zeď brány. Pak odšustila dovnitř zámku. Vítek z toho zůstal paf, jak někdy říkával tatínek, když ho něco překvapilo. Nemohl pochopit, že někdo, kdo sám jede na kole, zakazuje druhému to též. Kdo byla ta bláznivá ženská? Na to se musím zeptat pana Hetfleische, umiňoval si Vítek. A taky, že se zeptal. Když pana Hetfleische našel a vyřídil, co tatínek uložil, řekl mu o příhodě před bránou. Pan Hetfleisch se jen usmál a řekl, to nic, Fítek, to si nevšimla. To byla jen naše Fräulein Princezna. Nic si z toho nedělat. A postravovat tatínek, že si pro ta rochlíka sejtra sama půjdu přijet, ja? A plácl Vítka po zádech na rozloučenou. Tak tedy princezna? Vítek vedl své kolo parkem, naskočit se přece jenom neodvážil a byl jako omámený. Tohle prý byla princezna. A kde měla zlaté vlasy, jako mají všechny princezny, co znám z pohádek? a kde měla hvězdu na čele, zlaté střevíčky, sukni z hedvábí a krajek, kde měla smaragdový prsten. A jestli to byla opravdu princezna,

vyštělá, vzdělaná, stará se o školy a nemocnice v celém kraji, jen ta čeština jí moc nejde. A nemá ráda, když se v parku jezdí po trávníku na kole, dodal tatínek. Ale já jsem nejel přes trávník. To ona ovšem nemohla vědět. No, ukončil tatínek, aspoň se seznámil s naším panstvem. Ale podruhé, až půjdeš parkem, raději z kola slez. No, ona tam tudy přece jela, pokusil se ještě jednou zavzdorovat Vítek. Jo, milý zlatý, řekl tatínek, budeš si muset zvyknout, že jsou věci dovolené a nedovolené. A ty dovolené jsou dovolené jenom někomu a jinému ne. A ty musíš náramně dobře koukat, kam patříš. Jinak se v životě dostaneš do maléru na to, tata. Tohle byla navídka tuze učená a složitá řeč. Vůbec nic nechápal. Jen si zapamatoval, že příště bude muset Ratibořickým parkem kolo vést a že i princezny stárnou, až jsou z nich nakonec zamračené staré ženské, o nic lepší než třeba paní Divecká, co slouží v hospodě u Mětínků. Až na ty školy a nemocnice ovšem. Tohle poznání o neúprosném běhu života a o stárnutí princezen zapůsobilo na Vítka takovou silou, že opustil svůj klukovský sen stát se jednou princem se zlatým mečem anebo aspoň králem se zlatou korunou a začal si usilovně přát stát se strojvůdcem na lokomotivě. Strojvůdci si jedou po kolejích, kam chtějí, mínil Vítek, a nikdo jim nezakazuje, aby tudy nejezdili, když tam tudy jedou i jiní. A tak jsme možná přišli o jednoho prince, nebo aspoň krále. Ale jestli se Vítek stal opravdu strojvůdcem, to na mou duši nevím. Za to vím, že ani žádný strojvůdce na světě nemůže jet, kam se mu zlíbí, jak si to tenkrát představoval Vítek.

0: tram, tram, ta, tram, tram, ta, bum, bum, bum, bum, bum. Neběhej mi do cesty a zůstanu vzadu. Trý, drý, kolili, kolili. Ticho, kdo to tak divně dělá klarinet?
1: Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky.
0: To se všichni zarazili. Byla to dlouhá řada broučků, každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy držel slámku jako nějakou trumpetu a všichni koukali s vykulenýma očima na velikého brouka, který jim dělal kapelníka a rozčiloval se. Ty hloupý broučku, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak. Tak jako tudlí, dudlí, málo, nudlí. Tak přece hraje klarinet. Milý brouček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Hrál tudlí, dudlí, hrnec, nudlí. Dost, dost, dost. Budeš dělat raději buben, řekl velký brouk. Kdy ty všechno zmotáš, ty bys nám dal s těmi nudlemi. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček. No, tak vidíš. Ach, to se to všem líbilo. Ten veliký brouk si uměl pěkně hrát. A hned spustili celou kapelu. Zin, zin, dratata. A Toníček do toho mlátil na hrníček, až to hřmělo blízkým lesem. Veliký brouk s papírovou čepicí a s velikým chocholem šel vpředu, rozháněl se kapelnickou holí a za ním šla celá kapela malinkých broučků.

0: blázen ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii.
1: Že se nestydí, takový dospělý brouk a hraje si jako malé dítě, hubovala jedna nažloutlá mandelinka.
0: A vůbec by se to nemělo buchví jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus, zahučel černý brouk potemník, který se probudil v černé díře. No a teď se vlastně ta hloupost začala. Veliký brouk, ten bláznivý brouk pytlík, nechal muziku muzikou a začal si hned hrát s malými broučky na vojáky. A broučci a broučata, zavolal a ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce. Tam je černý nepřítel, do něho. A hned si zaveršoval. Chyťte pušky, kulomety, zamište hned do poplety. No to se ví, broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které dříve troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli. Bác, bác, bác. No, samozřejmě jen tak pusou. A teď hurá, vykřikl veliký brouk a vrhl se proti potemníkovi. Broučci za ním a jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také. A říkal si, bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček. A tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nechumelilo. No co vám mám povídat, to byla mela. Ještě štěstí, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrali honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Jinak nevím, co by byl potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky.
2: Pane potemníku, na mou duši, že vám toho pytlíka chytíme a to pak uvidíte, jak mu vycinkáme,
0: chlácholili všichni potemníka. Ba dokonce se k tomu namanul i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně. A hned se začal nabízet, že opravdu pytlíka polapí.
2: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
0: A chtěl se hned rozletět. Ale to víte, než se chroust rozletí. Pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval. Až z toho potemník usnul jako malé děťátko.
2: No, tak já tedy nepoletím, když nechcete,
0: řekl chroust, když potemník začal chrápat a odešel pytlíka hledat pěšky.

0: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho:
1: stalo se něco tvému bratru Krexovi?
2: O, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
0: Malá čarodějnice však řekla:
1: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
0: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
3: Jsou tam! Krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
0: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm. Skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
1: Hej, vy tam,
0: volala malá čarodějnice.
1: I hned slezte dolů.
0: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka, a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
1: Tak dobře, tak vy tak,
0: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku. Volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
4: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců.
1: Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo.
0: No to se jim dobře stalo. Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích.
5: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
6: My nemůžeme,
0: naříkal Pepek Ševců, a Béďa Krejčích brečel.
6: My jsme přirostli, nejde to.
0: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
7: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
8: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
9: Jistě. Jablonecká bižutérie, čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já, povídáme, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
8: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
9: Já povídám, písek! Chlapi, copak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten Vyvrhel, nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
8: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
9: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
8: Můžu?
9: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy. Himmel, Laudon? A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
8: Hergot, tady se ale blbě přednáší to.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce,
0: zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel, paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Haló, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo? Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš?
3: Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný. Ale tak malinký, že mu říkáme paleček.
1: Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím,
0: navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtil hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku, prodej mě,
0: rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili. A dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších, Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jimi lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí 3 bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni 3. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí. Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazil ji spratkovi Muradovi do břicha. Přibouchl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak. Který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem. Máte tu vedro k zalknutí. Který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavolali očité svědky. Propích, ale jako kerej, no to je... No jeden z nich to musel být, ale Honenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten... Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymásili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit. Třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořalkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. 2 dny se mu ještě kouřilo z uší, takže museli odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořalka. No zbraně a kořalka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjakživa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inad došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inad. Siahuk dobře věděl, že by to Inad za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni: otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale zasudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil. Máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík na hout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým. Pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý cechíny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytle a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa druhého a když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
2: A to udělal, dobře paní, ale a je to nějaký syčák mazaná a ho mrsknu daleko, daleko od břehu.
1: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro dva cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po dvou studených lázních v Tigridu? Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan a popad vyjeveného babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů. Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky. Ten už se k vám nevrátí, smál se Hasan, když to vyprávěl babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla babekanová, to byl můj muž. Co si to všechno nemyslíš, bábo? Abys mě nemusela zaplatit dlužny dva cechiny, zlobil se Hasan. Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže. Neplatil ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, záplaveš si taky, ropucho. Popatí za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pustu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: pusťte mě šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčilil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně na mol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubíjec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslil, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát. A honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skoučí studem i zlosti, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chechtá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapá, zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel Nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k Nubici. Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inad odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dá rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé. Byly mladé a krásné. A byly přístupné. přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení, s radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavila smál a pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořalku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak, záviděli jim.

Hory Fuji. Pohádka japonské poštovní známky. Výrobce zrcadel v městě Edu měl syna, ale otcovo řemeslo se chlapci valně nelíbilo. Postavím se před zrcadlo a v zrcadle se ukáže můj obraz. Poodstoupím od zrcadla a obraz zmizí. Chtěl bych se vyučit umění, které obraz uchová. Tak vstoupil Katsushika Hokusai, jak se chlapec jmenoval, do dílny mistra Shunsho, tiskaře a učitele kresby. Pod jeho vedením kreslil na papír návrhy divadelních kostýmů a tisků podobizny herců a hereček. Ale ani tady se mladíkovi nelíbilo. Papír, i když nese obraz všelijaké rozmanité krásy, je smrtelný. Rozhodl se proto, že se vyučí umění uiko-e. Umění uiko-e bylo umění vznešené. Buddhističtí mniši vyřezávali výjevy z Buddhova života do dřevěných špalíčků a ty přetiskovali jako doprovodné obrázky k textům posvátných náboženských knih. I když je papír smrtelný, obraz vyřezaný do dřeva má život delší a dá se tisknout znova a znova na další papír. Obraz, byť výjev ze života pomíjivého, prchavého, zůstane ve dřevě jako stálé poselství o tom, co umělec řezbář viděl a cítil. I vstoupil mládenec do dílny, kde se rodily knihy. Rodili se ze souhry čtyř. Malíř maloval, rytec ryl kresbu do dřeva, tiskař přetiskl dřevořezbu na papír a vydavatel se postaral o konečnou podobu knihy. Mladík byl v tiskařské dílně malířem i dřevorytcem. Kreslil tenkým štětcem na hedvábný papír, ten nalepil na špalíček sakurového dřeva a pak svou kresbu do dřeva přeryl. Tiskař přenesl dřevořezbu na papír s vlákem čínského papírovníku. Vybarveny do barevné krásy byly ty listy příbuzné kráse japonské přírody, proměnlivé od jara do podzimu i jemné jako brokátové látky. Postavy dřevorytů ožívaly v mysli mladého umělce v příběhy.

skutkových světů. Květy na jejich kimonech se rozvíjely, voněly, měnily se v zahrady plné kouzel a mladý umělec zatoužil vyjít z dílny zavisněnými příběhy ven do široké krajiny. Tak se stal tulákem v ostrovní říši. Společníky mu byli štětec, tuš, ostrý nožík, souprava dlátek s hlubšími i jemnějšími žlábky a dřevodala spanilá sakura. V pohádkové říši, kam se odstěhoval z obyčejného světa, rozprávěl s vílami, které si hráli ve vodopádech, až doputoval k posvátné hoře Fuji. Když se chystal nakreslit horu, aby přenesl její podobu na špalíček sakury, poslala k němu hora spanilou dívku. Umělci se zdála krásnější než všechny gejši, které v čajovnách nalévali unavenému poutníkovi čaj. Dívka řekla, jsem poselkyně hory Fuji. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, abys nedělal marnou práci. I když tvé nožíky mají jemnost a ostří měsíčního paprsku, nedokážou vyrýt do dřeva krásu hory Fuji. Katsushika Hokusai odpověděl. Vyřiď své paní hoře Fuji, že umělce vábí krása tím víc, čím těžší je ji dostihnout. Podíval se k hoře, která vstávala do nebeské modři, jakoby tanečnice zdravila zdviženými pažemi vycházející slunce. Fuji je krásná. Vybarvím jí suknici sytě červenou barvou tan a zasněženou hlavu vybarvím jemně růžovou barvou beni. Slunce ji oprášilo zlatým pelem. Až přitisknu dřevoryt na hedvábný papír, popráším list měděnými pilinami. Pokračoval v práci a sám se podivoval tomu, jak se od hodiny k hodině podoba hory mění. Však už tu byla poselkyně znovu. Lidiči krásy, moje paní hora Fuji, posvátná všem lidem ostrovní říše, se zlobí černým hněvem. Umělec odpověděl. Hněv tvé paní je černý jako vlasy gejš a blesky z něj trčí jako jehlice, jež poutají účesy žen. Pro větší lesk jsem namíchal barvu s kryhem. Zálibně se díval na první i druhý list s obrazem hory Fuji. Hora Fuji po ránu, Fuji před bouří. Krásná v obojí podobě. Než slunce přeplulo oblohu, byla u Katsushiky víla poselkyně s třetím vzkazem. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, aby ses nepokoušel uvěznit její krásu v dřevěném obraze. I kdyby ti sakura dala dobré dřevo a ty si je vyhladil do hladkosti zrcadla, nebude vězněm hora Fuji, ale

oči pro její krásu. Miluji horu Fuji, řekl Víle. Má paní, hora Fuji ti posílá poslední varování. Chceš-li být doživotně milencem hory, věz, že má paní je žárlivá, promění na tvých obrazech vlny mořských příbojů, které si maloval v ramena chobotnice a těmi zahubí každou krasavici, kterou bys budoucnu namaloval. Umělec odpověděl, teď neruš, chci zachytit horu Fuji v převleku z měsíční záře. Buď tedy doživotním vězněm hory Fuji. Tak se stal dřevorytec Kasushika Hokusai doživotním poutníkem za krásou hory Fuji. Když byl na konci své životní pouti, zůstalo po něm album 100 podob hory Fuji a poslední vzkaz hoře. Má paní Fuji, chtěl jsem ve dřevě zachytit krásu té země, již si císařovnou. Síly mi vyschly a suchý, lehčí než podzimní list, se vznesu do volnosti. Zůstaneš věčně krásná a listy v mém albu jsou odleskem krásy prchavý.

ale jeho podoby hory Fuji se dostaly na japonské poštovní známky a jejich bezpočet. A na všech

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Nejelo se na Jitřenku, jelo se opravdu na tábor. Na opravdický tábor se těšil celý oddíl. I Esmeralda v sobotu v den odjezdu se probudila sama od sebe v 4:30 ráno. Bála se, aby nezaspala. Kdyby zaspala, to by Vavík sjel. Vavík vedl její družinu Ještěrek. Taký spozoroval táborový naschválníček Mezulán. Poznal, že se bojí přijet na vlak pozdě.
2: Určitě pojedou na Smíchovské nádraží vozem. Jak to jen zařídit, aby Esmeraldovic vůz nejel, aby naschvál nepřijela včas?
1: Mezulán bezradně obcházel Esmeraldovic škodovku. Kdyby auto bylo stanem, to by si s ním věděl hry. Povlil by kolíky a šups. Auto by schlípla karoserie a bylo by po barádě. Nebo by vytáhl špuntíky z nafukovacích matrací a stanař by mezi žebry cítil každý kámen. A tu si naschválníček uvědomil, že auto má vlastně taky nafukovací matrace. A dokonce 4. A že všechny se dají vyfouknout. No, má přece kola, v každém kolu je duše. Každá duše se pumpuje vzduchem zrovna tak, jako nafukovací matrace. A hned si sedl ke kolu, očrouboval kovovou čepičku, stiskl ventilek a pšouk. Kolo si trošinku přidřeplo. Pak stiskl ventilek ještě jednou a kolo si přidřeplo ještě víc. A pak už to vzal až do konce a kolo dostalo platfus. Sedlo si až na ráfek. Nikdo přitom Mezulána neviděl. Na schválnici nejsou, jak už víme, lidským okem k vidění. Obešel proto zbývající 3 kola, každé udělalo pšt a auto bylo o decimetr nižší.
2: Tak, a až to uvidí, půjdou na tramvaj. A jo, ale jak se asi dělá to, aby nejezdili i tramvaje? Kdyby nejezdili,

0: přišel by pozdě celý oddíl a nejenom Esmeralda. To je nápad. Udělám něco, aby přijeli pozdě všichni. Pojedu to obhlédnout. Třeba se dá i doprava zastavit po tábornicku.
1: Mezulán se rozběhl ke stanici a posadil se na nárazník elektriky. Tramvaj s ním uháněla ulicemi, zvonila, drnčela a Mezulán přemýšlel, jak udělat dopravní naschvál po tábornicku. Na křižovatce u Anděla uvolňovali dva montéři za červeno-bílým plůtkem hydrant.
0: Už to mám. Já vyplavím křižovatku u Anděla. Když ji vyplavím, nepojedou tramvaje ani z dola, ani z hora, ani zprava, ani zleva, od nikud.
1: Člověk by si řekl, jo, vyplavím Anděla, ale čím? Vltava teče ještě o půl druhé stanice dál a potok přes Anděla neteče vůbec. Ale to je omyl. Přes Anděla potok sice neteče, ale teče pod Andělem. Motolský potok, ovšem pramení u Stodůlek pod Kopaninou, ukáže se u Bílého Beránka a v rybníčku pod krematoriem a o něco níž předvede svůj největší kousek, tři parádní nádrže. Pak už k vidění není, o kousek dál ho strčili pod zem, aby nedělal brikule. Ale on je stejně dělal, jenomže pod zemí. Hlavně těm, co stavěli novou vozovku ve Vrchlícké ulici. Lidé, co žili nad ním, o něm ani nevěděli. Ty ani nevěděli, že pod Andělem dělá potok vlevo bok, že obteče pod zemí kostel svatého Václava. Nejvíce věděli, že pod Lesnickou ulicí udělá hups do Vltavy. Mezulán o něm věděl. Od čtvrtka do pátku pršelo a potok se hrnul do podzemí hnědý jako káva. A to se na schváličkovi hodilo.
0: No jo, co ale udělat s těmi montéry? Ti si s vodou asi budou vědět rady. Voda je přece jejich chleba. A už to mám. Pošlu na ně žízeň jako trám.
1: A poslal na ně žízeň jako trám. Montéři položili hydrantový klíč a šli ji hasit. Protože všude bylo takhle ráno ještě zavřeno, zkusili jít až do Smíchovského pivovaru. Tou dobou už Mezulán nalámal otýpku větví a naházel ji do potoka. Pak za nimi naházel několik pařízků a pár kopek sena z motolských luk. To byl zvlášť dobrý nápad, seno dobře těsní. Jakmile poslední kopka vklouzla potokem do podzemí, natrhal si ještě otýptičku tyček z hůlkového plotu a hub s nimi na patnáctku, co ujížděla k Andělu. U Anděla vklouzl do kanálu, co vedl do podzemního potočního koryta. V korytu postavil z planěk malé rybniční česílko. Jen zapevnil poslední tyčku, přihnula se otep nalámaných větví. Česílkem neprošla. Pak se přihnali pařízky a udělali v korytu jez. Pak první kopka a už tam byla přehrada. Na křižovatce za červeno-bílým plůtkem ležel ten hydrantový klíč. Montéři ještě splouvali v pivovaru s vrátným ožízeň. Mezulán nasadil klíč na hydrantový kohout a zkusil jim otočit. Nešlo to. A voda z motolského potoka už proudila křižovatkou. Auta i tramvaje ji rozjížděli do velikých krajkových vějířů. Na schválníček hodil červeno-bílé žbrdleníčko do proudu a hydrantový klíč nechal trčet jen tak. Nikdo si nevšiml, že se tam tudy nesmí. První auto, které jelo přes křižovatku, ho sebralo. Udělalo to rup a v ten ráz byl Mezulán vysoko nad křižovatkou. Auto ulomilo klíčem celý hydrantový kohout a do vzduchu vytryskla nádherná fontána, jako karlovarské vřídlo, jako herlandský gejzír. A úplně na špičce se otáčel a pohupoval Mezulán, jako bílý míček nad fontánou v poutové střelnici. Přihnala se autohlídka VB a řidič dupl na brzdy. Auto udělalo hodiny a zastavilo se přímo nad hydrantem. Mezulán jim spadl do sirény. Pak přijeli požárníci. A pak přišly mraky Pražanů. Když se v Praze něco děje, sejde se tolik Pražanů, že se zdá, že jim přišli na pomoc i z Brna. I proto neprojelo přes Anděla ani kolečko, neprošla ani noha. A kde kdo přišel na Smíchovské nádraží pozdě? Esmeralda i s tatínkem a celý oddíl. A všichni, co šli na vlak. A všem vlak ujel. Mezulánovi se to prostě povedlo. Jenže byl zmáchaný jako kachna. Tak si zašel do Smíchovského pivovaru a položil se přes trubky v kotelně. Montéři nic netušili. Seděli ve vrátnici a přemýšleli i s hlídačem, kdo přestoupí na příští sezonu do Sparty a kdo k sešívaným u Klokanů a u Dukly, už jim to bylo jasné. Ale to vaše pivo už taky není to, co bývalo, řekli vrátnému. Je z něho cítit připálený kotlík.

0: vážení diváci, vážení sportovní diváci, tisíci branka černé perly kopané, Pelého, visí ve vzduchu.
1: Kdeže visí? Já nic nevidím, Hurvínku.
0: Prosím tebe, neptej se tak hloupě, to je řečeno obrazně. A neříkej mi Hurvínku, jsem Pelé.
1: Snad želé, ne? A proč si želé?
0: Koukej, Máni, už i toho žerika nudíš. Jednou tady seš jako obecenstvo, tak se prosím chovej sportovně a zdrž se poznámek. Tak, Pelé se již chystá. Žeriku, kam zas jdeš?
1: Žeričku, nech tu bačkoru na pokoji.
0: Španko, te pochop, Máni, to není bačkora, to je levá tyč branky.
1: Je? Brankář Žerik cloumá levou tyčí?
0: Žeriku, nech toho a okamžitě do brány. Slyšíš? Au, se přerazím.
1: Zakop si o kecku.
0: A to není kecka, kecka seš ty. Tohle to je pravá tyč branky. Tak Žeriku, bude to?
2: Jo.
0: Tak pozor.
1: Želé se znovu rozbíhá.
0: A pozor, gól.
3: A dost povídám. Nemůžete si hrát trochu ohleduplně? Kdo má v tom rámusu zodpovědně pracovat tadyhle?
0: Ach jo.
1: Nezlobte se, prosím, pane Spejble. My jsme si ani nevšimli, že pracujete. A co prosím pracujete? Je to totiž jaksi nadšen.
3: Ale nic, Máničko. Já tadyhle jaksi, žáno, abych tak řekl, luštím inzeráty.
1: To je jistě
0: velmi namáhavá práce.
3: No to bych prosil. Je to samá zkratka a kdo se v tom má vyznat? No prosím, hele, třeba tadyhle. Čti, Máni, no. No, vidíš, není to úplný hlavolám?
0: A navíc jazykolám, když tak Máničku poslouchám.
3: No jo, abys ty hned neměl připomínky.
1: Jú, to je legrační inzerát, hleďte.
3: No.
1: Cirkus Jumbo hledá k okamžitému nastoupení psího akrobata, cvičeného ve zpěvu, přízemní
0: akrobata.
3: Máš rozum? Chceš převrátit stůl?
0: Kde? Jo, tadyhle. Ve zpěvu, přízemní akrobací a provazochodectví. Podmínkou je... No to už mě nezajímá. Jú, to budeme mít život. Hurá!
3: Co tady vřeštíš jako pavián?
0: Tati Máni, je to já sám. Náš Žeriček nastoupí do cirkusu Jumbo jako psí akrobát. Žery, co ty na to? A my se aspoň nebudeme muset učit, protože budeme s Žerikem cestovat po světě.
3: No tak řekni, Máni, nemám to kluka střeštěnýho.
1: Hurvínku, ty ses dočista zbláznil.
0: To je náhodou bájonápad. To je nejbájovější nápad, který mě kdy napad. Žeričku, začneme i hned s nacvičováním. Žery, k noze. Tatuldo, tatínech těch novin.
3: Nech mě alespoň v klidu dočíst ten inzerát.
0: Máni, zapojte se.
1: A co máme dělat?
3: Jo, to by mě taky zajímalo.
0: Taťulda mi bude dělat asistenta a...
3: Asistenta k čemu?
0: Vážení, stojí před vámi slavný cvičitel Hurvinos Pejblobulos se svým čtyřnohým přítelem Žerikosem Haťafárem. Ještě nějaké dotazy?
1: A co si, pane cvičiteli, vymyslíte pro mě?
0: Ty se nám budeš, Máni, starat o kostýmy.
1: Jej, Danánky, tak já budu dělat kostýmovnici.
3: Kostýmérku.
1: Tu taky. Tak, v tom případě bych prosila nůžky, lepidlo a krepový papír. A to budete zírat, jaký kostým Žeričkovi vystřihnu.
0: Prima, tak si paní kostýmovnice...
3: Kostýmérko.
0: Paní kostýmérko, dejte do výroby kostýmu a my začneme s nacvičováním.
1: Ano.
0: Tati, kam zas jdeš?
3: Ale chci si konečně dočíst ten inzerát.
0: Nic takového, jednou seš mým asistentem, tak se nevzdaluj z pracoviště bez mého souhlasu, jasné?
3: No tak dobře, jak si přejete, pane cvičiteli?
0: Žery, začneme s nácvikem zpěvu.
3: A já?
0: Vy, pane asistente, udávejte tempo.
3: Prosím, a bude to?
0: Skákal pes.
3: Dobře, tak připravit, Žeriku. S, 2, 3.
0: Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. No, Žery, pěkně po mě, no tak. Pozor. Skákal pes přes oves, přes zelenou...
3: Dost. To není zpěv, to je vití šakalů.
0: Tak znovu, pane asistente, předzpěvujte vy, ano?
3: No tak prosím, Žeričku. S, dva, tři. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ním myslivec, no na klob.
0: Senza! No jde to líp, než jsem předpokládal. Zpěv máme, podmínka číslo jedna je tedy úspěšně splněna. A jaké jsou další požadavky na psího akrobata, pane asistente?
3: Prosím, pane cvičiteli, hned nahlédnu do inzerátu. Ano, tady to máme v oboru zpěvu, v přízemní akrobací a v provazochodectví. Podmínkou však je...
0: Stačí, stačí, pane asistente, vraťte se prosím na své pracoviště.
3: Ach jo, já ten inzerát snad nikdy nedočtu.
0: Není také třeba, co vědět, chceme, to víme. Tak tedy, nácvik přízemní akrobacie. Kde je zase ten pes?
1: Tady, tady, pane cvičiteli, tady je ve své garderobě, už je připraven.
3: No ne, tobě to sluší.
0: Je? Ježeriku, co ti to ta mánička vystřihla za kostýmek?
1: To kouká. Co?
3: Teď máš mašle ještě větší, než má mánička.
1: To víte, nešetřila jsem materiálem.
0: A v té sukničce vypadáš jako baletka a ne jako psí akrobát.
1: Řekni, Žery, ať si, jen když nám to sluší, vy?
0: Tak pojď ty, fešáku, a nezakopni si o nohavičky. Dávejte pozor, tohle to je jako manéž. Tady ale odsaď až pocaď. A tamhle odtamtaď až potamtaď. Pan asistent si laskavě klekne tadyhle doprostřed. Žerikovi dáme židli na čumák a bude balancovat.
3: No počkej, a proč tady mám klečet?
0: Protože budeš vespod.
3: Vespod čeho?
0: Vespod toho balancování.
3: On bude Žerik s tou židlí na mě?
0: Přesně tak. A na té židli bude sedět mánička. Ať se lidi zblázněj.
3: A ta mánička taky na mě?
0: Ne, na židli. Ať se lidi zblázněj.
1: Nebesíčka, hurvínku, ty nás všechny připozabiješ.
0: Klid, ticho, soustředit se. Žery na taťuldu. No, židle na Žerika, mánička na židli. Ala, hop.
3: Já to nevydržím.
0: Vydržte.
3: A co mám říkat já, když jste se sesuli všichni na mě?
0: No, na poprvé by to ušlo, ale byly to pro mě nervy.
3: A dej pokoj, vždyť nás všecky zmrzačíš.
1: Hurvínek nikdy neměl připadnout, prosím, na tenhle nápad.
3: On nikdy neměl rozum. Šmankote, co to zase chystáš, Hurvajs?
0: Nebezpečí je mým povoláním. Tak prosím, panstvo, pokračujem, nebudu přestavby dělat za vás. Pane asistente, jednu židli. Semhle? Kde je ta ťulda?
3: Moment, tady v tom inzerátu je napsáno...
0: Nech inzerát inzerátem, ta ťuldo, a podělat záchranu.
3: Počkej přece. Máni...
1: Ano?
3: Máni, hele, čti. Podmínkou je...
1: Jú, já jsem z toho šokovaná.
0: Co je zase?
3: No ty jsi ten inzerát nedočet dokonce. No, Máničko, čti...
1: Ano, podmínkou je, aby ten psí akrobat byl Bernardín.
3: No, a Žerik? Žerik je fox terrier. Vy, Žerik.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: O Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameno, říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhli, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny. Děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní, mému peru narostly včera večer nohy, utekl s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím, pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny, a tak řekla, já vím, že máš pičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný rovný špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla, nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, píš si tedy, čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu, nos mají všichni, nos má i kočka, i slon, bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně. A Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát, a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon, a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu, a opravdu, dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým plnicím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou, a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Od kdy chodí penicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. No, tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád. A maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu, a maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručelo mu v břiše a myslel si, tak, a mám polhaní, nedá se nic dělat. Psát nosem se opravdu nevyplácí.
2: Tu ozelené hvězdy mám rád. A kdy už konečně přestaneš malovat?
3: Ještě dlouho ne. Jdi si zatím hrát s myškou.
2: Jen aby to nedopadlo jako posledně.
3: A jak to dopadlo?
2: Myška stonala a já byl na všechno sám.
3: A jo, už vím, ale to přece dopadlo skvěle. Podíval ses do světa, myšku si nakonec uzdravil a ještě jsme o tom natočili film.
2: No jo, ale jak to bylo nebezpečné.
3: No, každé dobrodružství je nebezpečné, jinak by to nebylo dobrodružství. A vlastně by ani nebylo o čem povídat.

0: Jak krtek uzdravil myšku. Není na světě nic lepšího, nežli mít kamaráda. Nebo kamarádku. Krtek měl myšku šedivku. Hrávali si spolu každý den.
1: Myško! Myško!
0: Ale jednoho rána na Krtkovo volání nikdo neodpověděl. Myši díra mlčela jako zařezaná. Co se děje? Krtek nakoukl dovnitř a div se nerozbrečil.
1: Myška stůně.
0: I pro pána. Není nic horšího, nežli když stůně kamarád. Nebo kamarádka. To bys radši stonal sám. Jenomže nářky, plačky, bědování myšku neuzdraví. A tak se Krtek honem vydal pro pomoc.

0: Sova od starého dubu byla nade všecky doktory. Léčila celý les, tak proč by nevyléčila i myšku šedivku? Prohlédla ji, proklepala, dlouho dlouze listovala v moudré knize a nakonec řekla: no, myšce pomůže jedině léčivá květina, matrikária chamomila. Sklapla knihu a letěla dál.
1: Počkej, sova, ty jsi mi neřekla, kde tu kytku najdu.
0: Ale sova už byla zatím bůh ví kde, měla toho moc. Léčit celý les není maličkost. O vzácné květině však nikdo jiný nic nevěděl. Ani veverky v lese, ani zajíc na louce, ani žabky v potoce. A u ježka krtek taky nepochodil.
2: Kytky zásadně nejím. A co nejím, o to se nestarám,
0: řekl krtkovi s plnou pusou a zakousl se do jablíčka.
1: Ach jo, co si teď počnu?
0: Květina s tak divným jménem u nás neroste. Proto budeš muset, krtku, někam hodně daleko, usoudila zvířátka ve spolek. A doprovodila krtka na nádraží. Jen tak stačil naskočit, usadil se na zadním nárazníku a už se jelo. Vlak s krtkem uháněl jako o závod a trvalo věčnost, než konečně zastavil. Krajina kolem dokola byla moc krásná a květin tu kvetly celé lány.
1: Včelky, včeličky, jak se jmenuje tahle květina? Není to náhodou matrikária chamomila?
0: Kdepak? To jsou přece holandské tulipány. A krtek měl po radosti. Musí někam dál. Jenomže byl v Holandsku a dál už bylo jenom moře.
1: V moři budu jako ryba na suchu.
0: Sotva to dořekl, uviděl na břehu koš plný ulovených ryb. A všechny byly na suchu, jen tak lapali po dechu. Krtek nestrácel čas a rychle koš převrhl zpátky do vody. Ryby se v moři rozprchly, jako když do vrabců střelí. Jenom ta největší ryba, ta na krtka počkala. Nechceš krtku na oplátku někam svést? A krtek chtěl. Tak se pořádně nadechni, řekla ryba a zmizela s krtkem pod hladinou.

0: podmořský svět je tichý a velice krásný. Všude kolem plují barevné ryby prapodivných tvarů a dokonce jsou tu i podmořské zahrady. Tahle květina je určitě Matricaria chamomila. Jásal v duchu krtek a utrhl mořskou sasanku. Nahlas jásat nemohl, to se ví, aby mu moře nenateklo do pusy. Krtkovo nadšení však netrvalo dlouho. Náhle se ocitli i s mořskou sasankou a spoustou rybiček v jakési zubaté bráně. Nebo to byl mořský tunel? Ba ne, byla to žraločí tlama. Zůstali tam všichni jako ve vězení a bylo jim ouvej. Rybkám, krtkovi i mořské sasance. A žralok s nimi obeplul nejmíň půlku světa, nežli ho nakonec v Africe rybáři ulovili. Rozřízli mu břicho, rybičky vyskákaly a krtek si oddychl.
1: To je dost, jinak by mi moje vzácná květina v tom dusnu zvadla.
2: Jaká květina, mořská sasanka je přece živočich.
0: Smáli se krtkovi námořníci v přístavu. Právě vykládali z lodí krabice datlí, fíků a rozinek a nakládali je na čekající karavanu velbloudů.
2: Omylem naložili i krtka,
0: ale ať. Stejně musí putovat pořád dál, dokud nenajde zázračnou květinu, která by myšku uzdravila. A cesta velbloudí karavany vedla alejí banánovníků a byla docela příjemná.

0: kdyby krtek neměl takový hlad. Z velbloudího hřbetu si dosáhl pro banán, ale jeden mu nestačil. Vyšplhal vzhůru, nacpal si plné bříško a mezi trsy banánů pak usnul až do rána. Karavana byla zatím bůh ví kde. Ráno se krtek podíval dolů. Taková výška. Dole pod banánovníkem však uviděl nadýchnutý žlutý kopeček.
1: Sláva, tam přistanu jako do mechu.
0: Jenomže ono to žluté, nadýchnuté, byla lví hříva. A pro krtka rázem nastala honička na život a na smrt.

0: Ke všemu se Krtkovi postavila do cesty propast. Úzká, ale hluboká. Přeskočit se nedala. Teď je Krtek v pasti. Naštěstí jedna žirafa, která se pásla na druhé straně, právě natáhla svůj dlouhý krk přes propast, že si tam ukousne kousek lepší trávy. A Krtek po žirafím krku přeběhl jako po mostě. Sem za ním lev nemůže. Tady je v bezpečí.
1: Jo, v bezpečí. Na druhé straně propasti je přece prales.
0: Prales jistě není bůh ví jak bezpečné místo, za to tam roste spousta nádherných květin. A všechny vypadají jako zázračné. V tom by byl čert, aby aspoň jedna z nich nebyla Matricaria chamomila, kterou Krtek hledá. Ale velký strakatý papoušek Krtka varoval. Tam tu čachvenou rozhodně netrhej, jinak ti na dobro poplete rozum. Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl, už si k ní přivonil. Hlava se mu zatočila a najednou mu bylo všechno jedno. I kdyby ho zašlápl slon. Slona nic takového nenapadlo. Šel si taky jenom přivonět. Přivonil jednou, přivonil dvakrát, ale jedovatý květ se mu přilepil na chobot a slon byl v limbu. Převrátil se na záda, nohama vzhůru a zdálo se mu, že je vzducholoď. Ještě, že se Krtek mezi tím vzpamatoval a běžel slonovi na pomoc. Vylezl na něj jako na kopec, na sloní chobot vyšplhal jako na rozhlednu, utrhl mu z chobotu jedovatý květ a slon byl zachráněný.
1: Za to já ne.
0: Hned na to se spustil tropický liják. Div se v něm neutopil.
1: A co ta kytka masožravka? Mále mi ukousla tlapku.
0: Jenom se Krtku nelituj. Tropický liják i s povodní si zvládl jako zkušený námořník a s masožravými rostlinami ses taky uměl vypořádat. Chňapali kolem jako divé, po všem živém, až z nich šel strach. Krtek hodil nejbližší masožravce do pusy oblázek, že ji tím ošidí, ale kde pak? Vyplivla ho po něm zpátky a tak prudce, že Krtek i s oblázkem obloukem přeletěl houštinu masožravek a přistál až na louce. Konečně si může oddychnout. Nebo ne? Tajemná síla ho najednou začala zdvíhat kamsi do výše. Zachytila ho kotva toulavého balónu. Asi někomu uletěl. A to byl Krtek rád. Teď aspoň může pralesu i celé Africe z výšky zamávat a jít na kutě. V koši balónu, tam se to spí. Balón plul tiše nad pevninou i nad vodami a Krtkovi se zdál bezvadný sen. Jak myšce přinesl květinu s podivným jménem Matricaria chamomila a myška se v tu chvíli uzdravila. Za to raní probuzení potom nestálo za nic. Do balónu klovl pták, a vzduch začal unikat.
1: Co si to provedl, ptáku hajdaláku? Teď ani nevím, kam spadnu.
0: Proklovnutý balón každým okamžikem ztrácel výšku, klesal níž a níž, až se krtek z ničeho nic ocitl v úplně neznámé zemi. Jmenovala se Austrálie a byla plná veselých králíků. Co bys chtěl, krtku, za ten děravý balón? My si z něj ušijem dresy a budeme hrát fotbal. Krtek měl ale jediné přání, pořád to samé. Najít zázračnou květinu, která uzdravuje.
2: Jakže se to jmenuje? Matrikária chamomila? O takové kytce jsme tady nikdy neslyšeli. To budeš muset, krtku, někam jinam.
0: Kroutili hlavami australští králíci. A zavolali krtkovi klokaní taxi.

0: klokantu byl co by dub. Posadil si krtka do kapsy na břiše, to milo panečku pohodličko. A ta rychlost, hop a skok a hop a skok a za chvíli byli na místě. Na zastávce výletních lodí. Klukan taxikář Krtkovi zasalutoval a hop a skok a hop a skok, jen se po něm zaprášilo.
1: A co když mi tady žádná loď nezastaví?
0: Naštěstí se na zastávku právě přikolébal huňatý bílý medvěd s kufrem. Jenom klid, příteli, za 5 minut nám to jede, řekl zkušeně. A opravdu se co nevidět na obzoru v dálce objevil malý vodotrysk a zanedlouho umola zakotvila výletní ne loď, ale velryba. Kam to bude? Na severní pól, řekl bílý medvěd. Jak si přejete, račte se nalodit.

0: Na velrybím hřbetě se cestovalo se vší parádou. Byla tu pohodlná křesílka i televizor a Krtek si s bílým medvědem celou cestu hezky povídali.
1: Jsou na severním polu taky květiny?
0: Ovšem, takové se jinde nevidí, ujistil Krtka bílý medvěd. Jen zapomněl dodat, že jsou to květiny ledové, jako všechno na severním pólu. Když tam dopluli a vystoupili na břeh, Krtek si málem zoufal.
1: Tady ze mě hnedle bude rampou.
0: Ale bílý medvěd byl dobrák, nenechal Krtka na holičkách. Sotva pochopil, jak se věci mají, z vlastní čepice mu udělal teplý kabátek a posadil ho na první ledovou kru, plující zpět do teplých krajin.

0: Na ledové kse bylo skutečně pořád tepleji a tepleji a škrtek na sluníčku blaženě usnul. A to neměl dělat. Přišel o svůj kabátek, ani nevěděl jak. Jedna drzá chobotnice mu ho zatím vypárala a z vlny si upletla teplou šálu.
1: Co si to provedla? Kabátek byl přece můj.
0: Ale s chobotnicí nebyla rozumná řeč.

0: Jsem stará a mám revma, broukla Neverle. A ty se brzy, milej zlatej, budeš potit i bez kabátu. Nakonec měla pravdu. Ledová kra pod krtkem tála v teplých vodách jako kostka cukru v čaji, až roztála docela. Posledních pár metrů ke břehu musel krtek dopackovat po svých a byl rád, že se neutopil. Po svých prošel i celý přístav, i celé veliké město. Všude jen asfalt a kámen, nekonečně dlouhé ulice a vysokánské domy. Co pak tu vůbec nic neroste? Až konečně měl krtek štěstí. Ocitl se ve veliké zahradě plné květin a každá měla nadepsanou cedulku, jak se jmenuje. Jmenovali se všelijak, ale krtek z těch cedulek stejně nepoznal, která je ta jeho. Matrikária chamomila.
1: Zdejší krtečkové by mi jistě poradili.
0: Jenomže v téhle zahradě to bylo jako zakleté. Nikde nikdo, rýče a lopatky na záhonech pracovali docela sami. Jsou na dálkové ovládání, ozvalo se z kapradí. Ve stínu tam na židličce seděl místní krtek a mačkal knoflíky. Co potřebuješ? Usmíval se na krtka od ucha k uchu a hned mu podával tlapku.
1: Hledám tu ze vzácnou květinu, která uzdravuje.
0: Jakže se jmenuje? Matrikária chamomila. Tak moment, já se ptám počítače. Řekl místní krtek a začal telefonovat. Telefonování trvalo celou věčnost, ale výsledek nula. Ani v největší botanické zahradě v Americe neměli květinu toho jména. Musíš pro ní do Evropy, řekl místní krtek.
1: No jo, ale jak se tam dostanu?
0: To není problém. Vemu tě autem na letiště a posadím tě do letadla. Prohlásil klidně místní krtek a jeli. Cestou ještě krtkovi vysvětlil, že poletí v zavazadlovém prostoru mezi kufry. Tam je to nejvýhodnější, chápeš? Je tam nouzový východ a hned vedle jsou naskládané padáky. Takže kdyby něco, můžeš vyskočit.
1: Tak ahoj. A díky.
0: Čau. Když krtka s ostatními kufry nakládali do letadla, bylo mu všelijak. A když letadlo startovalo, radši zavřel oči. Za to potom se nemohl vynadívat. Mraky vypadají zblízka docela jinak než ze země.

0: Letěl hodinu, dvě, letěl celý den, až najednou letadlo kleslo z mračných výšek a za oknem se objevila krajina. Krtkovi připadala známá. A pořád známější a známější...
1: Teď nebo nikdy.
0: Krtek si navlékl padák a z letadla vyskočil.

0: snášel se dolů jako chmíří pampelišky, jako ptačí peříčko. Až přistál rovnou v koruně starého dubu. Co to tady provádíš? Lekla se sova.
1: Hledám vzácnou květinu, jak jsi říkala. Matrikária chamomila, aby se myška uzdravila.
0: Sova jen zakroutila hlavou. A to jí hledáš v povětří?
1: Ba ne, hledám jí všude. Jenomže ona není nikde k nalezení.
0: Tomu se sova mohla jen zasmát.
2: A co je podle tebe tohle?
0: Zeptala se a ukázala křídlem na loučku pod dubem.
1: Tohle přece obyčejný heřmánek.
2: Já ti dám obyčejný, načepířila se sova. Ten je náhodou ze všech léčivých rostlin nejléčivější. Matrikária chamomila, jak ho my doktoři nazýváme latinsky.
1: Heřmánek je matrikária chamomila? No ne. A já kvůli tomu objel půlku světa.
0: Krtek chvíli koukal jako spadlý z nebe, ale pak se velice zaradoval. Natrhal heřmánku plnou náruč, honem uvařil čaj a s vrchovatým hrníčkem utíkal k nemocné myšce. Napila se jednou, napila se dvakrát a po třetí už ani nemusela. Už byla zdravá, už si zase mohli s krtkem hrát.

chechtavý, zvaný chechtoun. A nebo také slimák truchlivý, čili truchloun. Jméno i nálada se mu měnili podle počasí. Teď lilo jako z konve a tak se z truchlouna stal chechtoun. Pája pozdravil a vysvětlil, že nesmí jít ven, dokud prší. Dobrá, dobrá, halekal slimák. Půjdu na špacír sám, ale stavím se pro tebe, až déšť přestane. K čemuž, bohužel, dojde už kolem poledne. Ahoj. Před polednem opravdu déšť přestal a slimák se vracel kolem zeleného smrku. Hej, pájo, volal, tak jsem tady. Už jdu, řekl pája a opatrně slézal po vlhké kůře smrku. Trochu to klouže, pane chechtoune. To je ono, smál se slimák. Nasedej, dovezu tě k tůňce, tam něco uvidíš, slečinku z Prahy. Chechtoun pokřikoval, klouzal po mokré trávě a za chvíli byli u tůňky. Hej, holá slečinko, kde jste? Z tůňky vyšla drobná, nádherně zelená rosnička. Nemusíte hulákat jako na lesy, napomenula slimáka, ale na páju se usmála. Vítám tě, řekla smutným hlasem. Pavoušek se představil a pomyslel si, že ta krásná rosnička vypadá jako zakletá princezna z nějaké pohádky. Já jsem z Prahy, oznámila rosnička. Šela jsem si jako v pohádce, měla jsem úžasný skleněný dům a v něm písek a vodu a mořskou trávu a úžasný výhled do pokoje s velikou knihovnou. K snídani jsem dostávala míchaná muší vajíčka a k obědu žabí konzervy plné vitamínů. To já jim jedině mouchy, řekl pája a trochu se za to styděl. Mouchy jsou dobré, přikývla rosnička, ale ne všechny. Nejlepší jsou luční ze švýcarských Alp. Úžasně šťavnaté a přitom dietní. Vůbec se po nich netloustne. To já tloustnu rád. Podívejte, jak jsem pěkně růžovoučky a měkoučky a masitoučky, volal chechtoun a popleskával se po bříšku. Ovládejte se laskavě, pane chechtoune, řekla rosnička dotčeně. Nemyslete si, že musím všechno strpět jen, protože jsem vyhozená. Pája se vylekal. Rozuměl dobře? Ano, ano, chlapče, řekla rosnička. Já jsem vyhozená ze svého skleněného domu, spokoje s velkou knihovnou i z Prahy. Takový nevděk. A kdo vám to udělal? Kdyby to byl aspoň někdo cizí, zalkala rosnička, ale byl to můj pán. Přestal mi kupovat ty úžasné žabí konzervy, přestal se mě ptát, jaké bude počasí, začal věřit tomu, co říkají o počasí a o všem ostatním v televizi. V televizi, halekal slimák. Nevím sice, co to je, ale v počasí se vyznám. Když se chechtám, tak je nízká oblačnost a když truchlím, tak je vysoká. Ale najednou se přestal smát. Podíval se na oblohu a ta byla zase modrá. Sluníčko zase pálilo a tráva rychle osychala. Chechtoun si začal truchlivě prospěvovat. Prší, prší, jen se leje, slimáčkovi vesele je, slunce svítí, nikde mráček, ach, jak smutný je slimáček. Tak hezkou zábavu rozloučil se, když dospíval. Do domu, v baráčku mám, doufám, ještě vlhko. A nevzpomínejte ve zlém na starého truchlouna. Oba mu zamávali na cestu, ale pájovi se ještě domů nechtělo. A jak vás ten zlý pán vyhodil, vyptával se. Jako psa, zvolala rosnička dramaticky. Tomu pája rozuměl. Jednou pavoučci viděli v lese u stromu přivázaného bílého pudla a strýček sekáč povídal.

0: vydal chudák pejsek, ten je určitě z města. Někdo ho vyhodil. Pájovi bylo smutno a nevěděl, jak vyhozené rosničce pomoci. Tak už neplačte, utěšoval ji. V našem lese je moc krásně a je tu plno much. No to vidím, povzdechla si rosnička. Jenže já neumím mouchy chytat. Já jsem je vždycky dostávala jen z konzervy. No tak já vás to naučím, zaradoval se pája. Já to umím přímo úžasně. Opravdu, mě to naučíš, slibuješ? Slibuju, řekl pája slavnostně. A hned na to přímo úžasl. Stalo se něco nevídaného. Pája poprvé v životě chytil mrňavou mušku. Jen tak, bez síťky. Rosnička vykulila oči. No tohle, úžasla. Nic tak úžasného jsem v životě neviděla. Když se to umí, je to hračka, zabručel pája. Chce to jen trochu cviku. A teď už ani muk. Budeme spolu číhat. Tak spolu číhali.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Opičák. Byl jeden muž, jmenoval se Anansi. Jednoho dne se rozhodl, že koupí velblouda. Ale v jeho vesnici na prodej žádný velbloud nebyl, proto se musel vydat do města. Nabral si datle a vodu a už chtěl jít, když tu jej napadlo.
3: Nechávám zde všechny své úspory a má žena je tak důvěřivá, někdo by jí mohl okrást. Musím peníze někam schovat. Mám je zakopat před práh? A to by mě prozradila čerstvá hlína. Mám je strčit pod kámen u ohniště? A to by se mohly rozstavit. Nejlepší bude, když je schovám do nádoby se zrním.
2: A tak také učinil. Vložil peníze na dno jednoho čbánu se zrním, červenou barvou si na něm udělal značku a s lehkým srdcem odešel do města. Ale jen opustil vesnici, přišel k jeho ženě soused.
4: Ach, má milá, jsem úplně zoufalý. Představ si, že ptáci vyzobali na mém poli všechno zaseté zrní. Buď tak hodná, půjč mi nějaké, ať mohu políčko znova osít. Až se urodí, hned ti zrní vrátím.
2: Dobrosrdečná žena hned běžela a přinesla sousedovi zrní. A osud tomu chtěl, že sáhla zrovna po tom čbánu, kam její muž ukryl peníze. Soused poděkoval a vydal se na pole. Motykou zem pěkně okopal a pak začal sít. Seje a tu náhle dobrást zlaté mince padají. Zázrak? Ba ne. Soused hned věděl, o čí jde. Ale že jej nikdo při práci na poli neviděl, nikdo nemohl dokázat, že peníze má. Nepoctivost zvítězila. Obilí dosel, zlaťáky schoval do dutého stromu a šel domů jako by nic. Po čase si koupím několik velbloudů, říkal si, a povím, že mi peníze daroval strýc od jezera Ngomi. V té době se právě také Anansi vrátil z města. Přivedl si krásného velblouda, pěkného, urostlého a mírného. Když mu dal napít, přivítal se se ženou a pojedl, šel vyndat úspory ze džbánu. Ale džbán, který si označil, je pryč.
3: Kam se poděl džbán s červenou značkou?
5: Sousedovi jsem zrní zapůjčila, protože ptáci mu osivo snědli.
2: Anansi běžel k sousedovi.
3: Milý sousede, jestli pak už si pole osel?
4: Ale ovšem, je zase to, jak se patří.
3: A co ti padalo ze čbánu do země?
4: Co by padalo? Zrní přece.
3: A jiného nic?
4: Ne, jiného nic. Jen pár kamínků bylo na dně.
2: Anansi souseda prosil, aby peníze vrátil.
4: Jaké peníze? O žádných nevím. Ve čbánu bylo jen zrní a kamínky.
2: Smutně se Anansi vrátil domů. Jsem žebrák, řekl si. Žena bude muset prodat své náramky, své náušnice. I toho velblouda budu muset vrátit. Všechny mé úspory, na které jsem tolik let dřel, jsou ty tam. Ženě nic nevyčítám, nemohu, nevěděla, co ve džbánu je. Možná, že to zlí duchové způsobili, že se z 20 džbánů se zrním dostalo sousedovi zrovna toho, kde bylo zlato. A jak tak Anansi ve svém domě smutně seděl, najednou se před ním objevil duch. Byl to ale duch dobrý, duch jeho dědečka, moudrého muže, a řekl:
6: přišel jsem ti na pomoc. Nesnesu, aby se mým potomkům děla křivda. Povím ti, jak získáš ty peníze zpět. Jdi a chyť opici. Přiveď je domů a dobře banány nakrm. Já tu na tebe počkám.
2: Anansi sice nevěděl, co má dědečku v duch za lubem, ale samozřejmě poslechl. Je vždycky dobré dbát rady starších. Šel na lov, nějakou chvíli číhal, až se mu podařilo chytit do smyčky statného opičáka, toho pak přivedl domů a krmil banány, jak dědeček přikázal. Duch zatím na sebe vzal lidskou podobu a odešel do sousedova domu.
6: Jsem kouzelník od jezera Ngomi. Procházím vaší vsí do města a mé nohy jsou unavené. Žádám tě proto, abys mi poskytl jako doprovod svého syna, o jehož ramenu se budu moci opřít.
2: Soused i hned zavolal synka a nařídil mu, ať starého muže doprovodí do města. S kouzelníkem chce být každý za dobře, protože takový muž má velkou moc. Kouzelník, dědečkův duch, chlapce odvedl, ale jen do domu Anansiho. Tam mávl rukou a obklopil chlapce hromadou hraček a sladkých pochoutek.
6: Tady si hraj a jes, ale domů se nevracej, dokud pro tebe nepřijdu.
2: Pak vzal za ruku opičáka a šel s ním do sousedova domu.
6: Rozmyslel jsem si to, nepůjdu do města. Proto ti ve zdraví navracím tvého syna.
4: Cože? Mého syna? Toto přece není můj syn?
6: Jak by nebyl, je tvůj. Jen se trochu změnil.
4: To si se mnou zlí duchové hrají. Jak by se mohl můj chlapec změnit v opičáka?
6: Já? Ale zcela prostě. Tak, jako se zlaťáky mění v kamínky.
2: Tu soused pochopil. Sklonil hlavu a honem běží k dutému stromu. Vyndal všechny peníze, ani jediný penízek si nenechal a utíká zpět ke kouzelníkovi.
4: Vracím všechno zlato. Vem si je. Jenom mi dej mé dítě.
6: Jdi do Anansiho domu. Jemu peníze odevzdej. On ti pak dá syna.
2: Tak tedy běžel soused k Anansimu, zlaťáky mu do hrsti sype.
4: Odpust, sousede. Chtivost mi rozum zatemnila. Už nikdy nevstáhnu ruku na cizí majetek.
7: Když je tomu tak, pojď si pro svého chlapce.
2: Soused si odvedl syna a Anansi pustil na svobodu opičáka. Ještě mu na cestu přidal pár datlí a meloun, když tak dobře posloužil. Pak se obrátil k dědečkovi.
7: Ani nevím, jak bych ti poděkoval, můj milý předku. Prosím, vezmi si z těchto peněz, kolik chceš.
6: Já tam, kde teď přebývám, už lidem peněz není třeba. Ale i kdyby bylo, žádné bych nevzal. Pamatuj si, lidé z jednoho rodu si vždycky mají pomáhat a vždycky zadarmo.
2: Pak zmizel. Co bylo dál? Anansi žil spokojeně se svou ženou, po čase se jim narodilo mnoho synů a ti všichni úspory rozmnožovali. A památce moudrého dědečka se každý den klaněli.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
0: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
1: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
0: Co to je?
1: Vrať mi to.
0: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
1: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
0: Od maminky, od maminky.
1: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. Okrůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
0: Tak už dost raní,
1: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
0: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to. Jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
1: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnilo celé tělo.
0: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
1: Hihlík zavrtěl hlavou.
0: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno, v Nylonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
1: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
0: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre. Kmotr všech kmotrů, Tulamor senior. Ha. Už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
1: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tulamor senior, tak ty ho znáš? Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tulamora juniora?
0: Tak co je?
1: Hihlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
0: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
1: Ale já nechci, řekl Hihlík pevně.
0: Ale tohle chceš, ne?
1: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších. Vzali Hihlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa.
2: Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy,
1: pomyslel si Hihlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hihlík nedokázal zakrýt svůj strach a Kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
0: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda. A pak přikázal, zavažte mu oči.
1: Hihlík měl v mžiku šátek na očích.
2: Tak to je konec, pomyslel si.
1: Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
0: A teď upaluj!
1: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
0: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
2: Kde?
1: Zeptal se Hihlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
0: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho hochu potlouká. Dovedou tě až za mnou.
1: Víc už se Hihlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
5: Tady tak.
4: Jestli, pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
5: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
4: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: školy.
1: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
2: Vítám, pane, ponožky mám.
1: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
3: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
2: Dobrý, a ceny taky dobrý,
1: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
3: Zítra mám pohřeb, řekl.
1: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
3: Ale ne svůj,
1: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
3: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
1: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
3: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
1: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.

0: Ančka chápe naučení. Jednoho dne byly panenky sami doma. Jejich malá velitelka je umístila všechny kolem pokoje a řekla jim, aby byly hodné, pokud bude pryč. A tak seděli, ani prstem nepohnuli, dokud jejich paní nevyšla z pokoje. Potom vojáček otočil hlavu a vážně zamrkal na Ančku. Když uslyšeli, jak se domovní dveře zavřely, poznali, že jsou sami doma a všecky ihned vyskočili. Tak teď se budeme mít dobře, vykřikl plechový vojáček. Pojďme si najít něco k jídlu. Ano, pojďme si najít něco k jídlu, vykřikly ostatní panenky. Když mě dnes velitelka brala na hraní ven, řekla Ančka, nesla mě mimo dveře v zadní straně domu a já cítila něco, co moc hezky vonělo a co jistě bylo velmi dobré. Ty nás tedy povedeš, Ančko, vykřikla francouzská panenka. Myslím, že je to dobrý nápad zvolit si Ančku za vůdce na této výpravě, řekl Indián. Na to všechny panenky zatleskali a vykřikli, sláva, Ančka bude naším vůdcem. Tak Ančka, velmi pyšná, že má takovou důvěru a lásku ostatních loutek, pravila, že velice ráda bude jejich vůdcem. Následujte mě, vzkřikla a už svýma potácivýma nohama přecházela živě pokoj. Ostatní panenky ji následovali, utíkali celým domem, až přišli ke dveřím špižírny. Zde je to místo, zvolala Ančka. A skutečně, panenky cítili něco, o čem věděli, že jistě musí být velmi dobré k jídlu. Ale žádná z nich nebyla dost velká, aby otevřela dveře. A i když tahali a strkali, jak mohli nejvíce, dveře zůstaly pevně zavřené. Panenky vykřikovali, strkali a tahali se a každou chvíli jedna upadla. Ostatní pak po ní šlapali a snažili se otevřít dveře. Ančka šla od ostatních pryč a sedla si na zem. Když ostatní spozorovali Ančku, jak sedí na zemi a viděli, jak hadrovýma rukama hladí své přízové vlasy, věděli, že přemýšlí. Ticho! Řekli si jedna druhé a tiše se šli před Ančku posadit. Přece se tam nějak dostat musíme, soudila Ančka. Ančka soudí, že přece se tam nějak dostat musíme, zvolali všechny ostatní panenky. Dnes nemohu nějak jasně myslet, pravila Ančka. Zdá se mně, jako bych měla hlavu rozpáranou. Tu vstala francouzská pana, šla k Ančce a sundala jí čepec. Ano, máš hlavu trochu rozpáranou, Ančko. A vytáhla špendlík ze své sukínky a sešpendlila jim Ančce hlavu. Neudělala jsem to nejlíp, zdrhla jsem to trochu, pravila. Ach, teď je to mnohem lepší, chválila si Ančka. Teď mohu zcela jasně přemýšlet. Teď může Ančka zcela jasně přemýšlet, zvolali ostatní panenky. Mně asi předtím utekly myšlenky děrou v hlavě, pravila Ančka. Utekly asi předtím, drahá Ančko, vykřikly panenky. Teď, kdy mohu myslet jasně, promluvila Ančka, předpokládám, že dveře jsou zavřeny a chceme-li se dovnitř dostat, musíme dveře odemknout. To bude lehké, řekl Holanďan, který, když byl nakloněn dopředu nebo dozadu, říkal, mama! Vždyť náš statečný plechový vojáček může klíč sestřelit ze zámku. To mohu snadno udělat, zvolal plechový voják a už namířil pušku. Ach, Ančko, křičela malá francouzka, prosím, nenech ho střílet. Ne, pravila Ančka, musíme si vymyslit tiší způsob. Po těžkém minutovém přemýšlení Ančka vyskočila. Řekla, Už to mám. A chytila skákajícího Šaška, přidržela ho u dveří, jak mohla nejvýš, potom Šašek vyskočil po své hůlce a odemkl dveře. Na to se všechny panenky opřely o dveře, až se rozlétly. Ach, to byla rvačka. Panenky lezly jedna přes druhou, toužily být první u všech těch dobrot. Tak zuřivě se šplhali po polici, že až převrhli čbánek smetany malé Francouzce rovnou na šaty. Malý Indián našel kukuřičný chléb a namáčel ho do syrobu a chystal se k výborné hostině. Láhev malinové zavařeniny byla převržena a panenky zavařeninu tak dlouho lízaly, až jejich obličeje byly celé červené. Plechový vojáček třikrát spadl z police, tím si až ohnul svou plechovou nohu, ale tomu nevadilo a zase se šplhal výše. Nikdy předtím panenky neužili tolik švandy a rozčilení. Když už byli dosyta najedeny, slyšeli cvaknutí předních vrátek. Neměli kdy pořádně slézt, skulili se nebo se skočili na zem a utíkali kalupem naspátek do pokoje a nechávali za sebou cestičku drobtů a zavařeniny. Než jejich paní vešla, panenky měly právě kdy klesnout na zem v poloze, jaká se jim nahodila. To je zvláštní, zvolala jejich malá paní. Nechala jsem přece všechny hezky sedět kolem dokola. Či snad pes Fido je tak rozházel? Potom si všimla Ančina obličeje a zvedla ji. Ale Ančko, ty jsi všecka lepkavá. Snad to není zavařenina? A Marcela olízla Ančinu ruku. Ano, je to zavařenina. Že se nestydíš, Ančko, byla jsi ve špižírně a vy všechny s ní. A s tím Marcela pustila Ančku na zem a vyšla z pokoje. Když se vrátila, měla na sobě zástěrku a rukávy vyhrnuté. Zvedla všechny lepkavé panenky, dala je do koše a nesla je do zahrady pod jabloň. Tam už byl připravený malý škopíček a ždímadlo. Brala panenku po panence, drhla je kartáčem, máchala je tak dlouho v mydlinkách, až byly úplně čisté. Potom je pověsila na prádelní šňůru, aby na slunci uschly. A tak tam panenky visely celý den a houpali se a klátili se v lehkém větříčku. Drhla mě tak silně, že myslím, že už ani není znát úsměv, řekla Ančka po hodinovém klidu. O ne, je ti znát, odpověděl plechový vojáček, jak jim vítr otočil směrem k Ančce. Ale já vím, že mi teď budou ruce vrzat. Cítím, jak jsou rezavé, dodal. V tom vítr otočil tak silně Holanďanem, až ztratil svůj kolíček, spadl na trávu a jak se po ní kutálel, vykřikl skřípavým hláskem. Mama! Pozdě odpoledne zadní dveře se otevřely a malá velitelka Loutek vyšla a nesla malý stoleček a židličky. Prostřela, šla pro panenky, sundala je ze šňůry a posadila za stůl. Měli limonádu a v ní želé ze zrnkového vína a malilinkaté dětské koláčky posypané cukrem. Po této báječné večeři panenky byly odneseny domů, kde je Marcela učesala a kde jim dala hezké čisté noční košilky. Potom je dala do postýlky, každou políbila na dobrou noc a po špičkách odešla z pokoje. Několik minut ležely panenky tiše, jako myšky, až Ančka zdvihla svou hadrovou ruku a řekla. Přemýšlela jsem. Ticho, řekly ostatní panenky, Ančka přemýšlela. Ano, pravila Ančka, přemýšlela jsem. Víte, proč nám vlastně dala naše velitelka tu výbornou večeři na zahradě? Proto, abychom věděli, že můžeme dostat všechny dobroty, jaké chceme a kdykoliv chceme, jen když se budeme slušně chovat. Z toho plyne naučení, že si nikdy nemáme vzít bez dovolení, co bychom dostali s dovolením. A tak si zapamatujme, že nesmíme nikdy nic dělat, co by způsobilo zármutek těm, kteří nás mají rádi. Ano, zapamatujem si to, přizvukovali ostatní panenky. A tak Ančka s veselým pohledem ve svých knoflíkových očích ležela ve své malé postýlce a její hadrová hlava byla plná krásných myšlenek o lásce.
1: Jak šejtroček vezl do Hradce mouku 2.0.

0: Jednou na večer přijel šejtroček domů, obeplul s vozem dvůr a zastavil na krajcárku. Valacha žemlíčku zavedl do stáje a sám si namířil do chalupy. Na stole našel pod křemenem čtvereček papíru. Píše mlynář od řeky Cidliny, jestli by mu šejtroček na zítří neodvezl do Hradce 9 pytlů mouky 2.0. Ráno šejtroček naložil mouku a namířil si ojí k Hradci. To se nejdřív musí jičínskou věžovou branou. Žemlička u oje táhne jako tur, pytle se pokojně vezou a šejtroček jde podle vozu. Na 30 otočení kol před bránou ale šejtročkovi nedala formanská pícha. Usmyslel si, že projede karé, aby se pod klembou strhlo hromobití. Zarejdoval s vozem řádně do brány a houkne na žemličku presto! A už to jde, jako když se utrhne balvan. Žemlička letí vpředu, vůz za ním a šejtroček pořád podle vozu. Jenže v rozhodné vteřince klopítnul špičkou odláždění. U holinky se mu odloupla podrážka. V té nesnázi šejtroček šíf potrhl opratí, valach žemlička ztratil správnou míru do brány a zatrhl o ní vozem. Skřípá to a drhne, sesypalo se dost malty i trochu kamene. V tom vyběhl z Děubalíkovy bradýřské oficíny radní města Jičína mistr dlaždič Palcátek. Bradu má břitvou jen spola posečenou a začne. Motáku, motákovita, proč nám boříš město? Já dobře viděl, jak se brána hnula od zhora až dolů. Do šejtročka vjelo hned po prvních Palcátových slovech. Zasekl bič do toulečku a zčervenal jako malináč. A kdyby byla brána padla, mohl bys za to zase jen ty, dlaždičko. Kazíš město mizerným dlážděním, že tu není kalý krok. Brána nepadla a tak mi zaplatíš jen tu uraženou podrážku. Radní Palcátek to vzal za urážku, začal se točit po rinku a volá: Svědci! V tu chvíli přiběhl z šefcovny příštipkář Nejpek. Ani nestačil odložit potěch. Já to všecko viděl. Je to na flok tak, jak říká šejtroček.
1: A už zpátky na verpánek, obozlil se do něho Palcátek. Co pak usmolenec příštipkář může svědčit proti radnímu?
0: Nejpek se postavil šejtročkovi k boku a začal si svlíkat zelenou zástěru. Palcátek mohl ledaco schytat, ale Serbus mu včas pootevřel vrata u radnice. Radní tam vklouzl jako kuna. Otočil za sebou klíčem a volal klíčovou dírkou ven na ring.
1: Vy dva jste veliká ostuda města! A já to dám sepsat písařem a vybubnovat.
2: Nadělá nám dlaždička hanby nejmín na 7 let, řekli si šejtroček s Nejpkem, ale na Palcáta nemohli.
0: Nakonec zašli k Nejpkovům. Ševcová šejtročka uctila konvi syrovátky a Nejpek mu přiflokoval odraženou podešev. Šejtroček upil z konve, oskusil se ve správné holince a povídá: a jedu. Já se musím z potupy od Palcáta vytřást ve voze. Snad to do Hradce dokážu. Žemlička šlapal vpředu u oje, šejtroček se vezl a mouka 2.0 voněla. Jenže šejtroček z toho nic neměl. Pořád musel myslet na utrpěnou hanbu. Když ujeli kus, otočil žemlička hlavu přes bok a povídá: ohlídni se. Šejtroček se ohlídl k Jičínu. Nahoře na věži stojí Palcátek. Nedal si ujít, aby svou škodolibost nevynesl až nahoru na ochos. Dělá tam pro posměch
2: dlouhý nos. Nejradši bych hodil kamenem a srazil tomu škodolibci věžního kohouta rovnou na čepici, povídá Šejtroček.
0: Aby se mu vůz nevymkl z dohledu, dal si palcátek nahoru přinést sklo. Tím sklem dohlídal Šejtročka krok za krokem, i když se silnice točila. Šejtroček rozsekl bičem vzduch a začal přemýšlet, čím by palcátovi odplatil a co by mu ještě přidal navrch. Nevymyslel stejně nic. Až u vsi Velišky padla Šejtročkovi karta barevným navrch. U Velišky býval při silnici zelený les a v tom lese studánka. Šejtroček kdykoliv jel kolem, zarazil u lesa a napil se ze studánky. Jenže dnes bylo lesa už jen půl, z ostatního zbyly čerstvé pařezy. Mezi nimi seděla jemná panenka v bílé košilce a plakala. Jestli to tamhle nesedí a nepláče, studánková víla, povídá Šejtroček. Zastavil vůz a jde k víle. Co se ti stalo zlého? Víla si trochu poodsedla, aby horké slunce nemohlo ke studánce. Ale, řekla, pokáceli půl lesa a studánka by byla zahynula, tak ji chráním.
2: Rozum, takhle pokácet půl lesa, povídá Šejtroček.
0: Nechtěl mi dopřát, abych měla studánku v jeho lese, řekla víla. Vyhnat vílu, to se bál. A tak dal pokácet stromy, aby mě vyhnalo slunce.
2: Kdo pak to?
0: Začal malinovatět Šejtroček. Ale palcátek, řekla víla, ten jičínský. Šejtroček se ohlídl k jičínu. Na věži se tam blýskalo, jak palcátek šrouboval sklem, aby mu neušlo nic, co se děje u Velišky.
2: Já to tak nenechám, povídá Šejtroček. A v tu chvíli věděl, jak na to. Odskočil si k vozu pro provaz a obtáhl tím provazem kus lesa. Na konci udělal smyčku, přivěsil rozporku a zapsáhl do ní valacha žemličku. Pak střelil stříbrem obitým bičem. Žemlička zabral, zadníma se opřel o skalku, hlavu sklonil až k předním kopytům. Namáhá se, až se na něm lupá kůže. Žemličko, ty hanbo, povídá mu do pravého ucha Šejtroček. A zas nic. Tak mu to řekl ještě jednou do levého. A v tom se les hnul. Žemlička táhne a Šejtroček tlačí u krajního stromu. Dotáhli a dostrkali díl lesa nad studánku, aby byla ve stínu. Potom Šejtroček zavolal ke studánce vílu a řekl: o studánku už se neboj. Druhou půlku lesa palcátek nepokácí. Kdyby to zkusil, odvezeme mu s žemlíčkou živnost až do Němec. Když to dořekl, podívá se Šejtroček k jičínské věži. Sklo už se tam neblízkalo. A jelo se s 9 pytli mouky 2 nulky dál do Hradce.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Happy End. Na centrálním náměstí postavili malé pódium. Učinkovala tu skupinka afrických studentů. Báječně bubnovali.
5: S kými bych si moc rád zahrál, zalitoval pan Vavřinec.
4: Ale neměl trumpetu. Místo ní držel v ruce velkou kytici růží. Vzadu za pódiem už čekal z brusu nový kamion. Byl stříbrný, na obou bocích měl namalovaný červený kříž a na kabině nápis Afrika. Na jeho střeše stál štíhlý opálený lichožrout ve slunečních brýlích. Ovšem, byl to pan Bono. Mával okolním davům a tvářil se, jako by mu ten kamion patřil, nebo alespoň jako by ho sám opatřil. Ale nikdo si ho nevšímal. Dokonce ani profesor Kadeřábek, a to už je co říct. Lidé si na různé reklamní maskoty už zvykli. O vůz se opíral holohlavý řidič s mohutným knírem a vedle něho pózovala pro fotografii drobná plavovláska. Na hlavě měla sesterský čepeček a na nohou tenisky. Jak si profesor Kadeřábek prohlížel, ozvala se v něm vzpomínka na jiné tenisky a na růžové prstíky, které se klubaly z děravých bílých ponožek. A ta vzpomínka ho hned vrátila zpátky k lichožroutům. Rozhlížel se, kde je Hihlík a Ramses s Tulíkem. Nikde je neviděl. V tom mezi čekajícími diváky nastal pohyb. Dva policisté dělali místo pro kamion, který se vracel z Afriky. Profesora Kadeřábka poznali, i když se snažil skrýt mezi africkými studenty, kteří odběhli od svých bubnů. To je on, sykl starší policista. Bedřichu bude malér. Ale než Bedřich stačil pověstného narušitele zajistit, vjel otlučený a skřípající kamion na náměstí. Ozval se potlesk a smečka fotografů vyrazila. Pan Vavřinec se vedral mezi ně. Kytici růží třímal vysoko nad hlavou. Kytice růží byla to první, co vrchní sestra Helenka spatřila, když z kabiny vystoupila na rodnou půdu. Egone, zvolala a tentokrát ji bylo slyšet. Helenko, zašeptal pan Vavřinec. Sbohem, Egone. Pan Vavřinec se prudce otočil. Ten hlas poznal. Na okamžik se mu dokonce zdálo, že Hihlíka zahlédl. Vrať se, vykřikl a rozhlížel se kolem. Hlupáčku, vždyť jsem se ti vrátila, smála se Helenka, tentokrát snad už natrvalo v Egonově náručí. Tak tomuhle se mezi lidmi říká happy end, pravil Hihlík a trochu to zadunělo.
6: Co to je?
4: Septal se Tulík a také to zadunělo.
7: Šťastný konec,
4: poučil bratra dunivě Ramses. To dunění nebylo zrovna příjemné, šimralo je to po celém těle, ale v tomhle mumraji to byla nejpříhodnější skrýš. Splynuli totiž s opuštěnými africkými bubny.
8: A my se teď, kluci, taky rozloučíme, řekl Hihlík. Musím za tátou a za mámou. Slíbil jsem to dědovi. A taky se na něj moc těším.
4: Ramík s Tulíkem mu něco opřekot říkali a radili, ale překřičilo je burácení motoru nového kamionu. Holohlavý šofér už nastartoval. Plavovlasá sestřička se vyklonila z okýnka a mávala.
8: A jak se dostanu dovnitř?
4: Vykřikl zoufale Hihlík a vyběhl z bubnu.
7: Hihlíku, dělej, honem!
4: To na něho volal profesor Kadeřábek. Ani netušil, jakou má sílu. Právě se mu podařilo pootevřít zadní vrata kamionu.
8: Díky, pane profesore, křikl Hihlík a vklouzl mezi bedny léků a kdo ví čeho.
4: Profesor Kadeřábek se pověsil na páku a dveře zavřel. Kamion se rozjel. Před sebou měl pořádně dlouhou cestu. Lichožrout mé ségry bošky, labužníky jen na ponožky, přišel k nám už před loni a nic mu tak nevoní, jak ponožky její, vážně nic jiného nejí. Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče od tetičky z Francie. Chudinka už nežije, ach, to bylo pláče.

0: uši prádla sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
0: Totiž lichožloutmé ségry Božky

nic jiného nejí, vážně nic jiného nejí. On vážně nic jiného nejí. Fakt.

0: Jenže venku byl ještě někdo, kdo by se také moc rád dostal k Pipi na hostinu. Nedaleko vily Vilekuly žila zlostná paní Finkvistová. Děti neměla ani trochu v lásce.
1: Děti by vůbec neměly na světě být, lamentovala.
0: Když některé z dětí šlo po ulici kolem jejího domku, vystrčila hlavu z okna a hubovala, že dělá strašný rámus. A nikdy nezapomněla dodat, že ze všech dětí, které zná, je Pipi to nejhorší.

0: Právě teď se to tak nachomítlo, že si paní Finkvistová vyšla před spaním na procházku zrovna kolem vily Vilekuly. V té chvíli děti dojedly všechny dorty nachystané ve sněhovém domečku a Pipi běžela do vily pro další tři, které si tam připravila do zásoby. V okamžiku, kdy se objevila ve dveřích s jedním dortem v každé ruce a třetím na hlavě, kráčela po ulici paní Finkvistová. Schválně hádejte, jestli paní Finkvistová na Pipi koukala s vyvalenýma očima. Paní Finkvistová rozhodně neměla Pipi dlouhou punčochu v oblibě. Ona přece vůbec neměla děti ráda, ale o to raději měla něco jiného. A to byly šlehačkové dorty. Byla po nich přímo posedlá a udělala by nevím co, jen aby se kousínku zmocnila. Ty, hele, poslyš, zavolala na Pipi. Jestli mě hezky poprosíš, tak bych se na ten tvůj vánoční večírek šla podívat. Ještě to dopoledne za Pipi křičela, ty uličnice nezvedená, ale na to už dávno zapomněla. Samozřejmě, že to bylo jen kvůli dortu se šlehačkou. Pipi se na vteřinku zarazila. Hrdě pohodila hlavou tak prudce, že dort málem skončil na zemi. Všechny děti vyběhly ven a vykukovaly zpoza rohu. Milá paní Finkvistová, pronesla Pipi zdvořile. Tenhle vánoční večírek je dětem přístupný, což jinými slovy ovšem znamená, že je nepřístupný dospělým. Všem dospělým je sem vstup zakázán. Ono totiž pro dospělé není zdravé jíst dorty a bombóny. Bolí je z toho břicho a pak si pořád na něco stěžují a fňukají. Aspoň to tvrdí doktoři, vysvětlovala Pipi. Hlouposti, odbyla ji paní Finkvistová. Opravdu je to tak, ujišťovala ji Pipi vážně. Jeden doktor v Americe přišel na to, že dospělí by měli jíst jen vařenou rybu a dušenou mrkev. A na nejvýš možná k narozeninám kousíček tlačenky. To se podívejme, řekla paní Finkvistová kysele. A co ten tvůj pan doktor z Ameriky říká, že by měli jíst děti? K snídani karamelky, k obědu zmrzlinu a k večeři šlehačkový dort, zašvitořila Pipi a zmizela za rohem.
1: Uličnice nezvedená,
0: zakřičela paní Finkvistová.

to jet na mé sáníkařské dráze? Zeptala se Pipi hned, jak se paní Finkvistová ztratila z dohledu. Pipi totiž udělala klouzačku ze střechy vily Vilekuly. Vyšší a prudší svah děti v životě neviděli a klouzalo to jako namydlené. Dokonce i bez sáněk. Nejdřív se ovšem muselo vylézt po žebříku nahoru, což bylo trochu náročné, ale o to rychleji to svištělo dolů. Takovou legraci už dlouho nikdo nezažil. Děti se jízdou rozehřály, tváře jim jak se patří zčervenaly a kalhoty vzadu zbělely. Vánoční strom ve tmě nádherně zářil a ze střechy si ho mohli prohlédnout ještě líp než ze země. Zhora bylo každopádně líp vidět, kolik balíčků na něm visí. Samou nedočkavostí, co asi uvnitř všech těch balíčků může být, dětem srdce v těle poskakovalo. Vždyť my jsme úplně zapomněli tančit kolem stromu, vykřikla náhle Pipi. A ze střechy se to najednou začalo sypat jako hrách. To, když se všechny děti řítily dolů z prudké klouzačky a padaly do závěje. Halo, děti, svolávala je Pipi. Pojďte sem, zaspíváme si ty naše krásné vánoční písničky. Veselé vánoční hody, berte si dítky koledy. Jeste je pilně a neomylně, jeste je pilně a neomylně. Paní mámo, vstaňte, bombony nám dejte, bombony nám dejte. Pipi, takhle to ale vůbec není, napomenula ji Anika přísně. Jak to, že ne? Podivila se Pipi upřímně. Že bych ty pěkné koledy zapomněla? No, možné to je. Ale tuhle si pamatuju určitě dobře. Pásli ovce pasáčci a v tom, kde se vzali, tu se vzali, objevili se tři králové. A co udělali pasáčci? Zahráli jim fidli fidli na housličky, jen ten černej, co stál vzadu, vystrkoval na ně bradu. No, ta je přece veselá. Pipi, teď jsi vážně hloupá. Tak to není, zlobila se dál Anika. Kolem stromu se ale nakonec tancovalo a zpívalo přesně tak, jak to má o Vánocích být, i když si Pipi trochu pletla slova. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, nesem vám noviny, poslouchejte. Paní mámu, vstaňte, koledy nám dejte. Štědrý večer nastal a všechny vánoční písničky hezky po pořádku. Děti se shodly, že je daleko zábavnější tancovat kolem vánočního stromku venku, než doma v pokoji.

0: Tak hurvínku, co pak je nového?
1: Ale nic, tatí, všecko při starém.
0: Na to se tě neptám, já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
1: Mně šlo všechno, tatí, akorát dělení mi nešlo.
0: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
1: Když mi nebylo jasné, tatí, jak to, že se v tom dělení...
0: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
1: Žádným, tatí.
0: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
1: My jsme dělili zvířata, tatí, ne dělence.
0: Jaká zvířata?
1: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazjata, víš?
0: Jo, vy jste měli přírodopis?
1: Simano, tatí.
0: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
1: Mně nejasného, že velryba není ryba.
0: Jak to?
1: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
0: A co by byla, když není ryba?
1: Že je prý savec.
0: Kdo?
1: Velryba.
0: Která?
1: Grónská. Velryba je prý největší savec, tatí.
0: No ovšem, že je savec. Grónská, žano, velryba. Co jsi myslel, že je?
1: Já myslím, že je ryba.
0: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
1: Na savce, ptáky.
0: No?
1: Plazy.
0: No?
1: Obojživelníky a bezobratlé.
0: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
1: Že letají do povětří.
0: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano. A savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no?
1: Že chodí.
0: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
1: Hlavně leží.
0: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
1: Savci?
0: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
1: Bučí, tati.
0: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
1: Kůzlátko mečí.
0: Žádné mečí.
1: Bučí.
0: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
1: Chodí.
0: Saje mléko.
1: Saje mléko.
0: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata, co?
1: Mečí.
0: Ale
1: chodí.
0: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
1: Tak co tedy je, tatí?
0: Kdo?
1: Velryba.
0: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
1: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přece jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
0: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
1: Nejsou.
0: No ta vidíš.
1: Oni jsou savec.
0: Kdo?
1: Necky.
0: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
1: Necky.
0: Hernáš, dej sem ten sešit.
1: Nač, tatí?
0: Na nic se neptej a dej sem sešit.
1: Do sešitu, tatí, smím psát akorát já a vyučující, tatí. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
0: Tak já tam zrovna napíšu.
1: To se nesmí, tatí.
0: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o koroptví, nebo o praseti a basná. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
1: Do sešitu nikdo psát nesmí, tatí.
0: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velrybě, ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
1: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
0: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
1: Simano, tatí.
0: A zaklapni se i se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
1: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Aja ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
4: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musím pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
3: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
5: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
4: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
3: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
4: tak je to nepřístupné.
3: Ale ne, ne, ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
4: Aha, tak já to teda zkusím.
3: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
4: A když je tam červ?
3: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
5: Já první, jo?
3: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
4: Co? Co? To jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ajo.
3: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
4: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
3: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
5: Co to povídá?
4: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
5: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
3: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně. Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš. A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří. Psi, jedu, pedu, babika, četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, počkejte, počkejte, co to jen může znamenat? Psi, jedu, pedu, babika.
5: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
3: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Reja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej. Všechny prskavky chytily najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému vánočnímu spánku.
4: Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální. Čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila. Jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šli jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
2: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
3: To by bylo úrazu v obci Dolánky.
2: Počkej, Švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
4: Tolik nemáme.
2: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat veselé dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
4: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
5: Je to 2-2.
6: O gaviálovi, který rozkvetl. Po břehu řeky Gangy se procházel gaviál indický. Chodil sem a tam, tam a zpátky. Byl sám a bylo mu na světě smutno. Oh, nikdo mě nemá rád. Nikdo se mnou nechce kamarádit, fňukal. Prý jsem moc ošklivý. Jeden starý buvol, který se přišel ke gaviálově řece napít, mu dokonce řekl, uhni ty zubaté strašidlo. A přitom každý ví, jak tihle špinaví buvoli příšerně vypadají. Jindy k vodě přiběhl tygr. Ten byl naopak velice krásný. Gaviál na něm mohl oči nechat a už z dálky ho zdvořile zdravil. Jenže nafoukaný tygr ani neodpověděl. Jen se po gaviálovi ohnal prackou. Jede, šeredo! Jakoby u tak veliké řeky nebylo dost místa pro všechny. Pak dorazil slon. Gaviál ho viděl, jak se blíží a připadal mu čím dál větší a vznešenější. V Indii sloni nosí štěstí a gaviál se těšil, že štěstí přinese slon i jemu. Jenže slon ho v té spoustě bláta, co ho bylo na břehu řeky, vůbec neviděl. Pozor, zašlápneš mě, vypískl gaviál. Ale slon měl velikánskou žízeň a pil tak hlasitě, že gaviála ani neslyšel. A když se dost napil, naplácel si na záda bláto a jak důstojně přišel, tak zase odešel. Vlastně bylo štěstí, že mě nezašlápl, pomyslel si gaviál. Sloni štěstí nosí, i když o tom sami nevědí. Mně ho slon také přinesl, ale veselý nejsem. Myslím, že jsem pořád smutný. Nemám kamarády, nikomu se nelíbím, nikdo mě nemá rád. Takhle pořád kolem dokola lamentoval ten gaviál. Pak se na sebe podíval do vody a div se nerozplakal. Jsem šeredné, zubaté strašidlo s divnou bambulí na nose.
7: Ale ta bambulka je přece roztomilá.
8: Směl bych se posadit?
6: Ozval se tenký hlásek a hned vedle gaviála se něco barevně zatřepetalo.
8: Dovolíš?
6: Gaviál údivem otevřel pusu a zas ji zavřel. Klap! A kdo jsi?
8: Přece motýl.
6: Zasmál se hlásek. Ty mě nevidíš?
8: Gaviál trošku zašilhal a uviděl zázrak. Na nose, přímo na té protivné bambuli, seděl nádherný duhový motýl a mával křídly.
7: Tady je tak krásně. Tohle je pravé místečko pro mě. Moc se mi u tebe líbí. Celý se mi líbíš, švitořil ten motýl. Budu ti říkat Gavi, smím?
6: Gavial nemohl uvěřit svému štěstí. A tobě nevadí, že jsem ošklivý krokodýl?
7: Ale Gavi, ty přeci nejsi krokodýl, poučoval ho motýl. Krokodýlů je v téhle řece spousta. Kde kdo je dneska tady krokodýl? Jenže ty jsi vzácný, nádherný gavial. Nepovozil bys mě trošku, můj milý Gavi?
6: Tehdy gavial přestal být smutný a zvesela vlezl do vody s kamarádem motýlem na nose. Pak si spolu už jen pluli vodami řeky Gangy. Gaviálovi koukal z vody jen ten kousek nosu s bambulkou a na ní motýl rozložil svá barevná křídla tak, že vypadal jako plovoucí květ. Když se pak přicházeli k řece napít buvol, tygr nebo slon, pokaždé se divili, jak tomu ošklivému gaviálovi najednou překrásně rozkvetl nos.
5: Čarovná zahrádka. Když se pučmelout oženil, daroval své nejmilejší pučmeloutce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik a pučmelout na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď pučmelout nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
9: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
10: Ale copak se mě někdo bojí, stěžoval si pučmelout.
9: No, když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž už běž, budu ti držet všechny palce.
10: Pane jo, tolik palců najednou mě ještě nikdy nikdo nedržel.
5: Pomyslel si pučmelout.
10: To bych mohl zase jednou zkusit postrašit čmeláky.
5: A šel a fouknul Čmeldovi a Brumdovi do komína.

0: Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brunda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had? No je to jasné, jsme v džungli. No, ten had na nás syčí, mračil se Brunda. Já nejsem had, já jsem želva. A nesyčím, ale říkám pst. A pst říkám, aby vás neslyšel kolibřík, řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda. Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pšt. Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo? Pšt. Řekla želva a potopila se. No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci. Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě. Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
1: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor. Pšš, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
1: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
1: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
0: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
1: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
1: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
0: Ale copak my jsme nějací kolibříci, my jsme čmeláci, kolikrát to máme ještě opakovat? Rozlobil se Brunda doopravdy. A nestrkej pořád do mě. Pozor, bráško, vykřikl Čmelda. Brunda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ. Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brundovi. Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček, ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
1: Pomoc, pomoc,
0: naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
2: Kdo jinému jámu kopá, že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku. Ale my ti pomůžeme, řekl Brunda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brundou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup! No a pak už jenom rup. A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
2: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
1: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
0: řekl kolibřík.
2: To byste prvé koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět. Víš, máme to daleko. Inu, každý je doma někde jinde.
0: Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.

trefí vždycky, vždycky, vždycky na sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Podle prášky jsou to

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: No jo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě i do mé domácnosti. A ona musí zrovna vyrůst u Brundibáru.
0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka. Když si je vezmu, co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou Pučmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlých vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle Pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní Pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Za to Čmelda s Brundou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného

Stál jsem na kraji silnice kousek před Nicovem, díval se do zasněženého údolí Zlatého potoka a vzpomínal, jak na konci dubna mne zrovna tady medvíďata nechtěla poslouchat, když v tom zazvonil mobil. Méďové, upozorňoval mě nápis, abych netápal, kdo volá. Tady je Dáša. Asi by ses měl přijet podívat na kluky. Mně se zdá, že Vojtíškovi se stejská. Pořád chodí podle plotu a vypadá, jako kdyby tě vyhlížel. Vydrží to dělat i několik hodin a vždycky v místech, kde se s tebou loučí. Kuba s Matýskem jsou v pořádku, ale Vojta je divnej. Díval jsem se na bílé kopce s holým temenem poledníku na obzoru a měl chuť hned se rozjet do Berouna. Dáša se stala novou medvědí mámou a určitě nevolá jen tak. K médium si od počátku našla vztah, který přesahuje rámec práce ošetřovatelky. V přírodě žijí medvíďata s mámou 2 až 3 roky. Kromě schánění potravy a ochraňování mláďat se musí medvědice s potomky občas i pomazlit, nechat je trochu pocucat. A tak Dáša stráví denně dlouhé desítky minut ve výběhu, metrákový mazlíčci cumlají ruce, žárlí na sebe a bez ustání spokojeně mručí. Při pohledu na tu rodinnou pohodu mne trochu mrazí, protože je mi jasné, že Dáša, stejně jako já, zapomíná, že Kuba, Vojta a Matěj jsou medvědi. Že jednou, a snad to nebude brzy, vyzkouší svoji sílu nikoliv na některém bráchovi, jak to zatím dělají, ale na někom, kdo bude zrovna blízko. Jak dlouho to ještě budou medvíďata, to si nedovolím odhadnout. V přírodě respektují mámu do 3 let, tak snad to ještě vydrží.

Díval jsem se do údolí a představoval si, jak by to bylo krásné ještě jednou si s kluky udělat pořádnou procházku. Určitě by mě poslouchali, v novém prostředí by byli nejistí a drželi by se blízko mne. Úplně jsem je viděl, jak se honí, hnědá srdce jim za chvíli začíná blízkat, pokukují po mně a na první pohled překypují medvědí silou. Jak je ale dostat z Berouna do lesa? Nejspíš by se báli nákladního auta, sami by do něho dobrovolně nevlezli. A co kdyby se nechtěli vrátit? A co kdybychom potkali někoho se psem? Všechno je to jen sen. Raději jsem se té myšlenky vzdal, i když byla na první pohled hodně lákavá. Ale co s tím Vojtou, když se mu stýská? Vybavila se mi jeho štíhlá hlava se vstyčenýma ušima, jak pozorně prohlíží něco za dráteným ohradníkem a vysokým plotem. Občas popojde a zase se soustředěně dívá. A najednou jsem na to přišel. Houby se mu stíská, ten přemýšlí, kudy by vzal roha, kudy by utekl. Div, že jsem to nevykřikl nahlas. Kdyby to byl Matěj nebo Kuba, tak bych tomu stesku možná věřil, ale Vojta, Vojtíšek, který byl od počátku nejmenší, který po čtvrtém dni u mě, když jsem ani nevěřil, že vydrží, překonal krizi a začal pořádně přijímat mléčnou kaši. Od malička útěkář, překonává překážky jen tak ze sportu. Tomu se nestýská, ten přemýšlí, jak překonat nudu, anebo už ho štvou silnější bráškové. Pálavu jsem poprvé navštívil v čase vinobraní v roce 1987 a hned jsem si ji zamiloval. Do té doby jsem o kraji Bílých kopců pouze četl, ale díky vyprávění Eduarda Štorcha a Jaromíra Tomečka to nebyla neznámá země. Ovlivněn příhodami lovců mamutů i pozorováním přírody mého oblíbeného Tomečka, jsem pak už nevynechal jedinou možnost vracet se tam. K natáčení scénky s opilými medvíďaty jsem si vybral osvědčen vinný sklípek mého přítele Dobroše Krůzy v Pavlově. Známe se už od mé první návštěvy Pálavy a věděl jsem, že u něho najdu pochopení. Dobroš má výborné víno a i když nepatří mezi pravidelné konzumenty, u něho jsem si na něm vždycky pochutnal. Dokonce jsem přesvědčen, že mnozí hosté u něho nakonec dopadli podobně a možná ještě hůř než moji méďové v příběhu z Pálavy. Litoval jsem, že v době natáčení musel Dobroš odjet a medvíďata ve svém sklípku neviděl. Ve skutečnosti se však celý příběh odehrál trochu jinak.

0: Od rána svítilo slunce a bylo pořádné horko. Do hustých medvědích kožichů to pražilo a kluci lezli jako zpomalené filmy. S nechutí se za mnou vydrápali na kopec a každou příležitost využili k tomu, aby zalezli do stínu a trochu se prochrupli. Při natáčení záběrů krajiny pod kopci jsem nechtěl riskovat nějaké neštěstí a raději s nimi chodil daleko od příkrých srázů. Od dětství trpím závratěmi a vadí mi, když vidím někoho na skalách, rozhlednách i balkonech. Na neštěstí mám moc rád daleké rozhledy a proto je nechám raději natočit kameramanem a pak se na ně podívám při projekci. Méďové jakoby o této mé slabosti věděli, často lezli do míst, odkud by mohli spadnout a mně se točila hlava při pohledu na ně. Na Pálavě jsem jim takovou příležitost nedal. Ulevilo se mi, když jsme sešli na úpatí do právě se probouzejících vinohradů. Méďové je několikrát neochotně proběhli a pak objevili kanálek pod můstkem přes příkop. Zalezli do něho a nechtěli ven. Musel jsem pro ně vlézt a vytáhnout je, aby si zase neodpočinuli příliš. Karel zatím připravil scénku pro natáčení. Hrdla lahví natřel medem a trochu dal i dovnitř. František připravil kameru a já přivedl medvíďata. Jak vešla do sklípku, hned se zorientovala a pochopila, co je jejich úkolem. Jenom Matěj už byl tak unaven, že zalezl pod lavici na vlhký beton a usnul. Vojta s Kubou cucali hrdla lahví a tvářili se velmi unaveně. Zdálo se, že rychle usnou, ale Kuba nás opět překvapil. Objevil, že v demižonu jsou ještě zbytky tekutiny, kterou neznal. Vonila mu velice příjemně a když vytáhl korkovou zátku, mohl dovnitř vstrčit i jazyk. Naštěstí ho nenapadlo nádobu porazit a pořádně se napít. Za chvilku ho marná snaha přestala bavit a tak se věnoval lahvi s medem. Tvářil se opravdu jako opilec a nakonec v chladném sklípku usnul. Všechny zvuky, které méďové způsobili, když válili lahve a nahlas cucali jejich hrdla, však byly nepoužitelné. Často je totiž přehlušoval smích kameramana Františka i fotografa Jardy, protože chování medvíďat bylo velice bezprostřední a tak věrné, že jsem na chvilku historce o opilých medvíďatech uvěřil také.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednou zase chovala Evelínka na klíně sisla. On je sice rozmazlený a podvádí mě, říkala si. On mi všechny nemoce a neduhy jenom předstírá, ale co když někdo bude opravdu marot? Měla bych si pro všechny případy zařídit lékárnu.
3: To bys tedy, Evelínko, měla.
2: Vykulil sisel na své malinké hlavě ty velikánské oči, obkroužené kolem dokola světlými kroužky.
3: Zaříti hned. Já ti třeba pomohu. Tu novou noru si vyhrabu až zítra. Zatím ji nepotřebuju. Kdyby přišel sislojet, tak uteču k tobě.
2: Myslím, že nejdůležitější ze všech léků je heřmánek, zamyslela se polní žínka. Obroubím polní cestu heřmánkem.
3: Ten je určitě nejdůležitější, přitakával sisel. A na co vlastně je?
2: Na čaj, když bolí žaludek. Taky se jim kloktá a taky se jim čistí zanícené rány. I pupínky a vyrážky se jim omývají. Ale to by, abych vysadila něco na záněty šlach a na moženiny, když tě tak často bolí nožičky, podívala se Evelinka významně na sisla. Vysadím ti do polí kokošku, pastuši, tobolku a na mes šalvěj. Tou si budeš vyplachovat tlamičku, až ji budeš mít zanícenou.
3: Zanícenou ji mám každou chvíli, tvrdil sisel.
2: To je od toho lhaní, vysvětlovala mu polní žínka. Ostatně ze šalvěje se vaří i čaj na slabé plíce a na noční pocení.
3: To je právě to, co moc potřebuju. Plíce mám tak slabé, že někdy ani nedýchám. A v noci se potím tak, že se kolikrát v pelíšku div neutopím. A jaké jsou ještě nemoce a neduhy, Evelínko?
2: Těch je k nespočítání. Například revma a záněty ledvin, dále žloutenka, kašel, chrapot a astma a katary.
3: To všechno mám, Evelínko. Co bolí, když je revma?
2: Klouby, sislíčku.
3: Vidíš, klouby mě bolí den co den a ledviny týden co týden. Že mám ledviny pod krkem?
2: Ne, tadyhle je máš. Ťukla Evelínka sisla na místo, kde měl ledviny. Jouva, jouva, předstíral sisel nesnesitelnou bolest. Vidíš, vidíš, jak mě bolí ledviny? A žloutenku mám taky. Podívej se na můj kožíšek. V tom jediném měl trošku pravdy. Kožíšek měl nažloutlý, ale to nebylo od žloutenky. Dobrá, usmála se polnižinka. Vysadila do obilí pír, až bude zapotřebí tišit někomu revma nebo ledviny. Vysadila i truskavec, kdyby na někoho odvar z píru nezabíral. Na žloutenku pak rozhodila do obilí lnici. Věděla totiž, že nálev zelnice je nejenom na nemocná játra, ale i na vředy a na oční záněty. A co bude s tím kašlem? Pobízel jí sisel. Já mám týden co týden astma, katar, chrapot, průdušky a kašel. Jaký kašel? Obyčejný nebo černý? Ptala se ho. My vám hlavně černý kašel, ale někdy i bílý a zelený kašel. Evelínka tedy zapěstovala diviznu, violku, vlčí mák a zvláště jitrocel, který, jak kde kdo ví, je k nezaplacení i na špatně se hojící rány a na mokvavé lišeje. Meze pak pro všechny případy opěknila i třezalkou, co hojí spáleniny, pelíňkem, kdyby někomu nechutnalo, a řepíkem, jenž je na všechno možné. A aby měla opravdu čisté svědomí, rozhodila podél cesty i srdečník. Ten budou polní zvířátka potřebovat při bušení srdce, při úzkosti a neklidu. Ani na rozchodník nezapomněla pro případ, že by sisel dostal vysoký tlak. Kdyby se mu o tom zmínila, jistě by tvrdil, že má vysoký tlak už dávno a nízký taky. Nevynechala ani čarnuchu proti bolení bříška a dokonce pamatovala i na to, jak těžko přicházejí na svět mláďátka, a načernila žito námelem. Oves vysazovat nemusela, ten už viseli rolníci a ona si mohla vzít, kolik chtěla, kdyby někdo trpěl nespavostí a měl špatný oběh krevní. Právě tak rostl v polích len proti zácpě a kukuřice, z jejich čnělek mohla vařit čaj pro toho, kdo by chtěl zhubnout. Potom zavolala skřivánky a nakázala jim: rozhlašte všem polním zvířátkům a ptákům, že svou lékařskou ordinaci otevřu zítra ráno, hned jak se rozevřou pampelišky. A že budu léčit nemoce a neduhy všeho druhu a taky hojit rány, zhmožděniny a namoženiny, a to až do chvíle, než se pampelišky zase zavřou. Skřivánci se rozletěli s tou zprávou do polí a sisel prosebně obrátil na Evelínku svou malou hlavičku s velikýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky.
3: Že mě teď zase chvilku pomazlíš, věď? Za to, že jsem ti tak radil s tou lékárnou.
2: Panenko moje, vzdychla polní žínka, co pak mám na to sislíku čas? Vždyť nemám jenom tebe.
3: Máš zrovna tak jemné tlapičky, jak je mívala moje maminka. Jemné,
2: měkké a teplé.
3: No, říkáš přesně to, co ona, když nás bylo 8. Že nemáš čas a že nemáš jenom nás. Všechny maminky jsou takové, viď? Všechny mají stejné tlapičky a nemají čas a nemají jenom nás. A všechny odnese sisloje.
2: Evelínka se na něho přesličkově podívala a on hop a už jí seděl na klíně s blaženě přivřenýma očima. A ona najednou pochopila, že ze všech léčivých bylin jsou nejléčivější takové měkké, teplé, maminčí tlapičky.

Sotva čmeláčci ráno otevřeli oči, zasvítilo jim do nich sluníčko. Hned si vzpomněli, že ho chtěli přibít na oblohu.

0: si na něco hrát.
1: A na co? Zeptal se Bzůk. Ťuk se rozhlédl kolem. Třeba na pouť. Tyhle kytky to budou houpačky a taky kolotáč. Bzukovi se ten nápad zamlouval. Přestože byl starší a měl mít větší rozum, začal vyvolávat jako na opravdické pouti. Dámy a pánové, račte nastupovat. Nejlepší houpačka ze všech houpaček na světě už na vás čeká. Hned na to si vlezli s Ťukem do květu pantoflíčku a rozhoupali ho, jak to nejvíc šlo. Květ lítal dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Stonek se přitom ohýbal, až to v něm praskalo. Nechte už toho. Vždyť mě zlomíte, napomínal pantoflíček čmeláčky. Ty ale dělali, že ho neslyší. Slezli dolů, až když je houpání přestalo bavit. Pak Ťuk přišel na to, že z lístku jitrocele by byl prima tobogán. Poprvé zde k vidění, jízda zdarma, dal se do vykřikování teď zase on. Rychle se vyšplhal na špičku lístku a sjel po zadečku dolů. A pak znovu a zase znovu Bzuk kamaráda následoval. Co vás to napadlo? Vždyť mě celého odřete, huboval jitrocel. Čmeláčci si ale veselý jezdili dál. Najednou však Bzuk povídá, a kde je vlastně ten kolotoč, co si o něm mluvil? Bez kolotoče přeci není žádná pouť pořádnou poutí. A tak začali kolotoč hledat a pak se s jásotem vrhli ke kopretině. Světová atrakce, jedinečná příležitost, jen proti nejodvážnější z nejodvážnějších, volali jeden přes druhého. Posadili se na lístek květu a roztočili ho. Čím rychleji se točil, tím více připomínal kolotoč. Kopretině se to ale ani trochu nelíbilo. Vždyť mi roztrháte moje bílé šaty. Jak potom budu vypadat, rozčilovala se. Co pak takhle se zachází s kytičkou? Zase si nedali říct. A tentokrát na to doplatili. Najednou se jeden bílý lísteček zrovna ten, na kterém seděl Ťuk, utrhl. Ťuk z něho spadl a začal se kutálet z prudkého svahu plného kamínku. Jak do nich vrážel, valili se dolů taky. Bzuk se na tu hrůzu ani nemohl dívat, raději zavřel oči. A když je otevřel, viděl Ťuka, jak dole leží na břiše roztažený jako žába. Ještě ke všemu mu seděl na zádech ten největší kamínek.
2: Ouvej, toto tlačí, naříkal Ťuk.
1: Bzuk se k němu rozběhl a chtěl ten kámen odvalit. Jakmile s ním však hnul doprava, Ťuk křičel, patár, noha. A když kamenem hnul doleva, Ťuk vřískal, pozor, hlava. Bzuk bezradně nad Ťukem stál a bylo mu do breku. Co se to dole vlastně děje? Chtěla vědět kopretina. Když se jí tam konečně podařilo dohlédnout, moc se vylekala. Přestože jí Ťuk tolik zlobil, teď si řekla, přece ho takhle tam nenecháme, a začala volat o pomoc. Kytičky kolem se k ní přidali, jen jitrocel a pantoflíček ne. Kdyby ten kluk nebyl rošťák, tak by se mu nic nestalo, brůčel pantoflíček. Taky si myslím, dobře mu tak, souhlasil jitrocel.

Ptáčky sice volali ze všech sil, jejich jemné hlásky ale zanechaly v hučení větru. Pan Toflíček začal přemýšlet, kdybychom se i my dva k ním přidali, byli by slyšet víc. A tak řekl svému sousedovi, třeba už ten kluk dostal rozum. Taky si myslím, že už ho to vytestalo dost, zase souhlasil Trocel. A tak začali oba volat s ostatními, pomoc, pomoc. Teď konečně to volání uslyšel i modrý zvonek, který stál na kraji louky. Začal zvonit na poplach, jeho bim-bam přehlušilo i vítr. První na místo neštěstí přiletěla včelka Alka. Chytila se za hlavu. Co jste to tu zase vyváděli? Teď není čas na povídání, vyhnul se Bzuk odpovědi. Chytni Ťuka za ruce, já ho chytnu za nohy a vytáhneme ho, poslechla. Dopadlo to tak, že jeden tahal dopředu, druhý dozadu. Vždyť mě přetrhnete, fňukal Ťuk. Byli v koncích.

Ještě štěstí, že jsem hlas zvonku přivolal i další zvířátka. Přiletěla muška třepetálka, pak motýlek bělásek a přiběhla kobylka hopsalka. Po ní žabka kuňkalka a myška hrabálka a nakonec brouk brundibár. Za chvíli se loukou ozývalo hej, rup, hej, rup. Zvířátka společnými silami kamínek nadzvedla a ťuka vysvobodila. Ten byl v tu chvíli určitě nejšťastnějším čmeláčkem ze všech čmeláčků, co jich na světě je. A to i přesto, že měl rozbité koleno a záda celá polámaná. Nemohl se ani narovnat, ani udělat krok. A tak ho zvířátka vysadila na hřbet kobylky hopsalky a ta s ním dohopsala až pod kopretiny. Tam zvířátka ťuka uložila, aby se vystonal. Polštář mu udělali z mechu a peřinu vycpali chmířím z pampelišky. Alka namazala ťukovi záda mastí z léčivých kytiček a jitrocel mu položil na koleno jeden ze svých lístků. Ten prý je na bolístky tou nejlepší medicínou. Ťukovi bylo čím dál lépe. Nejvíce mu ulevilo, když ho kopretina s pantoflíčkem a jitrocelem ujistili, že mu už dávno odpustili. Já už vám nikdy nebudu ubližovat, sliboval. Mezitím se sluníčko vyhouplo z mraku na modré nebe. Čmeláčci ho viděli, ale nevydali se za ním. Ťuk by s bolavým kolínkem stejně daleko nedošel a Bzuk nechtěl kamaráda opustit. A tak dál odpočívali ve stínu hodné kopretiny a byli rádi, že jsou rádi.

Dej má asi občas život těžký a kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký a kapr ho má nejtěžší.

těžko nějakej rybář najde takovej dlouhý.

0: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Naschromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tullamore junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou za mlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem boják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazilo. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprv se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milý ho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale jde pak, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se z hůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavu je vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu po milým provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhala se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: O, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svěřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky, ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepísného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce. Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali, my lidé. A také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: Česká pohádka o kocouru, kohoutu a kose. Jeden otec měl tři syny. Nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal. Všichni tři byli již odrostlí, když se jim otec roztonal a pomalu chystal se k smrti. Když viděl, že se přiblížila jeho poslední hodinka, zavolal si své chlapce k loži a pravil. Víte, děti moje, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch tří věcí si každý jednu vezměte. Nevaďte se, buďte vždy svorni a pámů vám požehná. To dořekl a umřel. Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví. Martin si vzal kosu, protože ji uměl dobře sekat, Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura. Ale, milí bratři, řekl Martin, Doma všichni zůstat nemůžeme, sice bychom hladem pomřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak si zatím pomozte. Já půjdu s kosou do světa. Měli se všichni tři rádi. A co chtěl jeden, to chtěl také druhý. Proto nestavili se nijak proti bratrovu návrhu. Martin vzal kosu a šel do světa. Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práce nenašel. Konečně přišel do jedné země, kde byli lidé tůze hloupí. Když přichází k městu, potká člověka a ten se ho ptá, co nese. No co, co? Kosu nesu, odpověděl Martin. A co to je? A nač? Tím se tráva požíná. Jakže? Tím se tráva požírá? Žasl zvědavec, jenž poslední slovo nějak přeslechl. I toť výborná věc. My tady v naší zemi rukama trávu musíme trhati, což stojí nás veliké namáhání. Kdybys chtěl jít k našemu králi, ten by ti toho požírače jistě dobře zaplatil. Když myslíš, rád to udělám, odpověděl Martin a šel s oním člověkem ke králi, který se tomu nástroji velmi podivil. A hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu podžírat. Martin šel. A s ním množství diváků. Ale Martin nebyl hloupý. Vrazil kosu v půli louce do země. Řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro dva. A pak odehnal z louky všechny diváky. V poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili se, že je takový kus louky posečen. Bude váš podžírač také jíst? Ptali se Martina. Když dělá, musí se krmit. Ale jděte, jděte a nechte nás o samotě. Sloužící odešli a Martin snědl oběd pro dva sám. Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva. Kdyby byli přinesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl. Tak dělal den co den, až všechny louky posekal. Když dosekal, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameni. Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá? Ptal se král. A zdali pak bys nám ho tady nechal za 1000 zlatých? No, stojí ovšem za víc, ale dávám ho za ty peníze. Pravil sekáč, složil kosu a vzal peníze, šel domů. Král dal kosu postavit do pokoje, aby se jí nic nestalo. Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu poručil král, aby se vynesl podžírač na louku. S největší slávou přišli na louku. Vrazili ho uprostřed do země a odešli pryč soudce v domění, že to nemá podžírač rád, když se někdo na něho při práci dívá. Poledne se přihnali s obědem, dychtiví spatřiti, co už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno postavili. To jim bylo divno. Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou. Vždyť loni bylo hned první půl dne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel, proč asi nechce dělat? Myslil si král a vrtil hlavou. Ale večer přišel služebník zase, řka, že kosa se louky ani oběda netkla. To je asi očarovaná, řekl král. Dejte jí vysázet 20 ran a neudělá-li ještě nic, zakopáme ji. Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ní a byřici vysázel 20. Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici, ale z kterého všetečku švihla přes nos. On ji očaroval, křičeli všichni. Zakopejte ji! To také učinili. Zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama jako kdy jindy. Zatím měli bratři dobré časy, a žehnali otci, že jim zanechal tak výnosné dědictví. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj. Teď půjdu já se svým kohoutem do světa. Snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu. Jindí, ale jdi hodně daleko, kde jsou hloupí lidé. V Čechách bys mnoho nedostal, radil mu Martin. Matěj vzal dědictví a šel. I přišel zase k jednomu městu a potkal pána. Co pak to neseš, člověče? Ptal se pán. Nesu kohouta, odpověděl Matěj. Takových ptáků zde nemáme. K čemu je dobrý? Ten pták přivolává den.
2: I to tě div divoucí. My musíme po každý den vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti, což nám dělá veliké nepohodlí. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci.
1: Vždyť se můžeme přesvědčit, řekl Matěj a šel s pánem ke králi. Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává a když jde spát, jde den také spát.
3: I to by bylo penězi k nezaplacení, jeli tomu tak, jak povídáš.
1: Milostivý králi, můžeme se brzy přesvědčit, řekl Matěj. Dali tedy kohoutovi zlatou posadu a kohout spokojen novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo dlouho a den odešel, aniž ho byl kdokoliv vyprovodil. Král byl rád a rána se ani dočkat nemohl. O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat. Byla hodina, nic. Byly dvě, kohout zakokrál. Všichni se rozděsili, jaký to divný zpěv. Byly tři hodiny, kohout zase kokrál a tak pořád až do čtyř hodin, kde se již docela rozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu ten přivolal, poručil, aby dali Matějovi z pokladnice 5 000 zlatých a vším, aby ho uctili. Matěj schrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů. Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. Že však s penězi nehospodařili, rozkoulali se jim dosti brzo. Když jich bylo už na mále, Michal řekl, nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlédnu. Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste dostali vy. Zase ho bratři napomenuli, aby šel hodně daleko, kde jsou lidé hloupí, že v Čechách by nic nedostal. Michal strčil kocoura do pytle a šel. Dlouho chodil, než přišel do země, kde lidem nerozuměl. Ale než došel hlavního města, naučil se tolik, že se mohl trochu smluvit. Před městem ho potkal zase jeden pán a ptal se ho, co to nese v pytli. Kocoura, odpoví Michal a ukazuje mu ho.
2: I to je divné zvíře. A k čemu je dobré?
1: Chytá myši. Ať jich je cokoliv v domě, všecky je zlapá.
2: I strč horem toho lapáka do pytle a pojď ke králi. My máme v zámku tolik myší, že nám div po posteli neběhají a král by dal nevím co, kdyby se někomu podařilo ze zámku je vypudit.
1: Toť bude snadná pomoc, odpověděl Michal. Strčil kocoura do pytle a chvátal za pánem. Když přišli ke králi, pán řekl, milostivý králi, ten člověk zde má kocoura lapáka. To je zvíře, které lapá myši. A kdyby vaše milost poručila, on by ho prodal.
2: No je-li to pravda, rád ho koupím.
1: Milostivý králi, jen mi pověste, kde je jich nejvíce a hned se přesvědčíte, jak je můj kocour umí škrtit, řekl Michal. I vedli Michala do komory, kde jich bylo nejvíce, takže se pod nohama jen hemžili. Michal rozvázal pytel, kocouru vyskočil a způsobil takovou porážku mezi myšmi, že nebylo možné jedné utéci. Král měl nesmírnou radost a hned poručil, aby se Michalovi vyplatilo 10 000 zlatých. Michal si poskočil, když měl tolik peněz a s veselou se vracel domů. Za 2 dny po jeho odchodu napadlo králi, co bude asi ten lapák žerát, až nebude myší. To nikdo nevěděl a Michal byl ten tam.
3: i poručil král, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil. Michal kráčel zatím spokojeně cestou, kudy do města přišel. Čtvrtý den slyší najednou za sebou jezdce, který zdaleka na něho volá. Zastaví se tedy, jezdec přijede a začne se Michala polovic německy, polovic česky něco ptát. Ale Michal mu nerozuměl. Aby mu ulehčil, ptá se ho po německu. Was? Ale na tu otázku se jezdec obrátí a ujíždí, jako by ho vítr unášel. Michal si pomyslí, ten chlap je blázen. A jde s pánem Bohem dál. Všecek uřícen, uprášen, vrátil se jezdec zpátky a sotva skočil z koně, běžel ke králi a oznamoval. Milostivý králi, smutná novina. Až kocuru zlapá myši, bude po nás veta. Kdo ti to řekl? Ptal se ulekaný král. Ten člověk, co nám prodal kocoura. Na cestě jsem ho dohonil i ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá. A on mi řekl, vás. Hned volal král celou svou radu a jednalo se, co s kocourem začít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají v komoře zavřeného a že tam postaví dvojí stráž, aby nemohl ven. Tu chvíli dostal nejvyšší generál rozkaz, aby postavil 4 silné a neohrožené muže ke komoře na stráž. Noc a den stál na každém rohu jeden a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. Druhou noc však bylo ticho, protože kocour všechny myši zlapal. Ráno, když se v komoře ještě nic nehýbalo, myslel si muž blíže okna stojící, co to asi znamená. Osmělil se tedy a nahlédl do komory. Ale běda! Kocour seděl na okně a jak zahlédl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý muž zaslechl křik. I běží se podívat a tu vidí vojáka ležet bradou vzhůru. Tryskem pádí do zámku a volá. Ach, zle je milostivý králi, ten ukrutný myšilapák dostal se z komory a zakousl mého kamaráda, co stál u okna. Bůh ví, kde běhá a co již lidí zadávil. O, to je neštěstí, to je neštěstí. Hned se všechny domy spozavírali, kde kdo byl, schoval se a král poručil, aby se pluk nejsednatějších vojáků v těžkém brnění přistrojil a na kocoura vytáhl. To se také hned vyplnilo, ale ačkoliv se honilo 3 dny, po kocouru nebylo ani památky. Bratři zatím svorně žili pospolu a poněvadž věděli, že už nemají nač se spoléhati, lépe hospodařili nežli předtím, často říkajíce, zaplať pánbů, že jsme se v mládí něčemu naučili, neboť nyní vidíme, kterak hloupý člověk každou hloupost draze platí, že v mládí moudrosti se nepřiučil a tak vhodnou dobu zanedbal.
4: Bylo nebylo, žil byl, jednou jeden šedivý osel. Co potřeboval jeho pán odvést, odvezl, co potřeboval jeho pán odnést, to na hřbetě odnesl. Takhle sloužil dlouhé roky, až jednoho dne, když mu pán přivázal na hřbet pytel husího peří, ouvej, oslíkovi se podlomila kolena.
5: A tak už ani peří neuneseš, povídá pán. Tak to se nedá nic dělat. Prodám tě do města brém a mistr bubnář napne tvou kůži na bubny.
4: Jo, to ne, polekal se oslík a večer pánovi utekl. A když doběhl na rozcestí, viděl u cedule s nápisem tudy na brémy sedět starého psa.
5: Pan mě chtěl vyhnat do lesa, protože už neběhám tak rychle jako dřív a zajíci mají ze mě legraci.
4: Jajho, musíme do města brém. Tam rádi tancujou a muzikantů je málo. Já budu hrát na housličky a ty na čineli.
6: A já bych mohla zpívat solo.
5: Kočka, která vyskočila z křoví, měla na krku mašly a stejnou starost jako ti dva.
6: Jsem už postarší a pomalá a lína a myší je plný dům a tak mě chtěli prodat babce kořenářce na kočičí sádlo.
4: Budete zpívat solo, slečno Mňoukavá, souhlasil osel kapelník a vyrazili na brémy.
5: Jenže brémy byly za lesem a ten les byl hluboký. A toho večera strašil.
4: Když zakokrhá kohout na dvoře, nelekne se nikdo. Když ale zakokrhá v noci v lese, přeběhne vám mráz po zádech. Polekal si nás, kokrháči, zvolal kapelník osel. Co tu děláš?
5: Uletěl jsem hospodyni, která mě chtěla upéct na bazalce a tymiánu a na pekáči. A teď vyhlížím světýlko. Kde je světýlko, je okýnko a za tím okýnkem třeba najdu hospodyni hodnější.
4: Hospodyni nehledej. Budeš s námi hrát na trumpetu a celé brémy tě budou oslavovat.
5: A to by se mi líbilo. Zakokrál kohout. A jak zvedl hlavu na to kokrhání, uviděl světýlko a hned za prvním paloukem.
6: Palouk byl samá rosa, ale ta muzikantům nevadila. Za chvilenku už nakoukli do okýnka domečku. A uviděli čtyři bousáče a plný stůl jídla.
4: Jo, mají hostinu, jíkl oslík. Zahrajeme jim a dostaneme výslušku.
5: A spustili svůj první koncert.
4: A najednou prásk a rup, sklo okýnka prasklo a muzikanti bác vpadli oknem do světnice.
5: Pomoc! Strašidlo! Vykřikli vousáči a hr ke dveřím a hup a skok do lesa.
4: Co pak muzikanti jsou strašidla? Joho, vy nevychovanci! Zahýkal za nimi oslík.
6: Ale krapítek vychování mají, když nám tu nechali výslušku, mňoukla kočka. A muzikanti s brém se pustili do hodování a pak zhasli svíčku a šli spát.

0: A jen usnuli, povídá vousáč Zrzek. Nechali jsme v domečku pistolky a jitrnice. Někdo musí pro ně.
1: A že pro všechno a vždycky chodil vousáč Piha, vousáč nejmladší, šel právě on.
2: Piha vešel do domečku, našmátral na stole svíčku a tam, co stála kamna, uviděl dva řežavé uhlíky. Rozsvítím si, zaradoval se a přiložil knot svíčky k uhlíkům. Jenže ty uhlíky byly kočičí oči. A kočičí drápky se zasekly Pihovi za košily a kočka se mu podepsala na pihovatá prsíčka. Vousáč Piha zaječel a leknutím poskočil tak nešikovně, že šlápl psovi na ocas. A ten ho kousl do kalhot a Piha poskočil po druhé a zakopl o oslíka kapelníka. A oslíkovi zadní nohy ho tak nakopli, že proletěl dveřmi na zápraží a tam mu skočil na záda kohout. Poškrábaný, pokousaný, nakopnutý Piha přiběhl k vousáčům a křičel.
3: Je, vemte nohy na ramena, kamarádi. V domečku je čert a škrábe, kouše, kope a hlavně ví, co jsme zač. Křičel za mnou, kikiriki, chyťte loupežníky.
2: A jen tuhle větu dořekl. Vousáči loupežníci vyskočili a prokličkovali mezi buky a duby a za Modřínem si to namířili k Severnímu moři a odpluli do Anglie.
1: A brémští muzikanti našli v domečku loupežnické pistolky a ty jim nebyly k ničemu. A našli jitrnice a na těch si pochutnali. A našli taky zlaťáky. Pes koupil oslíkovi opravdové housličky.
0: A kohout psovi činely.
1: A oslík kohoutovi trumpetu.
0: A všichni tři kavalíři a virtuózové nakoupili pro kočku vajíčka, aby měla krásný hlas.
2: A pak už si v domečku muzicírovali a muzicírovali od rána do večera a jen tak pro radost.

0: Tak tuhle pohádku vyprávěl pod lípou na dvoře náš pes Azor. A pohádku o pasáčkovi vepřů tu vyprávělo prasátko.
1: Bylo to v sobotu večer, když venku mrholilo a moc hezky se poslouchalo.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Tak co pak máte hurvínku na zítřek do školy?
4: Ale jen takovou bezvýznamnou nepatrnost.
3: No počkej, nepatrnost. Hezky mi všechno odříkej, o čem se máš učit.
4: O něčem důležitém, jenom o rybách.
3: No tak vidíš. A řekneš o ničem důležitém. Pěkně mi řekneš, co jsi o těch rybách naučil.
4: O rybách?
3: No ano.
4: Co jsem se naučil?
3: Samozřejmě.
4: Ryba. Ryba páchne od hlavy. Ani ryba, ani rak. Ryba a host třetí den. Mlčí jako ryba. Třeboňská ryba na třeboňský stůl. Taky můžu jít ven.
3: Hele, ani nápad. Ještě jsme neskončili. Musíš mě říct, do které čelátky, čeledi ryba patří, čím se ryba hlavně zabývá, tak podobně, že ano?
4: Ryba?
3: No bodeď.
4: Ryba se zabývá hlavně mlčením, což jest o ní všeobecně známo.
3: A to je všechno? To je všechno tohle? Tak pěkně dál.
4: Dál na nejvýš občas šplouchne.
3: Podívej, musíš na to takhle. Pořád si mi ještě neřekl, kam ryba patří, jestli mezi obratlovce, plazy, sudokopitníky, no tak to s tebe musím tahat, jak...
4: Ryba je savec, protože pořád saje vodu.
3: No vidíš, no to chci slyšet. Z čeho se skládá?
4: Z čeho se skládá? No vpředu má hlavu.
3: No.
4: Vzadu ocas.
3: No a něco mezi...
4: A něco mezi tím, to má to ostatní.
3: No tak vidíš.
4: Dále si skládá hlavně z ploutví, které ji pohánějí z místa na místo.
3: Správně.
4: Potom, počkej, jak bych... Nejdál vpředu má ryba tlamu.
3: Ano.
4: A tato huba tvoří s tlamou uzavřený monoblok.
3: No vidíš, jak to pěkně zní. Kdybys tohle řekl ve škole, tak by se učitel radostí zřejmě neznal. No a co má ryba dál?
4: Dále má ryba už jenom několik maličkostí, které nestojí ani za řeč, taťu, tohle můžu šít ven.
3: No tak počkej, pověs mi alespoň, které druhy ryb rozeznáváme.
4: Rozeznáváme ryby buď velké, to jsou velryba, ryby mrňavé, neboli čurly, taťu, můžu jít ven.
3: No tak to je zhruba, ne?
4: Ano, to je tak všeobecně okolo, kolem si bych mohl jít ven.
3: No dobře, a které ryby znáš dál?
4: Dále znám kapry nebo štiky.
3: Kapry nebo štíky? No to snad ne.
4: Nebo štíky taky. Ti přece velmi často plavou v našich stříbropěných, otrávených řekách. Jenomže já myslím kapry nebo štíky, rozumíš?
3: Jo, tak, jako nebo štíky.
4: Ne, nebo štíky, nebo zvlášť.
3: Jo, ne, aha, už rozumím, ano. A dále? No, co znáš ještě dál? Třeba filé, nebo ančovičky, nebo uzly, na ty jsi zapomněl, ne?
4: Jo, to mi nějak už tohle můžu jít ven.
3: No počkáš, tak to se doučíš tohleto a teď mě třeba pověz, čím se ryby živí.
4: Ryba se živí hubou, hle, můžu šít. No,
3: počkej pořád, tak tohle nemyslím, mně jde o to, co ryby jaksi požírají.
4: Ryby požírají všechno, co jim voda přinese před čumáček.
3: Hele, koukej, na mě si nepřijdeš. Hned mi přesně řekni, čím se živí třeba taková ryba akvarijní.
4: Ryba akvarijní se živí všemi.
3: Cože, čím?
4: No, žere vodní vši, čili se živí všemi.
3: Povídej radši o normálních rybách. Čím se živí? No, třeba kapři.
4: Kapři se živí bramborami.
3: Jo.
4: No, knedlíky a jinými pochutinami, které před ně házejí důvěřiví rybáři, přičemž vyplivují udice.
3: Kdo, rybáři?
4: A ne, kapři. Ale můžu šít ven?
3: No tak počkej ještě. A čím se živí třeba taková velryba?
4: No, velryba strašně otevře tlamu a nechá do sebe naplavat vodu i s rybičkami. Některé ryby se živí jonášem. Rybičky zachroustá a přebytečnou vodu vykejchne horem.
3: No tak vidíš, jak to pěkně umíš. A čím se živí třeba takový mořský dravec, jako je žralok?
4: Mořský dravec žralok se živí rovněž vodními zvířaty, ale když mu utečou, nepohrne ani člověkem.
3: No.
4: Můžu šít vám.
3: Počkej, ještě směr. A jak ryby dělíme?
4: Ryby dělíme nožem, když jsme z nich dříve odřeli všechny penízky.
3: Tak to nemyslím, chci vědět, podle čeho je rozdělujeme, že ano?
4: Ryby rozdělíme podle toho, v čem plavou.
3: Jak to?
4: No přece, když plavou v rybníku, jsou to kapři, a když plavou v oleji, jsou to olejovky.
3: No, dobře, no tak.

0: No vidíš, Hodajsa, jsme tady. Je to vodička. Není nad rybářský sport, chlapče. Jak jsme si krásně prošli lesem, viď?
1: Spíš proklestili.
0: Jak to?
1: S těmi tvými ohromnými pruty jsem skoro neprošel mezi stromy. Každou chvilku jsem z nich měl hrazdu.
0: Hurváj, dlouhý prut je předpokladem úspěšného lovu.
1: Jenže tohle jsou spíš telegrafní tyče a musím je vláčet na svých školou povinných bedrech.
0: Tak už neremcej a těž se z krásné přírody a meteorologicky předpověděné pohody. To je místečko, cohle? Sluníčko svítí, vlnky šplouchají, no, namoj si nohy do vody.
1: A komáři hryžou.
0: Tak se trochu oháněj, ale ne moc, ať nesplašíš zdejší rybstvo.
1: To není nic platy, au. To jsou komáři jak vrabci, dávají skoro žihadla.
0: Nenaříkej pořád, jsi při... Manko, ty, jsi u vody, žáno, na lovu, tak to ber sportovně. Něco musíš vydržet a... Hele, podej mi ten chlebníček.
1: Který chlebníček?
0: Který, kolik jich máme? Přece stojí za tebou opřen o strom.
1: A málem ho vyvrací z kořenu. Tomuto tlumoku obrovitých rozměrů říkáš chlebníček? Vždyť je to jak malý autobus. Co v tom máš?
0: No co bych v tom měl? Přece krmí pro ryby, že ano? No?
1: To mají na 2 roky co jíst? Tatí nestoupne voda, když to tam naházíš?
0: Hele, moc nevykládej a radši mi ho pomoz rozbalit.
1: Snad bych měl do něj spíš sfárat, ne?
0: Takhle to úplně stačí, počkej, tadyhle, no, tak, tady je hrách, počkej, tadyhle kroupy, tadyhle v tom sáčku, no, to dej stranou, tak, tadyhle knedlík v novinách, to vyndej, no, brambor, těsto, ve spod ještě kolínka.
1: Vepřová nebo telecí?
0: Ale těstová pořád.
1: No ty máš všechno jenom pro ryby a pro mě si k jídlu nevzal nic, veď.
0: Ale vzal buď bez starosti, jestli máš hlad, sáhni mi do levé kapsy u kabátu.
1: Vždy ti z ní leze žížala.
0: Tak ji chyť a hned ji napíchni na háček. To je vnadidlo nejvíš přitažlivé.
1: Žížala je magnetická.
0: Nemluv hlouposti.
1: Tak proč je tak přitažlivá?
0: Protože sebou na udici vrtí, což brambor nedokáže, i kdyby se zbláznil. No a máme to. Teď jenom odjistím naviják, zatočím prutem, počkej, 1, 2, 3, no. A návnada letí do vody. Na prut dáme čihač, aby se poznalo, kdyby ryba brala.
1: Tati, co chceš vlastně chytat, ryby nebo kosy?
0: Samo sebou, že ryby, proč se ptáš?
1: Protože vlasec se žížalou vůbec není ve vodě. Jak se s tou harpunou ohnal, namotal si ho za sebe na větev.
0: Ale vážně, koukejme se. To jsem se tím bičem moc rozmáh. Tak co, stojíš, vylez na strom a sundej to.
1: Já nevěděl, že rybařina bude spojena se stromolezectvím. Si připadám jak jeníček v perníkové chaloupce.
0: Hele, moc nemluv a dělej. Stejně to všechno podnikám jen kvůli tvé vzdělanosti. Tak, dej to sem.
1: No tady je to.
0: No a na druhou udičku dáme hrách.
1: Jestli chceš dělat rybám obloženou mísu, tak si zapomněl na okurku.
0: Ticho a dávej pozor, ať se něco přiučíš. Jak se tohle bílé tady lehne, ryba bere.
1: Co ti ryba bere?
0: Ale nic mi nebere, to se tak říká, když potahuje za návnadu, že bere. Vidíš, hele, vidíš, jak se to pohnulo?
1: No, protože si kopeš do prutu.
0: Tak se mi nepleť, mám tu málo místa.
1: Na to, jak se kolem sebe oháníš, bys kolem sebe potřeboval fotbalové hřiště. Pozor, teď se ten čihač vážně zatřásl.
0: A neotřás, to je věkem, už je starý. Radí mi pomoct tou druhou udicí, někde mi za něco drží.
1: Bolej by nedržela, když ji máš zapíchnutou vzadu v límci.
0: Takhle mnuž a opatrně to vyoperuje, ale s citem, ať mě neskalpuješ.
1: Tati, teď bych s tím počkal, ten prut se vážně kejklá. Taťuldo, hle.
0: Ale nehoděná, co chce, radši táhej udičku z límce. Ježkovi, zraky, co to je, hurvajs, dělej něco, pomoc, prut je ve vodě.
1: Stáhla ti ho tam ryba, to je to, když jsem ti říkal, že se kejklá.
0: No co pak jsem tohle mohl tušit? Teď já, hurvajs, chodím na ryby už 20 let. Ale aby mi nějaká zabrala, to se mi ještě nestalo.

Paddington pod zemí. Když se Paddington druhý den ráno probudil, udivilo ho, že leží v posteli. Protáhl se, packou si přetáhl peřinu přes hlavu a usoudil, že je to velice příjemný pocit. Zašmátral nohama, aby našel chladnější místo na chodidla. Být malý medvídek v obří posteli má mimo jiné tu výhodu, že máte spoustu místa. Za několik minut vykoukl spod peřiny a začichal. Spoza dveří něco překrásně vonilo. A zdálo se, že se to stále přibližuje. Také bylo slyšet kroky stoupající po schodech. Když se zastavili před jeho dveřmi, ozvalo se zaklepání a hlas paní ptáčkové. Jste vzhůru, mladý pane Paddingtone? Jen tak tak, odpověděl Paddington a promnul si oči. Dveře se otevřely. Pořádně jste se prospal, řekla paní ptáčková, položila tác na postel a rozhrnula závěsy. Je to velká výsada dostat snídani do postele ve všední den. Paddington si tác hladově prohlížel. Byla na něm miska s půlkou grapefruitu, talíř slaniny s vejci, několik topinek, celá sklenice pomerančové marmelády a velký hrnek čaje. To je všechno pro mě, zaradoval se. Jestli to nechcete, můžu to zase odnést dolů, řekla paní ptáčková. Ale chci, vyhrkl Paddington, já jen, že jsem nikdy v životě takhle velikou snídani neviděl. Měl byste si s ní pospíšit, otočila se paní ptáčková ve dveřích, protože dnes ráno jdete s paní Fouskovou a Juditkou na nákupy. A můžu říct, že jsem vděčná, že nemusím jít s vámi. Zavřela za sebou dveře. To by mě zajímalo, jak to myslí, přemítal Paddington, ale moc dlouho se tím netrápil. Měl toho spoustu na práci. Poprvé v životě dostal snídani do postele a záhy zjistil, že to není zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Nejprve měl potíže s grapefruitem. Pokaždé, když do něj zabořil lžíci, vystříkla z něj šťáva a trefila ho do oka, což bylo velice bolestivé. A navíc se celou dobu strachoval, že mu vystydne slanina a vajíčka. A pak tu byla otázka marmelády. Rozhodně si chtěl nechat místo na marmeládu. Nakonec usoudil, že nejlepší bude, když na talíři smíchá všechno dohromady a sedne si na tác, aby se mu dobře jedlo. Ale Paddingtone, kroutila hlavou Juditka, když o pár minut později přišla za ním do pokoje a našla ho, jak sedí na tácu. Co to prosím tebe vyvádíš? Hlavně si pospěš, už na tebe dole čekáme. Paddington vzhlédl a na tváři se mu zračila čirá blaženost. Tedy na těch částech tváře, které nebyly pokryté vajíčkem a chlebovými drobky. Chtěl něco odpovědět, ale podařilo se mu vyloudit jen jakési zamručení, které znělo přibližně jako vždyť už běžím se slovy sraženými v jednom chumlu. No vážně, Juditka vytáhla kapesník a otřela mu obličej. Ty jsi ten nejulepenější medvěd na světě. A jestli si nepospíšíš, budou už všechny pěkné věci vykoupené. Maminka říkala, že ti chce v obchodním domě Barkridge koupit úplně nový oblek. Rychle si vykrtáčuj kožich a přijď dolů. Zavřela dveře a Paddington se podíval na zbytky snídaně. Většinu už snědl, ale zbyl tam ještě velký kus slaniny, který mu bylo líto nechat na tácu, aby ho paní ptáčková vyhodila. Došel k závěru, že nejlepší bude dát ho do kufříku pro případ, že by později dostal hlad. Odběhl do koupelny a trochu si teplou vodou omyl obličej. Pak si opatrně učesal fousky a za chvíli dorazil dolů, sice ne tak vymydlený jako večer předtím, ale přeci jen stále docela elegantní. Doufám, že nepůjdeš v tomhle klobouku, řekla paní Fousková, jen co ho uviděla. Nech mu ho, prosím, maminko, zvolala Juditka, je tak netradiční. Netradiční opravdu je, připustila paní Fousková. Myslím, že nic podobného se mi